Nádherná, nádherná píseň. Ve mně to vždycky evokuje takový, když jsme ještě chodili do školy a no, kam ty časy odletěly. Sunny a Bonnie M. Sunny neboli slunečný, neboli slunečná je nádherná píseň ze 60. let, kterou napsal Bobby Hepp, už jsem ji hrál. A Happy napsal jako reakci na tragickou smrt svého bratra Harolda, který byl zavražděný v Nashvillu. Happ ale úmyslně píseň vysvětloval spíš jako rozhodnutí obrátit se po ty nešťastné nebo smutné události ke světlu, ke slunečné náladě, k naději, k přežití. Přičemž Sunny může být i jméno milované osoby nebo také symbol světla a symbol záchrany. Takže základní sdělení je: můj život byl plný deště, ale ty jsi přišla, nebo ty jsi přišel a bolest zmizela. No a Sunny od Bonnie M. je jedna z nejznámějších diskoverzí téhleté slavné písně. Bonnie M. ji natočili v roce 1976 pro své debutové album, které se jmenovalo Take the Heat Off Me. A producentem byl takový ten strašlivý hudební řezník Frank Farian. A aranžmá, které je dost podstatné, napsal Stefan Klinghammer. A převážně tuto písničku zpívá na tomhle snímku Liz Mitchell. To je členka Bonnie M. a ona ji opravdu zpívá, protože u projektů Franka Feriana musíte často rozlišovat, kdo skladby nahrál nebo naspíval a kdo je předvádí na pódiu. Třeba Bobbyho Ferrella, který byl mužskou tváří skupiny, takovej ten týpek, co tam zarputile poskakoval, tak ten do nahrávek nevyloudil ani tón. Za něj to všechno naspíval nebo namluvil Frank Ferian. A tento nakonec dotáhl k naprosté dokonalosti z Milli Vanilli, ale to už je jiný příběh. Takže ve verzi Bonnie M. se z téhle nádherné písně stal obrovský euro disco hit. Jejich verze je rychlejší, postavená samozřejmě na velkém bubnu, pořád buch, buch, buch, jak to vlastně u diskohudby chodí. A skvělé a hlavně výborně zahrané baskytaře na diskosmičcích, vlastně to jsou jenom první housle, které hrají rytmické vyhrávky a samozřejmě na zpěvu. Vyšla po úspěchu Daddy Cool a pomohla potvrdit, že Bonnie M. nejsou jen jednorázový diskoprojekt, což teda v mnoha případech takhle bylo. Myslím, že ještě nezemřeli, tak oni snad hrajou dodnes. Takže Disco Sunny, určitě si na ní, drazí posluchači, hned vzpomenete.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Broken English, zlámaná angličtina. To je titulní píseň z přelomového alba Marianne Faithfull z roku 1979. Je to skladba, která z ní definitivně udělala něco jiného než jen křehkou dívku ze 60. let, která byla hlavně spojená s Rolling Stones. Je to temná, drsná, politická, zraněná a velmi sugestivní zpěvačka v případě téhle písně a vůbec toho celého alba. Do roku 79 si totiž mnoho lidí Marianne Faithfull pamatovalo hlavně jako krásnou blond zpěvačku ze 60. let, která zpívala As Tears Go By a byla muzou londýnské scény a partnerkou Micka Jaggera. Ale Broken English všechno naprosto změnilo. Najednou to nebyla dívčí, romantická, trošku aristokratická Marianne. Byla tu žena s hlubokým poškozeným, to je hezký výraz, poškozený. To mohli znát bolševici, ty měli nezdravý, ale poškozený. Takže s poškozeným chraplavým hlasem, která zpívá o násilí, o vině, sexu, závislosti, o deziluzi a o přežití. A text písně Broken English je inspirován politickým terorismem 70. let, zejména postavou Ulrike Meinhof, jedné ze zakladatelských osobností německé levicově teroristické skupiny Baader-Meinhof, později známé jako RAF, Rote Armee Fraktion. A Faithfull údajně dostala nápad po zhlédnutí dokumentu o téhle skupině a zaujala jí fráze nebo titulek Broken English, Spoken English. Marianne si napsala text sama. Není to vůbec dokumentární píseň o Meinhofovi. Spíš se ptá, co se stane s jazykem, s ideály a s člověkem, když se svět rozbije. Broken English může znamenat lámanou angličtinu, ale zároveň i rozbitý jazyk, zničenou komunikaci, rozbitou Evropu, rozbitou politiku a rozbitou identitu. Vlastně docela, myslím, aktuální píseň. Ta písnička hudebně není hezká. Je to směs všeho možného. New wave, postpunku, temného dance rocku a elektronických syntetizátorových ploch. Samozřejmě se do žádných zásadních hitparád nedostala, ale mnohem důležitější než komerční žebříčky byl její umělecký dopad. Kritici později album označovali za jedno z jejich nejlepších děl a za jeden z nejsilnějších comebacků v populární hudbě. Pitchfork, to byl jakýsi kritik, tak ten zařadil tuhletu píseň mezi 200 nejlepších skladeb 70. let a popsal ji jako prorocké spojení punku a taneční hudby. A ještě přečtu kus textu. Mohlo to projít kdykoliv. Chladný, osamělý puritán. Za co bojuješ? Moje bezpečí to není. Je to jen stará válka, ani ne studená válka. Neříkej to rusky, neříkej to německy, řekni to lámanou angličtinou, řekni to lámanou angličtinou. Ztratíš svého otce, manžela, svou matku, své děti, pro co umíráš? Moje realita to není. To je esence a text se dost opakuje. Takže račte si na tuhletu píseň udělat názor sami. Broken English, zlámaná angličtina.

Tak to byla slečna Mariana Faithfull z Broken English a v další písni o 35 let později v roce 2014 si zaspívala s Carlou Bruni jako duet píseň All the Best. Bude to živá nahrávka z pařížské Olympie. Abyste věděli, Carla Bruni, musím říct, že to je taky docela zajímavá postava. Ona se narodila v roce 1967 v italském Turíně. Je dcerou italské koncertní pianistky Marisy Borini a její zákonný otec byl průmyslník a skladatel klasické hudby Alberto Bruni Tedeschi. A v roce 2008 Bruni uvedla, že jejím biologickým otcem je Maurizio Remert, klasický kytarista, který pochází také z bohaté rodiny. A v údajích o ní jsou uvedeni jedna matka a dva otcové. No a milá Carla je dědičkou majetku, který vytvořila italská společnost na výrobu elektrických kabelů založená ve 20. letech 20. století jejím zákonným dědečkem Virginiem Brunim Tedeschim. Ale rodina se v roce 75 přestěhovala do Francie, aby unikla hrozbě únosu rudými brigádami, což byla komunistická, jak jinak teroristická skupina aktivní v Itálii v 70. a 80. letech minulého století. Bruni pak vyrůstala ve Francii od svých 7 let a navštěvovala školu Château Montchoisy v Lausanne ve Švýcarsku. Do Paříže odešla studovat umění a architekturu, ale v 19 letech školu opustila, aby se stala modelkou, posléze světově proslulou. A asi o 25 let později, než Mariana Faithfull, taky chodila pár let s Mickem Jaggerem a v roce 97 pak skončila s modelingem a vydala se na dráhu zpěvačky. A já teda musím říct, že zpívá docela dobře takovým úplně přirozeným dívčím hlasem. A v únoru 2008 se provdala za francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Krásná kariéra, ne? No a v roce 2014 měla velký koncert v pařížské Olympii a tam se tyto dvě Jaggerovy děvčata spojila a zaspívali si spolu jako duet píseň All the Best, všechno nejlepší. Tu píseň původně napsal a naspíval John Prine, který byl inspirován rozvodem se svojí druhou ženou. Vyšlo na jeho albu The Missing Years z roku 1991 a to album získalo Grammy za nejlepší současné folkové album. Text písně je o prostém přání bývalé lásce. Přeju ti lásku, štěstí, všechno nejlepší. Jenže pod tím je hluboká bolest a vypravěč příběhu, čili zpěvák, říká, přeju ti štěstí, ale zároveň vím, jak strašně těžké je to přát někomu, kdo mi ublížil a odešel. Je to pokus být velkorysý v situaci, kdy duše ještě není úplně zahojená. Živá nahrávka, kterou uslyšíte z Olympie, je velmi komorní. Stojí hlavně na hlasech, kytaře, klavíru a má koncertní atmosféru. A ona tím vlastně zachovává duch Johna Prina. Jednoduchost, přímý sdělení, prostě žádný efektní divadlo. Takže tady je Carla Bruni, Marianne Faithfull a jejich duet nahraný naživo All the Best. I wish you love. Wish you happiness.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup, děkuju, že posloucháte a doufám, že se vám písničky líbí, i když mě se líbí tak 99% z nich, ale schválně občas pustím to 1% nebo možná ještě míň, který mi vyloženě štvou, ale abyste byli ve obraze, co nesnáším. Ale to není případ písně, která následuje. Being for the benefit of Mr. Kite a Beatles. To je píseň z desky Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z roku 1967. I když je autorsky připsána Lennonovi i McCartneymu, tak Lennon tvrdil, že ji napsal celou sám a inspirací k napsání téhle písně mu byl cirkusový plakát z 19. století k vystoupení Pablo Funk Circus Royal v Rochdale. A Lennon plakát si koupil v roce 67 v obchodě se starožitnostmi v Seven Oaks a o několik let později tvrdil, že má plakát stále doma. A všechno v té písni je z toho plakátu, řekl. Kromě toho, že ten kůň se nejmenoval Henry, protože na plakátu je ten kůň označen jako Xanthus. A Lennon ho určitě schválně přejmenoval na Henryho, protože fráze Henry the Horse kombinovala dvě slova, která byla známá jako slangový výraz pro heroin. A proto taky tahle píseň byla zakázaná hrát v BBC. Lennon to samozřejmě popřel, že by píseň měla cokoliv společného s heroinem, ale já mu to moc nevěřím. Myslím, že měl radost, že pošťouchnul autority. A text písně má předlohu v původním plakátu a podrobně popisuje večerní program, který se měl odehrát v Bishopsgate. V následujícím pořadí to je. A teď poslouchejte. V sobotu v 17.50 měla kapela začít hrát, zatímco pan Kite měl vystupovat a létat na hrazdě. Mezitím měl pan Henderson provést 10 salt a poté vystoupit na trampolíně a létat přes lidi a koně, skrz obruče a přes podvazky. A nakonec skrz sud s opravdovým ohněm. Po tomto čísle měli následovat Hendersonovi s tancem a zpěvem. A nakonec měl kůň Henry zatančit valčík. Já jsem si ten text četl. Lennon opravdu vzal plakát a opsal z něj propagační text a později McCartney tvrdil, že mu s tím jedno odpoledne pomáhal, ale Lennon tvrdil, že to není pravda, tak se pohádali. Ale poslechněte si, je to krásná píseň.

Jo, jo, to byly Beatles a Being for the Benefit for Mr. Kite. Slovutný textař a veršotepec Michal Horáček před zhruba 15 lety začal dávat na internet svoje texty a dělal takovej všelidový konkurs na zhudebňovatele jeho děl nebo jeho díla. Myslím, že ten projekt se jmenoval Český kalendář. A moje žena Lucia, která Horáčkovi texty miluje, tak se na ně vrhla a začala zhudebňovat jeden po druhým. Ona je totiž taková zvláštní skladatelka. V podstatě nic nedělá a pak najednou, jako kdyby štípla tarantule, tak začne zuřivě skládat. A tehdy ještě k tomu byla těhotná s naším prvním děťátkem, tak neměla co dělat a tak psala a psala. A já se jí samozřejmě posmíval, protože to byly často zatěžkané šansony a já jí pošťuchoval, že chrlit tyhle ty intelektuální zatěžkané výhřezy, které se budou líbit akorát jí a Horáčkovi, není tak složité, jako napsat líbivou pozitivní píseň pro široké publikum. Ano, to jsem mi chtěl naštvat, což se mi podařilo samozřejmě. Urazila se, zalezla na chvilku do ložnice s kytarou a sbírkou básní od nějakého neznámého slovenského básníka. A za chvilku vylezla a měla složenou fakt dobrou, vlezlou a logickou melodii, ale přistupovala k ní s takovým dost velkým opovržením. V podstatě jí napsala mě na truc, že se jí posmívám. A když jí sama pořád pomlouvala, tak jsem jí začal přesvědčovat, že se zbláznila, že ta melodie je dobrá a dost jsem jí znejistil. A napadlo mě, že by tu píseň mohla dát mezi ostatní, které složila na Horáčkovi texty. Jenže samozřejmě byl tady problém, že ten text nebyl od něj, na který tu píseň složila. Ale mezi jeho texty byl ještě jeden volný, který se jmenoval Červená. A tak jsem Lucku povzbuzoval, aby ho zkusila dát na složenou melodii nebo přizpůsobit a ono se to dokonale podařilo. A takhle vznikla nejúspěšnější skladba jejich společného alba, které posléze vyšlo a jmenovalo se O lásce, cti a kuráži. Na YouTube má videoklip k téhle písni necelých 500 000 zhlédnutí a nějaká dívka napsala do komentářů, že to je nejerotičtější píseň, jakou kdy slyšela a že ji poslouchá každý večer před spaním. No, pozdrav pánbu. Samozřejmě, Horáčkův text je dost zašifrovaný, ale má tam verš, který mi připadá naprosto jednoznačný. A ten verš zní: co bylo, bylo, jasná páka, už nevzpomínám na jména, jen na žár ptáka vohniváka, ach bože, já jsem červená, tak si užijte.

0: Soukup. Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Karuzela s Madonami. To je slavná polská zpívaná báseň, kterou proslavila Eva Demarczyk. Text vychází z básně Mirona Bialoševského a hudbu složil Zikmund Konečný. A píseň naspívala Eva Demarczyk na začátku 60. let. Patří k jejím prvním velkým hitům a bývá uváděna jako jedna z klíčových skladeb polské poezii zpěvány, čili je možná, že pívá.

Marčiky na interpretace z ní udělala mistrovský dílo, nejen s hudebněnou báseň. A o textu bylo napsáno, že je silně vizuální, Madony nasedají do kočáru, všechno se dává do pohybu, svět se točí jako gramofonová deska nebo kolotoč. Je to taková spíše poetická jízda obrazu, ve které se mísí sakrální motiv Madon s lidovým a téměř jarmarečním pohybem a rytmem. A ještě k Evě Demarčik. Ta její interpretace, to, jak píseň zpívá, je neskutečná. Mě na tu píseň upozornila moje žena Lucie a já se do ní, teda k obdivu k té holce, myslím Evu Demarčik, fakt zamiloval, protože její interpretace, nebo to, jak ji zpívá, poslechněte si to, třeba se vám stane to samý. A existuje i česká verze téhle písně, naspívala ji Hana Hegerová pod názvem Madony na kolotoči s textem Jiřího Suchého. Ta píseň je výborná, ale je to úplně jinak. Takže tady je fantastická Eva Demarčik.

To je strašně zvláštní píseň, vidíte, taková úplně jako kdyby přišla odjinut, která se do mainstreamu vůbec nehodí a přitom v Polsku je strašně slavná a naspívalo ji velmi, velmi mnoho polských zpěváků a interpretů. La Isla Bonita, prostě španělsky hezký ostrov. To je píseň, kterou napsali producent Patrick Leonard a kytarista Bruce Gage. Leonard ji napřed nabídl Michaelovi Jacksonovi, ale ten tvrdil, že se mu nelíbí název a píseň odmítl. Ovšem, on dostal od kluku jen instrumentální demo, text k ní ještě neexistoval a jestli se mu nelíbil jenom název, tak ho mohl jakkoliv změnit. Já nevím, trošku tomu nerozumím, ale asi se mu nelíbila ta písnička a svedl to na jméno. Leonard ji pak nabídl Madoně, ale ta teprve napsala k písni text a z písně se stal celosvětový hit. San Pedro, o kterém Madonna zpívá, není skutečný ostrov. V rozhovoru pro časopis Rolling Stone z roku 2009 Madonna řekla: já nevím, odkud se to vzalo, nevím, kde San Pedro leží. V té době jsem nebyla v situaci člověka, který by jezdil na dovolenou na krásné ostrovy. Možná jsem byla na cestě do studia a zahlédla jsem zájezd na San Pedro. Jak jsem už říkal, jméno písně La Isla Bonita znamená ve španělštině krásný ostrov. V písni Madonna zpívá o krásném ostrově San Pedro, kam touží odjet. A v hudebním klipu, který režírovala Mary Lambert, hraje Madonna dvojí roli jako zbožná katolička a jako temperamentní tanečnice flamenka. A děj se odehrává ovšem nikoliv na tropickém ostrově, ale v Los Angeles, protože je to jednoduchý. Madonna neměla čas kamkoliv jet. A přitom ten videoklip 21. dubna v roce 2025 překročil na YouTube miliardu zhlédnutí. A tady je text, kde Madonna občas míchá španělštinu s angličtinou. Začíná španělsky. Como puede ser verdad, což znamená, jak to jen může být pravda. Včera v noci jsem sněla o San Pedru, jako bych nikdy neodešla, znala jsem tu píseň. Mladá dívka s očima jako poušť, vše se to zdá jako včerejšek, ne moc dávno. Tropický ostrovní vánek, všechna ta příroda, divoká a svobodná, to je místo, kde toužím být. La Isla Bonita. A když hrála samba, slunce svítilo tak vysoko, zněla by mýma ušima a oslepovala by mé oči tvá španělská ukolébavka. Zamilovala jsem se do San Pedra, teplý vítr vanoucí nad mořem zavolal na mě, řekl: miluji tě. Modlila jsem se, aby to vydrželo. No a žádná další myšlenka v písni není. Madonna se zamiluje do ostrova a máme světový hit.

No vidíte, tak to byla Madonna, La Isla Bonita. A teď mě říkal Martin Hrdinka, že Michael Jackson, jak jsem o tom mluvil na začátku, že odmítl autorům tuhle tu písničku, tak ji odmítl proto, že on nechtěl se dát vůbec takovým kvázi španělským směrem. A je to fakt, když si člověk promítne jeho tvorbu, tak tam nikdy, nebo já si vůbec neuvědomuju, že by tam měl nějakou písničku, která by zněla latinsky. A teď přijde moje poslední píseň, Bilitis a Francis Lay. Bilitis je dívčí jméno a David Hamilton natočil v roce 1977 nízkorozpočtový stejnojmenný film, který byl inspirovaný volně knihou Les Chansons de Bilitis, čili písně Bilitis od francouzského básníka Pierre Loisy, snad se tak čte. A ještě k Davidu Hamiltonovi. To byl britský fotograf a režisér, který byl známý, oni tomu říkali, měkkým, rozostřeným stylem. Pastelové barvy, romantická atmosféra, venkov, léto a dívčí křehkost. No a pro část publika to byla poetika nevinnosti, ovšem problém spočíval v tom, že často fotografoval velmi mladé dívky, někdy nahé, někdy jenom polonahé, ale jeho práce se proto dlouhodobě pohybovala trochu na hranici sporu umění versus sexualizace nezletilých. A když mu bylo přes 80 let, a to bylo v období Me Too, tak ho některé dívky obvinily, že je asi před 30 nebo víc lety znásilnil. Hamilton o tom prohlásil, že to je úplná blbost, ale pak ve svých 83 letech v roce 2016 spáchal sebevraždu. Ovšem film Bilitis z roku 77 byl velmi úspěšný a vidělo ho víc jak 1,5 milionu Francouzů. A velmi k úspěchu přispěla skvělá hudba od Francise Leje. A to je ten, co napsal hudbu k filmu Muž a žena, Love Story a k nekonečně dalším filmům. A kritici o té hudbě vznosně píší takto. Hlavní melodie Bilitis patří k nejtypičtějším ukázkám stylu Francise Leje. Je něžná, melancholická, smyslná, velmi melodická a přitom jednoduchá. Není to velká symfonická filmová hudba, spíš intimní hudební obraz. Má v sobě něco mezi šansonem, easy listeningem, filmovou lyrikou a eroticky zabarvenou atmosférou 70. let. Pravdou je, že tahle melodie se často objevuje na výběrech romantické filmové hudby a mnoho lidí zná i bez toho, aby znali samotný film. Nakonec, u nás ji otextovanou Edou Pergnerem naspívala Jitka Zelenková pod názvem Ty mě smíš i lhát. Tak loučím se s váma. Opatrujte se a těším se příště. Váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Je pondělí po 18. hodině a vy jste si naladili na vlnách Českého rozhlasu pořad Na cestách. Jsem za to rád a jsem i rád, že pozvání tentokrát přijal čerstvý, lépe řečeno letošní vítěz ceny Hanzelky a Zikmunda za loňský rok, cestopis roku, Eduard Freisler.
5: Ahoj.
4: Slyšeli jste ahoj od oceněného autora, protože my se známe, navíc on je to novinář, býval také v budově rozhlasu na dálku mým kolegou, takže proto my nebudeme předstírat, že se neznáme a že si budeme tykat. No tak nejdřív gratulace k té knížce. Když je to cestopis, já musím posluchačům prozradit, že to je za kubánské tango v rytmu blues. Kubu máš pod kůží.
5: No, hluboko pod kůží. Já tam jezdím už 25 let a v jednu chvíli jsem tam dokonce byl ženatej, takže určitě to mám pod kůží. Ty vzpomínky už asi mi nikdo neveme.
4: My se dnes budeme věnovat Venezuele, což je další srdcovka Eduarda Freislera a dnešního hosta pořadu Na cestách. My o tu Kubu jenom tak zavadíme, takže zůstaňte s námi. No uvidíme, kam se všude dostaneme.

0: Posloucháte pořad Na cestách. Dnes s vítězným autorem cestopisu roku za rok 2025 Eduardem Freislerem, novinářem, se kterým se podíváme na začátek vzhledem k té knize na ostrov, který dobře znáš. Řekněme, jezdíš tam 25 let. Jednou větou, kam by si mě na Kubě pozval, kdybych se tam vydal?
1: Ježíš, to je asi těžká otázka. Asi bych tě pozval do okruhu svých přátel, než za nějakými přírodními skvosty, protože ti Kubánci jsou prostě zajímaví, i přesto, že žijí v letitém nedostatku a v represích a v takovém otravném pochodu té revoluce, tak si zachovávají takovou radost ze života, která je až nakažlivá. Takže třeba na nějakou rumba party do vnitrobloku ve Staré Havaně.
0: To je fajn, já znovu otevřu kufřík a vydám jednu rekvizitu, nechyběla by na té party?
1: Doutník by tam asi nechyběl, ale já teda jenom řeknu, že ty nejlepší doutníky jsou vyhrazené tak trochu pro turisty a pro papaláše a ti Kubánci sice i na ulici kouří, ale jsou to většinou nějaké hnusné náhražky těch slavných kojíbas.
0: To byla Kuba. Já se omlouvám a my si Kubu necháme s Eduardem Freislerem na podzim, protože já se s ním ještě potkám a my se pomalinku budeme posouvat o kousek dál do Venezuely. Ale my musíme začít jinde. My musíme začít ve velkém světě. Tam to taky znáš.
1: V New Yorku to znám moc dobře, tam jsem žil 10 let. Mezi lety 2008 až 2018, než jsem se přestěhoval do Caracasu na téměř 3 roky.
0: No, jestli se nepletu, tak já jsem říkal, že jsi novinář. Ty jsi tam i vystudoval tu novinařinu?
1: Dostudoval.
0: Jaká je Amerika dnes proti té, jak jsi ji znal jako student?
1: No, já jsem z toho hluboce zaskočen z té změny, protože třeba na té fakultě jsem byl vychovávaný k tomu, že si mám zachovávat kritický postoj a vždycky všichni profesoři nám říkali, že je to jedna z mála zemí, kde můžete kritizovat prezidenta a nic se vám nestane, tak tohle se tedy změnilo. Jak vidíme, tak Trump jde po svých kriticích nebo politických, prostě po opozici a nakonec jsem tam měl jeden incident, kdy na hranicích ten úředník projížděl moje sociální sítě, což se mi tedy nestalo nikdy předtím a to mi přijde zarážející.
0: Myslíš, že se změnili i Američani ti, jak někdy říkáme, trošku nepřesně obyčejní?
1: No mě překvapilo, že tam spousta těch Američanů věří v nějaké podivné konspirační teorie a dezinformace a nestydí se za nějaký rasismus a xenofobismus, sexismus. A netušil jsem, že jich je tam tedy tolik, ale myslím si, že spíš tam vždycky byli a že Donald Trump je svým způsobem dokázal oslovit a pro nás ostatní objevit tak trochu.
0: Měl jsi čas při tom studiu chodit i na kafe?
1: Na kafe...
0: Nevím, do téhle té kavárny, to je nejstarší, kde poprvé vařili espresso, což je moje srdcovka, odtamtud mám ten šálek. Kdy jsi tam přimíval předvolební projevy Kennedy, točili se tam nějaké filmy v téhle té kavárně?
1: Tak v téhle kavárně jsem nebyl, ale samozřejmě jsem se naučil pít kafe v New Yorku jak nikde jinde, protože jsem si to tam kupoval každý ráno do kelímku, než jsem šel do práce nebo do školy, protože ten život je tam náročný a opravdu člověk stává ráno a padne do postele v noci, aby to všechno stihnul a hlavně, aby se v tom městě udržel, protože je to opravdu drahý město a člověk, aby dokázal zaplatit nájem, dopravu, školu, tak musí hodně, hodně pracovat.
0: Tak to vám na vlnách Českého rozhlasu v pořadu Na cestách říká člověk, který tam 10 let žil i studoval, Eduard Freisler, vítěz cestopisu roku za rok 2025, kde se ale věnoval Kubě. Ty jsi ale potom po těch studiích tu Ameriku opustil a vydal jsi se do Venezuely. Jak to člověka napadne? Čech, který studuje v Americe, se pak vydá do Venezuely.
1: No, zní to podivně, ale ku podivu tohle byl můj jako dlouholetý plán. Já jsem chtěl vlastně v Americe vystudovat, naučit se dobře ten jazyk a mít kontakty na americká média, abych pro ně mohl z nějaké třetí země psát nebo reportovat. Myslel jsem si, že to zvládnu za 2-3 roky, tak to nakonec trvalo už těch 10 let. No a Venezuela se jasně nabízela, já už jsem to někde říkal, převzala tam vládu vlastně komunistická diktatura s největšími zásobami ropy na světě, se zlatými diamantovými doly, která ten režim tam byl takový antiimperialistický, antiamerický a hlavně tam se mluvilo o tom, že dojde k nějakému velkému sociálnímu, morálnímu, ekonomickému kolapsu, na který tedy došlo a já jsem měl v uvozovkách kliku, že jsem zrovna u toho byl, takže já jsem ten rok 2017 třeba, 2016, 2017, tak jsem tam měl jako profesní žně, protože jsem opravdu mohl prodávat spoustu textů do New Yorku, do Washingtonu, do Miami, protože o to byl zájem.
0: No, já se bavím teď s novinářem, který pracoval pro americká média a musím říct si, že řada z nich byla taková, jako já tu teď šustím. Papírové noviny už u nás jsou v podstatě na úbytě, ale ty jsi pracoval i pro ta papírová média. Když to porovnáš, teď si v internetovém médiu, je to rozdíl pracovat pro americké tištěné médium nebo pro elektronické u nás?
1: Já to asi úplně jako necítím, že by tam byl nějaký velký rozdíl, ale já mám, ještě před vysíláním jsme si říkali, že mám starou duši a já jsem trošku zamilovaný do toho papíru a já jsem byl...
0: To jsme dva, tak jako já do kafe, takže kavarančtí povaleči a papírníci se sešli u mikrofonu.
1: Jistě, to jsem dokonce si napsal do nějakého dotazníku, co chci dělat v životě, tak jsem tam, myslím, napsal stroskotanec a kavárenský povaleč, jenom abych naštval komunistickou učitelku. A to je vedlejší. Já jenom jsem chtěl říct, že když jsem žil v New Yorku, tak jsem miloval nedělní vydání New York Times, protože to byla úplná kniha, to mělo snad, já nevím, 60-80 stránek a to na tom internetu nepřečtete. Kdežto ten papír si můžete číst celý víkend a pijete u tohoto kafe a máte se prostě skvěle. No. A takový to byl rituál pro mě nedělní.
0: Nám se tu sešli u mikrofonu dva nostalgici novináři, protože když jsem byl zpravodajem v Londýně, tak jsem miloval, když mi hodili na zahrádku u bydliště víkendové noviny. To byl velký balík, to byla skoro kniha, ne všechno jsem to přečet. A když jsem natáčel ve Finsku, že papírové noviny tam ještě žijí a dokonce mají předplatitele, tak jsem tam zaslech jednu dobrou hlášku, že ty noviny jsou tak silné, že když se smotají do ruličky, tak mohou být i dobrou zbraní při sebeobraně, při přepadení na ulici.
1: Jako kamen, no?
0: No, mobilem někoho praštit, to bychom se asi neubránili. Dobře, Venezuela dnes a rok 2017 si říkal, že si tam tak nějak asi přišel?
1: To byly moje první jako výpravy z New Yorku, ale vracel jsem se a potom vlastně po letě 2018 jsem se rozhodl, že bych opravdu jako u toho měl být den o denně, takže jsem opravdu si tam normálně pronajal byt a začal jsem tam žít.
0: A myslíš si, že kdybys tam znovu jel do té Venezuely, že už bys tam uviděl tu Trumpovu sochu, o které se také mluvilo?
1: No já doufám, že ji tam neuvidíme, abych byl upřímnej. Ale tady spíš jde o to, já bych tam rád viděl nějakou prosperitu a prostě normálně svobodnou demokratickou zemi, kde nejsou političtí vězni a ti tam stále jsou a začínám být trošku zklamán tím, že Donaldovi Trumpovi tam jde o ten biznis víc než o nějaká lidská práva. A zatím se mu tedy asi líbí tenhle ten status quo, jenom připomenu, že je tam u moci Delcy Rodriguez, taková zavilá socialistka, která byla vlastně pravou rukou Nicolase Madura. A teďka se tváří jako jiný člověk a jiný politik. A Donalda Trumpa ještě 3. ledna, 4. ledna by ho nazývala únoscem Nicolase Madura, teďka ho nazývá přítelem a kamarádem. Ale může se jí to vymstít, protože aspoň moje zdroje mi povídají o tom, že to tvrdé jádro těch revolucionářů, ty zastánci té tvrdé linie, tak se začínají bouřit, protože se jim nelíbí, že se takhle vydali v náruč toho velkého satana.
0: My se teď s hostem pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Eduardem Freislerem bavíme o Venezuele, která je pro většinu z nás docela vzdálenou zemí. Ne tolik tam turisté od nás jezdí, myslím si, že v těchto dnech asi bych jim to ani moc neradil, ale když tam jezdili, tak já třeba jsem se o tom bavil s Markem Audim, což je speleolog, a ten tam jezdil objevovat zajímavé jeskyně a dokonce mu Venezuelané tvrdili, kteří to tam znali, že tam žádné jeskyně nemají a oni jim je ukázali, že je tam mají. Jezdí se tam na Stolové hory a podobně. Krom toho sledování dění, poznal si také některé tyhle ty destinace? Známe spíš z těch turistických průvodců?
1: No určitě, tak teď jsi zmínil ty Stolové hory a to je pro mě asi nejkrásnější krajina, kterou jsem zatím v životě viděl. Oni jsou opravdu tak vysoké, že se dotýkají vlastně oblak nebo v nich úplně mizí a jsou ještě zasazené do takových jako hustých savan a Indiáni jim říkají tepuji, střechy bohu. A je to opravdu nádherný pohled, zvlášť, když tam přilítáte malým letadlem, tak kolem nich letíte a z té jedné tam padá ten nejdelší vodopád světa. Asi kilometr padá ta voda do údolí. Takže to je jedna jako z opravdu krajin, kdyby si se někdy vydal do Venezuely, tak asi ten výlet tam udělej.
0: Já se tam asi nevydám, láká mě tam Eduard Freisler, který to všechno viděl a napsal o tom také knížku Venezuela, rozklad ráje. My se totiž bavíme o nejbohatší zemi světa, která je na pokraji krachu nebo možná už zkrachovala. Ty jsi tady teď připomínal ten vodopád. Neřekli jsme, jak je to vysoké, tak tady píší zhruba 900 metrů nejvyšší na světě a fotografii v té knížce máš i té Stolové hory. tak o tom si také budem povídat v pořadu Na cestách.
2: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát?

0: Doznívá další písnička a my s Eduardem Freislerem rajzujeme po Venezuele. Projezdil si tu zemi celou, je to a za tvých časů bylo to bezpečné, anebo byly oblasti, kam si se bál?
1: Já jsem ji neprojel celou, ona je opravdu obrovská, obrovská, jenom připomenu, že třeba to jejich pobřeží u Karibského moře má přes 1000 kilometrů pláží, takže jenom projet tu La Costa je náročné, je tam ještě ke všemu spousta států, kam jsem neměl šanci se podívat, ale byl jsem v těch jako důležitých oblastech, když jsem tu knížku psal, tak jsem chtěl postihnout celou jako tu krizi té země, to znamená třeba ropný průmysl, který je dodnes v rozvalinách, tak je dobré se vydat do státu Zulia k jezeru Maracaibo, kde tu ropu poprvé objevili už někde v roce 1914, takže bylo dobré to vidět na vlastní oči, ale určitě nebylo to úplně bezpečné. Já jsem samozřejmě vždycky jel s kamarády z Venezuely a dokonce na jeden výlet jsem si pronajmul člena Národní gardy vyloženě, aby vedle se mnou jel se samopalem, protože přece jenom to vnitrozemí do dneška ovládá dají nejrůznější bandy a mafiánské skupiny a sice se nám může zdát, že Caracas se třeba trošku zvedá, ale dokud prostě Delcy Rodriguez a zvlášť tedy Donald Trump, který tvrdí, že teď Venezuela díky němu zažívá nejlepší časy v historii, což jenom natvrdo řeknu, je totální lež a nesmysl, tak by museli to vnitrozemí a pohraniční oblast Kolumbii úplně vyčistit od těch band, jinak ta země nikdy nebude celistvá, nikdy nebude prostě prosperovat.
0: No, nevím, jestli teď zrovna lákáme k cestám do Venezuely, ale určitě otvíráme zákulisí života v téhleté exotické pro nás zemi. A už jenom když teď se dívám na názvy těch kapitol tvé knížky o Venezuele, Rozklad ráje, tak z toho trošku takovéto napětí nebo někdy i nebezpečí lze vysledovat. Pašeráctví, zločinnost, státní teror, tma, hlad. No nevím, jestli bych se tam vypravoval. Ty jsi už to nakousl, že mluvíme o zemi, která v normálních podmínkách by musela dobře prosperovat, takže byl jsi se podívat i na tenhle ten kov někde?
1: Zlato.
0: Zlato.
1: No, byl jsem ve státu Bolívar, kde jsou ty zlaté a diamantové doly, protože jsem měl do městečka Callao, který byl proslulé pašeráctvím, nebo tedy spíše takovými moderními zlatokopy. Já jsem říkal zlatokopové Nicolase Madura, protože je do těch dolů vyhnala opravdu krize a snažili se o to najít nějakou hrudku zlata, aby ji potom mohli prodat za jídlo a léky.
0: Moderní v tom, že už neměli ty talíře na rýžování?
1: Moderní v tom, že to byli lidé, kteří o tom před nástupem Madura vůbec neuvažovali a do toho pralesa k těm nebezpečným komárům, protože tam lítají komáři, který vám třeba můžou způsobit rakovinu krve. A tihle lidé nevěděli vůbec nic, ani se nevzali moskytiéru, tak tihle lidé se tam prostě vydali z čirého zoufalství. Takže to ani neuměli a nechali se tam zotročovat mafiánama nebo dokonce že jo, lidma od Madura nebo nějakýma samozvanýma generálama, kteří si tam vyhradili nějaký svůj pozemek, aby tam prostě tu zemi drancovali. Tak ten režim byl vlastně hlavně o tom, že tu zemi kontroloval, aby mohl transovat ty neskutečné přírodní zdroje té Venezuely. Jenom chci říct tedy, že po druhé světové válce ta Venezuela byla čtvrtá nejbohatší země světa. A teďka patří k jedním z nejchudším. Ten sešup byl spektakulární.
0: Velký sešup. Hmm. Ty jsi nakousl moskytiéry a repelenty a podobně. Měl jsi to ve své výbavě, když jsi tam žil? Bavíme se o životě v tropech. Jak se žije Evropanovi, který potom z Evropy přesídlil do velkoměsta, hypervelkoměsta do New Yorku a najednou se ocitne v tropech?
1: No, já jsem měl tu kliku, že jsem tam jel s jedním parazitologem, který tam jezdil hodně často prostě z ústřední venezuelské univerzity, které se donedávna říkalo venezuelský Harvard. Ona teďka na tom dost špatně, protože jí Maduro nefinancoval, protože se bál samozřejmě nezávislého myšlení. Takže jsem tam jel s tímhle parazitologem, o kterém pak píšu v kapitole Nemoc. A ten samozřejmě mě poučil, no, takže i když já bych tam asi vyjel úplně stejně jako ty naivní zlatokopové, že jsem taky nevěděl, co se děje, tak když mi dal seznam věcí, které si musím vzít, tak jsem si říkal, aha, takže to bude nebezpečný asi, no. Takže díky němu jsem byl připravený.
0: Zažil jsi někdy situaci opravdu na hraně života? Ať už kvůli nějaké nemoci, anebo nebezpečí, o kterém jsme mluvili, přepadení, zvláštní situace, bezpečnost.
1: No, já jsem tam měl dva okamžiky, kdy jsem se bál a v jednom okamžiku jsem si řekl, tak teď jsem to přehnal, už jsem překročil nějakou červenou linii a už se z toho nedostanu. Když jsme šli na demonstraci proti Madurovi, protože v roce 2017 Venezuelané protestovali v ulicích proti Nicolasi Madurovi režimu od dubna až do září, každý den chodili do těch ulic, ale tam je prostě mlátili a házeli po nich slzný plyn a stříleli po nich ozbrojené složky Nicolase Madura a já jsem na náměstí Altamira centru Caracasu, v té východní části, která je spíš považovaná za baštu opozice, tak jsem tam přišel normálně na demonstraci. V jedné chvíli vyjelo asi nějakých 300 motorek. Vždycky tam byli ti gardisté po dvou, jeden řídil a druhý z pušky střílel nás slepými, ale taky, jak jsem později zjistil, i normálními prostě náboji. A tam jsem v tuhle chvíli, když jsem se ocitl uprostřed, teď jsem nevěděl, kam běžet, tak jsem si říkal, že už to nestihnu, protože ty motorky se přibližovaly hrozně rychle. No. Tak jsem z tohohle jsem vyvázal. A pak byla ještě jedna chvíle, kdy jsme se skovali na jednom parkovišti za takovým autem a přijela motorka s takzvanými kolektivos, což jsou polovojenské jednotky. On je v roce 1999 na obranu revoluce zřídil zakladatel té revoluce Hugo Chávez. A ti měli, do dneška mají tu nejhorší pověst, protože to jsou normální grázlové kriminálníci, kterým ten režim rozdal zbraně a třeba jim řekl, ty si můžeš ovládat tuhle čtvrť, můžeš si tam dělat, co chceš, ale zajistíš mi, že tam nebude nikdy žádná protistátní rebelie nebo nějaký odpor. Takže tihle lidé pak rozhodovali vlastně o všem, třeba o rozvozu potravin, pitné vody, kdo bude mít elektřinu, kdo ne. A když se někdo samozřejmě nějak spříčil, tak ho zmlátili, zmučili nebo prostě zastřelili. No.
0: Říká Eduard Freisler, novinář, se kterým dnes cestujeme v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Trošku si mi připomněl některé destinace, kam jsem se pak už nechtěl moc vracet. Já se nepovažuji za novináře, který by rád cestoval, když jsme na cestách do míst, kde je hodně nebezpečno. Hmm. Takže třeba takový Afghánistán už jsem si pak opakovat moc nechtěl. Podobně to bylo s oblastí Čečenska při zpravodajování v Rusku. Je to součást toho tvého cestování často nebo vyhledával bys taková nebezpečná místa, nebo prostě to byla situace, že se tak vyvinula a když potom jedeš třeba do jiných míst, tak seš rád, že tam je klidněji.
1: No víš, jak funguje žurnalistika trochu. Samozřejmě, když trochu je to nebezpečné a konfliktní, tak máš větší šanci vyloženě ten text nebo to audio, nebo to video prodat, zvlášť...
0: No je to ten konflikt profese versus...
1: Je to tak, ale mě vždycky zajímají vlastně ti lidé, kteří jsou do toho vrženi a musí se s tím nějak vyrovnat. To znamená ti lidé, kteří nejsou nějak politicky aktivní, ale třeba se z nich ti aktivisté stanou, protože vidí to bezpráví a ten teror a chtějí se tomu nějak postavit a tyhle lidé mě fascinují, protože vlastně ti ukáží tu největší odvahu.
0: Má pravdu, host dnešního pořadu Na cestách, protože na stránce 103 jeho knihy Venezuela rozklad ráje je příběh profesora, který se stal farmářem, aby se uživil. Vysokoškolský profesor, který měl za sebou 25 let praxe. Mě na těch tvých cestopisech Jsme na cestách baví to, že, a je to případ i té vítězné knihy cestopisu roku, Kubánské tango v rytmu blues, baví to, že ty země neukazuješ přes ty turistické destinace, anebo ta turistická místa, na které se často autoři obracejí, anebo z nich mají tu zkušenost, ale ty ukazuješ život těch zemí přes ty konkrétní lidi, jejich osudy. Tak vyberme nějaký zajímavý osud někoho z venezuelského venkova, který si vůbec neumím představit, a ukažme na něm, jak žije venezuelský venkovan.
1: Asi Juan Daniel, což byl takový farmář ze státu Guárico, které je pověstné výrobou mléčných a masných výrobků. Tam jsou pastviny, kam až oko dohlédne. A to byl člověk, který byl ještě před nástupem Madura poměrně majetný, měl opravdu velkou farmu a zaměstnával tam desítky lidí. A on v jedné chvíli se rozhodl, že nebude rozšiřovat výrobu, že nebude kupovat nové stroje, že nebude kupovat palivo, protože všechno bylo dražší, protože kdyby do toho investoval, tak by se o ty svoje lidi nemohl starat. A takže se rozhodl spíš se uskromnit, aby ty svoje pracovníky, kteří potom po něm ani nechtěli peníze, protože tam mě našla úplně do háje, prostě devalvovala, tak on je platil jídlem. Takže on investoval vlastně do toho, aby přežili. A sám čelil navíc únosům, protože znovu nějaké bandy unesly, aby z něj dostali peníze a žili si nějak asi líp. Takže tenhle ten člověk mě určitě natchnul. Pamatuju si v tom, že když mě poprvé přivítal, tak na mě mířil puškou. Než jeden ten můj průvodce řekl, že tohle není žádný bandit, ale že jsem z České republiky, že jsem se přijel podívat na jeho farmu a on říkal, teď se nikomu nedá věřit, takže já většinou teďka lidi vítám s puškou v ruce.
0: To je dobré přivítání. Ty jsi nakousl to jídlo, to by mě zajímalo, co ti potom nabízel tenhle ten člověk, ne z těch výrobků, které vyráběl třeba, ale z těch venezuelských specialit. A kdybych přijel do té Venezuely, co bych si měl dát jako typickou specialitu Venezuely?
1: Každodenně ti Venezuelci jedí arepas, což jsou takové ty pšeničné placky prakticky, jenom z nějakého pšeničného prášku nebo kukuřičného prášku s vodou. Já to nikdy neměl rád. Oni vždycky jsou nadšení, ale pro mě to bylo vždycky strašně suchý. Ale oni to vždycky rozříznou a jde do toho takový ten svůj polotvrdý slaný sýr nebo šunku, tak to se ještě dá, ale pak zjistíš, že v chudinských čtvrtích nebo na venkově jsou třeba děti jako svým způsobem dost vychytlí, ale mají ty bříška, protože jedí jenom ty arepas a taky to nafoukne. Ale kdybych jako měl být fajnšmekr, tak bych tě pozval na asado negro, což je takové pečené hovězí, oni ho nejdřív jakoby dusí v červeném víně s nějakými bylinkami a kořením a pak ho namáčejí do takové tmavé, pikantní, sladké omáčky, která se dělá z papelónu. A papelón je takový kus cukrové třtiny, kterou dělají prostě v takových opravdu pecích, které připomínají nějaké 17. století. Takže to maso má jako takovou pikantní nasládlou chuť a to je teda jízda, no.
0: Pojďme ale od té kulinařiny dál, to bychom si asi mohli povídat dlouho. Jak jsi se přepravoval v tak obrovské zemi? Ty jsi říkal, že by bylo, nebo že je fajn vidět stolové hory z malého letadla. Já v takovýchhle zemích, kde není moc bezpečno, se vždycky trošku bojím sedat do takových věcí, které se vznášejí, nebo dopravních prostředků. Připadají mi třeba auta bezpečnější, i když i ta kvalita třeba těch autáků přes hory v Afghánistánu byla příšerná, když jsem zjistil, že řidič, který nás tam vozil, nám až když jsme ty hory přejeli, řekl, že mu nefungují brzdy, tak jsem byl rád, že jsem rád. Takže čím a na čem všem si jezdil v té Venezuele?
1: No asi na všechno, na co si vzpomeneš, ale já ti chápu, já jsem taky si v tom malém letadle nepřipadal úplně dobře, jenomže mě hnala touha za jedním příběhem, protože mi lidé vyprávili, že v části toho amazonského pralesa bydlel takový plukovník, který tam měl takovou svoji trochu říši, protože tam hlídal nějaký zlatý důl. Takže jsem se za ním jako vydal letadlem a motorovým člunem a pak ještě nějakým meskově, bylo to strašně dlouhý a už jsem si myslel, že je to jenom fáma, ale nakonec jsme ho opravdu objevili, i když ten průvodce mi říkal, no on má vytetovanýho Cháveze a Madura a má vytetovaného hada kolem krku nějak v obětí těchto těch dvou, což nakonec nebyl, ale byla to teda neskutečná noc, kterou jsem s ním absolvoval. Hrali jsme spolu kulečník, opili jsme se a poslouchali jsme nějaký latinskoamerický, jsme Julio Iglesias, jsme snad poslouchali až do rána.
0: No tak já myslím, blázen. Že slyšíte od Eduarda Freislera, že má opravdu zážitky velice konkrétní a já jsem moc rád, že tímhletím způsobem můžeme nahlížet do vzdálené a daleké Venezuely. Ale podíváme se taky jinam, protože Eduard Freisler je, a já se to nebojím říct, tak trošku i dobrodruh, cestovatel a novinář.

0: Cestujeme na rozhlasových vlnách s Eduardem Freislerem, vítězem cestopisu roku. Mimochodem ta knížka, kterou tady připomínám, Venezuela, rozklad ráje, to je také knížka, která měla šanci na úspěch. Vlastně uspěla tím, že byla nominovaná na Magnesii literu v roce 2023, takže si myslím, že ty tvoje lidské příběhy, které v těch cestopisech jsou, lidi oslovují. Karibik je docela tvoje asi srdcová záležitost, ale asi nejde třeba srovnat Venezuela s Mexikem, nebo jde?
1: No, já jsem za stolik Mexiko neprojel, ne? Ale mám samozřejmě spoustu přátel a myslím, že ta pohraniční oblast teď není nic moc, tam opravdu ovládají ty nejhorší drogové kartely, které teďka na planetě máme. Ale je to otázka, no já nechci porovnávat jedno utrpení nebo jeden teror s druhým, no každý je vlastně hrozný. No.
0: No a když se podíváme do Asie?
1: Asii jsem dost projel, protože já jsem mezi lety 2001 a 2002 žil rok na Tajvanu, kde jsem studoval čínštinu, ale taky jsem tam učil malé děti angličtinu a na školách. Takže jsem si vydělal dost peněz a pak jsem projel velký kus té jihovýchodní Asie, Vietnam, Laos, Thajsko, Kambodža. Tam jsem strávil dost času, ale to mi bylo nějakých 27, takže tam jsem se toulal sám a měl jsem pocit, že se tam můžu toulat do nekonečna, protože jsem neměl žádné závazky prakticky.
0: A mentalita Asiatů a těch jihoameričanů?
1: No já nechci zabíhat do nějakých stereotypů a samozřejmě ten jeho americký životní styl je takový více jako otevřený a žhavější a ti lidé o vás opravdu hned jako pozvou domů nebo k vám domů přijdou bez zaklepání, protože když už jste kamarádi, tak jste bratři a sestry a nevím co, a takže najednou vstanete a máte v obýváku člověka, který prostě se tam dívá buď na vaší televizi, nebo si čte vaše noviny, nebo, ale tak to je prostě, no, když docílíte téhle blízkosti, tak je to vlastně docela fajn, i když kolikrát stanete ve stavu, kdy byste nejradši byli samozřejmě sami a jediný, co chcete, tak je to kafe a ne nějakého zvědavého Kubánce nebo Venezuelana nebo Kolumbijce.
0: Píšeš si deníky? Nebo jak vzpomínáš, když chystáš cestopis, jsme na cestách, jak vzpomínáš na ty zážitky i na ty detaily, kterými teď vlastně prošpikováváš nesmírně zajímavými to naše povídání, to naše rozhlasové cestování. Jak ten detail potom lovíš z paměti nebo máš opravdu poznámky?
1: No já jsem měl trošku takovou tvůrčí možná krizi při psaní toho kubánského tanga, protože jsem si říkal, tohle už bylo tak dávno, teď já už ta paměť hrozně klame prostě. Ale pak jsem ve sklepě našel svoje staré deníky, které jsem si psal v roce 2003-2006. Sice jsem sám neroznal ten svůj rukopis, ale našel jsem to a to mi strašlivě pomohlo a pak takovou druhou strategii, kterou volím. A já s některými Kubánci se znám opravdu 25 let a sleduju je dál a teď jsem tam narazil na jednoho, o kterém píši vlastně v nějaké druhé kapitole. Jmenuje se Adalberto, potkal jsem, když mu bylo nějaký 40, tak teď mu je 65. A tak jsme si volali a on mi některé ty věci vlastně připomněl a povídal o nějakých lidech nebo nějakých okolnostech, nebo mě pomáhá i třeba to, že zrovna mluvil o nějakém dni, kdy třeba byl hurikán nebo něco. A tohle se mi oživilo, nebo jsem prostě musel udělat čerstvé rozhovory, ale ty deníky mi teda zachránily kůži, no, protože bez nich bych to asi určitě nedal dohromady.
0: Říká dnešní host pořadu Na cestách Eduard Freisler. No, to naše povídání je místy hodně dobrodružné, zajímavé, tak my se po další písničce asi vrátíme trošku do tvých mladších let, protože já jenom předznamenám, o čem si budeme povídat. Ty jsi tu mluvil o zápiscích, ale budou to i asi vzory, které vlastně se nám otiskují v té ceně, kterou si získal, cena Hanzelky a Zikmunda. Takže tady je kniha Hanzelka a Zikmund a my se k ním vrátíme zpátky hned po další skladbě.

0: Někdy mívám v pořadu Na cestách, který právě posloucháte na vlnách Českého rozhlasu, pocit, že ta hodinka je prostě málo, málo, málo. A ten pocit mám i dnes s Eduardem Freislerem, vítězem soutěže o cestopis roku 2025 ceny Zikmunda Hanzelky za kubánské tango v rytmu blues. My jsme tu Kubu vzali jenom tak letem světem, povídali jsme si víc o té Venezuele, což jsem moc rád. No a už nám toho času moc nezbyde, takže čím pro tebe jsou ti dva cestovatelé?
1: No, oni pro mě byli strašně dlouhou dobu ti jediní, kteří zažívali nějaký zajímavý dobrodružný život, protože jako dítě jsem se k ním samozřejmě dostal, nebo jsem o nich slyšel. A my jsme vždycky s mojí partou kluků měli pocit, že se na nejvýš možná dostaneme do NSR, že do západního Německa, a to bude, tak to je naše jediné dobrodružství. A najednou jsem zjistil, že existují nějací Čechoslováci, kteří jezdí do Jižní Ameriky, do Afriky a do opravdu nebezpečných, čarovných prostě krajin. Takže já jsem si říkal, takže přece jenom to jde, takže oni byli možná mojí první inspirací, že to opravdu jako ve mně něco zapálili, nějakou fantazii, a určitě jsem chtěl aspoň okopírovat pár jejich cest nebo jít trošku v jejich šlépějích. A takže oni, a to, že jsem tady získal cenu, která nese jejich jméno, je pro mě podsta určitě veliká.
0: Přečet si všechny jejich knížky?
1: To určitě ne, to určitě ne. Ale já si pamatuju, že třeba táta mi o nich vyprávěl, nebo strýc, jsem prostě v rodině někdo, a vždycky měl nějaký příběh, který oni vyprávěli, nebo natočili, nebo napsali, tak to bylo jedinkrát, kdy jsem tu rodinu poslouchal.
0: No, ty jsi rád poslouchal a pak jsi se dostal i do zahraniční redakce rozhlasu, takže vlastně jsi měl nakročeno i k něčemu, co jsem zažil já, podívat se s rádiem do světa, probouzet lidem fantazii tím, že jim ukážeme jiné země. Nakonec to na výjezd žádný nedopadlo, ale s tím světem si se i v té redakci potkával.
1: No, tak my jsme si na předávání řekli, že ty jsi byl pro mě tou další inspirací, trošku co se týká žurnalistik, což je pravda, protože jsi byl součástí týmu lidí, kteří dělali zápisník zahraničních zpravodajů, což pro mě byl asi ten nejhezčí program, který si pamatuju jak z dětství, tak raného mládí, a když jsem potom udělal pár dílů pro zápisník zahraničních zpravodajů, tak to byl takový ten splněný sen.
0: No, teď to možná pro posluchače vypadá, takže jsem si tě objednal do pořadu, aby si mi tady skládal poklony, tak to tak není. Eduard Freisler mě na předávání cen v Klementínu v Zrcadlové kapli hodně zaskočil tímhletím přiznáním, že jsem byl jedním z buditelů jeho zájmu o novinařinu. Já jsem se mu tam tehdy mluvil, že možná by byl dobrým lékařem nebo inženýrem, protože ta novinařina dnes není až tak prestižní pro řadu lidí v této společnosti povoláním, ale na druhou stranu to potěší. Tvůj cestovatelský sen.
1: Kam bych ještě se chtěl vydat?
0: No, řekněme.
1: Těch zemí je milion. Teďka mi kamarád strašně vypráví o Botswaně, kde často natáčí, on je kameraman. A vůbec ta Afrika je pro mě pořád trošku zemí neznámou, a říká mi, někdy si třeba zajeď vlakem do hlavní města Tanzánie a podle toho vlaku vidíš zebry, žirafy a bůvoly, a že je to taková nádherná cesta. Taky mluví o Ománu třeba, kam se ale teďka asi nelze dostat kvůli válce s Iránem. Láká mě Japonsko, ono těch zemí je hrozně moc. Teď mám snad v létě navštívit Island, takže já myslím, že těch zemí mám spíš před sebou víc než míň, nebo doufám samozřejmě.
0: No, všechno jsou to země ne až tak úplně, ten Oman je hodně frekventovaný, nebo byl do těch událostí, které se teď odehrály, ale ostatní ty země nejsou až tak těmi turisticky, řekněmě trošku nespisovně profláknutými destinacemi. To jenom dokládá to, čímž jsem tě nazval, doufám, že jsem tě neurazil, tak trošku dobrodruhem cestovatelským a novinářským. Takže už dopředu vím odpověď na otázku, turistika k moři a pláž a nic nedělání, anebo nějaká exotika, kde aspoň safari nebo něco takového. Kdyby si měl vybrat, Eduard Freisler?
1: No, já mám, když už jsem dlouho v nějakém rezortu, a samozřejmě jsem v nějakých rezortech byl, tak hned mám pupínky, no, já potřebuji někam vypadnout za tu závoru a vidět něco jiného a vyjít k nějakým lidem a zjistit, jestli náhodou nemá nějaký velký příběh, který bych třeba mohl sepsat.
0: Lepší tečku nemůžu slyšet od Eduarda Freislera, protože ty životní lidské příběhy v jeho cestopisech ho přivedly až k vítězství o cenu Hanzelky a Zikmunda, cestopis roku 2025. Ještě jednou děkuji za zajímavé cestování a už se těším na to, až se potkáme na podzim na knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě. Pro dnešek díky.
1: Já děkuji tobě a na ten podzim se těším moc.
0: No a s vámi, vážení posluchači, se opět příští pondělí mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu těší naslyšenou Petr Volda.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň jesně mi bez nich gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet, už nikdy

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal. Vítejte u pořadu, kde se kalorie nepočítají a dobrá nálada je vždy na jídelním lístku. Dnes se vrátíme v čase do roku 2021 a připomeneme si soutěžní recept na poctivou koprovou omáčku s šéfkuchařem Romanem Paulusem. Zjistíme také, jestli se pizza jí rukama nebo příborem, aniž bychom způsobili mezinárodní diplomatický incident. Hlavní roli dostane i cibule, nenápadná královna kuchyně, která nás umí rozplakat a zároveň zachránit nejedno jídlo. A protože dobrých receptů není nikdy dost, můžete si během pořadu zasoutěžit i o naše nové kuchařky plné sladké inspirace. Sladké Česko, tak si udělejte pohodlí, protože právě servírujeme další porci chutí, zajímavostí a dobré nálady. A to už 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: pasuje věc můj.
1: Jak jsem slíbil, čeká nás další výprava. Já už teď kráčím k domu Romana Pauluse, šéf kuchaře a našeho poradce, na kterého právě teď vybil další recept. Vybral si dortovou omáčku Marie Hostinské z Rychnova nad Kněžnou a tahle ta zvláštní, řekněme, koprovka se svítkem bude předělána podle něho. Ahoj, Romane.
2: Ahoj, Patriku, zdravím, těším se na vaření, pečení.
1: Tady hraje muzika, to máš rád k vaření, k pečení.
2: Tak já mám všeobecně rád hudbu, takže si pořád něco pouštím.
1: Jo, co třeba nejradši?
2: Takový různý mixy a...
1: Jako máš vlastní takovou playlist, někdo užím?
2: Hledám hudby, který jsem nikdy neslyšel a poslouchám je.
1: Nás dneska čeká recept, připomínka toho, co se ocitlo kdysi na druhém místě v roce 2021. Marie Hostinská v Rychnově nad Kněžnou v krásné chaloupce. Za Rychnovem, kam jsme přejeli, dělala na takovém malém sporáčku v romantickém prostředí klasickou českou omáčku, vlastně koprovku, ale ona to nazvala dortová omáčka, protože k tomu jsou servírovány svítky ve tvaru jakoby dortových výsečí. Myslíš si, že my jako Češi, Romane, jsme omáčkoví?
2: No, já si myslím, že po takovém určitém odklonu od tradiční české kuchyně, tak dneska se k ní krásně vracíme. Myslím si, že máme být opravdu právem na co hrdí. A neříkat hned na první dobrou, že to je těžká kuchyně a nezdravá, protože je to taky často o tom množství. No a já myslím, že i recepty pochoutkového roku tak právě dokazují to, jaký poklady se v těch domácnostech nacházejí. A já jsem moc rád, že toho můžu být součástí.
1: Byl ty jsi někdy na kurzu vaření, cukrařiny, pečení, čehokoliv?
2: Já jsem na kurzu byl asi dvakrát nebo třikrát, ale musím ti říct, že zrovna dneska jsem se díval, protože chystáme výlet na Sicílii a já bych hrozně rád tam šel na nějaký kurz vaření, zažít tu atmosféru, prostě vařit si. Jsou to v podstatě takový domácí školy vaření, že u někoho třeba doma jako tak se dá přímo vařit třeba nějaký pokrm italský kuchyně, takže nejenom italský, ale speciálně ty sicilský, takže já doufám, že se mi to velice brzo podaří. A teď jsem si ještě vzpomněl, že jsme jednou byli, to byla vyloženě škola vaření v Hanoji, kde jsme vařili s kolegou Mírou Hanzelem, kde jsme předtím i si ty věci nakupovali na trhu, což byl velký zážitek, protože to, co koupíte na trhu v Hanoji, tak to občas jako člověk prostě předtím třeba ani nikdy neviděl.
1: A může se i bát.
2: Já jsem se úplně nebál, jako jsem se úplně nebál.
1: Jsi tady.
2: Ale ne všechno bych se asi koupil.
1: My podnikneme taky takový malý kurz vaření už za malou chvíli s Romanem Paulusem. Budeme dělat právě tu dortovou omáčku se svítkem krok za krokem. Všechno se to dozvíte po písnice.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Romanem Paulusem, naším kolegou pochoutkového roku v kuchyni, v pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, jsme u stolu, kde budeme připravovat recept, který původně posluchači slyšeli v roce 2021 a umístila ho porota tehdy na druhé místo. Šlo o dortovou omáčku. Neplíst si s ničím sladkým, jde o to, že tam byly takové výseče, řekněme, svítku, ale jinak to byla, Romane, co za omáčku?
1: V podstatě koprovka. Dobrý den. A já jsem se tak jako díval na ten recept a říkal jsem si, že bych možná udělal nějakou změnu. Místo vody použiju vývar a říkal jsem si, že ten svítek bychom ještě mohli doplnit o pošírované vajíčko.
0: Tak se do toho pustíme. Řekni nám na začátku, co je potřeba za suroviny a kolik kterých váhově množstvím.
1: Tak my na tu omáčku potřebujeme 50 gramů másla, 2 lžíce hladké mouky, tady je tedy litr vody, v našem případě to bude vývar.
0: Jaký?
1: Já jsem si připravil takový lehký zeleninový vývar, abych to zase tolik neměnil, ale za mě klasická koprovka, když se připravuje k masu nebo třeba i s vejcem, tak to může být nějaký opravdu silný hovězí vývar klidně. A 1/4 litru smetany na šlehání, trochu soli, trochu cukru, no a ocet a kopr na dochucení samozřejmě. Na ten svítek jsou to potom 3 vejce, 3 vrchovaté lžíce dětské krupičky, lžička soli, olej na opékání a potom voda na podlití, jak už jsme si říkali.
0: A ty budeš dělat ještě pošírované vejce, na to potřebujeme co?
1: Na pošírované vejce, když se bavíme o 4 porcích, tak potřebujeme 4 vejce, vodu, kterou přivedeme do varu a trochu octa.
2: Pochoutkový rok.
1: Takže si rozpustíme máslo, přidáme mouku, dáme trošku provařit. Používáme na přípravu tady té světlé omáčky světlou zásmažku. Dle mých zkušeností tak 2 minutky, mírným plamenem. Jakmile máme jížku hotovou, tak odstavím, nechám ji vychladnout, ale ohřeju si ten vývar, protože se mi tak omáčka nepřipálí. Ona se začne rychle vařit, když podlijeme tím teplým vývarem, rychle se provaří a jakmile se vaří, tak už se potom tolik nechytá. A přidám menší část toho vývaru, vezmu si do ruky metličku a rozmíchám. Začne mi to housnout, vznikne taková hustá kaše, přidám zase trochu vývaru, ano, a zase rozmíchám. A takhle, jak rozmíchávám víceméně pořád tu hustou kaši, tak se mi podaří tu omáčku udělat hladkou a netvoří se hrudky. Zkušenosti říkají, že když pracujeme s moukou na zahuštění, tak bychom vždycky měli aspoň takových 15 až 20 minut provářet, aby jsme se zbavili toho pachu, té pachutě mouční, kterou tam nechceme mít.
0: Je to pak i líp stravitelný.
1: Dokonce. No vidíš, přidám i trochu nějakého koření. Tady v tom případě to bude tedy trochu soli. Přidám i trochu cukru, klidně můžeme, protože sladkokyselá chuť bude to, co chceme do té omáčky dostat. No a necháme provářet. A tu dobu, kdy provážíme, tak si můžeme využít na přípravu svítku. My si do misky vyklepneme 3 vejce, přidáme trochu soli a 3 lžíce krupičky. Promícháme a necháme takových 10 minut nabobtnat. Po těch 10 minutách těsto na svítek máme tedy odleželé. Já do pánvičky dám olej.
0: Docela dost. Velká lžíce.
1: Ano. A do pánve těsto na svítek.
0: Normálně to tam nalijeme do středu, ono se to rozlije do stran.
1: Ano, ano. A měla by to být zhruba tak asi 1 cm široká vrstva.
0: Na jakou sílu plamene bychom měli mít ten olej, tu pánvičku rozpálenou?
1: Mám tady 16-stupňovou škálu a dám si to tady na 5. Jo? A přidám taky pokličku, aby se mi to peklo i ze zhora vlastně, abych si tam vytvořil takový mikroklima.
0: Jak dlouho to bude pod pokličkou?
1: 2 minuty a potom bychom ten svítek měli otočit.
0: Na to si beru první řadu. To jsem zvědav, jak to děláš?
1: To nevím, já jsem to ještě nikdy nedělal. Otočíme palačinku, výborně, a znova přiklopíme.
0: A zase dvě minuty,
1: ano.
0: To je takový čekací recept.
1: A teďko přijde ta fáze, která musím říct, že pro mě asi nejpřekvapivější, protože já odklopím ten svítek, je opečen z obou stran, je to v podstatě taková velice tuhá hmota a já to teďko podliju vodou. Ano. Že ten svítek úplně plave, přiklopím pokličkou, odstavím a necháme nabobtnat.
0: budeme přidávat ještě pošírované vejce, to je navrch oproti paní hostinské.
1: A já už tady mám vodu, která se začíná pomalu vařit. Přidal jsem tam ocet, zhruba tak jednu polévkovou lžíci na litr vody. Mám tady vejce. Je úplně nejlepší, když máme možnost použít ty nejčerstvější vejce. Takže já ho teďko takhle vyklepnu. Já ho nechám takhle lehce zatáhnout. Jako kdybych připravoval takový jako vařený volský oko. Jo? Asi tak 15-20 sekund ho nechám zatáhnout a potom ho tady tou dvouzobou vidličkou jednou nebo dvakrát otočím.
0: Ono se samo jako zabalí.
1: No, za pomoci toho otočení. Že se ten žloutek zabalí do bílku a vlastně teďkon stáhneme teplotu a teď vlastně probíhá to pošírování. Pošírování je druh kuchyňské úpravy, kde se nějaká surovina, typicky třeba ryba anebo i to vejce, vlastně tepelně připravuje těsně pod bodem varu.
0: Jak dlouho takhle?
1: Tak 3-3,5 minuty a vajíčko bude hotový.
0: Jak se dokončí omáčka? Je provařená?
1: Omáčku dokončíme smetanou, šlehačkou přímo. Dobře promícháme. Necháme provařit ještě jednou s tou smetanou. Musí přijít samozřejmě i ocet. Tam se doporučuje buď provařit ocet, anebo tu omáčku. Takže já když provařím omáčku, tak ocet už provářet nemusím. Já mám tu zkušenost, že když se vaří opravdu se šlehačkou, tak se omáčka nesráží. No a nakrájíme čerstvý kopr, nebo můžeme dát i naložen. Ten naložen, když je v octu nebo v nějaké sladkokyselé marinádě, tak to samozřejmě zohledníme v tom dochucování.
0: Máme to hotové, je to krásná světlounká, voňavá omáčka po kopru a ten svítek vypadá opravdu luxusně. On má takovou jako nahoře kurčičku a vevnitř je takový kyprý žluťoučky.
1: Je to tak? Je to hlavně tady samozřejmě díky těm domácím vejcům, nebo vejcím?
0: My můžeme říct i vejcům.
1: je to tady samozřejmě hlavně proto, že máme domácí vajíčka.
3: Máš ji radši sladší nebo kyselější?
0: Já spíš na té váze víc do kyselosti.
3: Jo, takže se mohl dát ještě možná trošku odstát.
0: Ale já jsem spokojený. A ten svítek, to je taková kombinace, jako když uděláte piškot s míchanými vajíčky, nebo tak něco. Takový jako kyprý, mazlavý zároveň, krásně k tomu, že to není úplně suchý jako knedlík, když si k tomu člověk dá, výborně se to k tomu hodí.
1: Je to vlastně, jak by se dneska i moderně řeklo, je to jídlo plné proteinů. Vlastně nemáme až tolik jako těch slaných bezmasých pokrmů, tak já jsem moc rád, že tady ten recept se umístil a že jsem si ho mohl uvařit.
0: Rok 2021, druhé místo Marie Hostinská z Rychnova nad Kněžnou, určitě nás bedlivě sledovala a čekala na ten okamžik, co ty tomu řekneš, co jí případně vzkážeš. Já teda velký obdiv vám oběma, moc se to povedlo.
1: Já bych vzkázal, že děkuju za recept, je to pro mě inspirace a už přemýšlím nad tím, kde ho někde uvařím a naservíru hostům.
0: Říká Roman Paulus, vás směruju na stránky pochoutkovýrok.cz, kde tenhle recept najdete i v té verzi od Romana, i v té původní od Marie Hostinské, můžete je porovnat, jsou tam vedle sebe oba recepty i s videí, takže zbývá to jen vyzkoušet a těšit se zase příští týden na další setkání s dalším členem pochoutkového roku, který bude připravovat další vítězný recept. Postupně se suneme až do současnosti a vy pak na konci budete rozhodovat, který recept se stane tím receptem desetiletí, tak jak ho předělali i naši kamarádi z pochoutkového roku. Děkujeme moc, Roman Paulus, zase příště, ať se daří.
1: Dobré chutnání.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Romanem Paulusem.

0: Po dnešním kurzu vaření v narozeninovém 10. ročníku pochoutkového roku s Romanem Paulusem bych měl připomenout, že není sám na to opakování všech receptů těch výherních z předchozích 9 let. Pomáhají mu v průběhu roku ještě Jaroslav Sapík, Josef Maršálek, Vojtěch Vrtiška, Naďa Konvalinková a Ivan Vorochodský. Rozdělili si dohromady celkem 36 výherních receptů. A postupně vám je připomeneme, proto abyste si v nich udělali pořádek a pak na konci roku mohli hlasovat a hledat s námi ten nejlepší recept desetiletí. Kdo bude hledat, bude i odměněn, tedy jen ten, kdo bude vylosován. Takový je princip naší hry a soutěže. A ještě připomínám, že příští týden bude další recept, ten nejlepší z roku 2021, dělat podle Tibora Novotného z Jižní Moravy Jaroslav Sapík. Půjde o nadívanou kachnu se speciálním lichtenštejnským karamelizovaným zelím. Budete koukat, jakou dobrotu si dopřejeme. Ale to až za týden. A za chvíli vám také představím jednu z nejslavnějších českých cibulí. Zůstaňte naladěni.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: V narozeninovém pochoutkovém roce bych vám teď rád představil jednu z nejslavnějších českých cibulí. Tuzev Šestar. Má žlutozelenou barvu slupky a bílou až zelenobílou dužinu. Vyznačuje se lahodnou a sladkou chutí, dokonce smírně pálivým akcentem. Vlaďka Vildová se kvůli ní vypravila do zemědělského družstva v Šestary a věřte, že při natáčení reportáže se neubránila slzám. Jejím prvním průvodcem byl Jiří Dostál, který se stará o pěstování cibule od semínka po sklizeň a taky převoz do skladu. Povídali si i o tom, jak se vlastně cibule sklízí.
1: Přijede stroj, který na přední části traktoru má osekávač, který oseká nať, se nechává nať jenom kratší z důvodu skladování a tak dále. A vzadu za traktorem má vyorávač, který vyvoře cibuli a položí na řádek, kde dochází k tomu oschnutí a k následnému sebrání tím sběračem.
2: Kde teď jsme, pane Dostále?
1: Nyní se nacházíme teda ve oblasti okolo Rozběříc a je tady odrůda vhodná na dlouhodobé skladování Dormo Centro a je to toho typu Rainsburska.
2: A patří pod šestarskou cibuli?
1: Určitě. Někdy je problém s tím, že lidé nechodí sbírat po sklizeném poli, ale přímo na řádky.
2: Pane Dostále, tady je už ta sklizená cibule, kterou přivezlo nákladní auto na své korbě sem. Co je úkolem tady na té třídící lince?
3: Vlastně se jedná o příjmový stůl, kde jsou vlastně odděleny hrubé nečistoty, vypadnutí drobných kamenů, drobné hlíny, plevele a tak dále. Poté jde vlastně na přebírací stůl, kde 6 zaměstnanců vyhazuje poškozenou cibuli nebo kamení a poté jde vlastně pásama už přímo do skladu na hromadu.
2: S panem inženýrem Vakulou jsme teď vstoupili do těch rozlehlých halových prostor.
4: Nacházíme se na expedičním skladu. Zde se zbíhají zakázky, které následně kontrolujeme, dooznačujeme, expedujeme našim zákazníkům.
2: Půjdeme tam, kde se s tou cibulí pracuje, kde se asi nějak čistí.
4: To je opravdu uprečené místo. Na začátku každé směny děvčata půl hodiny, někdy hodinu propláčí.
2: Už to cítím v očích. Tady máte nějaký respirátor na stole.
5: Když se to dlouho dýchá, tak pomáhá.
2: A na oči?
5: Ventilátor máme přes zimu, přes léto si pootvíráme okna.
2: Takže byste doporučovala nějaké proudění vzduchu, že
5: ano,
2: je lepší?
5: Je to lepší, než když vzduch stojí.
2: Paní Simono, cibuli v Šestarskou používáte?
5: Používáme. Já si myslím, že je kvalitní. Výborná je do guláše.
2: Pane Vakulo, jak tu cibuli můžeme skladovat my?
4: Pokud ji máte od nás kvalitně ošetřenou a pokud dopravce dbá na předepsané procesy, v jakých podmínkách tu cibuli přepravit a vy si ji hned potom koupíte, tak doporučuji nějakou chladnější místnost, ne moc vlhkou, kde trošku i proudí třeba vzduch.
2: Když máme solidní sklep, který není vlhký, tak tam může být.
4: Naprosto vhodné.
2: Ta teplota se pohybuje asi jak?
4: Teplota pro to skladování je ideální kolem 5 stupňů. Určitě by neměla klesnout pod nulu. 2,5 stupně je taková ta kritická mez, pod kterou už by ta naše cibule neměla klesnout.
0: A na skladování jsou v zemědělském družstvu v Šestary na Královéhradecku experti. Při skladování proto používají automatizovaný systém pro vzdušňování, který zajistí až 10měsíční stabilitu cibule, aniž by se její kvalita zásadně změnila. Víc se o tom dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A za chvíli si už další mikrofon pro hosta chystáme pro herečku Andreu Elsnerovou. Budu si s ní povídat společně s Naďou Konvalinkovou.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: a mě pak bolelo neskutečně břicho, protože bránice pracovala. Ale co se vaření týče, tak to je docela bizarní, protože samozřejmě jsem nevařila nic. Všechno vařili rekvizitáři, ale vařili výborně. Jo? Takže si pamatuju, že vlastně v cateringu pak nadávali a říkali do prčic, tak jsme to zase vařili zbytečně, protože když se vařili nějaký dobrý knedlíky, vomáčka nebo svíčková nebo něco takového, tak vím, že se kluci nabouchali na place a pak už vlastně nikdo nešel jíst do cateringu, takže jako jídlo bylo fantastický, no, to se jim jako dařilo. Vím, že v jednom obraze jsem tam krájela cibuli a že jsem právě měla jako hrozný stres, abych se neřízla jako do prstu a takový tyhle ty věci, aby tam netekla červená. Ale musím říct, že k vaření jsem vlastně přičichla až s dítětem, až když se mi narodil syn a ještě radši peču. Takový ty kynutý těsta mi jdou. Nevím, nějaký zázrak, ale kynutý mi jde dobře.
1: Ale hlavně na to, že ti jde to pečení toho sladkého, vůbec nevypadáš. Takovouhle hubenoučkou postavičku, to opravdu je zázrak.
2: No, vrátím se k tomu natáčení četnických humorů. Říkala jste, že se tedy jedlo opravdově. Nekazili pánové záběry schválně, aby se najedli, aby se mohli přidat?
0: Je to možný, to jsem nevyzvídala, ale je fakt, že si tam dávali do nosu, no, pořádně.
2: Dokonce vyšla snad i kuchařka z četnických humorů. Vy jste i křtila, ne?
0: Počkejte, máte pravdu, to byla přímo četnická kuchařka. Je, no jasně. Jela, tak vidíte, jak je ten herecký život pestrý, že člověk zapomene úplně, co dělal. Ano, je to kuchařka. A jsou tam zajímavý hrozně recepty, vlastně prvorepublikový, právě zrovna na cukroví a na tyhle ty sladký věci. Jsou tam hrozně zajímavý věci, hodně používají skořici a tak. A vůbec za té první republiky asi nebylo tolik ingrediencí jako teď, tak je to všecko takový jednoduchý ty recepty. A myslím si, že je dobrý, takový poctivý.
2: Jak se s jídlem kamufluje i jinde v divadle při natáčení? Protože vím, že u četnických humoresek třeba alkohol samozřejmě nemohl nalévat, takže rekvizitáři, pokud vím, tak whisky nahrazovali 3 dny uleželým čajem. Místo štamprdlátek se dává teplá voda, ona tak lépe teče jako ten alkohol. Kamufluje se i takhle běžně v divadle třeba?
0: Já vím, že v divadle máme běžně jako plastový ovoce, že jo? Pak existuje plastový chleba nebo takový různý pochutiny, ale pak jsou taky jako rekvizity doopravdický. Vím, že při Ideálním manželovi se mluvilo o okurkových chlebíčcích, že jo, v Anglii běžně podávaných k svačině, tedy
1: k čaji opáté.
0: A to jsme měli opravdu nějaký toastový chlebíčky s okurkou a pak tam byly takový jako zákusky nějaký, vím, že holky kupovaly v cukrárně, takže a ty potom během představení se donesly do rekvizitárny, když už je nebylo potřeba a velice rychle zmizely. Vím, že Honza Šťastný na ně chodil. Takže jo, někdy se i vaří v rekvizitárně. I tam vlastně rekvizitářky kolikrát vařily nějaký těstoviny a spousta věcí.
2: Říká Andrea Lesnerová a děkujeme moc za tuhle krátkou a hezkou návštěvu.
0: Taky děkuju moc krát. Mějte se.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. My totiž slavíme 10 let našeho pořadu a tak vám stále děkujeme za vaši přízeň, protože bez vás by to nešlo. Oblíbili jste si i rubriku nazvanou Rada z etikety, o kterou se už léta stará Ladislav Špaček. Víte, jak třeba jíst správně pizzu?
1: Je zvláštní, že některá jídla můžeme jíst dvěma možnými způsoby, což u třeba vepřového knedla nejde. Nicméně pizzu můžeme jíst oběma způsoby. Jestliže budeme sedět ve fast foodu, budeme sedět v nějaké typické malé pizzerii a dostaneme pizzu na stůl, tak ji klidně můžeme, jak je nakrájena na ty jednotlivé segmenty, můžeme vzít do ruky a budeme jíst rukama. Jestliže ovšem budeme v dobré restauraci a dáme si pizzu, dneska i luxusní restaurace servírují hamburgery a nebo pizzu, tak v dobré restauraci jíme všechno příborem. To by nám museli přinést na stůl finger bowl, oplachovač prstů, abychom si mohli předtím a potom opláchnout prsty. Pokud ji nemáme, budeme jíst příborem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Na začátku jsem sliboval i soutěž o naši kuchařku, tu novou, úplně novou, Sladké Česko. Vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy vydali u radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu. Obsahuje 170 krásných sladkých receptů, pokladů naší země, pozbíraných za celých 9 let naší soutěže od vás posluchačů, a taky přidali své recepty i naši porotci. To všechno je v té jedinečné kuchařce, kterou si můžete i kdykoliv objednat přes stránky www.pochoutkovirok.cz a nebo ve všední dny a v pracovní době telefonicky. Máme pro vás objednávkové číslo 724 819 319. Tuhle kuchařku byste rozhodně měli mít. Bude skvělým dárkem pro vás i pro někoho jiného, kdo miluje pečení a dělá nebo jí sladké. Tak nezapomeňte, Sladké Česko si můžete objednat přes telefon 724 819 319 a taky si o ní zasoutěžit. Třem z vás teď třeba takovou kuchařku pošlu i se svým podpisem. Minule jsem se vás v soutěži ptal, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vorochodský. Málem splál oheň při flambování. A věděli to. Jaroslav Stych z Komárova, Julie Panková z Bojkovic a Marie Burešová z Pelhřimova. To jsou vylosovaní výherci a šťastní majitelé třech nových kuchařek Sladké Česko. Další tři už se chystám do nového kola soutěže. Otázka zní, co přidal ke svítku a omáčce při dnešním vaření Roman Paulus? Za A uzené maso nebo za B pošírované vejce? Co přidal ke svítku a k omáčce Roman Paulus? Jestli si myslíte, že to bylo uzené maso, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení i s adresou na číslo 90 01 04. Kdo si myslí, že to bylo pošírované vejce, pošle nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo stejné, tedy 90 01 04. Posílejte kdykoliv, nemusíte spěchat. Uzávěrka je až o půlnoci z úterý na středu. Připomenout si otázku i pravidla můžete na webu Pochoutkového roku a výsledky se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu. Tak vám držím palce. Mějte se krásně, ať nám žije Sladké Česko a fanděte narozeninovému Pochoutkovému roku. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, byl u mě na návštěvě pekař a cukrář a tanečník Josef Maršálek. A měli jsme chuť se po delší době osobně vidět. Byla jsem úplně rozklížená z toho, co mu mám nabídnout. Nejdřív mě napadlo, že upeču koláč. A pak jsem se zhrozila. Vyhlášenému pekaři přece nemohu nabídnout svůj koláč. No a pak jsem se rozhodla pro vepřovou pečeni, nakrájenou na tenké plátky a vídeňský bramborový salát. Pepíček mi přinesl obrovskou kytici, tak velkou a tak těžkou, že jsem ji ani nedokázala uzdvihnout. Šlo převážně o růžové pivoňky a kytka mě až dojímala, jak byla něžná, veselá a krásná. Ještě jsme skonzumovali zmrzlinu s jahodami a napili jsme si kávy a růžového šampaňského a povídali jsme si, jak život jde. Pepíček řekl výstižnou větu. Řeka teče. Nemá cenu jí tlačit. No a právě ta věta mě inspirovala k dnešnímu omeletkovému tématu. No a taky, protože se blíží léto a čas dovolených, tak prostě budeme dnes mluvit o odpočinku. Omeletky právě začínají. A nemusím vám snad připomínat, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Milí posluchači dvojky, jak už jsem předeslala před písničkou, dnešní omeletky jsem zasvětila odpočinku. Člověk má většinou právo na lenošení, po těžké práci, po vyhrané bitvě, po dobité lásce. No, člověk má prostě právo na lenošení, když se mu zachce. Já jsem jednou měla pocit, že mám právo na lenošení, nebo spíš odpočinek, když jsem po úmorném psaní ležela na zahradě a četla si. A přišel manžel a zeptal se, co bude k obědu? Nevím, něco uvař, řekla jsem stroze. Prostě si představ, že jsem mrtvá, tak co by si spočal? No dobrá, dobrá, zabručil manžel a zmizel v kuchyni. Asi za hodinu jsem na něj ze zahrady zavolala a zeptala se, jak mu to jde. Skvělé, odpověděl vesele. Udělal jsem si výborný salát. No a co budu jíst já, zeptala jsem se. A on opáčil. Já měl za to, že ty jsi mrtvá. Trpím nespavostí. To znamená, že se mi vlastně nikdy nechce úplně spát. Já až padám do bezvědomí psychickým vyčerpáním. A když jsem si kdysi dávno svého budoucího manžela snažila odloudit sokyni, no tak jsem byla neustále velice aktivní. No a potom on podlehl a začal mi vyznávat lásku. No a mně, když to došlo, tak jsem vyčerpáním padla do komatu. No a potom vždycky, když jsem žadonila, aby mi muž řekl něco hezkého, tak manžel říkal, já jsem to jednou zkusil a nevyšlo to. Vzpomínám si taky, jak jednou, to jsme ještě bydleli v Činžáku, jsem šla submisivně za sousedkou a jemně jsem začala. Ten váš pejsek, víte, on celou noc kňučel a vyl. On je to moc roztomilej pejsek, ale... A paní sousedka mě chlácholivě bodře přerušila a řekla, no ale nemusíte se o něj bát, on toho dost naspí ve dne. Vždycky jsme měli najednou víc psů. Teď máme 3. Předtím jsme měli 4. A já teď vzpomínám na dobu, kdy jsme měli jen 2. Ovčáka Penelopu a labradora Otela. A jednou jsme s dcerou slyšeli, jak syn Otela posílá spát a říká mu, tak šup do pelechu. No a nám se zdálo, že se to k tomu aristokratickému psu nehodí. A naučili jsme ho, že chodil spát na svůj polštář pod stolem, když jsme mu řekli, Otelo, tak adie na sofa.

Milí posluchači Dvojky, o spánku a o odpočinku si dnes vyprávíme v omeletkách. Já často nemohu usnout, protože mne pronásledují myšlenky, kam musím jít, co uvařit, kdo je na mě závislý. Vždycky jsme bydleli společně s rodiči. Když máma už byla v důchodu a já jsem byla hodně zaneprázdněná, spolehla jsem na ní z večeří. Máma ale ráda hrála šachy a občas se do nich tak zabrala, že na méně zajímavé povinnosti, jako je třeba vaření, zapomněla. A jednou večer jsem přišla domů a zjistila jsem, že v kuchyni zase nic není. Tentokrát jsem tu ale aspoň našla lísteček se vzkazem. Svaz šachistů doporučuje. Kupte si pizzu. Táta i máma rádi jezdili do lázní. Odrazilo se to ve výchově. Táta vyznával princip orientálních lázní. No to znamená, že se vysoká společnost scházela v teplých bazénech, hrála tam společenské hry, pila, debužírovala, filozofovala. Táta si takové lázně dělal doma tak, že byl ve vaně zhruba tak 4 hodiny. Měl nad sebou nadvanou dřevěnou desku, na kterému stála sklenička, knížka, šachovnice. No a táta ve vaně i dlouze telefonoval. Hlavně tam ale psal a četl básně. Po tatínkově smrti mi maminka vyprávěla jednu příhodu. Táta tedy doma oznámil, že odchází, protože má schůzku s harfenistkou. No a mamince to bylo podezřelé a tak se na místo schůzky vypravila. A harfa byla opřená o zeď, harfenistka také, no a na ní se mačkal tatínek. A maminka stropila žárlivou scénu a tatínek na mámu křičel. Já ti ale nejsem nevěrnej, já tě šetřím. Dcera Natalka jednou přišla o perspektivního Itala, protože s ním měla jet do Alp. A chystala se a byla celá divá. A pak jsem od ní dostala tuto SMSku. Nahory nejedu, protože bych musela vstávat v 6 a jezdit na vleku. Leželi jsme před dlouhou dobou, to nám bylo asi 18, s kamarádkou na pláži v Bulharsku. A byla to její první dovolená. A nedaleko sedící urostlý Bulhar středního věku nápadně často bloudil očima k naší dvojici. Jdeme do vody, vybídla jsem svou dlouhonohou přítelkyni. No a v tu chvíli vyskočil i náš obdivovatel a předběhl nás. A bouřlivě se hrnul proti vlnám a mohutnými tempy plaval daleko do moře. No a pak se najednou vrátil a zůstával v naší blízkosti. Ty uhrančivé oči. Krasavec zahájil konverzaci. Přemýšlela jsem, na kterou z nás je vlastně jeho zájem zaměřen. Když tu nás překvapil opravdu neobvyklou žádostí. Ukázalo se, že celá jeho předehra sledovala jediný cíl, aby nás dvě, zřejmě ohodnocené na vazby, použili jako tělocvičné nářadí. Měli jsme ho držet na svých ramenou a on z nás chtěl do moře skákat šipky. No, co dodat k odpočinku? Možná tuto jednoduchou radu. Urvi spánku aspoň kouda, ať pak nejsi tupá hrouda.

Milí posluchači Dvojky, omeletky jsem dnes naplnila odpočinkem. Má maminka mě jednou v dětství nutila, aby šla v Krkonoších na horskou túru. Bylo mi asi 5. A už tehdy jsem měla velice špatný pocit z toho, že budu muset ujít do kopce asi 20 kilometrů. Má maminka. Myslím, že chtěla tehdy nesmírně zapůsobit na svého kolegu, učitele Vanýska. Ale nadšeně vykřikovala, že se mi to bude líbit. A taky, že za odměnu, až zdoláme trasu, dostanu sladomléčný drops. Neměli jsme moc peněz. Drops se u nás běžně nepěstoval. A taky mi maminka tvrdila, že nemohu jíst bonbony, abych měla pěkné zuby. Představa dropsu mě tedy nesmírně vzrušila. A já poctivě šla. A když jsem ušla asi 5 kilometrů, dostala jsem bonbon. Cucala jsem a ploužila se dál. Po 12 kilometrech jsem na tom byla tak zle, že mi maminka dropsem doslova mávala před nosem. A když jsem po něm chňapla, tak ucukla a popoběhla. Dodnes nechápu to množství energie. No a já se štvala dál. No a pak jsme konečně byli na Sněžce. A já v úžasu koukla na to, jak moje matka, vlastní matka, zbytek dropsové roličky velkoryse rozdává našim spoluturistům a jak učiteli Vanýskovi dává hned bonbony 2. No a tehdy jsem pochopila, že výraz krev mé krve se dá zaměnit i za slova zrada mé dcery. A od té doby jsem velice obezřetná. Otec mimochodem mě taky poučil. Trávil se mnou každý rok poslední týden prázdnin v pece a tam mi tvrdil, že musím být statečná jako ukrajinský kozák. Ukrajinský kozák měl projevit odvahu tím, že se měl vozit na řetízkovém kolotoči. Na náměstí v pece tehdy byla pouť a obrovský řetízkový kolotoč. Dělalo se mi špatně, jen jsem se na něj dívala. Ukrajinský kozák se ale bát nesměl. A tak mě otec posadil na sedačku, slíbil mi a já mu uvěřila, že to bude nádherná jízda. Pak zaplatil kolotočáři 2 kola navíc a pak jsem se vznášela asi 30 minut nad náměstím. První čtvrthodina patří k mým nejhorším čtvrthodinám v životě. A tu druhou si nepamatuju, protože jsem byla ve zvědomí. Když jsem se po 3 dnech z mdlob probrala, tak jsem zrovna slyšela otce, jak mé matce vysvětluje, že jsem nemocná proto, že jsem asi něco špatného snědla.

0: Milí posluchači Dvojky, omeletky jsou dnes o odpočinku a já jsem se rozhodla, že zatelefonuji svému kamarádovi, herci Vaškovi Šandovi, aby mi prozradil, jakým způsobem tráví čas odpočinku právě on. No a tak mu volám.
1: Ano?
0: Milý Vašíku, tady je Halina Pavlovská z Omeletek na Dvojce.
1: No krásné poledne všem posluchačům, já už jsem se lekl, že jste na mě zapomněla úplně.
0: Kde pak, vůbec jsem na tebe nezapomněla a dlouho jsem tě neslyšela, jsem moc ráda, že teď aspoň takhle zprostředkovaně v éteru si můžeme popovídat. A Vašíku, hned na tebe zautečím. Co se ti vybaví, když řeknu slovo odpočinek?
1: Odpočinek já mám velmi rád, ale moc ho neumím. Vždycky po něm toužím a když ho konečně můžu mít, tak si hned na první volný den vymyslím takový plán, že si neodpočinu vůbec. Ale,
0: no.
1: ale odpočinek je něco, co si vždycky přeju.
0: Vašiku, existují nějaké filmy, které jsou soustředěny na odpočinek, na chvíle volna?
1: No spíš jsou to takové ty filmy, opravdu já tomu říkám odpočinkové filmy, které si můžete pustit kdykoliv a vždycky vás potěší.
0: Ano, ale jestli existuje film s tématikou odpočinku, takhle jsem to chtěla říct.
1: S tématikou odpočinku, no napadá mě třeba, má to dva díly, jmenuje se to Báječný hotel Marigold a druhý Báječný hotel Marigold a to je vlastně o skupince lidí, kteří jsou v důchodu. Což už sám o sebe by měl být odpočinek. A ty se rozhodnou, že tento podzim svého života stráví v Indii v domově důchodců. A hraje tam třeba Judy Dench nebo Maggie Smith a jsou to opravdu krásné dva filmy.
0: Tak to zní výborně. Hotel Marigold, jo? Budu si
1: ano.
0: To pamatovat.
1: Ano.
0: Pokusím si to někde si to pustit a podívat se na to. A vám doporučuju to tež, milí posluchači, když budete odpočívat, pusťte si k tomu Hotel Marigold. No a nebo pochopitelně omeletky, když jsou v tom správném čase. Vašiku, já ti moc děkuju. Milí posluchači, to byl Vašek Šanda.
1: Mějte se krásně, díky, naschledanou.
2: Omeletky Haliny Pavlovské
3: na Dvojce.

0: S Vaškem Šandou jsem telefonovala v omeletkách tady na dvojce před písničkou a hovořili jsme o odpočinku, protože právě odpočinek je tématem dnešních omeletek. Teď je ovšem na řadě má povídka, která se jmenuje Další krize. Ráno jsem vstala a šla jsem si líčit oči. A najednou mě napadlo, proč se maluju, když je mi jedno, jestli se někomu líbím. Proč jdu do práce, když vím, že týdeník umírá s každým novým číslem? Proč si plánuju večírek, kde uslyším plytké řeči? A proč mám večer rande, když si umím po lásce představit frustrující konce? No a proč píšu, když je velmi nepravděpodobné, že docílím nesmrtelnosti? Proč žiju? Levé oko mi nešlo namalovat, protože se mi na něm udělalo ječné zrno. V týdeníku si můj zástupce vzal na měsíc dovolenou. Jedna grafička se zhroutila a nejmladší redaktorka si oblekla tak erotické tričko, že na celý den sparalizovala veškeré muže. Tiskárna odmítla tisknout. Sekretářka měla kocovinu a po místnosti běhal pes korektorky, který měl astmatický kašel. Večírek byl za Prahou. Na nás zbyla jen vajíčka plněná celerem. Jsem na něj alergická a do 5 minut jsem otekla po celém těle. Když jsem splaskla, tak mě jeden muž zatlačil do kouta a 1:40 mi prskal do obličeje obsah svého plánovaného románu. V noci jsem měla rande. S mou láskou jsme se zmítali v úvahách, zda je správné, že ho miluji tak moc, když on mě miluje tak málo. No a pak jsme upadli ve zmatek. Zda to není obráceně. A vypili jsme láhev pančované whisky. Doma mě čekal vzkaz, že má dcera odjela někam s nějakým Robinem a že můj syn si ve škole zapomněl aktovku i batoh. Maminka sténala, protože jí bral žlučník a tatínek ze spaní vykřikoval dětské říkanky, protože mu přišel telegram, že mu umřel jeho 98letý bratr. Na záznamníku na mě řvala má nakladatelka, že z mých 20 odevzdaných povídek je jich kvalitních jenom 5. Vzala jsem si nejdřív jeden prášek na spaní, pak 2 a skončila jsem u 6. A ráno jsem vstala, šla jsem se namalovat a napadlo mě, asi potřebuju lékaře, inspiraci, nový vztah a pevný bod. Prosím vás, proč žijete vy?
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: děkuju ti.
1: Další krize se jmenovala povídka, kterou jsem vám zde v omeletkách přečetla před písničkou. No a teď vás vyzvu, milí posluchači dvojky, pište mi své příběhy a posílejte je na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Moc se na vaše texty těším a přečtu je ostatním posluchačům. Tak jako text, který mi poslal posluchač pan Petr Šulista. Jeho příběh má název Pejsek. Vždy na jaře se na různých místech naší republiky po řadu let konalo pravidelné víkendové setkání kmenových autorů nakladatelství Alisa. Naposledy jsme se sešli v areálu kláštera v Želivi. V sobotu odpoledne se nám naskytla možnost zúčastnit se prohlídky místního pivovaru, což většina z nás přijala s nadšením. Doufám, že tam nebude moc schodů, řekla Eva, která měla jisté problémy s chůzí. Ráda bych se tam taky podívala a ochutnala zdejší pěnivý mok, dodala s úsměvem. Eva byla vynikající vypravěčka, která svými příběhy a vtipem dokázala zaujmout každého, bez rozdílu věku. Doprovázený malý bílý pejsek, který byl velice přátelský a hravý. 2 hodiny popoledně se naše skupina, čítající okolo 20 poetů, těšících se ve většině případů víc na ochutnávku než na odborný výklad, sešla spolu s několika dalšími zájemci v hale pivovaru, kde nás uvítal jeden z jeho zaměstnanců. Než stačil říci pár slov, náhle a nečekaně se před ním objevil pejsek Evy. Jeho přítomnost ho naprosto vyvedla z míry. Co tady ten pes dělá? Vy nevíte, že

0: takže se ode mě nechal snadno vzít do náruče. Rychle jsem se s ním protlačil mezi ostatními, kteří se na mě nechápavě dívali, a utíkal jsem s ním na pokoj. A když jsem otevřel dveře, čekalo mě další překvapení. Podlaha pokoje byla téměř celá zaplněná rozloženými knihami. Vzpomněl jsem si, že můj spolubydlící něco o knihách říkal, ale že z pokoje hodlá udělat prodejní stánek, o tom určitě řeč nebyla. Pejska jsem posadil do křesla a pádil zpátky do pivovaru. A kolega se mě hned zeptal, kam si ho dal? No kam asi, na pokoj? To nemyslíš vážně, jestli mi tam něco po Nerudu nebo Hrubína nebo Světlou, no tak to si mě nepřej. Co blbneš, ohradil jsem se. Je to přece pes paní Evy, spisovatelky, takže určitě ví, že kniha není cihla. No nevím, jen abys tu jeho inteligenci nepřecenil.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Pejsek se jmenoval krátký příběh, který na dvojku do omeletek do rubriky Co Čech to Němcová poslal posluchač pan Petr Šulista. Snad se vám ten příběh líbil a inspiroval vás k vlastním literárním pokusům. Téma dnešních omeletek byl odpočinek. Mně se líbí, co řekl vyčerpaný Chaplin, když mu říkali, co ještě všechno musí. Tehdy vzdychl a řekl, kdykoliv chceš, seš volný jako pták. Dnešní odpočinkové téma omeletek bych shrnula konstatováním. Je těžké být pořád fit. Někdy stačí žít. No a to je všechno. Milí posluchači, odpočívejte a poslouchejte přitom omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínáme, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi. Prý nikdy nežil.
1: A vidíte, to mě nenapadlo.
0: Přesto jeho dílo a duch
2: narebela.
0: Zasáhlo mnoho koutů naší země.
3: Ještě máme před sebou Cimrmanovou turistickou stezku.
0: Miroslav Táborský objevuje stopy Járy Cimrmana.
1: Krása, co?
0: Ve středu večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Bylo 6 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Některé regionální vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle upravených jízdních řádů a počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy totiž z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by totiž kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
6: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
4: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ale ministerstvo dopravy dál usilovat. Na železnici v Česku dnes začíná platit upravený jízdní řád. Vlaky podle něj budou jezdit až do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Mají zlepšit spojení i návaznosti. Úpravy jízdních řádů vycházejí z požadavků krajů i správy železnic. V některých regionech budou úpravy souviset s dřívějším koncem školního roku. České dráhy taky obnovují na letní sezónu víkendový provoz linky z Vraňan do Lužce nad Vltavou ve středních Čechách a přidá další spoje například mezi Českou Lípou a Doxy. Operním galakoncertem nazvaným Opera Gala začíná dnes v Českých Budějovicích festival Hvězdy nad Vltavou. Český národní symfonický orchestr pod vedením amerického dirigenta Roberta Trevina doprovodí litevskou operní pěvkyni Justinu Gringité. V kulturním domě Slávie s ní vystoupí zakladatel a ředitel festivalu houslista Pavel Šporcel.
7: Naplňujeme, co by festival, opravdu tu myšlenku těch hvězd, které přivážíme do Českých Budějovic a okolí, protože ta myšlenka od začátku byla taková, že České Budějovice jako hlavní město regionu si zaslouží mít velký mezinárodní festival a já si myslím, že za těch 5 let se nám to podařilo.
4: Na nádvoří bývalého kláštera ve Šternberku u Olomouce začnou ve 3 odpoledne hody. Návštěvníkům nabídnou například živou hudbu a žonglérskou show. Pro děti je připravená tvořivá dílna. Vyplývá to z informací na webu města. A basketbalisté Pardubic jsou dál ve hře o mistrovský pohár. V 6. finále vyhráli nad Nymburkem 86-57 a srovnali stav série na 3-3 na zápasy. Rozhodovat se tak bude až v posledním možném duelu. Ten se bude hrát zítra odpoledne v 5 v Praze na Královce.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
4: Neděle bude většinou oblačná, místy přehánky, hlavně na severu a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 12. Foukat má čerstvý západní vítr s nárazy až 55 km za hodinu.
5: Doprava.
4: Sledujeme situaci na dálnici D4 u Prahy na 9. kilometru. Uzavírka dálnice v obou směrech kvůli bourání mostu ještě neskončila. Objíždí se mezi exity 8 a 9 přes Jíloviště. Na dálnici D1 v Brně je o víkendu úplně zavřený exit 196 směrem na Prahu. Nesjedete na Bratislavu, oběd to můžete otočením na dalším exitu 194 Mikulov. A v Lokti na Sokolovsku narazilo osobní auto do plotu na místě policie. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a začíná nedělní Dobré ráno. U mikrofonu Zuzana Maléřová.
8: Dobré ráno, milí posluchači. Bude dnes plné knih, které sídlí v budovách tak krásných jako moderní chrámy. Tak snad nám v nich bude společně hezky. Vítá vás Zuzana Maléřová a spolu se mnou zvukový mistr, můj letitý souputník Pavel Chour.
5: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví. Začal.

0: ty neuhasí ani čas.
1: Milí posluchači, přemýšlela jsem, jakou zlatou nit vetknout dnešnímu vysílání na prahu léta. Napadly mě knihy, protože právě v létě prý čteme více než v průběhu roku, ještě stále nás knihy provázejí ve chvílích volna, na cestách i u vody. A to je moc dobře. Stejně tak, jako je dobře, že jsou dostupné všem, protože existují budovy a mnohdy jsou to krásné stavby, kde knihy přebývají, abychom si je mohli vypůjčit. Ano, knihovny. Svou první vesnickou si dodnes pamatuji z dětství a vrátím se tam na chvíli při vzpomínce na spisovatelku Marii Podešvovou. Právě v jejím oblíbeném měsíci červnu si připomínáme 125 let od jejího narození. Kdekoliv jedu, vyhledávám galerie, chrámy a právě knihovny. Vlastně jsou to také chrámy, ve kterých bydlí naše myšlenky, příběhy, informace, city i lásky a moře fantazie. A právě k takovému moři vás dnes zvu. Pomůže mi v tom hlas dnešního rána, herečka Petra Tenorová, která otevře mou nejnovější knihu Severské snění. Přidám její příběh a pozvu vás za ní do divadla, třeba na úplně čerstvou světovou premiéru do divadla Rokoko s názvem Můj malý vůdce. A pokud je řeč o knihách a knihovnách, vrátila jsem se k chytrým jazykovým sloupkům Jana Matuše. Jeden si poslechneme v podání Tomáše Hanáka. A ještě jeden hlas otevře Severské snění a zároveň si připomeneme jeho jedinečnost. Herečka Marie Drahokoupilová oslavila v pátek neuvěřitelné 85. narozeniny, tak tedy na její počest připluje Rusalka do opery v Oslo a my budeme přitom. A zaspívá jí další červnový oslavenec Jitka Zelenková. Žiť Marie Drahokoupilová byla letos na jejím velkém koncertě v divadle na Vinohradech a velmi si ho užila. Ale k těm knihovnám. Léto je plné cest, tak si za knihami zajedeme do výjimečných moderních staveb, do Kodaně, Helsinek, Osla i za polární kruh. Tak snad stránky knihy, kterou dnes spolu s ránem společně otevřeme, budou pěkným začátkem. I když jedna bude zdánlivě koncem, a to vzpomínka na milého Honzu Potměšila. Ale věřím, že v jeho pojetí života a smrti je to jen otevření nových dveří. Otáčím tedy první list, vždyť máme si co říct a je toho víc. U poslechu vás ještě jednou vítá Zuzana Maléřová.

čase mezi mým minulým nedělním ránem a tím dnešním zemřel Jan Potměšil, můj generační druh, doslova symbol mé generace. Tak mi hned v úvodu dovolte malou vzpomínku. Tenhle kostelíček stojí přesně uprostřed České kotliny, řekl mu kdysi táta. Nikdy nezjišťoval, jestli to tak přesně je, ale sám to každému taky vyprávěl. Protože celé dětství bylo pravdivé štěstí. Jako kluk stál v moři a četl Dostojevského. Říká se o něm, že si ho asi pán Bůh zamiloval. A ve chvíli, kdy měl vše, úspěch, krásu, radost a svobodu na dosah, navštívil ho křížem, jakým prý navštěvuje ty, které miluje. Nikdo neví, co se dělo po havárii, v nekonečnu, ve kterém žil Honza jen sám v sobě a byl pro nás k neprobuzení. Ale když oči otevřel, postavil se obrazně, opět na vlastní nohy, i když fakticky se už na ně nikdy nepostavil. V pokoře a lásce, byť v bouřích a emocích k neunesení, započal novou cestu. Po období strachu a propadů nastala chvíle, kdy pocítil vděk za život. Ocitl se na jeho pomyslné hranici a uvědomil si, že není vůbec samozřejmé dostat šanci vrátit se zpátky. Bylo to důležité, protože v zápětí se dostavila spirituální podpora, vnitřní hlas, který se ptal, chceš do smrti nebo do života? Do smrti ve smyslu ukřivdění. Odpověděl si ne. Najednou pocítil neuvěřitelnou energii, naději, že nic nekončí a vše je možné. Byla to výzva. Jeho vědomí se otočilo dovnitř, nepotřeboval žádné důkazy, že naše cesty jsou nevyzpytatelné a mají smysl. Součástí jeho života i divadelního jeviště se stal vozík, ale především jeho žena, synové, viděl Jana přicházet na svět. Narodil se 6. prosince, není bez zajímavosti, že se narodil tak blízko osudové noci, kvůli které tady nemusel Honza být. Když jako malý usedl poprvé do kánoje, dostal jen tak mimoděk od táty radu. Nejdřív musíš vodě naslouchat. Když s ní nebudeš bojovat, ale budeš jí rozumět, pomůže ti, je silnější. Tak projel svou první peřej. Tak projížděl i ty další a další i tu poslední.

0: Pokud dnešní ráno věnuji knihám a knihovnám, vstoupím do nich spolu s mistrným glosátorem proměn jazyka i společnosti Janem Matušem, jehož chytré jazykové sloupky, vtipné, původně psané pro Lidové noviny, vyšly například v knize Zimaláj a jiná zjištění. A protože některé z těchto sloupků načetl herec Tomáš Hanák, můžu se nyní i já spolu s vámi v klidu posadit a zaposlouchat.
1: Jarní osvěžení. Děkujeme za váš nákup. Načtěte prosím vaši bila kartu, děkujeme. Přiložte prosím zboží k platebnímu terminálu, děkujeme. Děkujeme za váš nákup, načtěte prosím, děkujeme. Načtěte děkujeme za váš nákup, přiložte děkujeme. Prosím zboží k platebnímu terminálu, děkujeme. I u nás na nádraží už máme chlazený obchod. Jdu si tedy před cestou pro plechovku osvěžujícího rádleru, mixu piva a šťávy. Na placení tam mají 6 automatů, které jeden přes druhý mluví. A jednu pokladnu pro živou obsluhu, zavřenou. Tedy pokladnu zavřenou, obsluhu nevím, ale tu možná už na psychině také. Děkujeme za váš, načtěte prosím vaši, děkujeme za váš nákup, přiložte zboží k platebnímu terminálu, za váš nákup, načtěte prosím, skáčou si automaty do řeči. Jazyk koncentrovaný do 3 vět, žádná nezačíná a nekončí. Monotónně to jede celý den. Není to ztracenost v jazyce, ale ztracenost jazyka. Děkování bývá formalita, ale někdy jim chce člověk vyjádřit opravdový vděk. Kdežto když děkuje stroj 100krát za hodinu, 6 automatů 16 hodin denně děkuje za váš nákup, jaký to má obsah? Jazykový projev sražený na významovou nulu, dokonalou inflací proměněný v nic, zvukový smog. Tinnitus. Neuvědomování si řečeného, protože k tomu není důvod. Lidstvu darovaná schopnost jazykové komunikace proměněná v exkrement. To nemůže ten automat aspoň potom zaplacení držet hubu. Z češtiny mizí všechny pády kromě čtvrtého. Mizí třetí, protože ho nemají v angličtině, kde sice nemají ani žádný jiný, samu kategorii pádů tam nemají, ale vazbu thank you for your něco nás to nutí vyjadřovat pomocí čtvrtého. Dávno už asi nikoho nenapadne, co napadá mě, že normální by bylo říci děkujeme vám za nákup. Stejně jako se dnes říká zachránil jeho život, místo zachránil mu život a tisíc dalších variací téhož trendu. Raději bych šel k pokladně obsazené člověkem. Přece jen slogan Dobrý den, byla kartu máte, který je mi jaksi trapný za toho, kdo jej musí říkat, přežívám líp. Ale nikdo tam není. Po krátkém zkoumání stroje tedy přikládám plechovku. A píše mi to, že pro tento nákup musím přivolat obsluhu. Krucinál, proč? Omluvnýma i nechápavýma očima tedy hledám, pohlížím kontaktně na babu, která tam bokem sedí, otrávená vstává a jde mi povolit nákup. Aby taky byla jiná, když je od rána do večera pod palbou té samomluvy. Tady máte 2% alkoholu. Štěkne na mě a kam si sáhne. Děkujeme za váš nákup. Přiložte prosím, načtěte vaši byla kartu. Děkujeme za váš nákup. Povýšení dojemné starosti o zdraví jedince na princip. Alkohol leze na mozek, ale my dbáme, aby vy jste zůstali zdraví. Pro vaše blaho tedy zkontrolujeme, kolik vám je. Vy šedovlasí si plechovku nepochybně smíte koupit, ale jistě chápete, že péče o nenarušený vývoj mládeže je nutná. To vše v prostředí rezignace na zblbnutí, zděkování, přikládání a načítání tohoto bušení kladiva jazykového projevu do palice, které přitom leze na mozek mnohem víc a otupuje tak, že ani cisterna Radlerů to nespůsobí. Některé vlaky už mi ujeli, tak mizím, ať tento stihnu. Ale babě neděkuji, však to znáte s tím dřívím a lesem.

0: Zuzana Maléřová a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Do Deichmannovy knihovny v norském Oslo zamíříme do jedné z nejkrásnějších moderních čtvrtí v Evropě, Bjerwika. Na místě staré průmyslové přístavní části města vyrostly ekologické, vzdušné a architektonicky mimořádné rezidenční domy. A v jejich srdci velkolepé veřejné budovy, z nichž jednou je právě tato knihovna. Myslím, že Karl Deichmann, jehož nese jméno podnikatel, který ve své závěti věnoval městu v roce 1870 svou rozsáhlou sbírku knih, by byl hrdý. V roce 2020 byla otevřena tato mimořádná budova, která při vší velikosti působí intimně, ladně a lehce. Jakoby na břehu fjordu tančila s baletkami z vedlejší ikonické opery, jedné z nejkrásnějších na světě. I do ní dnes zavítáme ve druhé hodině vysílání s Marií Drahokoupilovou, ale zpět do knihovny. O její stavbu usilovali přední ateliéry, včetně autorů zmíněné opery. V mezinárodní soutěži však vyhráli kluci, jejichž studio tehdy existovalo pouhé 3 roky. Když zazvonil telefon a dozvěděli se tu zprávu, věděli, že se jim změnil život a zhmotnili vše, co je Skandinávii blízké. Čistota, jednoduchost, účelnost, ekologie a poctivé řemeslo. Při tom zadání nebylo nijak jednoduché. Pozemek byl na objemnou stavbu poměrně malý a ještě ho regulovalo mnoho podmínek. Mimo jiné výška, budova například nesměla nijak zastínit vedle stojící operu. Tak mladí tvůrci přišli s principem vyčnívajících pater nad její půdorys. První patro se vyklání nad ulicí a čtvrté patro úctyhodných 20 metrů nad náměstím. Mohutná konzola či jakýsi zub tak začleňuje knihovnu do oslnivého panoramatu města a stále zachovává průhled na sousední operu. A velkoryse zastřešuje vstupy před sluncem i deštěm. Budova má 3 rovnocenné vchody a u nich 3 světelné šachty. Opticky propojují všechna podlaží a rozlévá se jimi světlo ze 3 velkých světlíků v samotné střeše. Nebe na zemi. V rozjasněném, otevřeném chrámu současnosti jehož fasáda je zcela průhledná. V rozích jsou jako okna věčnosti umístěna panoramatická okna s výhledem na město a fjord. To vše dodává místu pocit klidu i napětí. Denní světlo proudí ze všech stran a jemné žaluzie propouští přesně takovou míru paprsků, která je příjemným jasem, nikoli v oslněním. Do toho na stropě jako umělecký artefakt zářící obrovský svazek vzájemně propletených neonových trubic. Čím víc jsme se vznášeli vzhůru, tím se prostor stišoval a zceloval. A ty výhledy. Je patrné, že toto místo vysoce přesahuje svůj primární účel. Je to společenské i relaxační centrum, ráj čtenářů v exkluzivním hávu. Návod na knihovnu 21. století či knihovnu budoucnosti. Vždyť v nejvyšším patře se nachází takzvaná tichá místnost, která od roku 2014 uchovává nové, veřejnosti nepřístupné rukopisy v rámci projektu Future Library. Až uběhne století, v roce 2114, budou utajená díla zveřejněna a vydána. Nedaleko Oslo bylo vysazeno 1000 nových stromů, ze kterých se po 100 letech od počátku projektu vyrobí unikátní tisky. Kdo se stane posledním přispěvatelem knih budoucnosti, je už otázkou příštích generací. Odcházela jsem s pocitem naděje, po rozmluvě s městem i s tancem s operou. Je to již skoro 160 let, co vše začal milovník a sběratel knih Karl Deichmann. Norové vystavili jeho daru úctyhodný stánek a vědomně, jako výzvu či pobídku, předávají štafetu dalším generacím.

0: Poprvé nyní zazní hlas dnešního rána herečky Petry Tenorové, která vás pozve do velmi netradičního divadla. Navštívila jsem ho ve Švédsku a zachytila v knize Severské snění.
1: V kopuli prazvláštního divadla. Vnikalo do ní ostré slunce skrz velká okna. Přesto jsem vnímala přítmí, kterým sluneční paprsky jak skalpel protínaly poněkud stísněnou atmosféru. Jevištěm byl dřevěný oválný stůl. Nad ním se v osmibokém uspořádání, jak strmá skaliska, zvedaly divácké ochozy. Vysoký prostor působil opravdu víc jako divadlo než pitevní sál. Celý byl ze světlého přírodního dřeva. Dveře, trámy a sloupy přetřela blankitná modř. Pod námi stůl, o kterém jsem věděla, že na něm ležely stovky těl popravených trestanců. Ta prosklená kopule, pokrytá zelenkavou měděnkou, byla přistavena na střechu nejstarší univerzitní budovy v Uppsale Gustavianum. Dostala název Anatomické divadlo. Stojí v blízkosti věhlasné, mohutné gotické katedrály z červených cihel, ve které byly po celá staletí korunováni i pohřbíváni králové. Pohřben je zde i král Gustav Vasa se svými třemi manželkami. Ve své době byla katedrála nejvyšší církevní stavbou v celé Skandinávii a je jasnou siluetou města. Je s podivem, že nejvyšší teologické osobnosti připustili v jejím sousedství vznik divadla pro mediky. Význam vědy a medicíny podporovaný univerzitním prostředím byl však posílen i významnými osobnostmi v čele s lékařem a všestranným učencem Olafem Rudbeckem. Pitvy popravených osob zde lékaři prováděli až do konce 70. let 18. století. Dnes je sál skutečně místem komorních představení a koncertů. Zachoval se v nezměněné podobě a je opravdu... A teď jaké použít slovo? Prostě jeden z nejpohlednějších pitevních sálů na světě. A v jeho letokruzích zůstává paměť všech lékařů a vědců, ale i bezejmenných těl, které posloužily k anatomickým objevům. K tomu zážitek z univerzitní knihovny, Uppsalský zámek s dubovými sály, další chlouba města, s jehož výstavbou začal už Gustav Vasa. Téhle velké minulosti dodává esprit mládí tisíce současných studentů, kteří Uppsalu rok co rok zaplaví se svými knihami a koly. Obklopí náměstí podél řeky, která protéká samotným středem, a dodají ruch zahradám, které nesou stopy slavného jména Karla von Linné. Světoznámý přírodovědec zde pracoval, experimentoval a učil své studenty. Na univerzitu byl povolán k přednáškám o botanice na základě pojednání, opáření a pohlaví rostlin. O jejich pohlavním životě se ve vědeckých kruzích do té doby hovořilo jen velmi opatrně. A on o něm psal jako básník. Jakoby nepsal o květinách, ale o lidech. Okvětní plátky jsou svatebním ložem, které stvořitel s takovým umem a krásou vytvořil. Vznosné jako vznešená postel s nebesy a provoněná tolika jemnými vůněmi, že ženich s nevěstou mohou slavit své zásnuby jako tu největší slavnost ze všech. Obdivoval ho Goethe. Strindberg řekl, Linné je ve skutečnosti básník, který se shodou okolností stal přírodovědcem. I on spí v Uppsalské katedrále. Nedaleko města leží stará Uppsala. Za pohanských časů místo králů, které připomínají tři rozměrné pohřební pahorky, vysoké k pořádnému zadýchání. A nic na nich není. Jen v nohách jsem cítila stoupání a sílu medoviny popíjené z volských rohů v nedaleké restauraci. Jinak už rovina, zahrady, sem tam zelené plůdky, louky, na kterých Linné sbíral a pořádal veškeré pozemské květiny. Ale čím dál na sever, už zase i z polí vyčuhovaly žulové ostrovy, zalesněné pahorky, červené dvorce a když se setmělo, i trochu strašidelné větrné mlýny. a nějaký 1000 let starý Knut či Olaf tu odpočíval v Jalovčí a jako vzkaz zanechal runový kámen. Všechno tak pěkné a tajemné, jako ostrý a přesný řez světla v kupoli prazvláštního divadla.

Koliv se divadelní sezóna pomalu chýlí ke svému konci, nenechte si ujít jednu z jejich novinek. A s hlasem našeho dnešního rána Petrou Tenorovou v jedné z hlavních rolí. 6. června měla světovou premiéru v Pražském divadle Rokoko adaptace románu Nebe v kleci Christin Leunencové, kterou divadlo uvádí pod názvem Můj malý vůdce. Mrazivý i dojemný příběh o lásce, moci a malých vůdcích, kteří drží u moci ty velké. Petra Tenorová hraje matku Johannese v podání Tomáše Krutiny. Jejich svět se změnil, především Johannesovi. Ve škole dostali nové učebnice a konečně se dozvídají skutečně hodnotné věci. Najednou má kamarády a jeho život dostal smysl a cíl. V Evropě se schyluje k válce a celá jeho parta je v Hitlerjugend, kde se učí pochodovat a správně nenávidět. Maminka s babičkou jeho nadšení nezdílejí, ale tomu nevadí, vždyť nakonec to určitě pochopí. Vše je takřka perfektní, dokud se válka nedotkne i jeho samého. K tomu zjišťuje, že jejich domov skrývá nebezpečné tajemství, schopné zničit celou jeho rodinu. Musí v sobě najít malého vůdce, který mu ukáže správný směr. I v té největší temnotě se ale skrývá jiskra naděje. Autorka říká, dospívající chlapec nebo mladý muž, který se cítí osamělý a ztracený v anonymním prostředí internetu, a jehož budoucnost mu nenabízí radost, smysl ani naději, může snadno uvěřit nějaké velké a naléhavé věci. Pocit, že je najednou součástí určité skupiny nebo hnutí, může zaplnit jeho pocit vnitřní prázdnoty. Jenže strach a zoufalství se až příliš snadno promění v hněv a nenávist a ty jsou pak mylně považovány za sílu a hrdinství. Přijela osobně na pražskou premiéru. V jednom ze svých rozhovorů napsala, že normálně vidí své příběhy ožívat jen v podobě řádku na spoustě stránek, což je velmi abstraktní. Nikdy není se svými čtenáři, když čtou její knihy, takže netuší, jestli pláčou nebo se smějí. Říká, vidět tedy své postavy jako lidské bytosti z masa a krve v různých situacích, které jsem si doteď jen představovala, a sledovat reakce publika, to mě nesmírně dojalo. Nebyla sama. Petra Tenorová, Tomáš Krutina, Anna Marie Mišičková a další herci v režii oceňovaného Tomáše Rályše stvořili obraz malého vůdce, příběh o lásce a moci, který dojímá i mrazí.

Nyní zazní óda na knihovnu v Helsinkách. Ona se totiž Ódi skutečně jmenuje a je hodná opěvování. Jako vlnící se most stojí naproti schodišti parlamentu, ne náhodou. Je symbolem sepětí finské vlády a lidu, vztahu ke vzdělání, kultuře, rovnosti a svobodě projevu. Zrození této ultramoderní knihovny si nejsečtělejší země světa zvolila jako dárek ke svým narozeninám své nezávislosti. Když jsme velkou budovu obcházeli zblízka, její podoba mostu se proměňovala spíš v prosklenou smrkovou loď s mračny usazenými na střeše. Baldachín nad vchodem byl přístřeším a přirozeně jako mrak proplouval až na náměstí. Jeho horní plocha tvořila terasu, na které jsme si užívali nejen výhledy, ale i prodloužený venkovní prostor knihovny. Ve vstupní hale už jsme opět byli v útrobách obydleného mostu, podpíraného masivními ocelovými oblouky, což znamená velkolepý prostor bez sloupů. Smrkový obklad z fasády přecházel dovnitř spolu s námi. Nebyl to však žádný vstup do poklidného světa knihomolů, ale do světa setkávání, na veřejných akcích, v kině, v restauraci či v kavárně. To vše se v letních měsících odehrávalo i pod venkovním baldachínem a designové nebe knihovny se pojilo se skutečnými oblaky. Třetí patro se totiž jmenuje Knižní nebe. Ale ještě pod ním jsme pobyli v podkroví plném intimních zákoutí a respírií, čítáren, ale i tvůrčích dílen, nahrávacích, střihových či fotografických studií, 3D tiskáren, laserových řezaček nebo třeba i šicích strojů. K dispozici byly i hudební nástroje. Knihovna budoucnosti je totiž dokonale rozdělena na tiché a hlučné zóny. A tak nás nepřekvapilo ani dětské hřiště, ani zjištění, že malí čtenáři si chodili půjčovat své knihy do stejných prostor jako dospělí. S dopravou knih pomáhali roboti, kteří dostali svá jména podle postav z dětských knížek Tatu, Patu a Vera. A k tomu několik vzrostlých, živých stromů. Blížil se čas, noční čas našeho odletu a my se nemohli od knihovny odpoutat. Padlá tma udělala prostor ještě románovější. Knižní nebe v nejvyšším podlaží se ponořilo do tajemství jako obrovská otevřená krajina při soumraku. Místo stropu se nad námi vlnil bílý mrak proděravěný kruhovými světlíky. Nebo to byla opravdu plynoucí oblaka. Velké prosklené stěny opustil den a vystřídala ho atmosféra prosvětlené noci helsinských budov, ulic i lamp u vodní hladiny. Při odchodu nám zvlněný strop zamával jak bílý šátek, který se vznášel nad statisíci knih. Opouštěli jsme prostor prozářený mladými lidmi. Místo, které si zakládá na vzdělanosti, se stalo atrakcí, lákadlem, hybatelem helsinského života. Knihovna je pro Finy jakýmsi obývacím pokojem národa. Zatímco protější budova parlamentu z červené žuly a vznešeným sloupovým působí spíš majestátně, nová knihovna z finského smrku plná měkkého světla a živých stromů je přívětivou, rozepsanou knihou. Vřelou náručí, ve které by se měly rodit nové a nové kapitoly. Lidé a politici se tady shodli, co své zemi nadělit ke svým narozeninám. Na základě veřejné debaty dostala knihovna i své jméno – Óda, postavená jako most pro všechny. Každý mohl projevit přání, co by měl spojovat. Jen jeden požadavek lidu nebyl vyslyšen – mít ve své Ódě veřejnou saunu. Zavřela jsem stránky jedné z mých oblíbených knih z doby dospívání – Egypťan Sinuhet, finského spisovatele Miki Valtariho. Hodiny, zastavte svůj tok a vodo, přestaň kapat, neboť tak krásná chvíle nemůže dlouho trvat.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Donald Trump se oficiálně stává druhým nejstarším prezidentem v americké historii. Dnes slaví 80. Etikety medů v Česku musí nově jasně ukazovat, ze které země výrobek pochází. A počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky a teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Americký prezident Donald Trump má dnes 80. narozeniny. Jubileum oslaví bojovým zápasem, který se poprvé odehraje přímo na trávníku Bílého domu. Do amerických ulic zároveň vyjdou i Trumpovi odpůrci, kteří se zapojí do celonárodních protestů nazvaných No Kings.
2: Donald Trump si podle svých slov k narozeninám nepřeje nic jiného, než aby byla Amerika znovu skvělá. V rámci oslav nechal na trávníku Bílého domu postavit 28-metrovou klec, ve které se odehraje 7 zápasů bojového umění UFC. Sezval Američany, aby zápas sledovali s ním, a nechal vydat 120 tisíc vstupenek zdarma. Zatímco jeho předchůdce Joe Biden 80. před 3 lety přešel v tichosti s rodinou, Trump z nich dělá celonárodní událost. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Medy prodávané v Česku musí nově splňovat přísnější pravidla. Týkají se označování zemí původu. Dosud bylo možné pouze uvádět, že jde o směs medů ze zemí EU nebo podobné neúplné informace. Po změnách dlouhodobě volali i čeští včelaři, dodává Stanislav Jaš z Agrární komory.
3: Je to historický moment, je to vyústění několikaletých snah evropských včelařů zbavit se toho označení med ze zemí EU a směs ze zemí medu mimo EU. Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát.
0: Ve Zlínském kraji budou jezdit ode dneška nové cyklobusy do Bílých Karpat. Cyklistům usnadní cestu například k trasám kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové. Nové spoje doplní sezónní cyklobusy, které už od začátku května vozí zájemce do Beskyd, Hostýnských vrchů a Chřibů. Cyklobusy do Bílých Karpat budou do prázdnin jezdit vždy o víkendech a svátcích a o prázdninách pak každý den. Přestavba bývalé vinohradské vodárny v Praze na interaktivní vzdělávací centrum Hydropolis je zhruba v polovině. Stavebníci dokončují hrubou stavbu a pracují na obnově historické věže. Expozici věnovanou vodě začnou instalovat v říjnu. Otevření centra je plánované na příští rok na podzim. Náklady na přestavbu jsou zhruba 450 milionů korun.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Neděle bude většinou oblačná, místy přehánky, hlavně na severu a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 12. Foukat má čerstvý západní vítr s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Doprava.
0: Od včerejšího večera je zavřená v obou směrech dálnice D4 u Jíloviště u Prahy. Silničáři tam totiž bourají starý most a budou stavět nový. Už zhruba za 2 hodiny, tedy v 9, by se mělo po D4 na 9. kilometru jezdit jedním pruhem v obou směrech. Do večera má být provoz obnovený úplně. Na dálnici D1 ve směru Zvyšková do Brna zhruba na kilometru 208 srazilo osobní auto zvěř. Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň na 56. kilometru. Tam máme hlášenou na vozovce prasklou pneumatiku mezi Mýtem a Rokycany. V Praze na Barandovském mostě překáží odstavené osobní auto, je ve směru z centra na přejezdu na ulici k Barandovu a blokuje levý pruh. A v Ivančicích u Brna v ulici na Barněnce ve směru do centra se u autoškoly srazila 2 osobní auta. Tak opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy, posloucháte nedělní Dobré ráno ve studiu Zuzana Maléřová.
5: Dobré ráno, ještě jednou i ve 2. hodině našeho vysílání posedíme společně v knihovnách s krásným výhledem. Stejně pěkné výhledy vám přeje nejen toto ráno Zuzana Maléřová, ale spolu se mnou mistr zvuku Pavel Chour.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

24. června před 125 lety se narodila spisovatelka Marie Podešvová. Jejíž dílo, stejně jako mé dětství, je spojeno s Valašskými Kotáry. Vzpomínám, jak mě tatínek poprvé vedl do velkého srubu Podešvových nahoru Solán a jak z ní byl vidět svět. A Marie Podešvová mě vzala pod svá křídla a když už jsem byla v Praze, do dopisu se mi podepisovala jako tvoje bábí ze Soláně. Dočkala jsem jich prvních knih a velice se radovala. A já byla zblízka u jejich posledních a společně jsme ještě o nich vyprávěli na besedách v místních knihovnách. Dnes držím v ruce její útlou knihu Mapy ráje. Přijde mi před létem příhodná. Je ohlédnutím za mládím, láskou a především dalekými cestami s mužem, malířem Františkem Podešvou. K těm poutím za poznáním jiných krajin a lidí se upoutána v Beskydských horách vracela po celý život. Od dětství milovala zeměpis a mapy, číst v nich ji učil tatínek, redaktor Lidových novin. Slavná fotografka Eva Fuková, která se po emigraci do Spojených států amerických stala světovou, byla dcerou manželů Podešvových. Jednou mi řekla, frenolog mé mamince kdysi předpověděl, že její dcera bude umělkyní a odcestuje. Maminka tedy počítala s tím, že budu žít jinde, ale představovala si Itálii. Tam jsem totiž byla počata. Tam jsem byla hned na počátku svého života živena pomeranči, mandlemi a olivovým olejem. Uvědomila jsem si, že kniha Mapy ráje začíná několika cestami autorky a jejího muže do Itálie, a to v letech 1925 až 27. Eva Fuková se narodila v roce 1927. A tak jsem začala hledat, jestli z cestopisu vyčtu lásku, ze které se narodila. A našla jsem toto. Kastel v Toblinu se nyní zrcadlil v hladině jezera se svými terasami, zubatými hradbami a červenými sloupy cypřišů a opět jí připadal jako vidina ve chvíli, kdy sestupovala ke břehu, u něhož kvetly trsy divokých kosaců. Byli zcela sami v této sluneční tišině mezi rákosím a balvany. Zastíněná rozložitou zelení fíkovníku vstoupila žena do vody, smočila nejprve kotníky, pak kolena a konečně plavala volně v průzračné studené lázni. Obraz Toblinského zámku vlnil se teď v kruzích, které rozčeřila svýma rukama. Kraječka révového listí jí skryje. Něco krůpějí zůstalo jí ještě na dívčích bocích, když ulehla na znak a jak vztáhla ruce vzhůru po způsobu všech milenek světa, říkala již posté a stále nedočkavě. Máš mě rád. A nyní klinká poledne plechový zvoneček a nic se nehýbe v horkém tichu vesnice. Jen dva cizinci, on a ona, vracejí se do přívětivého stínu hotýlku pod skálou a opuštěná ovečka kluše za milenci zaprášenou cestou mezi vinicemi. Toblino 1926. Na jaře 1927 se narodila Eva Fuková. Již se jí nezeptám, jestli tuhle cestu v cestopise ukrytou, tuhle vzpomínku své maminky někdy četla. Marie Podešvová se kdysi jako malá ptala babičky, co je to rozkoš. Řekla jí celá rozpačitá, ať místo rozkoš raději používá slova nebe nebo ráj. Tak skutečně po mnoha letech nazvala své cestopisné črty mapy ráje.

tu máš vázání. Bys měla s čím chodit,

0: chodit horami.
1: V pátek oslavila 85 let. Jmenuje se Marie, ale nikdo jí neřekne jinak než Madlo. Tatínek si přál Marii, ale maminka Magdalénu. Pokřtili ji tedy Marie, ale říkali jí Madlo. Symbolický příklad celoživotní dohody rodičů herečky Marie Drahokoupilové. Byli už spolu 8 let a pomalu se vzdávali naděje na potomka, až maminka se sestrou při nákupech v Náchodě z legrace navštívili jistého pana Horáčka, který měl věštecké schopnosti. Řekl jí, že bude mít dítě a že to bude holčička, takže Madla byla dítě nejen vymodlené, ale i předpovězené. Říkají jí česká Sofia Loren. Když mi měla popsat filmový záběr svého srdce, byl to tento. Dozralé ženy se vášnivě zamiluje mladý muž. Ona však vnímá posměšky a úšklepky lidí kolem a navždy se s ním rozejde. Zoufalý mladý muž jde dolů po schodech od jejího bytu a vnitřní hlas mu říká, co já budu dělat, co já teď budu dělat. A jde, až se ztratí v davu. Mockrát takhle šla a říkala si z nejrůznějších důvodů, co já teď budu dělat. Řešení musela vždycky nalézt sama. Z manželství, které přineslo samotu, zůstalo město, do kterého se zamilovala, Vídeň. Poslední velkou filmovou roli, která byla přímo pro ní napsána, stvárnila ve filmu Cizinec a krásná paní, film o nenaplněné lásce. Ale ona ji přesto kolem sebe cítí. A cítila za zvuku Vídeňské filharmonie s ozvěnou Beethovena, v Mozartových operách či v rytmu valčíku u sochy Johanna Strause, nebo prostě jen při operním popěvku, ve kterém Vídeň zůstává městem snů. Já ji vyslala za láskou také za hranice naší země, vložila jsem jí do úst text o Rusalce u Oslofjordu. Tak se nyní společně můžeme zaposlouchat do nezaměnitelného projevu Marie Drahokoupilové. A všechno nejlepší, milá Madlenko.
2: Za severskou panou s českou duší. Tahle cesta do Osla s přáteli Jarkou a Františkem byla zcela cílená. Vyrazili jsme za láskou v mnoha podobách. Ta jejich započala už ve studentských letech a naplnila slib v dobrém i zlém, ve zdraví i v nemoci. Blížili se Františkovi narozeniny a na repertoáru zdejší ojediněle krásné moderní opery, což jsem věděla, že František jako stavitel mnoha mimořádných budov ocení, se objevila Rusalka. Oba jsou milovníci vážné hudby. Jejich přátelství mne v důležitých chvílích života objalo stejně pevně jako podkova Oslofjordu, která obepíná i samotnou operu. Vydali jsme se obeplout lodí všechny ty ostrovy a ostrůvky, patřící k městu, které z průmyslové části vytvořilo skvost zvaný Bjervika. Vystoupali jsme na kopec nad touto velkolepou čtvrtí, abychom obklopeni 5 desítkami sochařských děl předních mezinárodně uznávaných umělců zažili výhledy ptáků kroužících nad operou. Tam vedly naše kroky. Za láskou, zradou a ztrátou. Rusalka snad nemůže připlout do krásnější opery než té, co vypadá jako bílá mořská kra či ledovec, který přistál u břehu. Ta oslnivá čistota a leskvodní říše se v útrobách promění v lidský les. Vše uvnitř divadla je ze světlého dřeva, včetně podlah a stropů. Samotný velký sál pak ze dřeva tmavého, doplněného teplem babího léta, zářícími oranžovými sedadly. Na jevišti typické severské kameny, velké, malé, tvarem vypadají jako ten, na kterém v Kodani sedí malá mořská víla. A tak, jak se mění osud Rusalky, mění se i význam kamenů. Co bylo přírodou, stává se designovým nábytkem a nakonec plovoucími planetami ve světě, který se rozpadá. V titulní roli hvězdná americká sopranistka Sara Jakubiak. Její Rusalka je příběhem proměny. Na cestě od nymfy k ženě je bílou laní ulovenou v lese. Ten les je stejný jako princova vnitřní divokost, která ho nakonec dožene k šílenství. Balvany. Všude balvany. Postavy bezejmen, nymfy, vodník, čarodejnice, princ. Nikdo nemá skutečná jména. Vodní živel je úchvatný, ale neuchopitelný, nepředvídatelný, nebezpečný, záhadný. Čas nehraje roli. Věčný život. Představení začíná ve zmenšeném prostoru scény, který může působit bezpečně stejně jako stísněně. Rusalka stojí na největším z kamenů a toužebně hledí na světlo nad sebou. Jsme na dně jezera. Rusalka chce ven. Chce získat tělo, duši a lásku. A jako cenu přijímá smrtelnost. Scéna se rozevírá. V této inscenaci však nejde jen o naivní představu o čisté lásce. Rusalka chce smyslnost, je moderní. Přitahuje ji konečnost lidského světa. Krok, který dělá, je záměrný, odvážný, dá se říct revoluční. A už Andersen jí dal do vínku možnost vlastního rozhodnutí, když se její láska topí a ona spolu s ní. Má volbu a volí. Její láska se stává univerzální, jako soucit s lidmi, kteří trpí samotným světem. Standing ovation. O hlavní představitelce napsal jeden z recenzentů, že její hlas je plný barev a drahých kovů, hlas rajského ptáka. Když jsme vyšli zasaženi před operu, bylo celé její bílé náměstí plné ptáků. Dívala jsem se přes moře směrem k dánským břehům. Tam se už ráno vydáme za mořskou panou z Kodaně a za mým synem. Těšili se na něj i Jaruška s Františkem. Potkali jsme se na papírovém ostrově v bezprostřední blízkosti další skvostné moderní budovy opery tentokrát v Kodani. I tohle výstavní molo vzniklo na místě, kde ještě před pár lety byly průmyslové objekty a papírenské sklady. Přes vodu další stavby, současné i historické, včetně mramorového chrámu a královského paláce či stříbrného svítícího sila z vyhlášeného Nordhafenu. Papírový ostrov je jen pár kroků přes most u Nyhavnu. Tady Andersen žil, tady ožívají jeho příběhy, včetně malé mořské víly. Její křehká socha stojí nedaleko. Vzpomněla jsem si na Rusalku z Oslo. Ve chvíli, kdy je zřejmé, že veškerá oběť byla marná, objeví se na jevišti další krásné bílé laně mladé dívky. Jedna za druhou kráčí lesem za nadějí. Nebo se řítí do záhuby? Hra končí téměř stejnou scénou, kterou začala. Mladá žena stojí na kameni a vztahuje se k nebi, k planetě. Svému princi a člověku jako takovému odpustila nestálost a dala mu velkolepou naději. Lidská duše, Bůh tě pomiluji. A její konec je stejně neznámý jako budoucí osud dalších bílých laní. Rusalka splyne s přírodou, stává se duchem bez těla, vrací se ke svým kořenům. Možná je součástí něčeho většího. Už nepatří do žádného ze světů. Možná s obou vyrostla. Možná nejhlubší ztráta nebo největší osvobození. V každém případě severské mořské paně vdechnul svými tóny českou duši Antonín Dvořák. Spojil tak ve mně dva blízké milované světy.

0: Zuzana Maléřová a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Nyní si zajdeme půjčit knihu do knihovny, která se nachází víc jak 300 kilometrů za polárním kruhem. Ve městě Tromsø, které má v mém srdci zvláštní místo. Rozprostírá se na několika ostrovech v hlubokém norském severu a nabízí kontrast kultury a vzdělanosti s divokou arktickou krajinou. V jeho nezaměnitelné atmosféře se prolíná moderní životní styl, univerzita, arktická katedrála či polární muzeum s náhodným setkáním se soby a kosatkami či s pohledem na půlnoční slunce nebo polární záři. Po tom všem dramatickém vzrušení jsme hlavní ulicí Storgata došli k místu klidu, do knihovny, kde jsem se zraky upřenými na arktický svět kolem niterně vstřebávala všechny prožitky. Místní svou knihovnu právem považují za klenot. Budova má úžasnou střechu, říká se jí skořápka, odborně hyperbolický paraboloid. Navrhl již v roce 1969 pro místní kino slavný španělský architekt Felix Candelas. Když došlo k rekonstrukci a v roce 2005 se zde otevřela nová knihovna, právě střecha byla zachována. Sedlová plocha, jak se jí často přezdívá, je fascinující geometrický útvar, který vypadá skutečně jako koňské sedlo. Nebo si představte tvar známých chipsů Pringles. Je nejen půvabná, ale ke zdejším podmínkám i velmi praktická. Když ji v zimě zasype sníh, střecha ho jako svůdná dáma automaticky svádí do 4 rohů a jeho pravidelné hromady tvoří další součást její krásy. Vše v domluvě se silami přírody. Severské vkusem i účelem. Pod paraboloidem jsou vestavěna 4 patra vzdušné, útulné a zcela prosklené knihovny. Její poloha přímo vybízí posedět s knihou v ruce u nekonečně se měnících panoramat. Usedla jsem. Dívala se na hory, na záliv, na předlouhý most, který spojuje břeh s knihovnou, s břehem s katedrálou, co vypadá jak sesuté ledové kry, či jako praskliny v ledovci. Jakoby ty dvě krásné moderní stavby plné myšlenek, knihovnu a katedrálu, spojoval právě ten dlouhý most přes minulost. Budova byla nominována jako jedna ze 3 na ocenění knihovna roku v Norsku. Odjížděla jsem, svítilo půlnoční slunce a v hluboké noci ozařovalo krásné koňské sedlo a prosklený svět plný knih pod ním. A já věděla, že po mnoho dnů tady za polárním kruhem jeho svit ještě nepomine. A v mé mysli září pořád.

Hlasem dnešního rána je herečka Petra Tenorová. Veselá, divoká, přátelská, upovídaná dívka z noblesních Davic, co se snažila být hodná, ale úplně jí to nešlo. Radost z prvních let života zůstala podbarvená smutkem. V 10 letech se jí rozpůlil život. Rodiče se rozešli a mladá máma, potkala se s tátou ve 20, je i s mladším bráškou odstěhovala na druhý konec republiky do Havířova. V Praze oblíbená holka byla na drsném severu za Mimoňku. Od vrstevníků a celého okolí dostávala pořádně zabrat. Měla ráda školu a četla Manon Lescaut. Dodnes ji recituje a úplně vidí, jak by jí hrála. Odloučení od táty bolelo, viděli se jednou za půl roku. Přijeli a už brečeli. Ta dálka. I přesto, že návštěvy nebyly idylické a procházky s tátou končily v restauračních zařízeních. Přála si, ať už to skončí. Rozbil se jí svět. Stýskal se jí po domově, stromovce, kamarádech, škole a dospívala s vědomím, že rodiče se nemají rádi. Toužila být operní pěvkyně, maminka řekla, že křik není zpěv a ona se zalekla. Ke zpěvu došla postupně svým úsilím a dnes má velmi půvabný pořad s Miloněm Čepelkou, ve kterém zpívá emotivní skladby z jeho texty nazvaný Šanzonárium. Přihlásila se na Ostrovskou konzervatoř na herectví a oni ji nepřijali. Byl to šok, i když maminka nechápala, čemu se diví, vždyť brali pár dětí a hlásilo se jich víc jak 300. V její talent tehdy nevěřila. Když po druhém pokusu rozbalila obálku, dodnes si pamatuje tu radost, ten výbuch, plakala a běhala po škole, v slzách volala domů, máma se lekla, co se stalo, proč hřveš? Divadlo byl sen i únik, hned po absolvování z Havířova odešla. Dnes si vybudovali s mužem a dvěma syny bydlení v Černošicích. Toužila mít svůj domov, který jednou předají dětem. Tady by chtěli prožít život a zestárnout. Když otce svých dětí poprvé uviděla, věděla, že je ten pravý. Řekla mu, tobě chci dát děti. Stalo se. Předtím měla zlomené srdce. Hledala bezpečí, myslela, že ho najde u starších. Skončila zlomená, v depresích, byla tehdy v angažmá v Pardubicích a vážila 48 kilo. Chtěla jíst, ale nedokázala polknout. Dnes má krásnou rodinu i práci. Působí jako drsňačka, pro ostré slovo nejde daleko, přitom je často plná úzkostí, strachu o své nejnevinnější. Kdyby žila maminka, milovala by je. Odešla v pouhých 51 letech, Petra při pohledu na fotky stále pláče. Poslední 3 týdny ji měla u sebe s malým miminkem. Hledala hlídání pro dítě i pro mámu. Tak jako jim máma četla před spaním, seděla teď ona s knihou u její postele. Četla jí pohádku a ona odešla. Věděli, že je to jen otázka pár týdnů. Blížili se synovi první narozeniny, máma tušila, že nemá čas. Dáreček dala dřív, pozvali všechny na oslavu. Narozeniny byly krásné, ale plakali. A přišel konec. Oba kluci se narodili tak, aby se mohla mezi tím na chvíli vrátit do divadla. Být dlouho doma je pro herečku skoro nemožné. Bývá unavená fyzicky i psychicky, z představení se vrací v noci, ráno do 8.30 musí stihnout 2 školky. Synové už usínají sami ve svých postýlkách, ale v noci stejně vlezou k ním. Má krásné role v krásných inscenacích. Nebesa, zničit, můj malý vůdce, neviditelný. A velká role jí čeká hned na začátku nové sezóny. A po těch všech emocích a děkovačkách se vrací do domova, který si stvořili, který si představovala a přála, když se jí ten dětský kdysi rozkrojil. Smutně, jako dort loučení o prvních narozeninách jejího syna. Herečka s mandlovýma očima a nakašlivým smíchem Petra Tenorová.

0: Dnes jsem vás pozvala do divadla Rokoko na Zbrusonovou inscenaci Můj malý vůdce, ve které hraje Petra Tenorová. Vypověděla jsem její příběh a slyšeli jste její hlas. A nyní uslyšíte podruhé. Její tvář je půvabná jako bělostné skály na jednom z dánských ostrovů, který jsem v knize Severské snění pojmenovala Dívka. Čte tedy Petra Tenorová.
1: Dívka z bílé křídy. Vystupuje z moře a nabízí přívětivost a půvab. Je ostrovem zvlněných pastvin, kamenných statků a vesnických kostelíků se vzácnými freskami, z nichž některé připomínají dětské kresby. Má bílé pláže a bílé útesy. Dívka zvaná Men. Na její bílý svod jsme byli připraveni. Posilněni citronovým nápojem Faxe, vyráběném ve stejnojmenném městečku, jsme se v minulých dnech dostali až na dno pravěkého moře ve vápencových dolech. Ocitli jsme se v místech, kde před víc jak 60 miliony let plavali prehistoričtí žraloci a obří chobotnice mezi korálovými útesy. Pozůstatky všech dávných živočichů dali vzniknout zdejší krajině plné bílého kamene a tyrkysových jezírek. Jen pár kilometrů dál jsme se zastavili u jednoho z majáků. Moře zde lemují křídové skály Stevens Clint. Další dívka z bílých útesů, stejně krásná jako Man, jen menší. Její bílé vlasy se zelenými stuhami zdobí kostel Heyerup. Na samotném okraji srázu, těsně na hraně zřícení. O své přežití bojuje od 13. století. V současnosti držen podpůrnou zdí. Vyšla jsem na jeho balkonek

až jsme dorazili k úžasnému muzeu Geocenter Mainz-Klimt. A pak už začalo slézání vyžadující kondici i pevnou obuv. Příkré schody, úzké pěšinky, kamenitá pláž a za každou zátočinou zářivě bílé skály, které slunce jemně barvilo do růžova. Byly zubaté, špičaté, rozeklané, vrásněné, jehlicovaté i vykousané jako krajíc chleba. V usazeninách starých 70 milionů let byly ukryté i viditelné skameněliny různých pravěkých živočichů. Pásy lesů, ponejvíc bukových, nad bělostnými vrchy měly barvu sytě zelenou. A orchideje. Pod schody u pláže vstavač na choví, vzpřímená vzácná bylina s vysokými fialovými květy. A nad úsměvem dívky z Ménu, jejíž oči jsou omývány baltem, přelétl velký modrý motýl. Dívala jsem se, jak se třepotá nad mou hlavou, na chvíli usedl na stěnu z běloby a pak letěl dál, po tomto malém chráněném ostrůvku. Ponořili jsme se do moře u první pláže, kterou jsme cestou zpět objevili. Přicházel soumrak a dívka s bílé křídy se rozpustila v mém snu.

0: uprchl mi, sotva ses dobře lovit naučil. Sotva ses dobře lovit naučil.
1: Nastal čas navštívit poslední knihovnu dnešního rána. Vystoupila jsem na hlavním vlakovém nádraží v Kodani a vyrazila k zadnímu vchodu parku Tivoli. Právě tam jsme měli sraz s tehdejším českým velvyslancem v Dánsku Radkem Pechem. Řekl mi, že mě vezme do kavárny na místo, které má rád, i když už jsem tam určitě byla. Nasedli jsme do vozu a vystoupili u Černého diamantu. Ano, radovala jsem se, tuhle tajuplnou knihu mohu otevírat znovu a znovu. Starobylá královská knihovna ze 17. století byla totiž rozšířena o tuto novou budovu s tajemným názvem Černý diamant. Ukrývá miliony svazků a rukopisů. Poprvé jsem ji viděla z vyhlídkové lodi. Skosený, ohromný krystal se nakláněl nad hladinou a lesk jeho černé žuly se stal dokonalým zrcadlem. Odrážel třpit vlnek ve slunci stejně jako potemnělá mračna, když přišel náhlý déšť. Temný granit, ocel a sklo tvořili nepromokavý plášť. Celý byl zahalen sám do sebe, zadumaný jako myšlenky, které ukrýval. Působil jako uhranutí, které dostalo název po diamantu. Jeho temná hmota ležela na proskleném přízemí, rozlévala hluboké ticho podobné studovnám, zatímco prosvětlené atrium bylo místem dialogu. Konečně jsem se podívala za zrcadlo. Otevřela jsem tu velkolepou knihu se záhadnou černou obálkou. Vstoupili jsme dovnitř a tajemství bylo odhaleno. Z vrcholu sedmipatrové budovy se odkryl celý strhující příběh. Prosklená stěna nás oddělovala a zároveň propojovala se zálivem. Před očima

Téma další skvost. Umění dalších severských architektů se potkalo na takzvaném kulatém mostě. Otáčí se v 5 kruzích s výrazným červeným zábradlím a každý má vlastní stěžeň, i lanový. Připomíná plachetnici, zakotvenou v přístavu. Jedna jeho část je pohyblivá a elegantně se před našimi zraky odklonila, aby skutečná loď mohla proplout. Vlastně se jedná o lávku pro pěší, o vzpomínku umělce Olafura Eliassona, jehož otec byl islandský námořník. Jako kluk trávil hodně času v přístavu, který byl plný lodí a dal se celý přejít po jeho palubách. Kontrasty světů tajemných, dalekých, romantických i ryze praktických se potkaly u jednoho výhledu z kavárny. Tady jsou uloženy originální rukopisy Andrzenovi či autorky vzpomínek na Afriku Karen Blixen. Tady se přírodní zázrak jménem Černý diamant stal domovem vzdělanosti a velkých myšlenek lidského ducha. Když se v noci rozžehla jeho okna, měla jsem pocit, že vidím úlomky hvězd na temné obloze. Jako bych dočetla strhující román.

Nyní děkuji již spolupracovníkům, zvukovému mistru Pavlu Chourovi a hudebnímu redaktorovi Lukáši Barcelovi. Děkuji moc za spolupráci při přípravě dnešního rána plného knih a knihoven. A my jsme pomalu v závěru. Knihy a léto. Léto nabízí volnost, odpočinek, slunce. Také čas prožitý s dětmi. Léto umí obdarovat lehkostí a radostí, na druhou stranu i samotou. To, když se lidé ocitnou uprostřed ztrát, mají zmatek v hlavě i v duši. Prázdné letní ulice nabízejí příliš mnoho prostoru pro pocity opuštění. Slunce pálí do ran, krása bolí, poznané štěstí bolí a samozřejmě vlastní chyby. Kniha je dočtená. Ale v knihovně světa jsou tisíce dalších, plné příběhů příbuzných s námi všemi, plné inspirací pro dny světlé i temné. Proto budiž léto pochváleno nám všem, ať už se sluncem, nebo bez něj. Protože ať už slunce, nebo třeba i prudký vítr, nakonec vysuší všechny naše slzy, ten vítr rozčeří vody a slunce prosvítí kousek vody nad hladinou. A domy pro knihy, jako chrámy myšlenek, vzdělání a emocí, jich uchovají nespočet jako důkaz nezdolnosti člověka v cestě za radostí. I mé severské snění sídlí ve stovkách knihoven a já si představuji, jak tam komunikuje se svými souputníky v policích a každou chvíli vyrazí k někomu, kdo si ho půjčí, jde prostě na návštěvu. A když se vrátí, vypráví ostatním knihám, co zažilo, jakého člověka poznalo. A další knižní kamarádi mu také řeknou, co je potkalo, a tak si vzájemně předávají poznání o světě a o lidech, pro které a o kterých byly všechny knihy napsány. Tak ať si neuděláme ostudu, hezky se o knihy a o sebe navzájem starejme. Těším se na vás v nedělním ránu, zase 30. srpna. To už budeme vědět, jaké příběhy letošní léto napíše. Vaše Zuzana Maléřová. A jak jsem to dnes citovala z toho Egypťana Sinuheta? Hodiny, zastavte svůj tok a vodo, přestaň kapat, neboť tak krásná chvíle nemůže dlouho trvat. Já vám přeju, ať trvají co nejdéle. Krásnou neděli. The Book of Love is long and boring.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Švýcarsko dnes bude v referendu rozhodovat o zastropování počtu obyvatel na 10 milionech. Je světový den dárců krve. V Česku takhle pomáhá ročně asi 220 tisíc lidí. A počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky. Teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré ráno. Švýcaři dnes v referendu rozhodnou, jestli má jejich země omezit počet obyvatel na 10 milionů. Návrh podporuje iniciativa založená pravicovými populisty. Tvrdí, že Švýcarsko trápí přelidnění, drahé bydlení a přetížená doprava. Kritici naopak varují, že omezení migrace by mohlo poškodit ekonomiku i vztahy s Evropskou unií.
2: Podle politologa Lukase Goldra přibývá v posledních dnech před hlasováním odpůrců iniciativy. Rozhodovat se bude ale hlavně v německojazyčných aglomeracích, kde jsou poměry sil vyrovnané, řekl politolog veřejnoprávní stanici SRF. Iniciativa chce, aby při dosažení 9,5 milionů obyvatel švýcarská vláda přijímala odvetná opatření až po případné vypovězení dohody o volném pohybu osob s Evropskou unií. Většina politických stran, ale i odbory, zaměstnavatelé nebo univerzity jsou proti zastropování počtu obyvatel Švýcarska, znamenalo by to podle nich ekonomický propad. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
3: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
0: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich ale potřeba až 300 tisíc. Od dneška propojí Tachovsko a s Bavorskem nová přeshraniční autobusová linka. Jezdit bude z Tachova do Bernau a Tirschenreuthu. Na spuštění linky se Tachov dohodl s Plzeňským krajem a bavorskými partnery. Pokračuje člen městské rady Matouš Horáček ze sdružení Volím Tachov.
4: Linka bude jezdit každý den, 3x denně pojede autobus z Tachova směrem do Německa a zpět. Cílem této linky je zlepšení dostupnosti turistických cílů v příhraničním regionu. Mimo toho lze linku dobře využít také pro běžný přeshraniční kontakt a díky přímému napojení na další dopravní spoje rozšíří možnosti cestování v celém našem regionu.
0: A první spoj vyjede z Tachova o 10:30 dopoledne. Na zámku v Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou se dnes koná setkání motoristických veteránů. Zúčastnit se ho má na 300 historických aut a motorek. Atmosféru z období první republiky doplní swingová kapela a taky dobová modní přehlídka. Součástí programu, který začne už za 2 hodiny a potrvá až do 15:00, bude i prezentace armády první republiky a vojenská střelnice.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Neděle bude většinou oblačná, místy přehánky, hlavně na severu a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 12. Foukat má čerstvý západní vítr s nárazy až 55 km za hodinu.
1: Doprava.
0: Nejméně ještě hodinu bude neprůjezdná dálnice D4 u Jiloviště u Prahy na 9. kilometru. Silničáři tam od včerejšího večera bourají most. Na Jindřichohradecku na silnici 408 z Dačic do Studené čekejte omezený průjezd. U odbočky na Kostolní Vydří se srazilo obytné auto s kombajnem. Na místě zasahuje policie. Tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: Přeju pěkné nedělní ráno z vysílacího centra Dvojky, přátelé, a nabízím premiérové vydání už 68. pokračování seriálu Toulky první republikou. Dnes půjde řeč o tom, jak se z propadáku stala státní hymna.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí
7: Toulky první republikou.
8: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
9: Jana Striková
7: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 68. Kde domov můj, aneb jak se z propadáků stala státní hymna.
11: Tak tady to nepíšou a tady taky ne.
10: A nad čím to bádáte?
11: Ale probírám se prozatímní ústavou z listopadu 1918, no. A nikde tady o tom není ani řádka.
12: Ale o čem?
11: O tom, jak má vypadat státní vlajka, znaky nebo hymna.
10: To máte pravdu. Prozatímní ústava tohle vůbec neřešila.
11: Ale to je přece důležité.
12: No jistě, že s tím se bude muset něco udělat a rychle.
10: A udělá se, ale nějakou chvíli to potrvá.
11: Dneska se tedy podíváme na to, jak se rodily symboly nově vzniklého státu.
10: A na závěr se vypravíme na vycházku na kopec, z něhož je moc hezký výhled na Prahu.
12: Neboť právě tam najdeme symbol svobodného státu, jaksi v přeneseném slova smyslu.
11: Mnohokrát jsme tu ten den připomínali. 28. říjen 1918. Šťastný lid v ulicích po celé zemi slaví samostatnost. Vlajky vlají, no. A teď mi řekněte, jak ty vlajky vypadají?
12: No, jsou na nich dva pruhy, nahoře bílý, dole červený.
10: Onen šťastný lid ani netuší, že o 10 dní dříve, v den, kdy byla publikována Washingtonská deklarace, poprvé zavlál stejný prapor na domě, kde ve Washingtonu bydlel předseda prozatímní československé vlády T.G. Masaryk.
12: Červeno-bílá vlajka je pěkná. Tyhle barvy jsou i v erbu Českého království. Tu bychom si mohli ponechat.
11: No, pěkná sice je, ale ne moc originální. Nebude se plést s tou polskou a rakouskou?
10: Bude to chtít nějaký nápad, aby v tom nebyl chaos.
12: Tak připojíme třetí barvu. Modrou, prostě trikolora.
11: To by šlo? Modrá je součástí zemských znaků Moravy, některých slezských oblastí, Slovenska i podkarpatské Rusy.
10: Takže tahle trikolora pěkně spojí všechny kouty meziválečného Československa dohromady.
12: A jaké zvolíme uspořádání?
10: To bude zapeklitý úkol. Nad tím bychom neměli hloubat my. Ať si s tím lámou hlavy odborníci na slovo vzatí.
11: A tak při ministerstvu vnitra vznikla znaková komise, která měla posuzovat jednotlivé varianty. Tak, co pak tu máme?
12: Různé šířky pruhů.
10: Heraldické figury. Modrý kříž nebo modrá krokvice. Husitský kalich.
11: 5 hvězd, které mají představovat jednotlivé země.
12: Návrhů, s nimiž přicházely významné osobnosti, se sešlo přes 30.
10: Promiňte, dobrý den.
12: Dobrý den.
10: Dobrý den. Prosím, mohl bych i já přispět se svou troškou do mlýna?
12: No tak pojďte.
11: No a vy? Jste kdo?
10: Jaroslav. Kursa. Jméno mé, rodák z Blovic na Plzeňsku, no, bývalý učitel, nyní zaměstnanec archivu ministerstva vnitra. Mým koníčkem je heraldika.
12: A co má být?
10: No, víte, všechny ty nákresy vzešlé z per slovutných výtvarníků mi prošly rukama a ne, že by nebyly dobré, to bych si říci netroufl, ale něco mi na nich pořád nesedí.
11: Co? Jakože vy sám byste chtěl, co?
10: Ano, tady, no. Prosím, tady. Tady jsem to rozpracoval, podívejte. Tak, napřed jsem to zkoušel z pruhy, pak jsem přidal trojúhelníky a klíny.
12: Moment, ale to vůbec nevypadá špatně. Bílý a červený pruh a mezi nimi modrý klín.
10: Vidíte. A stačí do 1/3? Nebo ho mám protáhnout do 2?
11: No, já vám s tím klínem nevím.
12: No, taky ne, taky.
11: Je to nezvyklé.
12: No, je to.
11: A poněkud nevzhledné, nezdá se vám? A bude ta vlajka dostatečně viditelná a rozpoznatelná?
12: Tak to vyzkoušíme.
10: Praktické ověření zajistil zástupce Ministerstva národní obrany Antonín Valšík. Sám k tomu uvedl.
12: Vyhotovena byla vlajka. Jezdili pod ní dva parníčky asi 4 dny po Vltavě a pozorovali jsme tu vlajku jak v přírodě, tak ve městě za svitu slunce i za večerního šera. A shledali jsme, že svým seskupením i tvarem, co vlajka vyhovuje. Poněvadž je zdaleka rozeznatelná, působí určitým vážným dojmem a liší se od všeho toho, co již stává, nebo co by jí mohlo dát výraz jakési malichernosti.
11: Když se o tom všichni dostatečně dlouho poradili, usnesli se, že státní barvy Československa budou bílá, červená, modrá, a to v tomto pořadí, aby nedošlo k rozdělení původní dvojice.
10: Tak to právně zakotvila ústava z února 1920.
12: A zhruba měsíc na to, 30. března, vyšel zákon číslo 252 sbírky, který určil podobu vlajky, státního znaku a standardy prezidenta republiky.
11: Výslednou tvář státním znakům vtiskli náš už známý archivář Jaroslav Kursa a malíř František Kysela.
12: Vycházeli z historické heraldiky jednotlivých zemí.
10: Malý znak Republiky Československé jest. Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící. Úst rozžavených s jazykem vyplazitým, drápy a čelenkou. Vše zlaté barvy nesoucí na svých prsou červený štítek s 3 modrými vrchy. Z nichž na prostředním vyšším vztyčen jest stříbrný kříž patriarší.
11: Onen štítek představuje znak Slovenska.
12: Mimochodem, v roce 1960 korunku na lví hlavě nahradila 5 cípá hvězda.
10: Střední státní znak byl oproti tomu malému pěkně zabydlený. Vešlo se toho na něj spoustu.
11: Stříbrný, respektive bílý český lev na červeném poli a 2 orlice.
12: Moravská stříbrně a červeně šachovaná na modrém poli, slezská černá na zlatém podkladu.
10: Dále přibyl slovenský dvojramený kříž na modrém trojvrší.
11: A dokonce i medvěd.
12: A ten se tam vzal jak?
10: Zastupoval Podkarpatskou Rus.
11: Podkarpatí nemělo historicky zavedený zemský znak. A tak museli tvůrci vymyslet úplně nový. A nebylo to jednoduché.
10: Část obyvatelstva prosazovala modrožluté barvy, část červeno-bílé. A tak se tam kompromisně vešly 2 kombinace. A medvěd proto, že se nacházel na lokálních znacích.
12: Chápu, prostě to byl takový typický místní huňáč.
10: Velký státní znak byl v skutku impozantní. Ve spodní části měl navíc 3 heraldické symboly historických zemí Horního Slezska, kde po první světové válce probíhaly hraniční spory s Polskem.
11: A také 2 zlaté, korunované dvouocasé lvy, stojící na lipových ratolestech.
12: Pod nimi na zlaté stuze motto Pravda vítězí.
10: Tato slova, odkazující k dílu mistra Jana Husa, používal při formování československého státu Tomáš Garrigue Masaryk jako apel proti rakouské propagandě.
11: Velký státní znak byl i na prezidentské standardě.
12: Možná vás bude zajímat, že oddělení novodobých českých dějin Národního muzea uchovává zvláštní exponát.
10: No to víte, že nás to zajímá.
11: A nemyslíte náhodou ten unikátní narozeninový dárek?
12: Uhodla jste? 7. března 1920 slavil TGM 70. a při té příležitosti se konaly velké slavnosti.
10: Do Prahy dorazila spousta lidí, včetně delegace z jeho rodného Hodonína. Náčelník České obce sokolské, pan Pech, mu slavnostně předal dar.
12: Prezidentskou standartu, kterou ruku vyšila moja žena a dcerky. Tož si ju od nás vezmite, pane prezidente.
11: No, a protože to bylo ještě před schválením zmíněného zákona 252 o podobě státních symbolů a oficiální standarda zatím nebyla vyrobena, vlála ruční práce děvčat Pechových jistý čas nad hradem.
10: A pak našla své místo v jednom z reprezentačních sálů s popiskou Dar hodonínských občanů velkému synu.
12: Tož ty naše hodonínské ženské byly šikovné a ta jich práce je včil v tom největším muzeu, aby všetci viděli, jak si tatíčka vážili.
11: Tak, vlajku a státní znaky jsme probrali. Teď si posvítíme na tom, jak se šlágrem všech šlágrů stala obyčejná písnička z obrozenecké frašky, která byla v době svého prvního uvedení v podstatě propadák.
10: 21. prosince 1834 měla ve Stavovském divadle premiéru hra autorského tandemu Till a Škroup Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka.
12: Původní česká fraška, proto se hrála odpoledne večery, patřili hrám v němčině.
11: Nastudovali ji Josef Kajetán Till a Jan Nepomuk Štěpánek. Postav v ní bylo jako na orloji, takže na jevišti museli vypomáhat herci z německého souboru i ochotníci.
12: Jedna z nich ale vešla do dějin. Slepý houslista Mareš, který ve čtvrtém obraze zaspívá písničku psanou v tónině E-dur ve čtyřčtvrtečním taktu v tempu andante con moto, neboli volně s pohybem.
10: Jak se jmenovala, to dodávat nemusíme.
11: Dva dny po premiéře vycházejí v pražském tisku dvě kritiky. Konstatují, že divadlo bylo dobře navštívené, hra se divákům líbila, ale místy se i syčelo.
12: V lednu následujícího roku má Fidlovačka první reprízu. Diváků ale přijde jenom hrstka a tak se z první reprízy stává zároveň i poslední.
10: Pak se nad hrou na dlouhá desetiletí zavře voda.
11: Fidlovačka sice mizí ze scény. Píseň Kde domov můj? Nikoliv.
12: Mareše při premiéře napsání samotného Škroupa stvárnil vynikající operní pěvec Karel Strakatý.
11: Písnička o hučící vodě a šumících borech mu patrně přirostla k srdci, protože s ní vystupoval, kde se dalo.
10: Na vlasteneckých akademiích a různých koncertech po všech koutech země.
11: V zahraničí ji hojně šířil uznávaný baritonista Jan Křtitel Píšek na koncertech ve Frankfurtu a dokonce i v Londýně u Královského dvora.
10: A tak píseň zanedlouho zlidoví.
12: Obrozenecký hit zní při slavnostních příležitostech, politických shromážděních, táborech lidu či při pokládání základních kamenů Národního divadla.
10: I na pohřbu Josefa Kajetána Tyla i Františka Škroupa.
11: Lidé při něm smekají a povstávají. Postupně se z něj stává neoficiální hymna celého českého národního hnutí. Fidlovačka se nehrála víc než 8 desetiletí. Mělo se za to, že je to nepovedený kus.
10: Teprve až Karel Hugo Hilar, dramaturg a režisér divadla na Královských Vinohradech, se jí odvážil vrátit na jeviště. Stalo se tak 9. června 1917.
12: Obecenstvo si vynutilo opakování Marešova songu a v stoje ho nadšeně zpívalo spolu s ním.
11: Inscenaci na Vinohradech dávali víc než 70krát a uváděla se i mimo Prahu.
10: Zlidovělý popěvek pak vítal svobodu v ulicích po rozpadu monarchie i návrat Masaryka z exilu do vlasti.
12: V polovině prosince 1918 ministerstvo národní obrany stanovilo, že se písně Kde domov můj a Nad Tatrou sa blízka, respektive první sloka každé z nich, stávají státní hymnou. Mají se hrát jako celek a to pouze při slavnostních příležitostech.
11: Ještě bychom měli dodat, že slova Nad Tatrou sa blízka napsal student Janko Matůška na melodii známé slovenské lidovky Kopala studienku.
12: Reagoval tím na tehdejší politickou situaci, konkrétně na odvolání neúnavného buditele a duchovního vůdce slovenské omladiny Ludovíta Štúra z Evangelického licea v Bratislavě.
10: Tehdy ještě v Prašpurku.
11: Skupina 22 studentů školu na protest opustila a část z nich odešla do Levoče.
12: A právě v této době Matúškův text vznikl. Nejstarší dochovaný zápis pochází z roku 1844 pod názvem Prešporský Slováci, budoucí Levočania.
10: Ne všichni ale považovali nápad udělat z Evergreenu z fidlovačky státní hymnu za dobrý.
11: Prosím vás, a co ty Tylovy verše? Nepřipadají vám takové naivní? Nedůstojné svobodného národa?
12: Je to pozůstatek někdejší malosti a slabosti. Nedostatek odvahy a vůle k činu. Trapný přežitek.
9: Ano, ano. Ne, ta písnička je taková cukrkandlová, rozcitlivělá, chybí v ní jaksi duchovní rozměr, že?
11: Oproti jiným hymnám je málo rázná. Výplod střízlivé Biedermajerovské mentality, plný usmířené rezignace.
12: A o čem to vlastně je? O tom, že je u nás hezky, nic víc?
11: Co je to za národ, který má ve své hymně otazník? A navíc se musí ptát, kde je jeho domov?
10: A tak dále, a tak dále. Tyhle názory bylo slyšet už dávno před vznikem státu.
11: Karel Havlíček Borovský si dělal legraci.
12: Kde domov můj? Zákony, kde píše vláda knutou národům na záda.
11: Jan Neruda vybídl Bedřicha Smetanu, aby zkomponoval českou hymnu a předložil mu nějaké texty.
12: Jemu se do toho ale nechtělo.
10: Pravá hymna národní musí vytrysknout sama ze srdce lidu, kterou píseň lid sám na svou hymnu povznesl, ta hymnou jeho také zůstane. Až dosud píseň Kde domov můj jest hymnou českého lidu, nechmeš ji zpívat i tak dlouho, pokud našemu lidu jiná do srdce nevnikne.
11: I Leoš Janáček nabídku složit novou hymnu odmítl. Ale domáhal se alespoň toho, aby některý z českých básníků nahradil její planý obsah opravdovější národní poezií.
12: Adolf Schubert, první ředitel Národního divadla, navrhl, aby se hymnou stal známý Smetanův sbor z opery Braniboři v Čechách a dodal vlastní slova.
11: Udeřila naše hodina. K svobodě znova národ vstává. Za svoji čest, jazyk, za svůj krov, za svoje práva v boji se dává. Kupředu kráčej každý vlasti syn. Natření změň se v mužný duchačin. Ke skvělé slávě věků minulých námi se nová připojí sláva.
10: Krátce po vzniku státu padaly návrhy, ať se vypíše autorská soutěž.
12: Pražský velkoobchodník Chmel do ní dokonce věnoval jako cenu 3000 korun.
11: Ale nic z toho nebylo.
10: Vítězslav Novák se pokoušel zhudebnit verše doporučovaného básníka Josefa Václava Sládka.
12: Ani to se neujalo.
10: Básník Otokar Březina si přál jako hymnu duchovní píseň. Nejlépe svatováclavský chorál, nebo alespoň husickou Ktož jsou boží bojovníci.
11: Zpěvánka slepého houslisty nebyla po chuti Edvardu Benešovi, Ferdinandu Peroutkovi ani prezidentu Masarykovi.
10: Nemůžeme žádat od Němců, aby se nadchli pro slovenskou hymnu, přestože by snad s náležitou úpravou zpívali náš Kde domov můj. Potřebujeme nové lidové hymny, která by se hodila všem státním příslušníkům.
12: Řekl TGM v květnu 1919.
10: Masarykovi se nezdálo také to, že máme hymny dvě. Chtěl by raději jen jednu, která by vyhovovala všem bez rozdílu národnosti.
11: Ale ať si říkal, kdo chtěl, co chtěl, Tylova a Škroupova písnička se ze sedla vyhodit nenechala.
12: V květnu 1933, pár měsíců po Hitlerově nástupu k moci, vyhlásilo Ministerstvo školství a národní osvěty vedle československé i německou a maďarskou verzi státní hymny.
10: Oficiální německý text zněl Wo ist mein Heim, mein Vaterland.
12: A maďarsky to bylo jak?
10: No, tak do toho bych se raději nepouštěl.
12: Dobře, dobře.
11: Během protektorátu se česká hymna hrála pouze v sepětí s německou Deutschland über alles, případně s nacistickou Horst Wessellied.
12: Megahit Kde domov můj mělo ve svém repertoáru snad každé hudební těleso v českých zemích.
11: No a co nějaké zvukové nahrávky? Ty by nebyly?
10: Oh, samozřejmě, že by byly. Jakmile rozvoj techniky dovolil zachytit zvukový záznam, hned se o to mnozí začali pokoušet.
12: K prvnímu předvedení fonografu v českých zemích došlo v létě roku 1891 na zemské jubilejní výstavě v Praze ve stánku číslo 86.
11: Dobový tisk uváděl, že jej navštívila skupina předních umělců Národního divadla a hned si to chtěla vyzkoušet. A tak basista Wilhelm Heš zvěčnil na jeden fonováleček mimo jiné oblíbenou písničku O zemském ráji.
10: Potom přišla éra šelakových gramodesek. První, kdo na ni naspíval Kde domov můj, byl tenorista František Pácal, a to ve Vídni v roce 1901.
12: Pak už to šlo ráz na ráz. Nahrávalo se v berlínských či vídeňských studiích, ale i v Praze.
11: A vznikaly různé verze. Například jistá vojenská kapela ji natočila jako pochod. To bych vážně chtěla slyšet.
10: Otázku Kde domov můj si kladla třeba taky Emma Destinová během svého angažmá v newyorské metropolitní opeře v dubnu 1914.
12: Píseň se objevovala i v prvních českých filmech.
11: Poněkud neuměle ji přednesl herec a režisér Josef Rovenský v jediné zvukové vložce v jinak němém filmu Za rodnou hroudu.
10: A lehce operetně zase tenorista Nora Stalich ve snímku Zapadlí vlastenci.
12: No, a to by mohlo být ke státním symbolům všechno, ne?
11: No ale kde pak? No přece tady Jarda nám slíbil závěrečnou vycházku.
12: Pardon, málem bych zapomněl, že máme namířeno na ten kopec s vyhlídkou. Že vy jste myslel Vítkov?
10: Ach jo, jak jste to uhádl. No ano, chtěl jsem ještě poukázat na jeden symbol samostatného státu.
11: Rozumím. Na Vítkově totiž v meziválečné době vyrostl olbřímý komplex, který je dodnes neodmyslitelnou součástí panoramatu Prahy.
10: A především odrazem ideálu první republiky, v jejíž době nesl název Památník národního osvobození.
12: Vítkov sám o sobě má silný příběh už od středověku. Právě tady, 14. července 1420, husité pod vedením Jana Žižky porazili křižácká vojska.
11: V 19. století se tento vrch stal symbolem českého národního sebevědomí a konaly se zde tábory lidu.
10: A tak byl založen Spolek pro zbudování Žižkova pomníku. A myšlenka národního monumentu začala postupně zrát.
12: Rozhodující impuls přinesl až vznik Československa. Objevil se nápad postavit na Vítkově důstojný stánek nejen pro Žižku, ale také pro oslavu odboje a nabití samostatnosti.
11: Už v květnu 1919 ministerstvo národní obrany ustavilo památník odboje.
10: A ten v zápětí začal fungovat jako samostatný vojenský ústav. Do jeho čela se postavil spisovatel a legionář Rudolf Medek.
11: V roce 1926 už bylo jasno.
12: Spojíme dva cíle v jeden. Vznikne reprezentativní stavba, která skloubí pietu s vědeckou a muzejní činností. A u ní klidně může stát i Žižka z bronzu.
11: Tak byl zřízen sbor pro zbudování památníku osvobození a pomníku Jana Žižky.
10: Architektonickou soutěž vyhrál Jan Zázvorka, který navrhl majestátní objekt na vrcholu kopce a samostatnou muzejní budovu pod ním.
12: Stavět se začalo symbolicky k 10. výročí republiky za účasti prezidenta Masaryka.
11: Hrubá stavba byla hotová za 5 let. Následovaly práce na interiérech, slavnostní síni i umělecké výzdobě. Podíleli se na nich největší mistři svého oboru.
10: Mělo to být místo posledního odpočinku významných osobností prvního odboje a zároveň svatyně nové státnosti.
12: V našem rozhlasovém archivu jsme našli ukázku z roku 1937, na níž mluví ředitel památníku Rudolf Medek.
13: My všichni, kteří jsme jakkoliv pomáhali při dokončení tohoto díla, budeme šťastní, jestliže národ uvidí v památníku osvobození opravdový chrám nového československého ducha, skutečný pomník národní síly i budovatelské vůle, hluboký výraz naší touhy po svobodě. Vše, co tam uvidíte, je dílo československých rukou.
11: Vítkovský panteon měl vzdávat hold těm, kteří bojovali a mnozí i položili život za lepší budoucnost.
12: Aby se zdůraznil celonárodní význam stavby, padlo rozhodnutí, že veškerý použitý stavební materiál musí být domácího původu.
10: Dokonce se počítalo s tím, že hlavnímu sálu bude vévodit sarkofág pro prezidenta osvoboditele.
11: Následujícího roku byl objekt připraven k předání státu, ale plány překazil Mnichov.
14: A co ta Žižkova socha? Je obrovská, co?
11: No jo, však je to taky jedna z největších jezdeckých soch na světě.
10: Ale s její realizací to bylo složitější. Ve 20. letech se vypsalo několik soutěží na návrh, ale porota nikdy nevybrala vítěze.
14: Ne?
11: Ne, ale nakonec zakázku v roce 1931 svěřili přímo sochaři Bohumilu Kafkovi.
14: Kafka pracoval na modelu bezmála 10 let. Kvůli rozměrům díla si musel nechat postavit speciální ateliér na Ořechovce.
10: Sádrový model byl hotový v roce 1941 a krátce na to tvůrce zemřel.
11: Rajtujícího Žižku odlili do bronzu až po válce a slavnostně odhalili 14. července 1950, v den výročí bitvy na Vítkově.
10: Jenže v té době už se z prvorepublikového vyjádření úcty k legionářům a víry v demokracii stala svatyně komunistické strany Československa.
12: S bizarním mauzolém Klementa Gottwalda.
11: Ale výhled na Prahu je odtud naprosto jedinečný. Že jo, kluci?
14: No,
15: to jo,
14: no
15: jo, je to krása.
14: Jako, je to do kopce, jsem...
15: Ale je to krása, kluci.
14: Ale když vyjde počasí.
6: Tak tedy končí další vydání pořadu Toulky první republikou, kde domov můj, aneb jak se z propadáku stala státní hymna. Tak zněl podtitul už 68. vydání tohoto oblíbeného pořadu. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Autorkami byly Petra Tanclová a Jitka Škápíková, dramaturgyní Marcela Hájková, kreativní producentkou Kateřina Radhouská a režii měla Jitka Škápíková. Všechny odvysílané díly si, přátelé, můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
5: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
1: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
5: Host Martiny Viktorie Kopecké.
16: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Dnes je se mnou ve studiu Pavel Pechanec, biskup Královéhradecké diecéze Církve Československé husitské. Duchovní a terapeut, který ve své práci propojuje víru s hlubokým zájmem o lidskou psychiku i umění. Jeho životní cesta vedla od původní profese tiskaře až k biskupské službě. A také díky němu se v Hradci Králové ve věži sboru kněze Ambrože rozeznívá třikrát denně unikátní koncertní zvonohra. Pavle, vítám tě.
17: Děkuji za pozvání a rád zdravím i posluchače.
16: Původní profesí si tiskář. Vystudoval si střední polygrafickou školu v Olomouci. Později si ale také vystudoval teologickou fakultu a dokončil si i terapeutický výcvik se zaměřením na rodinnou a párovou terapii. A v mezičase si se stihnul věnovat ochotnickému divadlu a jiným aktivitám. Nepochybuji, že to nakonec jde všechno nějak dohromady, ale kým je zejména Pavel Pechanec?
17: To je otázka, je. Moc děkuji za otázku. Co mě tak napadlo, je říct, že jsem člověk, no. Lidská bytost.
16: Která se raduje z toho mnohého, co dělá.
17: Ano, a která je ráda s lidmi, s ostatními lidskými bytostmi. Ráda se s nimi potkává na světě a vnímá jisté obohacení z nich a také i vnímá určitou odpovědnost za určitý ohraničený čas my tady společně máme.
16: To souvisí i s úlohou biskupa, která ti byla svěřena v roce 2013. Biskupská úloha je velmi nesnadná. Ona v sobě snoubí kombinaci manažerského pohledu, biskup musí být taky vizionářem, musí být do jisté míry i tím, kdo kontroluje kvalitu duchovní péče v dané oblasti. A zároveň si kněz, duchovní, farář. Co je pro tebe tou největší výzvou v biskupské úloze?
17: Největší výzvou je to vlastně všechno propojovat, protože člověk, ač se snaží sebe lépe, tak vlastně úplně není tou renesanční osobností, myslím, že nikdo z nás. Ale víme, že bychom měli být a měli bychom také vždycky, pokud vykonáme nějakou chybu, tak se z ní poučit. Takže tou výzvou je najít chybu a poučit se z ní a vykročit, udělat to příště třeba jinak.
16: V současné době jsou církve v takové přerodové fázi, protože se trošku odpojujeme od státu tím, že získáváme náhrady a tak dále, snažíme se být soběstační. Jestli se proměňuje i nárok na biskupa, protože dřív si možná tolik nemusel manažersky počítat a dneska už je to pravděpodobně jiné, tak jak náročné a složité to třeba je?
17: No my jsme právě v tom roce 2013 a jsme vstoupili do úplně jiného fungování. Pro mě to byla nová situace, pro církev to byla nová situace a je faktem, že je to, jak si říkala, možná náročnější, ale také je to i ozdravné, protože musíme umět fungovat v tom našem běžném světě, nemůžeme na něj žehrat, že je takový, jaký je, ale musíme se do určité míry i přizpůsobit. Teď hovořím o tom ekonomickém fungování církve.
16: Nakonec musíme se i osvědčit, tak abychom...
17: Ano, budeme možná tím pádem pro ten svět asi možná i průhlednější, srozumitelnější.
16: Co tě ve službě, a teď myslím i tu kněžskou, nejvíc překvapilo? Co jsi o Bohu a možná i o lidech myslel před lety tak nějak jinak?
17: Já, když jsem se poprvé svěřil své sestře farářce, že bych chtěl být duchovním, že bych chtěl nastoupit na tuto dráhu, tak jsem si představoval, že sestra jmenovala se Věra Bělohradská, že se tak usměje a že mě pochválí, že bude moc ráda. Ale když jsem to sdělil, tak se tak zachmuřila a řekla pro mě překvapivou větu, kterou si často opakuje. Řekla mi, dobře Pavle, ale nezapomeň, že vždycky platilo a platit bude, že čím blíž k Bohu, tím blíž k ďáblu, k tomu zlu, které tady je. A to vlastně člověka stále musí překvapovat, protože představa, že když se člověk stane farářem, duchovním biskupem, že bude jen tak poletovat světem jako anděl, tak to není, naopak pořád naráží na to zlo, které je kolem něj a které je bohužel i v něm samém.
16: Takže nakonec se prověřuje ta myšlenka, že světlo není beze stínu, že člověk, který se věnuje duchovenskému povolání, se taky musí určitým způsobem sám před sebou zas a znova ptát, zda-li motivace, činy a ta cesta životní je ta správná.
17: A hledat vlastně v těch stínech určitý nadhled, je s tou sebereflexi a počítat s tím, že ano, ten svět je takový, jaký je a my ho můžeme ovlivňovat právě tím svým nastavením a je to slovo možná moc patetické mě napadá, ale důležité. Pokorou.
16: Ano. Protože nás zároveň spojuje krom toho, že sloužíme v jedné církvi i to, že jsme terapeuti, dokonce máme stejné zaměření. Využíváme často v té terapeutické službě supervizi. Na koho se obrací biskup, když bojuje se stínem obecně ve světě nebo s tím svým vlastním? Je nějaká relevantní podobná úloha supervizora, která by mohla pomoci i biskupovi, tedy člověku, který je na jednom z pomyslných vrcholů v té dané církevní hierarchii, pomoci orientaci v tom, kudy kam a jak?
17: V rámci terapie samozřejmě chodím na supervize, k úžasné supervizorce Jitce Vojňanské. A musím říct, že když tam probíráme témata terapie, tak do určité míry to zasahuje i do té mé praxe. Mm-hmm. Propojenosti tam vnímám a cítím. No a biskup, kam by měl chodit na supervizi, je celá řada věcí, které člověku pomáhají. Třeba přijít do přírody a být na chvilku sám v sobě, snažit se najít to spojení s Pánem. Také určitě pomáhá, když se setkává s kolegy, nejenom teda fuzovkářskými podřízenými, ale také i s kolegy biskupy. I to je do určité míry takové kolegiální přátelství, které člověku může pomoci v určité ne supervizi, ale intervizi.
16: Stýská se ti někdy potom být obyčejným farářem?
17: Přiznám se, že mi to takhle nikdy napadlo, protože rád vzpomínám na dobu, kdy jsem byl farářem, to jo, jinak děti byly malé a všechno bylo takové jinečí. Ale nemůžu říkat, že bych to řekl, nebo že bych potom prahnul, to asi ne.
16: A ovlivňuje tvoji službu i to, že máš terapeutické vzdělání. To znamená, když za tebou jako za biskupem, nebo spíš možná za duchovním, za farářem přicházejí lidé, je tady určitá souvislost v tom, že pastorační rozhovor se někdy stane terapeutickým rozhovorem. A je to podle tebe tak dobře?
17: Samozřejmě musíme to rozdělovat, to je důležité říci, ale zase to prolínání může být obohacující, protože během doprovázení ta terapie vlastně v sobě nese takový princip přijetí, nehodnocení,
16: ano,
17: určité laskavosti a nadhledu. A doprovázení je dobrá cesta.
16: Setkáváš se někdy s lidmi, kteří spíš víru ztratili, než že by ji našli? A jakým způsobem to ovlivňuje to, jak s nimi budeš pracovat, jaký rozhovor povedete?
17: Já jsem přesvědčen, že ztratit víru do určité míry nelze. Karel Čapek říkal, kdo ztratil víru, neměl žádnou. Víra je kotva, kterou člověk v sobě odhalí a vnímá ji pak celý život. Takže setkávám se s lidmi, kteří mají těžká období své víry a přimět je k tomu, aby znovu tu víru, kterou v sobě mají, aby objevili, je samozřejmě těžký úkol někdy, ale někdy nezáleží jenom na nás.
16: A dá se říct, když bychom hovořili s člověkem, který tedy nebude říkat, že víru ztratil, ale že vůbec neví, kde ji má hledat, jakým způsobem ji má pocítit v tom našem životě. A já vím, že víra se nedá objednat, nedá se koupit, nedá se to zařídit na přání. Dokonce ani když se budeme hodně modlit, tak to nedokážeme někomu pomoci zprostředkovat a pocítit. Ale v tom našem světě, který je hodně sekularizovaný, který je zatížený mnohými závažnými otázkami,

0: ukázal víru v lásku. A láska je vlastně spjatá i s obětí. A to je ten film, který nese název Spasitel. Takže to je ta cesta. Víra, když je spjatá s láskou a s možnou obětí, tak to je to ono. Lidé mnohdy zaměňují víru s náboženstvím nebo s příslušností církví, ale víra, která je spjatá s láskou a nadějí, to je to, co člověk potřebuje. Je to jedna z důležitých potřeb života člověka. I když to ne vždycky vědomuje.
1: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
2: Host Martiny Viktorie Kopecké.
3: Dnes s biskupem Pavlem Bechancem hovoříme o duchovenské službě, o doprovázení člověka a přesuneme se k tématu zvonkohry. My je známe i z našeho prostředí, jmenujeme třeba Loretu nebo Zvonky na Vyšehradě. Ale ta vaše je unikátní, protože je koncertní. Je umístěna ve věži sboru kněze Ambrože v Hradci Králové. Pavle, jak ten nápad kdysi vznikl? A kde se vzaly ambice vytvořit rovnou koncertní zvonohru?
0: Před 17 lety pan Radek Rejšek, který hraje právě na Loretě, přišel s tou myšlenkou zvonohry u nás v Hradci. A tenkrát v tom roce 2009, když byl na svatbě a hrál na Varhanách, tak se zmínil, že ta věž je krásná. A ta myšlenka se ujala, no a protože některé myšlenky je potřeba v nich vytrvat, aby jen tak nezhořela, tak se to podařilo po těch 16 letech v loni před večer svátku mistra Jana Husa byl první koncert a od svátku mistra Jana Husa zní teda i automat, ale my každý měsíc snažíme se mít i koncert zvonohry.
3: Ta vaše zvonohra má 50 zvonů, jestli se nemýlím, a funguje tedy jako plnohodnotný hudební nástroj evropského významu, nakonec i celosvětového, pokud je ve světě jenom 1500 zvonoher. Co bylo na tom projektu nejnáročnější? Připomeňme, že autorem zvonohry je Petr Rudolf Manoušek. Bylo to pozbírat všechny ty prostředky, které k tomu člověk potřebuje, nebo uspůsobit ten prostor, nebo zase a znova rozdmíchávat tu myšlenku?
0: Náš kostel vlastně je pod ním podepsán slavný architekt Josef Gočár. A tak vždycky říkáme si s tou nadsázkou, že určitě s tou zvonohrou tam počítal. Což úplně není pravda, protože on tady v těch plánech tam naprojektoval, že tam bude reproduktor a gramofonová deska, budou se tam pouštět zvony ze všech míst. Ale největším problémem pro tu zvonohru bylo právě vytrvat a získat prostředky od jednotlivých dárců, od města, od kraje, od sponzorů. Vytrvat je velmi náročné, ale velmi důležité, vytrvalost.
3: Nakonec i pro ten váš komunitní život, pro náboženskou obec, která se tam schází, i pro město, to ale mohla být příležitost se spojit k něčemu dobrému. A ano, možná, když člověk čeká mnoho let, tak si říká, jestli se dožije. Ale na druhou stranu vám se dařilo získávat i nové nadšence. Když ty si vstoupil do biskupské úlohy, tak si vzpomínám na tu krásnou vlnu toho, když se říkalo, ano, pojďme sbírat prostředky na zvonohru. Co to říká o potřebě lidí podílet se na něčem, co je přesahuje a co je nakonec krásně spojí?
0: Já vždycky říkám o zvonohře, že jsme si plně vědomi, že to byl projekt, který byl zcela zbytný. My jsme se určitě mohli bez té zvonohry obejít, ale věříme, že zvonohra přináší radost a tak nezaplacení. A pokud člověk hledá takové projekty, které přinášejí radost a do určité míry i krásu, tak vlastně to je to další potřeba, protože lidé potřebují mít vědomí krásy. Proto třeba i v palativních zařízeních, hospicích bývají výstavy výtvarné, bývají tam koncerty, protože to je jedna z důležitých potřeb člověka. Jenom aby se najedl, napil, byl v suchu, v teple, ale aby kolem sebe vnímal krásu, anebo aby ji slyšel.
3: Nakonec zvuk zvonu je v tradici církve silně symbolický. U nás v církvi československé to možná tak silně zakořeněné není. Ale co dneska říká zvuk zvonu člověku, který vůbec není věřící? Já vím, že asi třikrát denně ta zvonohra o sobě dává vědět. Jak to ti lidé vnímají? Protože je to trochu jiné, než když tak v uvozovkách obyčejně zní na kostelní věži zvon.
0: Třikrát denně nám zazní tady ten automat zhruba minutovou skladbou. Mám jich asi nahraných momentálně 40 různého charakteru. A co na to říkají lidé? My jsme měli samozřejmě trochu obavu, aby jsme nezvonili moc, aby ty písně nebyly dlouhé, nebo aby nezastala jenom jedna melodie. Ta obava v nás byla, zatím negativní reakce nepřišla, jenom jednou, když jsme byli takový plní nadšení a pro nás jsme ukazovali těm naším

0: návštěvníkům tak trochu rezonovala taková, už zvoníme dlouho, ale to asi k životu patří. Jinak vnímáme spíše pozitivní odezvu a už na to lidi i snad zvykají a doufám a věřím, že no ne všem, ale třeba 9 z 10 nebo 8 z 10 tu radost přináší, zastavení, vědomí, že ten čas je takový přesně 9:30 v poledne nebo v 5, že to rezonuje už vlastně v tom koloběhu života a dne.
1: Je takové zazvonění určitým druhem veřejné spirituality. Já vím, že v tom možná vidím něco, co v tom není, jenom to moje srdce potom touží, protože ten zvon je tak moc symbolický. Ale získáváš takovou zpětnou vazbu, že to zas a znova třeba připomíná to pravidelnost modlitby, nebo právě toho zastavení, jak ty jsi se zmínil, že to je nějaký úder v čase, teď a tady?
0: Hezké přirovnání teď a tady. A zároveň myslím si, že člověk, který třeba takhle nepřemýšlí, tak si uvědomuje, že to je starý hudební nástroj. Možná, že neví, že životnost zvonů se udává zhruba 1000 let.
1: Aha.
0: Ale ono může být, ten zvon možná ještě i starší, ale máme teda výrobní záruku 10 let, ale víme, že ty zvony přežijí nás, naše děti, naše vnuky a tomu do určité míry v nás také rezonuje. Slyšíme ten zvon dávno věk, něco, co nás přesahuje nás i v dalké budoucno. Pokud tedy člověk zvonu neublíží.
1: Zrovna dneska, 14. června, je u vás koncert. Já vím, že koncerty jsou pravidelné, ale chci ještě dodat, že i ten samotný sbor kněze Ambrože, tak jak si jej popisoval jako architektonickou památku místo kulturního významu, stojí rozhodně za vidění. A nejenom zvenku, ale i zevnitř. Máte unikátní kříž. A letos, pokud se nepletu, je to 100 let od položení základního kamene.
0: Máme moc rádi ten náš kostel, protože on v sobě skrývá prostor, který je otevřený, čistý, symbolizuje loď, máme tam kulatá okna kostelní a kříž je od Maxima Velčovského, známého designéra. To byla jeho disertační práce, ještě než se proslavil. A máme také vlastně 2 20-metrové stěny po boku lodi. My vlastně z toho kostela děláme takovou výstavní síň. 5x do roka máme vždycky jinou výstavu, fotografie, malba a vždycky se těšíme na to, co tam bude jakoby nového. Je to do určité míry i cosi pestrého. Někde se ty fotky a obrazy líbí hodně, někdy třeba trochu méně, tak říkáme, no nebojte, tak příště bude něco jiného. A máme v tom právě změněné pestrosti a radost, znovu použiju to slovo, jistý přesah a vnímání tolik potřebné krásy a radosti ze života, z té přítomné chvíle.
1: A ještě k těm koncertům. Chtěl bys nás pozvat na nějaký konkrétní?
0: Neděle 14. června je ve znamení pozvání přijde k nám pan Trevor Worman z Velké Británie. My tedy k naší zvonoře převážně lákáme zahraniční zvonoráče, protože v Čechách jich zatím moc nemáme, ale máme už takový zálusk na to, že bychom měli mít i v provozu takový vlastně trenažér, do určité míry můžu říci cvičnou klaviaturu, která není přímo napojena na zvony, ale zvonohráči mohou si sami doma cvičit tak, aby nerušili okolí. A tak bychom chtěli vychovat i české zvonohráče, ale jenom měsíčem budeme mít koncerty v neděli odpoledne. A rádi zveme, pokud posluchače to zaujme, tak ty koncerty jsou takové velmi specifické, protože většinou to neslyšíme jenom zvony, ale mnohdy bývá doplněn nějaký další hudební nástroj, lesní roh, klávesy nebo dechové kvarteto, anebo někdy zní čistě teda i hudba pouze zvonů, ale je to koncertní nástroj, takže opravdu od tónu C2 až po D6 tam zní dokonale přesně.
2: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
3: Host Martiny Viktorie Kopecké.
1: Ve studiu je se mnou biskup církve Československé husitské, terapeut a také spisovatel Pavel Pechanec. Tvé knihy se jmenují krásně, jmenujme například Pohyby duše. Mají meditativní charakter, je v nich duchovní bohatství. Je pro tebe psaní formou modlitby, nebo snad dokonce terapie, nebo je to způsob, jak promýšlet vlastní otázky?
0: Hezky jsi to shrnula, mě napadá říci všechno dohromady. Každý pátek vlastně posílám modlitby, což je taková plná drobnost, ale to jsou texty a modlitby na další týden. A uvědomil jsem se teď nedávno, jak mi to ten písemný projev vycvičuje a posouvá dál. A kromě této vlastně té pravidelnosti samozřejmě se snažím jim dále psát.
1: A má podle tebe duchovní literatura šanci oslovit člověka i v dnešní době, v čase, který je velmi digitalizovaný, technicky zrychlený?
0: Duchovní literatura, nebo vůbec literatura, pro tuto dnešní dobu určitě je potřebná a jsem přesvědčen, že lidé jsou velmi spirituální a hledající. A možná právě díky té své neukotvenosti, která tuto dobu do určité míry charakterizuje, tak je něčím, co ty lidi ponouká, aby přemýšleli a hledali i v tom digitálním světě, který je tak velmi bohatý a lákající. Já teď jsem říkal takový hezký bonmot, že kdysi ta minulého režimu lidé rádi tvořili samizdaty a dnes jsou lidi rádi samizdaty na mobilu.
1: To je velká pravda.
0: No.
1: Možná to něco i říká o té hloubce, která dnes není vždycky tak zásadní a tak dotýkající se těch sfér, kterých bychom potřebovali někdy dosahovat. Tak
0: ne, možná... já jsem v jiný době nežil úplně, takže my máme někdy takovou tendenci jakoby žehrat na to, v jaké době jsme. Slavná píseň říká, bývávalo za našich mladých let, bylo svět jako květ. Já si myslím, že do určité míry ty problémy jsou pořád vlastně stále tentýž, lidské problémy. Možná jsou jenom krystalištější. Nedokážu posoudit, jestli lidé byli více spirituální dřív, nemyslím si úplně.
1: Když přijdeme do knihkupectví, tak obvykle objevíme rozsáhlou sekci duchovní literatury. Jak se v tom všem nepřeberném množství zorientovat? Máš nějakou oblíbenou duchovní literaturu, po které třeba opakovaně saháš?
0: Napadá mi se taková trochu šablonovitá odpověď, ale Bible.
1: A v kterém překladu, když bychom se zastavili zrovna u Bible?
0: No tak... Já mám rád vlastně, když se ty překlady měním.
1: Ano.
0: Takže mám jak teda ekumenickou, kterou člověk vlastně už má tak jakoby nahranou, ale někdy dobré právě šáhnout po jiném překladu, ať už to by bylo 21, nebo...
1: I zpátky do minulosti Bibli Králická.
0: Překlad.
1: A nebo studijní
0: to
1: překlad.
0: Je, ano, to je něco, co člověk, ne, když to přečte, tak jakoby si sáhl na elektřinu, protože ten jazyk je úplně jiný a najednou ten mozek člověku začne fungovat úplně s vykřičníky a úplně jinak.
1: Nedá mi to, abych se na závěr nezeptala na ochotnické divadlo, které jste s tvojí ženou Janou kdysi hráli. A divadlo přirozeně pracuje s rolí, s maskami a s příběhem. Jak ti tato zkušenost pomohla ve farářské úloze? Protože i my lidé nosíme v běžném životě určité masky. I ty jako farář pracuješ s publikem, pokud si mohu dovolit to takto říct. Myslím, že legendární je tvůj liturgický projev. Mám pocit, že v rozhlase si trošku stlumil hlas, ale když sloužíš, tak velmi výrazně hovoříš a oslovuješ až tak, že to hladí. Jak ta ochotnická a vůbec divadelnická zkušenost ovlivňuje to, jaký jsi duchovní, jaký jsi farář?
0: Když jsme odcházeli do Hradce Králové s mojí paní Janou, tak nám říkali přátelé z divadla, no vy tam určitě budete v Hradci hrát nějaké divadlo, to určitě jako... A tak jsem se tak vnitřně usmíval, často jsem se to vzpomněla, protože na to čas nemám. My jsme v tom divadle byli opravdu nejen pečení, vaření, ale oni jsme se tomu věnovali a těšili jsme se z toho. Nicméně, jak mě to ohledňuje, když jsem stál na těch prknech, tak mě velmi těšil ten kontakt s těmi diváky a ta magická chvíle. Kdo někdy stál na prknech, tak mi dá určitě za pravdu, že to je chvíle, kdy člověk cítí to publikum a je to něco, co člověka napřimuje. Nicméně v té farářské službě nebo biskupské službě, že se stolem páně, myslím si, že to je hodně podobné v tom ohledu, že dobrý herec nenasazuje úplně tak masku, ale je tam sám za sebe. A je tam v tom živém kontaktu. Kontaktu s lidmi, které má před sebou a s tím, co má nad sebou. Herec má nad sebou vlastně ten scénář, možná tak trochu u pana režiséra, a farář má nad sebou scénář víry, naděje, lásky a vnímá, že má nad sebou toho velkého pana režiséra.
1: Mým hostem byl dnes biskup Hradecké diecéze Církve Československé husitské Pavel Pechanec, který se také věnuje literární tvorbě a terapii. Děkuji ti, Pavle, za rozhovor a přeji ti ve všech sférách tvé činnosti vše dobré.
0: Děkuji za pozvání, rád ještě jednou zdravím posluchače a jak říkala Martina, tak je to přání, platí i pro vás, pro všechny. Ať se vám daří, Pán Bůh s vámi a zlý pryč.
1: Milí posluchači, ze studia se s přáním krásné a požehnané neděle loučí Martina Viktorie Kopecká. Děkujeme za pozornost.
3: Dnes večer v České televizi. ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
4: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
5: Jsme rádi, přátelé, že jste si jako víkendového společníka vybrali právě Dvojku. Už za chvíli vám nabídneme další aktuální zprávy. Více o našem programu se dozvíte třeba na webu dvojka.rozhlas.cz.
6: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Ve Spojených státech stále mějte u sebe pas, radí fotbalovým fanouškům imigrační právník. Lidé v Praze 6 si dnes můžou na Vítězném náměstí vyměňovat třeba knihy nebo oblečení. A počasí většinou bude oblačno, místy přehánky a bouřky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré ráno. Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do států je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci taky radí mít ve Spojených státech stále u sebe pas.
7: When you come in under the visa waiver. Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Český rozhlas imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska. Have your passport. Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
6: Staré nepotřebné věci můžou dnes zájemci vyměňovat na Reuse dni na Vítězném náměstí v Praze 6. Akci, která začne už za 2 hodiny, tedy v 11 a potrvá až do 5 odpoledne, pořádá městská část po 4. V loni se zapojilo 1200 lidí, kteří si vyměnili zhruba 2 tuny a 300 kilogramů věcí. Přinášet je možné například knihy, oblečení, hračky, sportovní potřeby a menší vybavení do domácnosti, říká radní pro život prostředí Prahy 6 Petr Palacký ze Zelených.
8: Je možné přinášet jakékoliv věci, které dobře poslouží někomu dalšímu. Taková ta klasická zásada je přinášet ty věci, které byste darovali třeba svému nejlepšímu příteli, to znamená věci, které jsou v dobrém provozuschopném stavu.
6: Turisté na severní trase Stezky Českem můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chaty Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemku o dalších nocovištích.
9: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
6: V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je taky Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevírá asi 20 výstav.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: počasí.
6: Neděle bude většinou oblačná, místy přehánky, hlavně na severu a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 12. Foukat má čerstvý západní vítr s nárazy až 55 km za hodinu.
2: Doprava.
6: Na dálnici D35 z Olomouce ve směru do Lipníka nad Bečvou opatrně za vjezdem na Přáslavice na 290. kilometru stojí v levém pruhu dodávka s vylomeným kolem. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Drážďan zpomalte za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi 74. a 78. kilometrem se v levém pruhu pohybují silničáři. A stále zavřená je dálnice D4 mezi Strakonicemi a Prahou. U Jiloviště silničáři tam bourají most. Tak opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a slovo má Michal Jagelka.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
4: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
10: Dobrý den, milí posluchači, přeji pěkné dopoledne. Začíná další Život na dvojce a já vám i dnes nabízím hodinu novinek a zajímavostí ze zákulisí vysílání dvojky. Co dnes nabídnu? Tak už za chvíli třeba rozhovor s ombudsmanem Českého rozhlasu Milanem Pokorným. Hned potom se vrátíme ke kulatým narozeninám našeho milého kolegy Honzy Krůty, které jsme na dvojce oslavili. Pozvu vás také k poslechu jedné velice zajímavé četby na pokračování anebo dnešního premiérového dílu Historie českého zločinu. Přidám samozřejmě neodmyslitelnou součást našeho pořadu a tou je anketa s osobnostmi naší stanice a nakonec ještě takový malý bonus v podobě jedné roztomilé rozhlasové etídy, kterou nás pobavil v tobogánu z Ypsilonky Jiří Lábus. Je toho víc než dost, tak pojďme na to. Ze studia Dvojky vás tak jako obvykle v neděli v tento čas zdraví a příjemný poslech přeje Michal Jagelka.
2: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Dnes přijal mé pozvání do Života na dvojce muž, který je už od roku 2016 jakýmsi mostem mezi posluchači a veřejnoprávním médiem. Člověk, na kterého se obracejí lidé se svými stížnostmi, připomínkami i dotazy k vysílání Českého rozhlasu. Vedle toho je ale také vysokoškolským pedagogem a autorem několika knih o literatuře, redakční práci i historii rozhlasu. Milan Pokorný dnes sedí naproti mě u mikrofonu. Pěkné dopoledne.
3: Dobré dopoledne.
2: Pane ombudsmane, když začneme úplně jednoduše, co přesně má takový ombudsman Českého rozhlasu v popisu práce?
3: Tak já začnu především tím, co to je ombudsman, protože na to se mě často lidé ptají. Ombudsman je člověk, kterého nemá nikdo rád. Jak řekl jeden ombudsman veřejnoprávní rozhlasové sítě NPR v Americe. A já dodávám, a tak je to člověk, který má rád všechny. Samozřejmě berte to s nadsázkou. Když to rozklíčuji, ombudsman veřejnoprávního rozhlasu stojí na hraně, na švu mezi dvěma světy. Mezi světem posluchačů a mezi světem rozhlasáků. Rozhlasáci samozřejmě vědí, jak se má ta práce dělat. Dělají rádi a myslejí si, že tomu dávají všechno, co mohou, což také je pravda. No a posluchači ti také vědí, jak by se to mělo dělat, jenomže mezi těmi světy je prostě napětí. A to napětí se řeší u mě. Takže umíte si představit, že ta práce není vždycky idylická, ale na druhou stranu já mám rád, jak ten svět rádia. První příspěvek do rozhlasu jsem napsal a také odvysílal v roce 1983. Byly to stránky na dobrou noc.
2: To jsem šel do první třídy, Milan.
3: A od té doby jsem vlastně z Českého rozhlasu pořádně nevyšel.
2: Pane ombudsmane, vy na oficiálních stránkách rozhlasu říkáte právě, že chcete být takovým tím mostem mezi rozhlasem a veřejností. Co vám chodí do pošty častěji? Jsou to stížnosti anebo pochvaly na naše vysílání?
3: Stalo se mi i to, že přišla pochvala, když za rok mi přijde kolem 1300, 1400, jak říkáme, písemných podání, to znamená jednotlivých stížností, které se opravdu řeší, nebo dopisů, které se řeší. A třeba 2-3 jsou i pochvalné.
2: Opravdu tak málo. Nejste z toho trochu někdy smutný, z té vaší práce? Nám chodí totiž i pochvalné, víte?
3: Je to moje práce. Vzal jsem ji dobrovolně a kdybych neměl rád rozhlas, neměl rád lidi v rozhlase, tak bych ji dělat nemohl, protože moje poslání je, aby ten rozhlas byl lepší a lepší. A to se snažím říci i těm posluchačům, že jsme na jedné lodi. Já nejsem mluvčí rozhlasu, nejsem obhájce rozhlasu. Já jsem obhájce toho, aby ta práce byla k něčemu. A když lidé mají pravdu, kteří mi zavolají nebo napíšou, no tak se postarejme o to, aby se ta jejich idea, ten jejich podnět dostal do vysílání.
2: Vy tam máte nějaké vzkazy a dopisy posluchačů z té poslední doby, tak dejte něco k lepšímu. Co vám posluchači píší?
3: No musím říci, že když jste mi zavolali, že bych mohl jít k vám do studia na rozhovor, tak jsem sednul a rychle jsem si vypsal pár stížností, které mi přišly v několika posledních dnech. Tak já to vezmu namátkou. Žádost o odstranění jména, to se často objevuje. To máte lidi, kteří něco provedli, napsal se o nich, odvysílalo a oni po nějakém čase mají pocit, že jim to komplikuje život a že by bylo dobře, kdyby se o nich přestalo psát. To znamená, kdyby se to jejich jméno pokud možno vymazalo, pokud možno i celý článek. Je to velmi častá a stále častější věc a velmi problematická, musím říci. Tak, stížnost na nevhodný vtip na jedné regionální stanici, samozřejmě stížnosti na komentáře k politické situaci. Umíte si představit, když je národ rozdělen, že je rozdělen i v názorech na to, co se má a jak se má mluvit o politice. Stížnost na slovenštinu ve vysílání, protože ve vysílání byla slovenská mluvčí, to znamená slovensky mluvící dáma a už bylo zle. Stížnost na užívání přechýlených nebo nepřechýlených příjmení, vyberte si, přišly obě. Stížnost na postup oddělení rozhlasových poplatků, většinou je to tak, že posluchači neznají přesně zákon o rozhlasových a televizních poplacích a z toho vyrůstá jejich frustrace, že něco je jinak, než jak oni si představují. Zařazování pořadu kriminálka v odpoledním čase. Kriminálka je bez stížností, obsah toho pořadu. Ale zařazení na odpolední čas někdy se objeví jako tenze, přece jen když je tam ten obsah trošku náročnější posluchačsky. A takhle bych mohl pokračovat.
2: No tak ta vaše práce je vysloveně pestrá. Ovšem pozor, vy vedle rozhlasu pracujete i jako vysokoškolský pedagog. Co vás na pedagogické práci baví? Je to určitá protiváha k dennímu provozu médií?
3: Je to přesně tak. Je to odskok do jiného vesmíru. Jsem hrozně rád, že tu možnost mám. Nepřeháním to, mám na Jihočeské univerzitě malý úvazek, protože jednak jsou na té katedře, kde učím literární dějiny, kvalitní a zajímaví lidé, které mám rád. A jednak je fajn vidět se s lidmi, kterým je kolem dvacítky a slyšet, co si myslí, případně co by chtěli nebo nechtěli ode mě slyšet. Je to hrozně obohacující zkušenost a jsem rád, že ji mám.
2: Vy také ale píšete, to bychom probrali zase někdy jindy, takže na závěr osobnější otázka. Když zrovna nejste ombudsmanem, pedagogem ani autorem, co vás nejvíc dobí? Je to četba, ticho, hudba, procházky nebo něco úplně jiného?
3: To všechno, co jste řekl, ale nejvíc ze všeho hudba. A ne náhodou jsem napsal knížku ke stému výročí Sočru, která je součástí takového nádherného kompletu dvou desek s mou vlastí zařízení Petra Popelky. Nejenom, že jsem pravidelný posluchač i Sočru, ale měl jsem možnost i pogratulovat mu k jeho výročí tou knížkou.
2: Dnes byl naším hostem ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný. Děkujeme za návštěvu i za připomenutí, že veřejnoprávní rozhlas není jen vysílání, ale také dialog s posluchači. Díky, ať se vám ve vaší práci daří a pěknou neděli.
3: Děkuji mockrát za pozvání.

0: To byl báječný Robbie Williams tady u nás v Životě na dvojce s datem 14. června. Minulý víkend, tedy v sobotu a v neděli ve 14 hodin, jsme na vlnách dvojky odvysílali dvouhodinový speciál na počest našeho milého rozhlasového kolegy, spisovatele a moderátora Jana Krůty. Hostitelem a prvním gratulantem byl moderátor speciálu Martin Hrdinka a mezi dalšími, kteří přišli oslavenci popřát vše nejlepší k té krásné osmdesátce, byli třeba Dalibor Janda, Zdeněk Hrubý nebo Heidi Janků. No a takto na seznámení s Honzou Krůtou v pořadu zavzpomínal právě Dalibor Janda.
1: No, to bylo takhle zajímavé, mě s tím seznámil jeden muzikant, Jirka Kánek, hrál na piano a hrál se mnou tehdy v kapele, která byla taková amatérská kapela ještě. A tehdy mi první texty dělal Láďa Poštulka a to bylo v roce 80 zhruba. A přivedl mě do Mladého světa a zrovna se tam objevil Honza Krůta a Jirka Kánek ho znal a povídá takhle o mě, že jako začal, že tady zpěvák a tohle, a že si dělám své písničky a tohle. No, no a Honza říká, tak mi něco natoč na kazetu. A já jsem mu natočil nějaký demosnímky, protože já jsem měl 14 písniček šuplíku, který nikoho nezajímali, že v té době. A bylo to už tak jako za 12, protože já jsem s tou muzikou chtěl seknout už. Tom si to poslech, něco mi napsal, některé texty jsme neuskutečnili, protože některé písničky byly hardrockový. On mi napsal první písničku, kterou jsem nenatočil nikdy, a ta se jmenovala Lesy, jak hrát Batěl. A to byl takový opravdu big beat, takový bigo. A já jsem tehdy pořád jako jsem lnul k tomu hardrocku, protože já jsem v tu dobu hrál s hardrockovou kapelou. Pak jsme se sešli na Můstku, ten bar takovej, ten, tam vařili guláš. No a tam jsem mu dal, kromě toho, že už měl nějaký ty nahrávky, jsem mu dal další kazetu a večer mi volal a tam totiž dělali holky ten jarový koktejl. Mixovali tam v těch mixerech.
2: Tak to je Koruna.
1: Koruna, ano. Koruna. Ano. No a Honza mi pak volal a povídá, hele, co by ta písnička, já jsem si tam dal ten jarový koktejl, jsem si ho tam jako dál a tohle. A přijel jsem domů a v podstatě volal mi večer, že prostě hned napadlo, že by ta písnička jsme měla jarový koktejl. No tak text byl, že jo, no a později jsme v roce 83 na jaře jsme natočili písničku. Natočili jsme ji u Martina Krátochvíla. Myslím, je taková zajímavá věc, že jsme tu písničku natočili, tak jsme neměli prachy zaplatit to studio. Tak jsme mu pomáhali na stavbě. On tam stavěl, tehdy dodělával buď to studio, nebo něco na baráku. Tak jsme tam vozili Maltu a takové věci, aby jsme splatili ten dluh, který jsme tam tehdy měli. Se Šípem, s Karlem jsme přímo v té Koruně jsme natočili ten videoklip, který byl v té Čarádě.
0: No a takhle hezky ve speciálu mluvil o Honzovi Krůtovi Zdeněk Merta, který se ale zmínil také o vlastní oslavě, protože i on v těchto dnech slavil narozeniny. Krásné půlkulatiny.
2: Zdeněk Merta oslavil nedávno 75. narozeniny, takže Zdenku všechno nejlepší.
3: No,
2: dodatečně.
3: Děkuji.
2: Gratuluju. Jsme si volali, že jo, ale takhle to vypadá líp u těch mikrofonů tady. Jak jsi slavil?
3: No zajista. Já zmíním to, protože to bylo krásné, protože Zora mi udělal jako surprise party a přišli moji spolužáci z konzervatoře ve složení Milan Svoboda, Ondřej Soukup, Michal Kocáb.
2: To je krásný mejdan.
3: Krásný mejdan. A protože se to doslechl nějaký, tak jsem ještě dorazil Ondřej Pivec a potom dorazil Vojtadek, který přinesl 75 vajec. Takže na zahradě bylo prostě veselo. Bylo to moc pěkný. No.
2: My jsme tady dnes kvůli 80. tvého textaře také, protože otextoval pár tvých melodií a to je Honza Krůta. Honza Krůta neustále ve všech rozhovorech odpovídá na otázku, co byl váš první text, který byl zveřejněn Hastrmane Tatrmane Melou. Jak se to jmenuje opravdu? Protože těch názvů je několik. Jak se to jmenoval v originální verzi? Pamatuješ si to?
3: To se nepamatuju, ale
2: nepamatuješ.
3: Jenom k tomu podotknu, že to je i moje první zveřejněná píseň.
2: To je i tvoje první zveřejněná. No jak jste k tomu přišli?
3: Já nevím, jestli to je zajímavý, ale příběh je v tom, že já jsem to hrál na konzervatoři a slyšel to Hanik, který byl takový zvědavý, ale mně se to jmenovalo Kubula a Kuba Kubikula. Kubula a Kuba Kubikula. Zesna na mě ustavičně volá. No a pak se to nějakým řízením osudu dostalo do produkce Karla Vlacha a já si myslím, že oni najmuli toho Honzu, který z toho udělal Hastrmana, aniž to se mnou nějak jako probíral, ono taky nebylo proč, ta doba to nevyžadovala. A potom to naspíval Ronnie Martin, který jsem v životě neviděl, který přijel z Indonésie, takže já jsem v tom byl tak trošku jako pátý kolo u vozu. No ale pak se z toho stal jakoby šlágr, že hodně se to hrál, takže já jsem potom s tím měl spoustu srandy, jsem s tím zažil, že jo, protože to někde znali a chtěli to po mně a tak. A s Honzou jsem se samozřejmě zpřátil, protože to je vzácný vzácný muž, multitalentovaný a velmi pracovitý, takže jsem rád, že k tomu setkání došlo takhle divně.
0: Tolik tedy speciál dvojky a Martina Hrdinky na počest kolegy Honzy Krůty a jeho osmdesátin. Mimochodem, na oslavence Honzu Krůtu se můžete těšit dnes v životě na dvojce ještě jednou, a to kolem 9:30 v naší pravidelné anketě. A Honzo, ještě jednou ti tedy za celou dvojku i za posluchače přeji všechno nej. A kdo by nám tak teď mohl zaspívat? Já myslím, že je to Nad slunce jasné, i když tuhle píseň si Dalibor napsal celou sám.

0: Život na dvojce, programový tip.
1: Už od úterý vysíláme na vlnách dvojky každý večer ve 22 hodin 12-dílnou četbu na pokračování z roku 2008 s názvem Žluté oči vedou domů. Román Markéty Pilátové je mozaikovým a silným příběhem čtyř žen různých generací, který se odehrává mezi Prahou a Brazílií. Autorka v něm otevírá témata emigrace, návratů ke kořenům, hledání domova i otázku, co vlastně člověka drží při životě a žene stále dál. Román vznikl i z autorčiných autentických zkušeností z Brazílie, kde několik let učila potomky českých krajanů. A právě díky tomu má příběh zvláštní hloubku i atmosféru. Ve vydařeném rozhlasovém zpracování účinkují Lucie Pernetová a Apolena Veldová.
2: Sedím na koni, pokolikáté v mém životě nedokážu spočítat. Jenže dnes je to přeci jen poprvé. V srdci se mi roztahuje úzkost. Studuju oči mých nových spolupracovníků, nebo zaměstnanců, nebo kovbojů. Breta, Zé, Do a sotva 16-letý Slavomir. Moje parta. Moji nepřátelé. Moji podřízení. Můj tým. Čtu všechno, co si myslí, v těch jejich očích barvy kakaového prášku. Jsou napnutí, jak mladý bík, než poprvé zaútočí. Jsem pro ně stará ženská, i když je mi 25. Podle nich bych měla mít dítě, manžela a špek na břichu, jako všechny indiánky a mulatky kolem. Do má 19, ženu a roční dítě. Cítí se jako skutečný muž. A já jsem pro ně holka, co se vždycky motala kolem krav, překážela, jezdila jak blázen na těch nejjankovatějších koních a pak na nějaký čas zmizela kamsi do města, na Mars, odkud teď k jejich hroznému neštěstí spadla. Dívají se na mě, nevědí, co říct. Popotahují si rukávy na umolousaných košilích, snaží se někam schovat a je jim hamba. Hamba je to, že jim bude poroučet stará ženská, co si na ní přestali pamatovat. Nevím, co říct. Nevím, jestli ještě vlastně umím jezdit rychle na koni, abych jim stačila. Nevím, jestli se bíků nebojím. Nevím, jestli tady budu k něčemu, ale jedno je jasný. Vím, kdo jsem.
1: Tolik tedy ukázka z 12-dílné četby na pokračování z pera Markéty Pilátové s názvem Žluté oči vedou domů. Účinkují Lucie Pernetová a Apolena Veldová. Připravila Karolína Jirkalová a režii měl Vlado Rusko. Četbu z roku 2008 si nenechte ujít na vlnách dvojky každý večer ve 22 hodin a to až do soboty 20. června.
0: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

To byla Kateřina Marie Tichá a píseň Plamen. A s vámi je stále náš Život na dvojce s datem 14. června. Co nás čeká v jeho druhé polovině? Tak už za chvíli to bude pravidelná anketa, ve které tentokrát probereme dnešní Světový den dárců krve. Potom vás pozvu k poslechu dnešního premiérového dílu Historie českého zločinu a nakonec nám ještě Jiří Lábus svým famózním a osobitým způsobem předvede práci rozhlasového hlasatele. Tuhle etídu jsme mohli slyšet v rámci Toboganu z Ypsilonky, což je náš nový toboganový speciál, který budeme vysílat vždy první sobotu v měsíci krátce po 11. hodině. No a pak už se budeme muset pro dnešek rozloučit. Ale to je ještě poměrně daleko. Teď vám posílám kapelu Queen a my všichni z dvojky vám přejeme příjemný poslech a pěkné 14. červnové dopoledne. I want

0: Posloucháte Život na dvojce a dnes slavíme Světový den dárců krve. Jak všichni víme, slavný český neurolog a psychiatr Jan Jánský stál u zrodu objevu 4 základních typů lidské krve. A na paměť tohoto slavného lékaře se dobrovolným dárcům krve uděluje právě takzvaná Jánského medaile nebo dříve plaketa. Světový den dárců krve mě inspiroval k dnešní anketní otázce, ve které jsem se zeptal respondentů z řad dvojky takto. Kdo vám v životě obrazně řečeno nejvíc vlil novou krev do žil? Kdo vás povzbudil, nakopl nebo podržel ve chvíli, kdy vám bylo nejhůř? A naopak, kdo vám v životě nejvíc pije či pil krev? A takto mi dnes odpověděli Jitka Benešová, Honza Krůta, Marie Formáčková a Zdeněk Vrba.
1: Kdysi a vždycky to byla moje babička, která říkala, holka, když nejde o život, tak nejde o nic. Ale když jsem poznala svého kolegu v Nočním proudu, Iliu Kučeru mladšího, tak to je rozhodně on. Má postižení zrakové vážné, je nevědomý, přesto žije skvělý život, má skvělou manželku, žije skvělý život nejen v soukromí, ale i ten pracovní, je to náš kolega, prostě bezvadný život i s handicapem. No a kdo mi pije krev? Asi energetičtí upíři, kterých je kolem nás poměrně dost. Já se jim vyhýbám a snažím se, aby se mi nedostali do hlavy a hlavně nepřistupuju na tu jejich hru. A v obecné rovině je to určitě arogance a vulgarita, která se ze sociálních sítí velice rozšířila i do reálného života.
2: Tak s tou pomocí, kdo mi podal pomocnou ruku, vlastně tak je to trapný, ale já musím říct, že mám na konci své paže jedinou ruku, která mi podala nějakou pomoc. Většinou jsem se k tomu, abych byl samorostem, musel probojovat sám.
3: Světový den dárců krve je vlastně můj svátek, protože je to teda k nevíře, ale já jsem fakt dárcem krve byla celý život. Já se svými sourozenci jsme se narodili prostě s takovou tou krevní skupinou, že můžeme dát všem. Já fakt můžu dát každému. Já mám nulu, ještě negativní, takže skutečně kdokoliv potřebujete krev, tak se na mě obraťte. A fakt my jsme chodili opravdu darovat krev dřív. Ještě se chodilo přímo třeba k operacím, když se operovalo malý dítě, tak jsem chodívávala jako tu krev darovat. Tehdy to bylo super, my jsme byli samozřejmě čestní dárci, takže jsme vždycky dostali tatranku a olejovky v konzervě a já jsem se vždycky dožadovala, aby mi ty olejovky tam i odevřely, abych měla tu sílu, abych se pak vrátila domů. Takže já na to vzpomínám fakt s láskou. Doma mám dokonce Jánského plaketu a pak takový ty voznáčky s těma kapkama krve. Takže já krev dávám ráda. Ale pravda je, že tohleto dárcovství samozřejmě miluju, ale nemám ráda takový ty upíry, co pijou krev ostatním, aniž by teda kapka ukápla a jenom člověka štvou, tak takovýhle jako pijavice ráda nemám. Ale to, že já jsem tu krev dávala, to opravdu jako myslím, že se mi jednou sečte k dobru, k těm mým hříchům, který jsem si poskládala, tak tohle myslím je moje plus.
4: No, kdo mě vlil novou krev do žil, to bylo asi, když se vám v pozdějším věku narodí dvojčata. Mně se narodili dvojčata 13. v pátek a ještě k tomu to byl velikonoční pátek. Tak jsme jim dali zavazující jména Adam a Eva, což je velmi ekonomické, protože mají svátek na Štědrý den a tam se to nějak trošku zapomene. Tak to je něco, co mě posunulo. Co se týče, kdo mě, anebo co mě pilo krev v minulosti, tak to můžu říct celá zodpovědně, že to bylo KSČ, RVHP, ROH, taky SSM a některé další organizace. Co mě pije třeba v současnosti, že po zimě vždycky jsou v pangejtech, příkopech, u silnic odpadky. Já si myslím, že posluchači, kteří poslouchají Český rozhlas dvojku, tak ty nic nevyhazují z auta, ale na ty ostatní bych apeloval, nevyhazujte nic z auta, je to škoda, teď odpadkové koše jsou přece všude.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Skutečné zločiny mají jednu zvláštní vlastnost. Čím víc se do nich člověk ponoří, tím víc zjišťuje, že nevypovídají jen o vině a trestu a o pachateli, ale také o době, ve které se odehrály. A právě to už dlouhá léta připomíná i oblíbený cyklus Historie českého zločinu, který na dvojce vypráví autentické kriminální případy a ukazuje, že leckdy bývají ty opravdové napínavější než jakákoliv fikce v literatuře či televizi. A k poslechu dalšího premiérového dílu vás chceme pozvat právě dnes po 18. hodině. Tentokrát ponese název Muž na útěku a zavede nás do doby, kdy po změně režimu v roce 1948 vstupuje na scénu i nový druh zločinu – rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Všechno začne docela nenápadně.

0: Politik Jan Carbol z hlavní zprávy veřejné bezpečnosti v Ostravě v tu chvíli ještě netuší, že případ, který začal se svým týmem vyšetřovat jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, se vyvine mimořádně dramaticky. Je to kauza, která dokonce vejde do dějin československé kriminalistiky a bohužel zasáhne do mnoha lidských životů. První dramatická situace nastala, když v průběhu domovní prohlídky utekla z domu paní Magdalena Minářová. Styděla se a nechtěla sledovat, jak vychází najevo trestná činnost manžela a syna. Našli ji po 2 hodinách. Když pak manžela se synem odváděli do vyšetřovací vazby, volala za synem: Míro, oběs se raději, já se oběsím taky a skončíme ten psí život. Ostudy bylo dost.
1: Tak tedy ještě jednou historie českého zločinu a dnešní premiérový díl, který jsme nazvali Muž na útěku. Účinkují Aleš Procházka, Jakub Žáček, Pavel Batěk a Andrea Elsnerová. Poslouchejte dnes krátce po 18. hodině tady u nás na Vlnách dvojky.

0: A teď tu mám něco pro příznivce rozhlasového toboganu. V rámci našeho vysílání už jste určitě zaznamenali, milí posluchači, že každou první sobotu v měsíci budeme nově vysílat tobogan přímo z legendárního studia Ypsilon. Minulou sobotu jste slyšeli první díl, ve kterém jsme společně oslavili půlkulaté narozeniny Nadi Konvalinkové. Na jevišti Ypsilonky samozřejmě nechyběl ani její skalní člen Jiří Lábus a ten se rozvzpomínal na své dětství a mládí, kdy poslouchal rozhlas a inspiroval se u velkých hlasatelských mistrů.
1: Vzpomínám si, že tam byl hlasatel a ten se jmenoval Jiří Valenta a on byl pořadový hlasatel a on měl krásný hlas a já jsem se ho trošku naučil trošku jako imitovat, já ho to můžu říkat předvíst, protože on vždycky třeba uváděl jenom pořad, on nečetl, myslím, zpráva moc nebyl, to byl zase jiná sorta hlasatelů a on vždycky propojoval pořady, že jo, a teď třeba si pamatuju, jak někdy improvizoval trošku, jo, a teď se rozvalo najednou, byla neděle. Skončil koncert s dělem Wolfgang Gamma Adama Mozarta, Ludvíka van Beethovena a Chopina. Asi za necelé dvě minuty zvon z chrámu svatého Víta oznámí pravé poledne. Potom si poslechneme verše národního umělce ruské sovětské federace Sergeje Maratrova Mrzevského Stranu má stranu, já tě miluji, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Již za necelé dvě minuty začne se ozvou polední zvony a potom to budou verše národního umělce ruské svalebo, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Hodiny v mé hlasatelně ukazují, že asi na necelou minutu zazní verše národního umělce, přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. Jistě chystáte něco k obědu, někdo bude mít vepřo, knedlo, zelo, někdo bude mít řízek. Já mám službu do 14 hodin, pak mi manželka udělá čevapčiči. Již za necelých pár vteřin zazní verše sovětského přednesu národního umělce Vladimíra Šmerala. A bylo to.
0: Jiří Lábus je jako rozhlasový hlasatel absolutně nepřekonatelný. Další natáčení rozhlasových toboganů z Ypsilonky nás čekají po prázdninách, milí posluchači. Zářijový díl bude věnován Mirku Kořínkovi, který bude slavit 60 let na prknech studia Ypsilon. No a v říjnu pak společně ve spálené 16 v Praze oslavíme 85. narozeniny Marie Rotrové. Vstupenky na oba díly už jsou mimochodem v prodeji na ypsilonka.cz. Prý se máte na co těšit.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

Milí posluchači, řekl bych, že nám to opět uteklo jako voda. Naše společná nedělní pravidelná hodina je u konce a s ní končí i letošní 25. a celkově pak už 128. život na dvojce. Děkuji vám za vaši milou pozornost a těším se na vás zase za týden, tedy v neděli 21. června krátce po 9. hodině dopoledne. Do té doby se mějte fajn a nezapomeňte, že dvojka má ve svém vysílání vždy pro každého něco. Úspěšný pracovní týden, krásnou neděli a pěkný den vám od mikrofonu přeje a pro dnešek už se s vámi loučí Michal Jagelka.

0: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Vláda zítra projedná zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Vlaky Českých drah jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů a počasí nedělní odpoledne bude většinou oblačné, místy přehánky a bouřky, teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová, dobré dopoledne. Zrušení televizních a rozhlasových poplatků projedná na zítřejším zasedání vláda. Ministři by podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO teprve zítra měli rozhodnout o tom, kolik Česká televize a Český rozhlas budou po zamýšlené změně financování dostávat ze státního rozpočtu. Na programu je i poslanecká předloha, která má doprovodit senátní ústavní novelu a prakticky umožnit prověrky hospodaření České televize a Českého rozhlasu nejvyšším kontrolním úřadem. Ode dneška platí pro regionální vlaky Českých drah letní jízdní řády. Jezdit podle nich budou až do prosince. Změny vyplývají z požadavků jednotlivých krajů i správy železnic. Podobné úpravy dělají České dráhy před létem každoročně. Podle mluvčí Vandy Rajnochové jde nejčastěji o úpravy odjezdů v řádech několika minut.
3: Ve většině regionů dojde jen k dílčím změnám, které zlepší nabídku spojení a přípojové vazby mezi jednotlivými spoji. V řadě regionů také dojde k úpravám v souvislosti s dřívějším začátkem letních prázdnin. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
1: Jediným krajem, kterého se změny nedotkly, je Vysočina. Etikety medů prodávaných v Česku musí od dneška splňovat přísnější pravidla. Místo obecného označení směs medů ze zemí EU nebo mimo EU musí obchodníci uvádět přesný původ i množství. Změny zavedla takzvaná snídaňová evropská směrnice. Cílem je lépe informovat spotřebitele o tom, co za výrobky vlastně kupují. Jindřich Fialka z Ministerstva zemědělství upozorňuje, že se změna projeví postupně.
4: Stejně jako u ostatních typů potravin, staré etikety mohou být doprodány, ale potom datu už ta nová produkce nesmí být takto označována.
1: Na hlavním příjezdu do východní části Krkonoš bude po celé léto omezená doprava. Mezi Horním Maršovem a Temným Dolem totiž začala oprava opěrné zdi. Provoz proto bude v tomto místě až do října řízený kyvadlově semafory nebo pracovníky stavby. Celá oprava zdi a silnice, po které se přijíždí do Pece pod Sněžkou a na Pomezní Boudy, bude stát 59 milionů korun. Placená bude ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Nedělní odpoledne bude většinou oblačné, místy přehánky, hlavně na severu a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 12. Foukat má čerstvý západní vítr s nárazy až 55 km za hodinu.
2: Doprava.
1: Před necelou hodinou obnovili silničáři provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Od včerejšího večera tam na 9. kilometru bourali most. Teď se jezdí jedním pruhem v každém směru. Odpoledne by měla být D4 průjezdná úplně. Na dálnici D1 ve směru z Ostravy do Brna opatrně za sjezdem na Olomouc. Na kilometru 292,5 srazilo osobní auto zvěř. Na mnoha dálnicích dnes taky silničáři obnovují vodorovné dopravní značení, například například na dálnici D8 ve směru z Prahy do Drážďan. Pozor tedy za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov mezi kilometry 74 a 78. Pozor jsou v levém pruhu. A na Vysočině mezi Třeští a Pavlovem teď zasahují záchranáři u vážné nehody. Osobní auto tam narazilo do stromu, tak jeďte opatrně a v pořádku dojeďte. Tolik zprávy a jsou to Zlaté časy Václava Kopty. Pěkný poslech.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
7: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začíná pořad Zlaté časy a od mikrofonu z pražské Hanspalky vás zdraví pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je takové slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie a nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, no a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Tak tedy vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty a nebude chybět ani úvodní citát. Co je to plevel? Přece rostlina, jejíž přednosti ještě nebyly objeveny, řekl americký filozof, eseista a básník Ralph Waldo Emerson.

Valerie Čižmárová a také Brian Setzer Orchestra se postarali o hudební rozjezd dnešního dílu. Pokud jde o jméno Brian Setzer, já ho tu hrávám poměrně často, je to veliká hvězda stylu, který se zove Rockabilly, a Jumpin' East of Java, který právě dozněl, to je takový nářez hlavně toho solo. To solo mimochodem hraje Will Murray, myslím to trumpetové solo, a je to jedno z nejnadupanějších trumpetových sol, jaké jsem kdy slyšel, a vždycky mě tahle nahrávka dodá energii a doslova mě vystřelí ze židle. Chybami se člověk učí, řekl bych v úvodu následující příhody. Natáčím totiž pokračování jisté detektivní série, kde se objevují velmi často po boku Ondřeje Sokola. Ondra Sokol je muž velmi pohotový a vtipný. Já jsem udělal tu chybu, že při jednom kontrolním pohledu na monitory, kdy jsme se dívali na své herecké výkony spolu s režisérem a kameramanem, jsem si všiml jisté podobnosti mezi mnou a jistou světovou hvězdou. Je to australský herec Russell Crowe. Já hlupák jsem vyslovil tu myšlenku, spíš jsem jí zašeptal Ondrovi Sokolovi do ucha. Říkám, člověče, podívej se takhle, když se ta kamera dívá přes to sklo a je to takhle pěkně nasvícený a jak máme oba ty šedivé vousy, že vypadám trochu jako Russell Crowe. Myslel jsem to upřímně a říkal jsem to s otevřeným srdcem. Byla to obrovská chyba, protože Sokol nenechá ani jednu příležitost k tomu, aby se stalo něco veselého. Vzdálil se na pár metrů ode mě, třímaje svůj mobilní telefon, kterým okamžitě rozeslal všem přátelům, známým a zejména kolegům, kteří ten den ještě měli přijet na plac, informaci o tom, že jsem navštívil jistého plastického chirurga a že ta podoba mezi mnou a tím slavným australským gladiátorem, že je naprosto neuvěřitelná. Zkrátka všichni tak, jak přicházeli ke mně, okamžitě sehráli scénku, wow, jak je to možné, ty snad bereš nějaké léky z testosteronu, Russell Crowe, dámy a pánové, úplně jsem si tě splet, podívejte na něj. No a jak říkám, žilo to vlastním životem, pokračovalo to následující den, kdy už se ta informace o mé proměně v tohoto australského velkoherce, ta už se dostala i ke kolegovi Hámovi. V jedné komedii spolu hrajeme a on tam má větu, ženská přece nepotřebuje, aby chlap vypadal jako George Clooney, a ukazuje při této větě na sebe. Tentokrát byla varianta. Háma ukázal na mě a samozřejmě, že řekl, ženská přece nepotřebuje, aby chlap vypadal jako Russell Crowe. Všichni se smáli, jenom já ne, protože jsem si uvědomil, jak strašnou chybu jsem udělal v ten okamžik, kdy jsem tuto svou domněnku vypustil do světa. Vše zakončil zlínský filmový festival, kdy jsem se s tímto svým trápením svěřil v domnění, že mě pochopí a pofouká mi mou bolavou duši, svěřil svému odvěkému příteli Petrovi Maláskovi. Petr Malásek je člověk vlídný, s dobrým srdcem, ale jakmile má příležitost udělat si z někoho legraci, neváhá a okamžitě startuje. To se stalo a tak myšlenka o mé podobnosti s tímto slavným gladiátorem žila vlastním životem v průběhu celého našeho pobytu na zlínském festivalu. Takže na červený koberec jsem po boku své manželky nepřicházel já, ale dle názoru a slov moderátorů, což byla Dana Morávková a Roman Vojtek, přicházeli Simona Vrbická a pan Russell Crowe, zmatení diváci, zmatený kopta, ale platil jsem stále tu daň za svou hloupost. No, žilo to takhle dál, až vrcholem všeho byl rozhlasový rozhovor na Zlínském náměstí, přímý přenos, rozhlasové mikrofony, zkušený rozhlasový matador Vladimír Kroc, pochopitelně také nabrýfovaný kolegou Maláskem, přivítal koho jiného než Russell Crowe. No, bylo to těžké srovnat se s tím, že jsem udělal takovou osudovou chybu, ale jak víte dobře, chybami se člověk učí a já slibuji, že už to nikdy neudělám, i kdybych se skutečně podobal třeba na Breda Pitta. Jsme v hudebním pořadu, pojďme si tedy pustit další nahrávku. O tu se postará Jiří Korn s písní Já ti kdysi hrál. Posloucháte Zlaté časy.

Jak už jsem říkal před chvílí, navštívili jsme s manželkou už po několikáté Zlínský filmový festival. Jsme pravidelnými návštěvníky této bohulibé akce. Samozřejmě, že si své povinnosti filmových hostů splníme. To jsou ty autogramiády, červený koberec, rozhovory a tak dále, focení s fanoušky. To vše k tomu patří, ale marná sláva, já se na pár hodin vždycky ocitnu vlastně v ráji. Ten zvláštní pocit, který se mě zmocní, když třeba večer otevřu okno v hotelu Zlín, který většina zlíňáků stále nepřejmenovala, je to pro ně stále hotel Moskva, tak když v tom hotelu pohlédnu do údolí, podívám se na tu Baťovu fabriku a přímo v ose našeho pokoje tentokrát zářila silueta Baťovy vily na Čepkově, mě se zmocní pokaždé takové zvláštní nostalgické vzrušení. Marná sláva, já mám to téma asi hodně pod kůží a čert ví, kde se mi ten Baťa do té duše, kudy se mi tam zavrtal. Každopádně sedí tam poměrně intenzivně, protože i během těchto 3 dnů, které jsme měli ve Zlíně k dispozici, jsem absolvoval tolik baťovských expozic, témat, rozhovorů, podcastů, či jak se tomu dneska říká, ať už to bylo v institutu Tomáše Bati, který sídlí přímo v jeho vile, kdy jsem si krásně popovídal s ředitelkou nadace s Gabrielou Končitíkovou. Ten rozhovor jsme natočili a já se těším, až si ho poslechnu. Jsem stihnul také návštěvu nádherně zrenovované vily Dominika Čipery. Ten dům za vysokých nákladů byl opraven s takovým vkusem a velkorysostí, že mi to úplně vyrazilo dech. A představte si, že jsme měli tu čest podepsat se do knihy hostů a když jsem otočil stránku, kdože se podepsal před námi, no tak to byl náš pan prezident, který den před námi tuto vilu navštívil a rovněž si velmi pochvaloval tu úroveň, vkus a velkorysost, s jakou město a vůbec všichni, kdo se na té rekonstrukci podíleli, také večeři ve vile Hugo Vavrečky. Mimochodem Hugo Vavrečka byl velice důležitý muž v tom okolí Tomáše Bati, zejména později tedy v časech, kdy už Tomáš mezi námi nebyl. A mimochodem to byl také dědeček Václava Havla. V jeho domě se nachází zase skvělá restaurace, kterou jsme už po několikáté navštívili a tak jsme vlastně umocnili všechny ty zážitky i tou michelinskou hvězdou, která čerstvě zdobí tento restaurant a můžu vám říct, že pro mě to jsou zážitky tak intenzivní a silné, že v podstatě jsem jako dítě, nebo já vždycky říkám takový ten malý tlustý chlapeček, který má rád dorty a oni ho omylem na noc zavřou v cukrárně. Takže takhle já si připadám pokaždé, když jsem ve Zlíně. To víte, to téma rezonuje všude možně, protože 150 let to je významné výročí. Já si vzpomínám, že když jsem v dobovém obleku přednedávnem vystupoval v roli Tomáše Bati, říkám to ve velkých uvozovkách, trochu jsem si na něj hrál, naposlouchal jsem si jeho dikci z nemnoha záznamů jeho hlasu a na adresu všech producentů, kteří se chystají ať už točit film, případně odehrát ten velký muzikál Klan Baťa, tak jsem vzkázal takovým tembrem Tomáše Bati, abych tak řekl, že jsem samozřejmě slyšel o tom, co se chystá. Ovšem říct musím o jedné chybě, která mě mrzí a kterou musím vyslovit směrem k producentům. Ať už se to týká toho filmu, případně muzikálu. Slyšel jsem totiž, že nebyl osloven výborný herec, který podle všeho není ale příliš drahý a jmenuje se Václav Kopta. Velice mě mrzí, že on mne hrát nebude, jak jsem slyšel, ale to se nedá nic dělat. Ovšem, pokud se to nezmění, upozorňuji všechny producenty, či jak se jim říká, že je budu chodit strašit, jakože se Tomáš Baťa jmenují. No a takhle laškovně jsem na to téma svého neobsazení do těchto projektů hovořil před nějakými pár týdny, ale samozřejmě, že jsem to myslel s velikou nadsázkou, protože všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem zasadí o to, aby se odkaz Tomáše Bati jaksi prosadil ještě víc ve společnosti, všem jim držím palce a navíc většina z nich jsou mý kamarádi a já dobře vím, že to dobře dopadne a že to bude skvělý úspěch, který ozdobí všechny ty projekty, které budou i v budoucnu spojeny s tímto velkým jménem. Já už s ním dám pokoj, nebojte. Možná ještě jednou na něj během dnešního dílu zavzpomínám, ale už jen letmo. Teď budeme poslouchat kapelu Outsiders. Posloucháte Zlaté časy.

O tom, jak moc mne Tomáš... Ne, já to nebudu říkat, přátelé, já použiju techniku z románu o Harry Potterovi a vždycky, když budu chtít to jméno vyslovit, použiju následující spojení. O tom, jak hluboko mne, vy víte, kdo zasáhl do srdce, ví nejvíc moje manželka. A když jsme se teď vrátili naposledy ze Zlína, seděli jsme u nás na zahradě a přemýšleli jsme společně o tom, kde se ta moje posedlost zrodila, kudy mi do té duše, vy víte, kdo vlezl. No a najednou se mi rozsvítilo v hlavě a já manželce povídám, no jsou to geny, Simonko, to je evidentní dědictví po předcích. Totiž, abyste tomu rozuměli, můj otec, Pavel Kopta, byl známý svou vášní a také se dá říci posedlostí pro všechno, co jakkoliv souviselo s Franz Josefem. Teď, když natáčím tento díl a dívám se na různé artefakty v pracovně, kterou jsem podědil jednak po dědečkovi, ale i po svém otci, tak se těch fousatých strýců, kterým u nás v Čechách říkali starý Procházka, mám na mysli Františka Josefa, tak je těch fotek, pohledů, sošek a nejrůznějších hrnečků, ale i třeba kratiknotů, náprstků, zkrátka těch podobizen tohoto mocnáře jsou v našem domě stovky, možná i tisíce, protože jenom ta sbírka otcových pohlednic s motivy, ať už ze Schönbrunnu, či jaksi obecně s motivy od Vídeňského dvora, těch jsou tady mraky, doslova. A já si dobře vzpomínám, že když jsem byl dítě a potom třeba puberťák, jak jsme si často s bratrem dělali z našeho táty legraci, že už teď zbývá jenom, aby si nechal narůst ty legrační rakousko-uherské licousy, pořídil si uniformu, no a začal mluvit Wiener Deutsch. No, je pravda, že tatínek na tom byl velmi podobně, jako jsem já teď, vlastně o něco starší než ve věku, kdy on nás opustil, tak já jsem úplně ve stejné situaci. Totiž můj svět se proměnil v honbu za nejrůznějšími artefakty, které nějak se životem, vy víte koho, souvisí. Totiž teď, když jsme se vrátili ze Zlína, já jsem otevřel kufr našeho vozu a k zděšení mé ženy vypadlo dalších asi 15 publikací, obrovská spousta plakátů, dobových fotografií, to vše samozřejmě půjde k zarámování a bude to zdobit chodbu našeho domu, který se tak pomalu, ale jistě začne proměňovat v památník, vy víte koho. Nedá se nic dělat, až doteď vytlačovali z mého soukromí a ze soukromí naší rodiny, to vytlačovali autobusy. Ať už to byly modely autobusů, fotografie, kalendáře, plakáty, dobové studie, technické nákresy, odznáčky, ale také třeba karburátor, několik volantů a tak dále. To všechno vypadá to a zdá se, že tomu tak bude. Bude muset učinit místo odkazu vy víte koho, protože ten nepoměr začíná být už jaksi radikální a náš dům není nafukovací a teď dojde k velkému souboji mých dvou životních vášní. A bude velice zajímavé, jestli zvítězí značka RTO nebo TB. Držte nám palce, aby to ustálo i naše manželství, protože tenhle souboj, ten bude velice, velice dramatický. Co nás čeká dál? Elena Lukášová, vzpomínáte na to jméno, a její píseň Hej ty pocestný.

Není to tak dlouho, co mi zazvonil telefon a na druhém konci linky byl jistý pan Kolísko, který vyslovil přání, zda bychom nezajeli s jedním naším představením k ním do Křenovic, do Lesního divadla. Chvíli bylo ticho, protože jsem tuto informaci potřeboval vstřebat. Lesní divadlo, to je spojení, které jsem nikdy předtím neslyšel. No a trochu alibisticky jsem dotyčného propojil s naší producentkou. Evidentně se ta jednání vydařila, no a v našich diářích se objevilo datum a zrovna včera jsme se tedy do Křenovic s tím představením, které pojednává o životě dvou pacientů psychiatrické kliniky, kteří si o sobě myslí, že jsou pistolníci, Butch Cassidy a Sundance Kid a stará se o ně jedna ošetřovatelka, tak s tímto komorním představením jsme tedy vyrazili do zmiňovaných Křenovic. To představení je velice technicky nenáročné, jednoduché a svižné, takže ideální na zájezdy. A navíc, my už jsme Butche a Sundance odehráli v nejrůznějších velmi bizarních prostorách, například v klubovně na jednom golfovém hřišti, hráli jsme to v pivovaru, hráli jsme dokonce v centru Amsterdamu pro naše české kamarády a to bylo v objektu bývalých lázní. Čili my jsme schopni tohle představení, ve kterém ještě účinkuje kromě mé maličkosti moje žena Simona a také Josef Polášek, my jsme zvyklí a schopni ho odehrát leckde. Ovšem, Lesní divadlo, víte, to je takové slovní spojení, abych trochu ocitoval svá úvodní slova, které v každém herci vyvolá kombinaci obav a těšení. Včera se všechny ty kladné předpoklady naplnily, žádná zděšení se nekonala, všechno proběhlo víc než krásně. Totiž Křenovice jsou nesmírně malebná výska nedaleko Písku. My jsme přijeli v podvečer, bylo po dešti, všechno vonilo a bylo to jak za starých časů. My jsme se blížili k tomu krásnému lesu, uprostřed kterého skutečně byla taková mítina. Tam stálo velice jednoduché jeviště, spíš bych řekl pódium, žádné prakticky technické zabezpečení, jen takový ten partistan, abychom se měli kde převléci. No a v takové vysekané mítině či louce byly velice jednoduché dřevěné lavice, na kterých seděli diváci a bylo jich hodně a přišli s otevřeným srdcem i hledím, s taškami plnými dobrot a s takovou touhou se pobavit. A on se ten zázrak stal. A my jsme znovu všichni společně byli svědky toho, že když se těší na společné setkání jak lidé na jevišti, tak i diváci v hledišti, může se stát ten zázrak, o kterém kdysi moudrý muž, anglický režisér, dramatik a divadelní teoretik Peter Brook pravil na otázku jedné novinářky, mistře, co je vlastně to divadlo? Tak se Brook ani moc dlouho nezamyslel a řekl, víte, divadlo, slečno, to je taková věc, kdy skupina lidí, která si něco připravila, to předvádí skupině lidí, která si nepřipravila nic. Takhle jednoduše pojmenoval princip divadla Peter Brook a my jsme to včera v Křenovicích v jejich lesním divadle znovu zažili. Tu zázračnou chvíli, tu magii, kdy ta představivost u diváků jede naplno a to divadlo se obejde bez všech technických vymožeností a hejblat, jako jsou laserová světla, tahy, výbuchy a já nevím, co ještě. Bylo to krásné, bylo to poetické a moc všem, kteří se na tom včerejším zázračném večeru uprostřed jihočeského lesa... Jsem musel počkat, až projede Hagrid na motorce. Kteří se na tomto zázraku podíleli, se sluší velmi, velmi poděkovat. A jako výraz vděku za ten krásný večer posílám jednu z nejkrásnějších balad v dějinách světové populární hudby. Procol Harum.

Po nějakém čase přidám jenom takovou krátkou úvahu ze života naší baronky. Baronka, jak všichni pravidelní posluchači Zlatých časů dobře ví, to je naše labradorka. Je to psí slečna, která už je dvouletá, je velmi živoučká, je vitální v tom smyslu, že miluje společnost, má ráda své psí kamarády a donutila nás k tomu, abychom se zamysleli, jestli je v tom našem vzájemném vztahu všechno v pořádku. Víte, já jsem nedávno dostal za úkol odvést naší Báru do takového toho psího hotelu. Ten je nedaleko tady od nás a Bára tam bývá pravidelně. A víte, často se lidé, kteří

před chvílí. Bára se mi vysmekla i s vodítkem, přeskočila všechny bariéry a začala se vítat se všemi svými psími kamarády. To je taková ta stálá základna psí smečka, která tam bydlí v tom hotelu a která to tam má všechno na povel. A v podstatě se na mě úplně vykašlala. Žádné loučení, žádné smutné psí oči, kňučení a prosby. Nenechávej mě tu, bože, co já si počnu, páníčku, neopouštěj mě. Přesně naopak. Já tam stál, přátelé, v dešti, se slzami téměř v očích. Pes úplně zapomněl, že měl kdy jakého páníčka. Věnovala se svým, jak se mezi dětmi říká, jsou to její nejky kamky, tedy nejlepším kamarádkám. No a na mě si ani nevzpomněla. Tak jsem tak zklamaně pomalu odešel zpátky do auta, pustil jsem stěrače, nějakou smutnou hudbu a díval jsem se na to, jak okamžitě a ve vteřině jsem upadl do psího zapomnění. No a totéž se stává v opačném gardu, když psa po nějakém čase odvážíme z tohoto hotelu, vůbec se jí odtamtud nechce a při odjezdu ona je ten, kdo smutně hledí zadním okénkem za svými psími přáteli. No, nevím, budeme muset na tom nějak zapracovat, protože musím říct, že se mě to docela dotklo. Je před námi dvojice skladeb, nebo dvojice nahrávek, abych byl úplně přesný. Keith West a taky Adriano Celentano. A vy stále posloucháte Zlaté časy.

0: A teď si trochu hrábnu do vlastního svědomí. Za ty roky, co jsem u divadla, a už je to opravdu dlouho, jsem pouze jednou jedinkrát prošvihl představení. Bylo to v divadle Semafor, představení se jmenovalo Na poříčí dítě křičí a já jsem tehdy skoro s hodinovým zpožděním klesal dolů k vrátnici, bylo to ještě v pasáži Alfa na Václavském náměstí a bylo mi divné, proč když jdu tak brzo na večerní představení, už probíhá zvuková zkouška, které se zúčastní zrovna dvojice Paleček a Janík. A to bylo poprvé, kdy jsem slyšel píseň Slušovice. Zatím jsem ji slyšel pouze z té vrátnice. Ovšem, když jsem k tomu musel zaslechnout i salvy smíchu, které vystoupení dvojice Paleček a Janík provázely v tom narvaném hledišti, došlo mi, že opravdu není něco v pořádku. Já jsem zkrátka to odpolední představení prošvihnul a protože Paleček a Janík a všichni z tehdejšího Semaforu byli kamarádi a věděli, že určitě přijdu, tak na mě počkali prostřednictvím takového improvizovaného koncertu. A zrovna ta píseň, kterou teď uslyšíte, tedy Slušovická balada, tehdy zněla, když jsem dostával strašlivý sprdunk, promiňte mi to slovo, od Vladimíra Hrabánka a od všech za to, že jsem prošvihl svoje první představení. No, je to pryč, je to zapomenuté, ale i tak vám všem, kamarádi moji zlatí, kteří jste mi takhle nezištně pomohli, děkuju a vám dvěma kluci, Mirku a Michale, posílám tuhle vaši tehdy velice slavnou a žádanou píseň. Slušovická romance.
1: Na zábavních jachtách od počátku léta pořádají exkluzivní cesty kolem světa.

Krstomovský kopelí dráhy mají v obě pravý nohy delší, takže v zatáčkách jsou absolutně nejrychlejší. Srdce každého pijáka si zcela jistě získá pravá 6 let stará slušovická whiska.

0: opustili Slušovice. Zcela tajnej a novej typ, výkonný družice. Prej už jezdí Slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový Slušovice.
1: No a jsme na konci. Úplný hudební závěr, o ten se postará Otis Redding a zpěvačka Carla Thomas. I příště budu rád, když se sejdeme u Zlatých časů. No a do té doby se, přátelé, opatrujte, buďte zdraví, mějte se rádi. No a za týden samozřejmě Zlaté časy a Václav Kopta. Tak naslyšenou.

0: You're still a tramp. That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket.
1: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínám, přátelé, že po zprávách se na vás těší Václav Žmolík v dalším pokračování cyklu Jak se vám tu žije, aneb jak se bydlí za Prahou. Tentokrát se vydáme za jednou populární osobností na chatu.
2: Rozhlasová hra na dvojce.
3: Nikolas si nerozumí s matkou.
4: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
3: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
4: Zdá se mi, že vás otravuju.
5: Jasně, že neotravuješ. Co to říká?
4: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
3: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce.
6: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
6: Auta na elektřinu a vodík by měla jezdit po českých dálnicích bez poplatku i příští rok. Dnes je Světový den dárců krve. Ten mimo jiné taky připomíná, že by dárců mělo být víc. A počasí nedělní odpoledne bude většinou oblačné, místy přehánky a bouřky. Teploty do 20 stupňů. U mikrofonu Soňa Jindrová. Dobré dopoledne. Ani v příštím roce nebudou majitelé elektromobilů a aut na vodík potřebovat českou dálniční známku. Ministerstvo dopravy totiž prozatím upustilo od plánu zavést jednotnou cenu pro všechna auta do 3,5 tuny. Dál tak zůstanou i výrazné slevy u dálničních poplatků pro plug-in hybridy a auta na zemní plyn. Česko by totiž jinak přišlo o dotace, které od Evropské unie dostává na rozvoj elektromobility a nízkoemisních aut. Na dnešek připadá Světový den dárců krve. Jeho cílem je podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla poděkovat všem dobrovolným dárcům a taky povzbudit další lidi, hlavně mladé, aby se dárci stali. V Česku daruje krev každoročně v nemocničních transfuzních zařízeních asi 220 tisíc lidí. Podle Jukla by jich ale bylo potřeba víc, nejméně 300 tisíc.
7: Ono to souvisí také s tím, že jednak dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc, ale bohužel ten počet těch nových dárců není takový.
6: Lidé ve Višňové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítek majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako je to u referenda. Na 13 autobusových linkách v Jihomoravském kraji je ode dneška možné nastupovat všemi dveřmi i o víkendu. Cestující měli tuto možnost zatím jen v pracovní dny. Autobusy, kterých se to týká, jsou před číslem linky označené symbolem S. Změna má zrychlit přepravu a lidem zjednodušit orientaci. Autobusy zároveň častěji kontrolují revizoři. A kanoista Martin Fuxa vyhrál na mistrovství Evropy v Portugalsku po kilometru i závod na 500 metrů. Olympijský šampion z Paříže tak získal své už 15. evropské zlato. Denisa Řáhová byla na stejné trati mezi kanoistkami čtvrtá.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
6: Nedělní odpoledne bude většinou oblačné, místy přehánky, hlavně na severu a ojediněle taky bouřky. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů, na jihu Moravy až 22 a na horách kolem 12. Foukat má čerstvý západní vítr s nárazy až 55 km za hodinu.
2: Doprava.
6: Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Drážďan pozor za sjezdem na Ústí nad Labem Bukov. Mezi kilometry 74 a 78 pracují v levém pruhu silničáři. V pravém pruhu pracují taky na dálnici D10 ve směru z Mladé Boleslavy do Prahy. Potkáte je za sjezdem na Brandýs nad Labem mezi 4. a 0. kilometrem. Silničáři do Třetice taky v pravém pruhu, tentokrát na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, jsou za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 6 a 6. 60. kilometru. A obnovený už je provoz na dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. V noci tam silničáři bourali na 9. kilometru most a budou tam stavět nový. Teď se jezdí jedním pruhem v obou směrech a odpoledne kolem 3. hodiny by se mělo jezdit už v obou směrech ve dvou pruzích. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu. Tolik zprávy a teď už je u mikrofonu Václav Žmolík.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

0: Zdravím vás, vážení a milí posluchači. Taky to máte tak rádi u vás na chatě, že se ptám, co? A moje otázka není náhodná, protože tentokrát vás zvu na chatu k někomu, kdo to tam u nich opravdu miluje, jak uslyšíte. A ta chata není jenom tak ledajaká. Vyznačuje se tím, že z ní pravidelně znějí písničky, které posloucháte, anebo, a to je ještě lepší, hrajete i u vás u táboráku. Když teď povím Vřešťák Sázavský, Neřeš nebo Neres a přidáme jména jako Navarová, Rotrová či Nohavica, to by v tom byl čert, abyste si nevzpomněli na nějakou písničku, která zní i u vás a máte ji rádi. Jedeme totiž do staré trampské osady za muzikantem, kytaristou, zpěvákem, violistou a aranžérem Vítem Sázavským.
1: No a v tomto okamžiku už vás zdravím z osady Colorado u Račího potoka. Ptáci zpívají, slunce svítí, květy se tetelí na stromech a přichází jeden místní osadník. A kdo pak je to? No je to Vítek Sázavský, ahoj.
2: Ahoj, milí posluchači, já se klaním, zdravím vás ze svého milovaného místa, kousek od Prahy, kam jezdím víc jak 25 roků na chatu.
1: Když se rozhlédnu, Vítku, vůbec nepochybuji o tom, že to místo ti muselo učarovat hned poprvé, když ses tady objevil.
2: No to teda. My jsme v tom roce 99 asi půl roku objížděli se ženou všechny možné chatičky, které pro nás byly dostupné, abychom pro dětičky, kterých jsme měli ve věku, kdy potřebují lítat venku, celkem tři chlapce z našich prvních manželství měli chatičku. Viděli jsme spoustu míst a finančně bychom to nedali. Prostě proto, že to byly chaty na vlastním pozemku a tam ten pozemek většinou, čím blíž Prahy, tak tím je dražší kvůli tomu pozemku. Ta bouda nebo chata nebo vila, která na tom stojí, to není tak podstatné. A tak my jsme si tehdy koupili tuhle chatičku, která je za ty roky trošku vylepšená, ale tehdy to byla taková dřevostavba prapodivná, slátaná ze všeho možného. Ale to není podstatné, protože to může člověk vylepšovat.
1: Byla cena. A místo.
2: No, cena, ale hlavně to místo, které penězi nepřeplatíš, když je to místo hnusné, tak tam můžeš mít cokoliv, ale bude to pořád takové nějaké všelijaké. Když si vybereš hezké místo, tak pak už na něm můžeš vylepšovat až do aleluja.
1: No a na to, jak jsi vylepšoval, na to jsem určitě nejen já, ale i naši posluchači moc zvědaví a hlavně jsem zvědavý také na to místo, ve kterém se nacházíme, protože to je ta romantika rodokapsů, osada Colorado. Právě z té bude dnešní vydání našeho pořadu.

0: Dnešní vydání pořadu Jak se vám tu žije a nebo jak chalupaří slavní, když jsme přijeli na návštěvu k muzikantovi Vítovi Sázavskému, začneme poněkud netradičně procházkou po okolí, že? Slíbil jsi mi během písničky, že mě provedeš.
1: Ano, já nejsem odborník na historii toho místa, ale protože už tady jsem nějaký pátek a protože jsem samozřejmě mluvil se spoustou pamětníků, kteří tady byli mnohem, mnohem dřív a znali vyprávění svých předků, kteří tu osadu spolu zakládali, tak pokud je mi známo, tak tahle ta tramská původně osada byla jedna z nejstarších, možná druhá nebo třetí v Čechách. Nevím, jestli Luka pod Medníkem byla první, nebo která jiná, to zase už bych si vymýšlel, ale ta naše, Colorado, poblíž hradu Okoř, kousíček od Prahy, velmi romantické údolí, na jinak celkem nezajímavém okolí takového toho placatého středočeského venkova, poblíž Kladna, řekněme, tak nahoře na těch stráních to zajímavé moc není, tam jsou prostě pole a nějaké zemědělství a malé obce kolem, ale tohle malebné údolí učarovalo už tehdy v 30. letech minulého století trampům, kteří jezdili někam po lesích tady po okolí Prahy a na této krásné louce si už snad v roce 1937 začali stavět nějaké první příbytky pro to víkendové chataření a tady dokonce vidíme totemy, které občas někdo ještě trošku jako zrekonstruuje, možná všechny nejsou původní, byly tři, koukám, že už jsou jenom dva, možná tam byl někde i ten letopočet, není už to moc dobře vidět, no.
0: Ohniště tady máte, to pochopitelně také nemůže chybět s lavičkami kolem a máte tady také osadní vlajku.
1: No, taky koukám. Já jsem na tuhle část louky moc nechodím, ale když ještě byly děti malé, tak se tady proháněly možná desítky dětí všeho možného věku. To teď bohužel není, nějak ta porodnost nám klesla nebo co.
0: Také méně se jezdí na chaty.
1: Nevím, ale ta dnešní generace lidí, kteří sem ještě občas jezdí, nebo asi tři chaty jsou obyvatelné trvale, takže tady občas někdo jako žije stále, naši sousedi například, tak těch dětí teď je tady strašně málo, takže tenhle ten jako dětský to štěbetání tady teď nějak opadlo.
0: Škoda. Ano. Škoda, škoda, škoda. A my jsme teď na osadní louce.
1: To je hlavní osadní louka a ten náš malinký pozemeček, kde jsme mi to přibylo až o něco později, takže ty naše tři chatičky na té druhé straně za potokem, který jsme teď přešli, to vlastně je takové vybočení, máme tam trošku víc místa a je nám tam blaze, máme tam trošku víc soukromí. Ale ta původní chatová osada byla chata jedna vedle druhé do takového oblouku, což teď my vidíme, milí posluchači, vy si to musíte jenom představit. A jsou tady takové chatičky, takové slátané v těch nějakých prostě 50., 60. a 70. letech z toho, co člověk sehnal tehdy, to asi nebyla úplně legrace.
0: Ano, a jak to tak má být? Je tady také osadní studna. A máte jednu?
1: No, ta je...
0: U nás v osadě byla jedna.
1: Osadní studna, ale tady pod tou loukou je taková ta podpovrchová voda nekonečná téměř. Takže vlastně skoro všichni máme nějaký nehluboký vrt a bereme užitkovou vodu prostě z téhle té vrstvy. Nepamatuju si, že by ta voda došla. To by muselo být, já nevím, kolik týdnů sucho a vedro, aby to úplně opadlo, ale vody je tady prostě dostatek. Pitnou si vozíme z Prahy.
0: No, to také na chatách vždycky takhle bývalo, že? Takže na chatách to tak stále je a tím údolím protéká, musíme ještě prozradit krásný potůček, Zákolanský potok. A v něm asi tedy bývali radci,
1: no,
0: když
1: tady
0: jsme
1: se
0: v Račím
1: říká,
0: údolí.
1: Ano, Račí údolí, nebo říkalo. A pamětníci vyprávěli, že tady skutečně před těma 30, 40, 50 lety asi v tom potoce radci byli a s potěšením jsem vyslechl zprávu někdy před pár lety, že zase tady někdo raka viděl nebo dokonce vzal do ruky, že se voda vyčistila a že zase se tomu dá říkat Račí potok.
0: Když se tak rozhlížím, jak si tady užíváš to jaro, které nám začalo?
1: No, pro mě to znamená především sem jezdit nejenom, když se mi chce, ale trošku vynuceně, protože musím sekat trávu.
0: Ano, to všichni fakt, že jsem, chataři, chalupáři známe.
1: Že jsem v tom našel veliké zalíbení, já se vyloženě na tuhle práci těším, jakože jsou spousty činností, které úplně nemusím, třeba nemám rád luxování a přitom sekání trávy je dost podobné a vlastně je to takový paradox, že tohle mě hrozně jako baví, uklidňuje, přitom vypnu a jedu jako s tou sekačkou takový automat a autopilot a myslím si na svoje věci a je mi blaze.
0: No vidíš, já jsem u muzikanta, který zpívá takové krásné, často i romantické písničky, čekal spíš, jak se rozpovídáš o těch motýlcích, květinkách, ptačím štěbetání.
1: To mě připomíná, když jsem tady právě něco dělal pro kapelu, chystal nějaké demáče a něco jsem si venku na terase nahrával nějaký vokální partie, aby měli jako audio prostě mustr, jak si představuju, že to bude znít, tak potom mi kolega poslal zprávu, jestli se má učit zvuky těch ptáků taky. Je to tady prostě lepší než v Praze, kdy kolem Řinče je nějaký auta nebo něco takového. Není nikdy absolutní ticho. Tady jo, až na ty ptáky. A v noci, to je velmi líbezné, tady je takový to ticho, že se dá až krájet. To ty ptáčkové asi spějí, nevím, někteří možná naopak v noci aktivujou, takže když jsme tady jednou měli Slavíka asi dvě sezony, tak ten právě tloukl, nebo jak se tomu říká, tak tady zpíval Slavík. To byla zvláštní krásná věc, kterou jsem předtím nikdy nezažil. Ale jinak v noci zpravidla tady slyšíte jenom takové to na dlouhé ucho šumění toho potoka, který je od nás od té chaty asi 30 metrů. Takže to tolik nebolí, jako to absolutní ticho. Takovej ten vytrvalý šum.
0: Je to tak, ano.
1: Hrozně jako dobře se tu spí.
0: Na absolutní ticho nejsme dnes vůbec, ale vůbec se zvyklí.
1: Ne.
0: No, romantika. Co?
1: Ano.
0: Krása.
1: Ano. Je tu božský klid.
0: A právě za romantikou jsme jeli za Vítkem Sázavským a nejen za ní. Já budu samozřejmě zvědavý a budu se ptát na spoustu věcí. Třeba by mě zajímalo, jestli tady píše muziku. Tak to nám povím.

0: S Vítkem Sázavským jsme se vrátili k jeho půvabné chatě. A co nám povíš o její historii?
1: No, jak jsem už možná říkal, tak v té době, kdy tady každý stloukal z nějakých prkýnek nějaký pokusy o stavbičky, kde se dalo aspoň přenocovat. Dneska to vypadá všecko jinak, protože většina těch chatařů si to už vylepšila o nějaký sádrokartony, nebo já nevím co, nebo robustnější dřevo a někdy jsou i omítky a nový střechy a tak podobně. Bohužel i u většiny těch chat jsou i satelitní přijímače televizního signálu, který tady je ubohej. V době, kdy ještě byl terestriální příjem, tak ty antény nestačily a všichni tady museli kupovat nějaký anténní zesilovače. Mně to přišlo úplně na hlavu, protože já hlavně sem jezdím, já ani televizi nemám doma vůbec, prostě více jak 20 roků už. A vůbec mi to nechybí, naopak jsem šťastný, že to nevidím.
0: Tak jsme rádi, že máš rádio aspoň.
1: Ano, rádio mám. Takže postupně se z toho staly takový už jako opravdu chaty, nebo v některých případech až skoro domy rodinné, když jim to obec dovolila zvýšit třeba o patro. A vlastně tady spousta lidí buď teď žije natrvalo, nebo žili a zase potom to prodali, odstěhovali se. A i my, i naše rodina, když byly dětičky ještě malé, v tom počátku, tak jsme vlastně po té, co jsme dostali výpověď z pražského bytu a dokonce nám tehdejší majitel toho domu dal nějaký peníze, což bylo úžasný, takový to odstupný, jak se dávalo.
0: Ano, ano.
1: Možná jsme byli poslední případ tohohle toho typu. Tak jsme tady asi 5 roků žili trvale. Všecko fajn, hrozně jako romantický, příjemný, vyjdeš do zahrady na louku s kafíčkem ráno, paráda. Ale zimy tady jsou krutý, protože tohleto údolí poměrně jako úzce zařízlý do té okolní krajiny. To je taková mrazová kotlina, kde opravdu se tady válí ten mráz, že nahoře na té rovině je třeba -10, ale tak tady v tu chvíli tady dole je -20. A některé roky to vypadalo tak, že v těch úbohých kamnech, který tady máme, jeden dospělý člověk prostě musel non-stop jenom topit. A všechno ostatní museli dělat další rodinní příslušníci a vůbec to nešlo. A tam pak bylo vidět úplně, jak se tahne ten mráz do té chaty nějakýma škvírama. Tak jsme poznali dobře, kdy na jaře musíme co jakoby utěsnit další rok.
0: Zateplit.
1: Ano.
0: Ano. No a ty, když jsi před malou chvílí mluvil o tom, že mnozí mají nové střechy, mají to omítnuté, nové verandy, no tak to si popisoval vlastně vaši chatu, což je do určité míry taková malá vilka.
1: No, děkuju, to je eufemismus, ale...
0: Jsem rád, že jsem tě potěšil.
1: Děkuju. Nám to takhle stačí, protože vlastně i k trvalému žití tady, nebo několika dennímu, několika týdennímu, tady vlastně máme úplně všecko, co potřebujeme dneska už. Je tam koupelna, kde je ve sklepě boiler s teplou vodou, je tu splachovací toaleta, je tu vybavená kuchyň základními věcmi, které člověk potřebuje k životu, takže když to jenom trochu jde, tak jsem... ten rodinný člen, který zrovna má volno, nemusí být v práci v Praze. A to my muzikanti v rodině takhle máme. Já i žena, že třeba práce nutně v Praze není žádná, aby tam člověk musel být přítomen, tak si sem zajedem, třeba já sám nebo žena sama a pipláme si tady nějaký svoje věci nebo něco vaříme pro rodinu a tak dále, tak dále.
0: To je paní houslistka, že jo?
1: Moje žena je houslistka, v symfoniáku hraje, ale kromě toho samozřejmě ještě hraje se spoustou jiných těles, nebo i sama prostě schání práci i jaksi externě takhle. Takže ona třeba tady
0: jak může cvičit. Jak to tak muzikanti cvičit. Mají.
1: Ano.
0: Já si tak říkám teda, Vítku, jo. Sousedi se dívají na televizi a tebe možná ruší ten zvuk televizoru. Ale co říkají?
1: Neruší.
0: Neruší, to je dobře. Protože co potom říkají sousedi, když tady tvoje žena cvičí na housle
1: a ty
0: tady cvičíš.
1: Copak, ale my tady kolikrát i zkoušíme s kapelou, aspoň s tou naší malou úderkou, která se jmenuje Neřeš Trio, takže občas přijede kolega Robert Fishman, postaví si bicí soupravu a Zdeněk Břešťál vybalí kytaru, já si vemu baskytaru nebo něco a máme tady takovou komořinku, jako slýchat to moc
0: venku. A to hráváte venku? Nebo...
1: Ne, vevnitř, protože jsme stydliví.
0: Jo.
1: A zatím si sousedi nestěžovali, jako dáváme pozor na noční klid samozřejmě.
0: A ještě mi pověz, jak to, že nejste na velké osadní louce? Jak to vzniklo, že tato chata, ta vaše chata, je až za potokem?
1: No, to bylo někdy pravděpodobně ještě v minulém století, někdy, co já vím, v 80. letech, kdy zřejmě osada se z obcí, protože ta louka, na které stojíme, je obecní, pronajatá osadě. A asi se tehdy domluvili, že ta druhá část té louky právě oddělena potokem, je vlastně taky volná pro osadníky a 200 chat se tehdy z té...
0: Dvě z těch chat. Ano, ano, překvapili jsi mě informací 200 chat.
1: Ne, se přesunuli se stejným číslem, jako byly původně, se přesunuli sem, takže dvojka u sousedů a sedmička naše se tam vyňaly a nové chatičky se postavily na téhle té přidané louce, kde máme víc místa, máme tady větší soukromí, je to... Trefili jsme to dobře prostě, když jsme to kupovali.
0: Trefil to báječně. Vítek Sázavský se svou paní, myslím si, a se svými dětmi, protože v osadě Colorado u Zákolanského potoka je opravdu, opravdu nádherně. Posloucháte pořád, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní. Tentokrát, jak se chataří, přesněji řečeno.

0: U Vítka Sázavského jsme tentokrát na návštěvě na jeho chatě v chatové osadě Colorado a teď jsem se během písničky pozval dovnitř. Takže popišme chatku.
1: Já bych začal od sklepa na půdu, od spoda. Máme to štěstí, že tady byl vybudovaný docela rozsáhlý sklep pod celou tou zastavěnou plochou chaty, takže tam se vyjde kravin,
0: no jasně,
1: až hamba.
0: Jasně.
1: Chápu, jenom ukážu chápu. Vstup. Tady právě máme i skovanou pračku, aby nezabírala místo v chatě nahoře. Takže si tady můžeme i cokoliv vyprat v průběhu.
0: Ano, my steplí muži se tady musíme trošku předklonit.
1: No, bohužel to je i na mou výšku, no. A že nejsem nějak vysoký. Chodím tu zhrbeně, proto nerad. Milí posluchači, máme tady
0: všechno.
1: Starou lednici, pračku, kola, mrazák, nevím, nějaký bordel. To vždycky jednou za pět let přijde povodeň.
0: No, je tady taky, ta voda je tady, kterou si
1: no, ale pozor, když přijde povodeň, no. Tak ten sklep se musí celý vyprázdnit.
0: Aha.
1: Vyhodit
0: pane, jo,
1: a vybílit.
0: No jasně.
1: To jsme dělali někdy před 10 lety naposledy. No tak neříkám 5 let, ale spíš jako jednou za čas. No.
0: Tak držím palec.
1: Ale vidíš, že je sklep opět plný. Je to hrůza, jak člověk porad zhromažďuje věci.
0: Ano, znám to důvěrně.
1: No
0: znám
1: a pojďme nahoru.
0: Ale prosím tě, když vyjdeme ze sklepa, já už jsem si toho všiml, než jsme do něj vstoupili, tak tady jsou schůdky dolů a tam je nějaká tůňka nebo vedlejší rameno potoka.
1: To
0: nebo...
1: je tady v důsledku toho, že původní potok, původní jaksi to řečiště toho potoka vedlo právě tudy.
0: Aha.
1: Tady kolem nás, kolem chaty. A pak nevím proč a nevím, kdy se to dostalo tam, kde je to teď, což může být taky už desítky roků. Za nás už to dávno bylo v tomhle stavu. A tadyhle ta část, celá to koryto, je tady, to jsme zasypali my, abychom zvětšili louku a hlavně tam byly zdroje hmyzu, prostě komáři a tak jsme to
0: rozumím.
1: Takhle skultivovali. A tenhle ten malý kousek, kam přitejká pramínek, čůrek, imrvére, prostě porád tam teče čůrkem voda. To jsme si ponechali a měli jsme tu jednu dobu okrasné jezírko, kde jsme měli i nějaký rybičky a lekníny, jenomže potom jsme tady s panem sousedem se domluvili na tom, že budeme čerpat vodu společně z nějaký studny, která s tím je propojená a ta se musí čistit, čili chlor a v důsledku toho to jezírko už nežije. Ale bývalo to hezký, doby, kdy to nezarostlo kolem dokola takhle tím břečtěnem, dneska vlastně to skoro není vidět, jak je to tou zelení.
0: Dneska je to velmi romantické.
1: No, no. Ano.
0: Čekal bych i vodníka, že přijde.
1: Možná jo, jednou jsem měl vyčerpaný a hledal jsem ho v blátě.
0: Aha.
1: Nenašel.
0: A schoval se. Tak, po schůdkách vstupujeme na verandu.
1: Tahle veranda, ta už je naším dílem. Tady byla jenom taková maličká původně. Takhle ty
0: a to ty sám.
1: Na 2 metry.
0: To ty sám,
1: ne, jak to naštěstí, tehdy se tady objevil. To bylo v roce, nevím, 2000 asi. Že dávno, dávno, jak jsem chodili Ukrajinci hledat práci, hledat výdělek, tak se tady přímo v obci objevil příbuzný někoho, kdo už tady byl. A zrovna jsme se potkali a on říkal, já nemám co dělat a potřebuji práci. A oni tehdy pracovali za úplně prostě, až mi byla hamba, za jako malé peníze. To byl takový standard, já nevím, prostě 50 na hodinu nebo něco. A tenhle chlapík byl strašně šikovnej, vlastně uměl úplně všechno.
0: On potřeboval práci a ty si potřeboval verandu.
1: A tak jsme tady nechali kolik týdnů bydlet, nejezdili jsme sem a řekli jsme mu tohle dělej, přivezl jsme mu třeba jídlo, materiál a on postupně prostě pracoval jak čert. To bylo úžasný. Takže tuhle verandu taky vlastně dělal on, tu zvětšenou. A pojďte dál, pojďte dovnitř. Nedá si někdo kávu?
0: Já si dám moc rád, Honzo.
1: Dobře.
2: Poprosím jenom vodu.
1: Vodu přinesu hned, to bude.
2: Děkuji.
0: Ano.
1: Tak já s mikrofonem
0: v ruce jdu. Českého rozhlasu jako Honza Turecký jsou velmi skromní. Jejda. A tady je hned několik místnostek v přízemí.
1: No a tady ta malá plocha nějakých 36 čtverečních metrů nebo kolik, tady jsme dole v rozděleném prostoru, tak polorozděleném na kuchyň se standardní výbavou, co všecko člověk potřebuje mít v kuchyni, tak všecko tady máme. A vedle je takový jakoby obývací pokoj. Tady, milí posluchači, kdybyste to viděli, v rohu je obrovská skříň, která je úplně plná společenských her. Naše rodina je hravá.
0: Fakt?
1: A tahle ta skříň celá... Tam jich je desítky těch velkých krabic, co jsme postupně nashromáždili. A myslím, že to ani není všechno, že v patře ještě nějaká police, kde tyhle ty, který se nevešli sem, jsou ještě tam. Je to hrůza. Zabere to strašně míst.
0: Je to krása, krása. A to ty si hraví nebo děti?
1: No ne, jako spíš to vyvěrá prostě od nás dospělých, protože i žena i já jsme jednu dobu hodně hráli Scrabble a a další hry a pořád jsme si nadělovali k Vánocům, teď už i s dětma, k narozeninám, vždycky někdo někomu dal nějakou hru, tak jsme ji zase hned šli vyzkoušet. Mám třeba rád hru Carcassonne, tamhle ji vidím, a další a další. Takže takhle my tady trávíme čas, popijeme nějaké drinky a hrajeme společenské hry, kdykoliv máme příležitost při různých těch setkáních.
0: A my si můžeme povídat, že ty teda se vrátíš do kuchyňky a já můžu být tady v obýváku, že?
1: Jistě, protože máme tady okénko.
0: Okénko, ano, kterým
1: se potřebuji obě ruce, abych dělal tu kávu. No?
0: Rozumím, tak já ti podržím mikrofon.
1: Tak, milí posluchači, dovařit kávu, to je všechno.
0: A to my máme rádi, Vítku. Koukám, že tady máte taky otevřený krb, kromě kamínek.
1: Jo, je tu krb, ale my se bojíme v něm roztopit, protože jednu dobu to nešlo vůbec, protože se pak ukázalo po letech, že to nejde, ne protože by ten krb byl špatně postavený, nebo ten komín, nebo na komín svítí slunce, nebo něco takového, to ne. Ale když nám tady začaly lítat vosy, jednoho krásného podzimního dne, tak jsme museli zavolat, jak se to říká, dracizér, nebo jak se to jmenuje, odborník, který prostě ty vosy nějak vyřeší.
0: No, jasně.
1: A on hledal, koukal, proč to netáhne, to, oni budou v tom komíně. A vylez na ten komín nahoru a zjistil, že nevidí dolů, když se mu tam svítil. Takže nějakou tyčí tlouk do toho komína a zjistilo se, že nějakých 50 cm na výšku po celé šíři toho komína do kolečka je vlepené vosí hnízdo. Čili obrovská věc, tak to nějak z toho komína vymlátil, dneska je to čistý, ale my pak jsme si uvědomili, že nemáme palivové dříví tvrdé, které by se jedině do toho krbu hodilo, protože jakékoliv jiné měkké střílí, když to hoří ten krb, střílí to ven a my to máme lino na podlaze. Takže se bojíme.
0: No chápu. Chápu a rozumím. No to mají chataři teda problémy. Chataři a chalupáři. Všichni je známe. Děkujeme.
1: Trošku malou nebo větší?
0: Větší, děkuji.
1: A chceš cukr?
0: Jestli mohu.
1: Jste, ale mléko ti nenabízím, že se obávám, že ho nemám.
0: Já to zvládnu bez mléka určitě. Tak. A dáš si se mnou kafe, ne?
1: Já tam mám ještě čaj od snídaně.
0: A jsi čajový?
1: No, kafe jsem píval, proto máme tyhle ty mašiny, které hodně dělají dobrý kafe.
0: Ano.
1: V Praze i tady. Ale nějak, aniž bych o tom přemýšlel, jsem pil kdysi tak 6 kafí denně a dneska tak sotva jedno. Takže si s tebou nedám a dám si čaj.
0: Dobrá.
1: Dneska ulítávám na čaji s medem a citronem.
0: Na černém?
1: Jo.
0: Samozřejmě.
1: Jo. Tak tady je, Vašku, ta káva.
0: Děkuju. A med dokonce. Tím já sladím úplně nejraději, musím říct. Tak, a kávička nádherně voní teda. Opravdu velká paráda. Tak jediné zvuky, které se tady ozývají, psí štěkání a nějaký hmyz tady slyším, kromě těch ptáků.
1: No teď se začaly rojit minimálně čmeláci a možná i včelky. Standardní proces jarní přírody.
0: Já stále čekám nějakou romantiku. On standardní proces.
1: Ano. Tak. Teď právě v tom je ta romantika. Tak kdo se nebojí, půjde za mnou po schodech?
0: Relativně strmé schůdky. Do prvního patra. Já se nebojím, tak já jdu.
1: Dobrá tedy. No a tady nahoře jsou dva malé pokojíky. Tady proběhly taky nějaké rekonstrukce, máme tu novou podlahu, chvála Bohu, ta předtím byla strašlivá. Mám tady neustláno, to ti nesmí vadit.
0: Ne, to mi samozřejmě.
1: Jeden pokojík,
0: jasně.
1: A vzadu je druhý.
0: Takže ty s paní máte svoje soukromí a...
1: No, tady je vlastně několik kumbálů, kde se může zakutat jeden nebo dvojice. Tady ještě vznikl takový zvláštní prostor.
0: No koupelnou. Neblázni. Tam to není vestavěná skříň.
1: No, tam se neposadíš, ale dá se tam samozřejmě spát. Vidět, dva lidi se tam vejdou.
0: Dva lidi se tam vejdou.
1: No, a nahoře ještě, kdyby ses nebál vylíct nahoru po žebříčku.
0: No, jasně, můžu se podívat.
1: Jasně, tam je už taková jenom špička, tomu říkáme.
0: Ano.
1: To je výška stanu, ale je to dlouhý jak celá chata, takže nějakých 5 nebo 6 metrů.
0: Jasně,
1: a vlastně a zase další tam spaní. Může spát třeba 2-3 lidi, když na to přijde.
0: No, kolik vás tady tak nejvíc spí?
1: Teď jsem o tom přemýšlel, než jste přijeli. Žena, když ještě žili starouškové, rodiče, ženy a moje maminka a byly tady ty Vánoce a malí děti a tak, tak nás tady možná bylo až 10. To je asi maximum.
0: V téhle malé chatě. Ano. No a To muselo být hezké, že jo? To je takové to teplo domova, co?
1: Ano.
0: Jo? Já to mám taky rád. Taky jsem to měl vždycky rád, tohle. No tak děkujeme, že jsme mohli nahlédnout letem i do světem. Toho největšího soukromí.
1: Jdeme na tu kávu.
0: Představuju to štěbetání, když vás tady bylo 10.
1: Jo. Dolu, ale opatrně, protože schody jsou strmější, než by asi měly být, ale prostě tak to tady už postavili, že chůze dolů je nebezpečná.
0: Ostatně větší by se nevešly.
1: No právě.

0: u Víta Sázavského z kapely Neřeš, druhdy tedy Neres. Jsme dnes na návštěvě na chatě v osadě Colorado u Zákolanského potoka. Sedíme u stolečku v křesílkách, užíváme si to. Jak často máš čas se takhle posadit a dát nohy nahoru?
1: No, takhle v sezóně sem jezdím, jak to vyjde, prostě minimálně kvůli tomu sekání trávy, ale vždycky to spojím s pobytem, který nesekám dny a hodiny, ale když to jenom trošku jde, nebo dokonce se sem přihrnou kolegové na nějaké zkoušení muzikantské v kapele, tak co já vím, jednou týdně tu hledím být den, dva, když to jde. No.
0: O tu zahrádku, která je tady kolem nás, o krásnou zahradu, se stará tvoje paní, anebo to je tvoje dílo?
1: Ne, já tomu vůbec nerozumím, kytičkám ani přírodě, nepoznám dub od buřta, ale působí to na mě blahodárně, takže to miluju a ne, tak dělám si legraci. Trošku tady už jsem byl poučen, co je co, některé koření dokonce už najdu na tom záhonku a tadyhle ten kulatý záhon za náma, to byl, myslím, dárek od úhlavní kamarádky mojí ženy, která jí to přišla tady vyrýt a zasadit tam ty bylinky.
0: No. A je to jako taková skalka?
1: No, je to prostě záhon bylinek. No.
0: A jsou to samé bylinky?
1: No, já poznám pažitku a to je tak všechno. Jo.

0: písničky, no.
1: No vaše osadní.
0: No ano.
1: No a za třešní vidím jakési pozůstatky volejbalového nebo nohybalového hřiště.
0: Ano, ano, tady býval kurt ještě tak před 6-7 lety. To vypadalo jako hřiště, je tam, jsou tam i stožáry na síť, takže se tam dala dát síť dolů na nohybal nebo vysoká na cokoliv přes, badminton, volejbal. A když ještě právě tady byla ta omladina hojná, tak sem jezdili i rodičové těch dětiček častěji, takže občas si to někdo zahrál. A hlavně tady byl tradiční turnaj v nohybale každý rok vždycky někdy v červnu, kdy celá osada si rozdělila úkoly. Tady v té boudě, kterou máme za mnou, se otevřel jako takový stánek, koupil jsem tam sud piva, nějaký kořálky, nějaký prostě busty v občerstvení a holky, ženský se tam střídali v obsluze. A chlapi hráli ten žertovný turnaj v nohybale, taky jsem se ho nějak před lety, myslím, se sousedem zúčastnil a protože jsme skončili poslední, tak hlavní cenou za poslední místo bylo schození do potoka, takže to jsme absolvovali a pak nám, myslím, dali nějaký dort jako kompenzaci. Ale to je všechno dávno.
1: Cena útěchy.
0: A už je to dneska zarostlý a ty turnaje se od covidu, minimálně od covidu už nepořádají, ani ne proto, že by to ta tradice tak jako umřela, ale prostě proto, že tu není nikdo dneska. Kdo by toho vlastně čutal, tu míčudu přes síť.
1: A to je škoda. A no víš, je škoda, víš, no? Že pohyb je zdravý?
0: Tak já se pohybuju, jak můžu, třeba dojdu si na záchod nebo tak, ale na sporty jsem nikdy úplně nebyl. Jsem kopyto, jako jsem velký nešíka, ale zrovna tohle mě docela bavilo.
2: Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní? Tentokrát u Víta Sázavského v osadě Colorado.

0: Když se tady, Vítku, tak vyhříváme na tom sluníčku, je tady opravdu krásně. Co pak ti to dává, když jezdíš sem na chatu do Račího údolí?
1: No, jak to říct, já jsem nikdy nebyl založen do nějaký ezoteriky nebo něčeho takového, ale jsem takový nevěřící Tomáš, ale dneska už vím, že nějaký energie do člověka proudějí a já to úplně cítím. A tohle místo je prostě políbený a co pak tady na osadě, ale kousek odsud je ten hrad a pod ním je louka a ano. Tam to teda píše.
0: Hrad Okos.
1: No, Hrad Okos. A já jsem podobnou situaci zažil, když jsem pořádával před lety vždycky v květnu, možná 16 roků po sobě, v Sázavském klášteře koncerty a tam je to místo stejně silné. Nevím, jestli je to blízkostí těch starých budov nebo tím, že někdo už před tisíci roky vlastně tam něco důležitého vybudoval, tehdy to byl ten svatý Prokop, který tam založil vlastně tu tradici a ten klášter, tak tam se to dá takhle vysvětlit. Ona ostatně i Hrad Okos nějakého 14. století může mít podobné kouzlo tou historií svojí, ať už byla pohnutá nebo nebyla, tak nějak to tam píše a já tohle to dokážu už dneska na sobě poznat, kde je mi prostě tak blaze, že bych to místo nevyměnil. Jsem tady hrozně šťastný, nabitej.
0: A inspiruje tě to třeba jako muzikanta taky? Dokáže tě to inspirovat?
1: To nevím, ale protože tady některé takové ty hudební věci pro sebe a pro kolegy třeba rád chystám, ale to především, protože je tady klid, tak nepoznám, jestli místo mě inspirovalo k nějakému výkonu, nebo jestli bych to nedokázal v paneláku v Praze úplně stejně. To těžko posoudit, ale prostě sem jezdím hrozně rád.
0: Nakolik je to místo vzpomínek? No a na koho tady nejraději tedy vzpomínáš?
1: No, my jsme tady těch prvních 5 roků někdy, no úplně prvních ne, to už jsme mezi tím udělali koupelnu, aby se tu dalo trvale tak nějak bydlet s těmi všemi nevýhodami té zimy, které jsem popisoval, tak 5 roků od nějakého roku 2003 do roku, kdy potom chlapec šel už na gymnázium a dcerka šla do první třídy, tak potom už jsme se museli přestěhovat kvůli jejich dostupnosti těch škol někam na nějaké jiné místo do města, do Prahy. Těhle 5 let vlastně to je tak intenzivní pro mě vzpomínka na ten rodinný život s malýma dětma tady v tomhletom malinkém domečku, kdy za vším, co potřebuješ, se muselo dojet třeba nakoupit, že jo, tady není obchod v té malé obci, jet někam autem kousek anebo do Prahy, ale i přes tohle to všechno, to byly možná nejsilnější moje zážitky jako rodinného soužití právě díky téhle tomu místu a tomuhle tomu domečku malinkému.
0: A díky tomu, že jste k sobě měli opravdu hodně blízko.
1: Přesně tak. A ještě chci říct jednu věc, a tehdy jsem to pocitoval jako hodně intenzivně, že jsem často dojížděl, tehdy jsem kapelu vozil autem, což se tak nějak střídalo a tehdy několik let jsem jezdil nějakým takovým větším autem. Vždycky jsem tu kapelu po návratu někde v noci ve 2 ráno z Moravy jsme přijeli, nevím, byla třeba zima hnusně a nebo pršelo a prostě nevlíno, listopad, nevím co, nebo mráz, únor a vraceli jsme se z koncertu, já jsem je všecky porozvozil po bydlištích v Praze a pak už jsem jenom ty poslední kilometry, což je opravdu 20 minut od Prahy, jsem jel už sám a úplně jsem vlastně vyčerpaný, unavený, už se mi chtělo spát, že jo, řídíš 3 hodiny, 5 hodin a za sebou máš koncert a cesta tam, takže vlastně celý den jsme jako aktivovali a já jsem přijížděl sem a úplně jsem fyzicky cítil, jak ta fyzická únava, jak se odplavuje, jak mě opouští a vlastně jsem tady přijel, to auto postavil někam tady na louku a šel jsem do chaty jako znovu zrozený. Strašně to funguje.
0: Ta energie toho místa. Je to tak, znám to taky. No tak Vítku, tak já moc děkuji, že jsi mě pozval na místo, které je pro tebe tak intimní a které je tak tvoje. Je tady krásně.
1: Rádo se stalo a milí posluchači, mějte se krásně a pište básně.
0: A pečujte o své chaty a chalupy, přátelé, dodám já. Na návštěvě jsme byli u Vítka Sázavského, tak Vítku, zase někdy
1: ahoj.
0: Na viděnou. Buď na koncertě, anebo na chatě.
1: Budu moc rád. Naschledanou.

0: U muzikanta Víta Sázavského na jeho chatě jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku Jan Turecký a Lenka Čurdová, produkční Klára Žabová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Další vydání pořadu Jak se vám tu žije aneb jak chalupaří slavní uslyšíte na Dvojce opět druhou neděli v měsíci, tedy 12. července. Ovšem dnes už za chvíli Halina Pavlovská a její nedělní omeletky.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
3: Vydám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
4: Vzal tu pušku.
5: Já konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
2: Detektivní film podle Hany Proškové.
5: Neměla jsem se vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
2: Případ dvou manželek.
6: Co se mezi váma stalo?
2: Dnes večer na ČT1.
7: Zvony chrámu svatého Víta ohlásí pravé poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Etikety u medů v Česku musí ode dneška splňovat přísnější pravidla. Bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 20 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Auta na elektřinu a vodík by dál měla jezdit po českých dálnicích bez poplatků. Nízkoemisním nejspíš zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod.
2: Česko by totiž kvůli spoplatnění pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, popisuje mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
3: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz.
2: O jednotné ceny dálničních známek pro všechna auta chce ale rezort dál usilovat. Po připomínkovém řízení novela obsahuje jen zrušení automatického zvyšování cen dálničních známek, říká mluvčí rezortu dopravy František Jemelka.
4: Ceny dálničních známek v posledních letech rostly velmi rychle. Dostali jsme se do situace, kdy roční známka v České republice stojí v přepočtu více než v Rakousku.
2: V případě schválení novely parlamentem zůstanou ceny v příštím roce stejné jako letos. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Při prodeji medu v Česku začínají platit přísnější pravidla. Na etiketách už nestačí uvést jen to, že jde o směs medu ze zemí Evropské unie. Změny přináší evropská směrnice.
5: Cílem je zajistit jasnější označování medu. Spotřebitelé by se měli přesně dozvědět, kolik medu a z jaké země si v balení kupují, říká za ministerstvo zemědělství Jindřich Fialka.
6: Bude povinnost sestupného uvádění jaksi zemí původu, včetně procent.
5: Změny vítá taky agrární komora, říká předseda komoditní rady pro včely a med Stanislav Jaš.
7: Med má svoji identitu a tu identitu každý spotřebitel a milovník medu má právo znát původ toho medu.
5: Přísnější pravidla platí ode dneška. V obchodech se ale pořád smí doprodávat zásoby se starými etiketami. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Ukrajinci zaútočili drony na dva další velké podniky v Rusku. Jejich cílem se staly strategické palivové sklady v Jaroslavské oblasti a chemička v Tulské oblasti.
8: Obyvatelé Rybinska v Jaroslavské oblasti Ruské federace zveřejnili záběry opakovaných dronových útoků na rezervní státní sklady pohonných hmot, které po úderech začaly hořet a oblohu zahálil hustý černý kouř. V Novomoskevsku v Tulské oblasti ukrajinské nepilotované letouny poškodily chemičku azot, která je největším výrobcem dusičnanů v Rusku. Ty se používají nejen jako základ hnojiv, ale také při výrobě munice. Cílem úderů byla také tepelná elektrárna u Simferopolu na anektovaném Krymu a Soči v sousedním Krasnodarském kraji. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Vlaky ode dneška jezdí v celém Česku podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit do 12. prosince. Změny se dotknou regionálních spojů ve většině krajů. Ve středních Čechách dopravce obnoví provoz z Vraňan do Lužce nad Vltavou na Mělnicku. A vlaky RegioSpider tam budou podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského jezdit o víkendech.
9: Vlaky budou jezdit od 27. června do 4. října o víkendech. Každý z provozních dnů pojedou 3 vlaky z Vraňan a stejný počet v opačném směru. I když jde o samostatné spoje mezi Vraňany a Lužcem, bude motorový vůz pokračovat jako další vlak směrem na Straškov okolo Řípu.
0: Tisíce fanoušků české fotbalové reprezentace se chystají do Spojených států. Druhý zápas na mistrovství světa odehraje český tým ve čtvrtek v Atlantě. K cestě do USA je potřeba takzvaná ESTA nebo vízum. Právníci také radí nosit u sebe při pobytu ve Spojených státech neustále pas.
10: When you come in under the visa waiver.
11: Ani platné vízum nebo ESTA vstup do Spojených států nezaručují, protože mezi jejich udělením a příjezdem se mohou věci změnit a konečné slovo mají úředníci při pasové kontrole, upozorňuje pro Český rozhlas imigrační právník Jason Levy. Před šampionátem to pocítil třeba somálský rozhodčí Artan a ESTU americké úřady těsně před cestou zrušili například některým fanouškům ze Skotska.
10: Have your passport.
11: Levy také doporučuje na americkém území u sebe neustále nosit pas a takzvaný formulář I-94, který je možné po vstupu do USA vygenerovat na vládním webu. Radní v Atlantě před turnajem rozhodli, že budou i s ohledem na fanoušky monitorovat případné zásahy imigrační agentury ICE. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
12: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky a k večeru bude ubývat oblačnosti a srážek. Teploty mezi 16 a 20 stupni, na Jihomoravě až 23, na horách kolem 10 stupňů. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky, k večeru budou srážky ustávat a ubývat oblačnosti. Teploty mezi 17 a 21 stupni, na Jižní Moravě 24, na horách až kolem 11 stupňů.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na kilometru 131,5 zasahují u nehody dvou osobních aut. O kus dál pracují silničáři v pravém pruhu, zdržíte se 20 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na druhém kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na konec omezení k D1, tady se zdržíte asi 10 minut. A na D11 z Prahy do Hradce Králové zpozorněte za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 66. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. To byly hlavní zprávy, teď Halina Pavlovská.
13: Milí posluchači Dvojky, mám za sebou cestu do Jeseníku a návštěvu mé kamarádky Šárky. Představení se mi povedlo, lidé se pořád smáli, tleskali jako diví a můj adrenalin zcela odstranil mou únavu z cesty. Organizátoři představení v Jeseníku mi totiž nabídli nádhernou ovocnou mísu. Byly na ní rozpulené meruňky, veliké jako jablka a červené jako maliny. Navzdory svému vzhledu byly ale meruňky nesmírně kyselé. Na koláč ale ideální. Upekla jsem obyčejné jogurtové těsto, meruňky jsem navrch položila ve tvaru zámecký parket a výsledek byl moc dobrý. Má kamarádka Šárka k řezu dostala ještě vanilkovou zmrzlinu a pochutnala si. Často a ráda mluvím o jídle. A proto jídlu dnes věnujeme celé omeletky. Právě začínají. A vy jistě dobře víte, že se jedná o polední komorní show se mnou. S Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, dnes jsem omeletky naplnila svým velmi oblíbeným tématem. Povídat si budeme o pochoutkách, o lahůdkách, o delikatesách. Mluvit prostě budeme o jídle. Nejprve si ovšem zopakujeme pár informací, které ke konzumaci patří. Člověk totiž nemusí jenom toužit po jídle. Nenasytní můžeme být v lásce, v sexu. Lačnit můžeme po penězích, po vzdělání a po zážitcích. Nejvíc výrazů pro nenasytnost má ale čeština v prostém slova významu, a to, když někdo baží po jídle. To se potom říká, že má vlčí střevo, nebo žerno mu dobře bere, nebo vrabce vydělá a husu projí, a nebo že má rád teplý od pece a studený z komory, a taky když spí, ani chleba nechce a umí lžíci obracet a žere, div si jazyk neukousne, nebo žere, až mu lezou v oči z důlku a snědl by na posezení vola a jedl by, až by se mu uši líbaly. No a taky si nacpe břicho jako rukáv, anebo se našlape jako mnich a žere jako prajs a cpe se jako farářová kuchařka a souká jako mlynář do rukávu. A cpe se jako mlynářová slepice a hltá jako kalounkářský pes. Posměch kritiků se už dřív obracel proti lidem tučným s velkými břichy. Ve společnosti ale byli tito lidé vážení. Pěkné bříško bylo v 16. století a ještě 300 let potom dokladem společenského úspěchu a hmotného blahobytu. Protože štíhlost příslušela hladové chudině, nižším stavům a blouznivým asketům. My víme, že čistě z vědeckého hlediska existuje 6 základních chutí. Sladká, slaná, kyselá, pálivá, hořká a trpká. A z těch chutí se skládá všechno, co je k jídlu. No ale sladká bývá i láska. A slané jsou slzy, a kyselé jsou obličeje, a pálivá je bolest, a hořká porážka, a trpké je většinou poznání. Můj otec říkal, že jídlo musí být gustovní a delikátní. A mučil mu maminku tvrzením, že takové jídlo umí servírovat jenom jeho sestřenice Olga. Fakt je, že Olga báječně vařila. Tuhle dovednost zdědila po své mamince, mé tetě Mici, která byla Maďarka. A oslňovala mě skopovým masem na česneku, řízečky měkkými jako polštáře, bramborovo-dýňovou kaší, pálivou fazolačkou a krémovými řezy, které se rozplývaly na jazyku jako nebe. No a taky pekla linecké koláčky s domácí jahodovou marmeládou a štrůdly. Nadívala buď jablky s hruškami, anebo mákem s višněmi a smetanou. Tuhle jsem chtěla pozvednout morálku své sfrustrované kamarádce Janě a pozvala jsem ji do restaurace na oběd. Jenže Jana se tvářila zoufale a nechtěla nic jíst ani nic pít. No tak jsem si objednala sama. A když mi kachnu přinesli, tak krásně voněla a krásně vypadala. A kamarádka pookřála a přivolala číšníka. Já bych si taky dala ta prsa. A můžou být trošku větší, než má Halina. No prostě platí. Po ránu i ve spaní vždy měj prsa k sežrání.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, doufám, že už jste po obědě a že vás dnes nebudu jitřit svým omeletkovým tématem. Omeletky jsou totiž o jídle. Já mám takový jeden zážitek, o kterém do dneška nevím, co si mám myslet. Jeli jsme jednou na víkend a zastavili jsme se v jednom příjemném motoristu na oběd a měli jsme s sebou i našeho pudlíka Vilíka. A tamní číšník byl moc milý. Na nás i na psa. A povídá mi, vidím, že máte ráda pejsky. A já jsem říkala, no ano. A on, no tak to vám bude u nás kutnat. Když jsem byla kdysi ve Francii, tak můj kamarád, který mě tam pozval a který tam bydlel, v restauraci pořád říkal, to je ryba. No a pod heslem ryba jsem tehdy snědla slimáky, želvy, nadívané tršky, kachní žaludky, jehněčí kolínko, bičí žlázu, telecí mozek a prasečí oháňku. No a pamatuju si taky, a možná jsem vám to už vyprávěla, jak se k nám jednou ohlásil na návštěvu kamarád, lovec Wagner. A bylo to zrovna kolem oběda. No tak jsem se šla podívat k babičce, jestli tam něco má a kolik toho je, že bychom ho mohli pozvat. A povídám, mami, nevadilo by ti, kdyby se s námi najedl taky Wagner? Určitě tě bude zajímat, co bude vyprávět. Teď zrovna byl 2 měsíce na Nové Gvineji u lidožrautů. A máma se tak nešťastně rozhledla po kuchyni. No ale já mám jenom bramboračku. Nemůžu zapomenout, jak jsem v mládí držela hladovku. 14 dní jsem hladověla a 15. den jsem snědla švestku v rumu. A za těch 14 dní jsem zhubla o pouhých 2,5 kila. A tehdy jsem si řekla, s hladověním je konec. Často jsem ale tohle své rozhodnutí porušila. A jednou jsem tak trpěla hlady, že když jsem venčila psa, tak jsem se v parku neovládla a cizímu hošíkovi jsem z ručiček vytrhla nakousnutou koblihu. Tuhle u nás kamarádka stála na váze a říkala, vážím 87 kilo 30. Pane jo, kde jsou ty doby, kdy jsem měla 3 kilo 87? Mimochodem, jedna modní návrhářka, když jsem si ji naříkala nad tím, jak málo hubnu, tak řekla, pozor, ale letos neletí váhy, letos letí vášky. Hlady jsme trpěli s kamarádkou, když jsme byli v 18 v Bulharsku. Neměli jsme tehdy žádné peníze a tak jsme kradli. Já se bála, ale ona tvrdila, že když krademe jenom šunku a sýr, tak je to k jídlu a my máme hlad, takže to každý pochopí. Jenže mě se pořád do mozku vracel muzikál Bídníci, v kterém Jean Valjean ukradl bochník chleba, no a nikdo to nepochopil a byl šíleně dlouho ve vězení. Ještě na jeden pekelný hlad si pamatuji. S kamarádkou jsme se vydali na túru v Tatrách a neměli jsme peníze, ale sebou jsme měli konzervu paštíky, jenže bez otvíráku. A konzerva nešla otevřít. A my jsme mlátili paštíkou o asfaltku a slízávali jsme ten kousek, co vykoukl malou dírkou. A vydali jsme tolik fyzického vypětí a skonzumovali jsme přitom tak málo kalorií. Dietolog, ke kterému jsem tehdy docházela, by měl radost. Naše úsilí otevřít paštiku vydalo určitě za 5 hodin cvičení.

Milí posluchači Dvojky, dnes se v omeletkách krmíme jídlem. To je totiž dnešní omeletkové téma. Kamarádka měla novou známost. Vyvíjelo se to slibně. Pozvala ho domů na večeři. Nakoupila dobroty, rozsvítila svíčky. No ale když se dotyčný usadil a ona přinesla na stůl, tak on vytáhl kyvadélko a začal jídlo zkoumat. Když kyvadlo kroužilo, byl pokrm v pořádku. Když se jenom kývalo ze strany na stranu, pokrm byl škodlivý. Kyvadlo se nad lahůdkami většinou jenom kývalo. No a kamarádku přišla chuť. Úplně na všechno. Matka mé kamarádky z dětství Heleny neměla sice divné chutě, ale měla divný zvyk u stolu. Kdykoliv jsme si sedli k jídlu, postavila se nad nás a s přísným učitelským výrazem pravila: a nespívejte u jídla, budete mít bláznivého muže. Možná, že nevíte, že nejstarší známé recepty pocházejí z Mezopotámie a jsou staré téměř 4000 let. Byly vyryté do hliněných tabulek. A možná taky nevíte, že kečup byl původně lék. V 19. století se v USA prodával na zažívací potíže. A možná taky nevíte, že med se nekazí. Archeologové našli v egyptských hrobkách med starý přes 3000 let a byl stále jedlý. A všimněte si, že jablko plave na vodě. Obsahuje totiž asi 25% vzduchu. No a teď vám vyjmenuji pár neobvyklých jídel, o kterých se říká, že jsou na hranici poživatelnosti. Mezi ně patří hákarl z Islandu. Jde o fermentovaného žralka, který několik měsíců zraje pod zemí. Dalším svérázným pokrmem je casu marzu ze Sardinie a to je sýr, který obsahuje živé larvy mušek. Balut z Filipín je taky dost diskutabilní lahůdka. Jedná se o vařené kachní vejce s částečně vyvinutým embryem. Rybu fugu z Japonska asi znáte. Určitě jste o ní už slyšeli. Je to vysoce jedovatá ryba, po které neumřete, jen když ji budou připravovat pouze licencovaní kuchaři. Ve Švédsku můžete narazit na surströmming. Je to fermentovaný sleď, označovaný za jedno z nejvíc zapáchajících jídel světa. Já jsem byla jednou 14 dní v Číně a těšila jsem se tam na úžasné lahůdky. A byla jsem hodně zklamaná. Byla jsem úplně alergická, když nám denně nabízeli mandlovou rybu. Červeného, šupinatého tvora se zlýma očima a se rozbředlým masem. Často se mísy na stole s našedlým obsahem ignorovala, a to nejenom já, ale i mý spolucestující Evropané. Vždycky jsme si asi totiž vybavili citát, který o Číňanech říká: jedí všechno, co má čtyři nohy, kromě stolu. A jedí všechno, co létá, kromě letadla. No jo, prostě. Nutri, meduzu, plecko. Snězte zkrátka všecko.

0: Milí posluchači dvojky, povídáme si o jídle. A proto jsem do dnešních omeletek vybrala svou gastronomickou povídku. Jmenuje se Když šel táta na procházku a neb mňam mňam tur. Nevím, kam s ním mám jít, naříkala má dcera nad kočárkem, z kterého vykukoval náš Hugo. Jeho zlaté vlásky zářily jako slunce a vzduch voněl vlhce jarem. Počasí, jak stvořené na procházku. Když chodím kolem hřbitova, tak si připadám jako nekrofil. A když jdu v psím ráji, tak se ke mně zbíhají smečky psů, protože ze mě cítí Penelopu a Otela. Náš dům stojí v sympatické čtvrti. Je v ní klid a hodně zeleně. Jsou v ní ovšem taky kočičími hlavami vydlážděné ulice a ty se strmě zvedají od Vltavy až ke Kavčím horám. Jediné cesty, které jsou jakž takž rovné, jsou opravdu jenom dvě. Okolo hřbitova a v rozlehlém parku nad řekou, kde se 24 hodin denně venčí psy snad z celé Prahy 4. My máme 4 psy. Ti jsou v psím ráji, jak se parku říká, velice oblíbení. Tak moc, že tam nemůžeme chodit, protože buď by nás naši psi usmíkali samým štěstím, anebo bychom je ztratili z dohledu a už je nikdy nenašli. No tak kam jít s naším chlapečkem, aby si užil probouzející se přírody? Chlapečkův otec navrhl stromovku. Je sice trochu z ruky, ale dá se v ní chodit hezky rovně. Dcera stromovku okamžitě zavrhla. Emotivně křičela, že má na ní ty nejhorší vzpomínky a popsala svému příteli, jak byla naposled ve stromovce se svým otcem, když jí bylo asi 12. Brachovi bylo 7. Bylo zrovna tak, jako teď před jaří. Hlína byla vlhká a ze stromu padaly studené kapky. Slunce ještě nemělo sílu, ale svítilo neochvějně a bledě. Můj muž věděl, že má moc práce. Sedl na tramvaj a jel s dětmi na procházku. Výraz jet na procházku mi připadá dost absurdní, ale nakonec přesně odpovídá absurdnosti celé akce. Obě mé děti poslušně capaly po asfaltové cestě. Petr měl s sebou, myslím, koloběžku. Chvilku na ní drandil a pak se vztekal, že ji musí tlačit. Na telku zaujal potůček. Bylo v něm hodně vody. Hladina sahala až ke krajům strouhy a čeřila se, jak byl rychlý proud. Uprostřed potoka byl pařez. Voda jako by se mu vyhýbala, pěnila pěkně do kruhu. A Natalka našla klacík a začala do pařezu dloubat. Ani se nehnul, jen klacík se zlomil. A Natalka využila toho, že se můj muž nekouká, protože pozoruje Petra, který vstekle kope do koloběžky. Rozběhla se a skočila. Nebyl to pařez. Uprostřed potoka plavalo pečlivě uříznuté kolo sklády a když na něj Natalka hupsla, ujelo jí pod nohama jako gumový kruh a ona se propadla ke dnu. Byla asi půlka března, voda byla ledová a v potoku jí bylo asi metra půl. Tekla prudce. Natalka jí měla hned nad hlavou a proud jí potrhával nohy. Můj muž měl chvíli pocit, že se zbláznil. Svou dceru teď vůbec neviděl. A pak si uvědomil, co se stalo a neváhal, zběhl k potoku a natáhl k ní ruce. Natalka se manžela křečovitě chytla a tak moc se chtěla zachránit, že v ní bylo mnohem víc síly než obvykle. Manžel se na klouzajícím bahně neudržel a žuchnul k dceři. Můj syn sebral poslušně koloběžku a čuměl na ně s otevřenou pusou. I lidi, co šli zrovna po lásce, čuměli. Nemohli si vyjasnit, zda se jedná o nějakou rodičovskou hru, anebo jestli jde doopravdy o život. O život nešlo. Manžel čapl dceru, vyhodil ji na břeh a vyběhl z potoka jakoby nic. A jakoby nic šla má rodina na 17, jakoby nic do ní nastoupila a jela k nám domů. Aby paradox procházky byl dokonán, asi 2 stanice před naším domem jsem do tramvaje nastoupila já, matka pluku. Je ahoj, řekla jsem potěšeně. Jela jsem z nějaké akce, která náležela k mé spisovatelské práci. A pak jsem si uvědomila, že se všichni nějak divně tváří a že je dost nezvyklé, že se ke mně můj hodně rezervovaný 7letý chlapeček vrhne jak nemluvně a vrazí mi svou tvrdohlavou hlavičku do žaludku. Můj syn se chtěl evidentně schovat před páchnoucím otcem, z kterého kapalo, a před svou sestrou, které drkotaly zuby jako kastaněty. No tak dobře, tak do Strumovky teda ne, smál se Tomáš, tatínek našeho Huga. A já se rychle snažila z mozku vydolovat nějakou jinou procházkovou alternativu. A vybavili se mi mé neděle s tátou. Bydleli jsme tehdy, už je to dávno, i když já si pořád připadám jako dítě, v centru Prahy, hned u Národního divadla. A máma chtěla neděle pro sebe. Ne, že by se nějak fintila nebo vyrážela s kamarádkami. Máma chtěla v klidu žehlit a možná luxovat. A můj otec jí v tom překážel. Otec se mnou nejezdil do Stromovky. Nezajímal ho ani Střelák, ani Slovanský ostrov, ani parky, které byly poblíž. Můj otec se mnou pravidelně vyrážel nejdřív na Tylovo náměstí. A pak jsme šli pomaloučku přes Václavák a Příkopy zpátky na Národní třídu. No a proč jsme si vybrali právě tuhle trasu? Protože na Tyláku byl automat Beránek a v něm si dal otec na stojáka první deci bílého vína a mě koupil slané tyčinky. Pár jsem jich snědla v automatu, ale větší část pytlíku jsem měla na další kilometry. Druhá zastávka s druhou deckou vína byl dům potravin. Zde v prvním patře jsme debužírovali. Otec miloval fazolový salát s křenem a vždycky si poručil 15 deka a jedli jsme ho dohromady jen tak, bez housky. A potom jsme zašli do Jalty. Tady byl rybí bifet a často v něm popíjeli tátovi kamarádi. Táta se s nimi postavil k vysokému stolku a do spodního patra, kam se odkládaly tašky, mi dal talíř z hranolky a tatarskou omáčkou. Namáčela jsem si hranolky do tatarky a slané prsty jsem si labušnicky olizovala. Byla to šílená dobrota, u které jsem vydržela určitě víc než hodinu. Pak jsme Václavák přešli a dorazili jsme do cukrárny Paříž. Zde bylo pravidlem toto. Otec si dal kávu, ke které se posadil do zadní části místnosti, kde se hrály šachy. Otec si dal partii a já si dala zákusek. Specialitou podniku byly marcipánové figurky. Byly dost drahé a vím, že jsem vždycky považovala za vítězství, když jsem s otce vymámila marcipánového ježka. Nejdřív jsem usnědla jablíčko a mrkvičku, které měl nabodnuté na zádech. A pak jsem pomaloučku se prohlodávala piškotem a kakaovým krémem od zadečku k čumáčku. Z Paříže jsme se vydali do gastronomu na Příkopech. Gastronom bylo noblesní lahůdkářství a otec si vždycky poručil nářez z uzeného jazyka a speciálně pro mámu koupil rybu v aspiku, protože máma aspik milovala. Mimochodem právě od mámy jsem pochytila dost pochybnou ideu. Ať sníš aspiku jakékoliv množství, nepřibereš ani deko. Naše gastronomická rally šla do finále v paláci Metro, kde si dal otec předposlední sklenku vína. Mě poručil sklenku limonády a zase společně, stejně jako v domě potravin, jsme ze společného talířku slupli pepřenkový salát z kyselých rybiček s červenou feferonkou. A happy endem neděle bylo lahůdkářství paukrt. Tady si táta velkopansky poručil koňak a domů jsme si nechali zabalit šlehačkové beze. No, tenhle typ procházky jsem své ekologické dceři nenabídla. Nevypadám totiž tak, abych mohla prohlašovat, že procházky s otcem přispěly k mému zdravému fyzickému vývoji. S naprostou jistotou ale mohu prohlásit, že na všechny neděle s mým tátou vzpomínám opravdu s chutí.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Mňam, mňam, tour se jmenovala povídka, kterou jsem vám dnes v omeletkách přečetla tady na dvojce před písničkou. No a teď se vrhneme na recepty. Připravila jsem si pro vás hned 3, ale nebojte se, jsou velice jednoduché. No tak poslouchejte a snad se vám budou zbíhat sliny. Připravíme si tátovy pepřenky, zakarpatské brambory s brinzou a tvarohový koláč se skaramelizovanými jahodami. Takže na tátovy pepřenky potřebujeme rohlík nebo chleba, máslo, kyselého sledě, česnek a pepř. Jsou to nejjednodušší a moc dobré netradiční jednoubky, které můžete podat hostům. A tohle jsou ty tátovy nejoblíbenější. Nakrájte rohlík na kolečka nebo chleba na kostičky. Namažte je máslem a obložte kouskem kyselého naloženého sledě. Nejlépe bez kůže, nebo aspoň bez ploutví a ocasu. A na každou rybku položte plátek česneku, trochu opepřete a sepněte párátkem. No a je to hotovo. A je to mňam. A teď jdeme na zakarpatské brambory s brinzou. Na zakarpatské brambory s brinzou potřebujeme kilo brambor, 25 deka brinzy a asi osminku másla. Brambory oloupeme, uvaříme v osolené vodě a rozmačkáme na hrubou kaši. Potom přelijeme rozpuštěným máslem a po malých hrudkách přimícháme brinzu. No a potom ještě jednou všechno pročvachtáme. A potom vytvoříme sběračkou kopečky, ozdobíme je petrželkou nebo bazalkou a podáváme. Brambory s brinzou chutnají s jakýmkoliv zeleným salátem, s rajčaty, s cibulkou a vynikající jsou k ním taky naložené kapě a hříbky. A brambory s brinzou se dají nabídnout jako hlavní jídlo, ale můžete je použít i jako přílohu k lehčím typům masa. A je to fakt velká dobrota. A teď si připravíme optimistický tvarohový koláč se skaramelizovanými jahodami. Na těsto potřebujeme 2 hrnky polhrubé mouky, 1 hrnek cukru, 2 vejce, 1 deci oleje, 1 jogurt nebo zakysanou smetanu, citronovou kůru, sůl, půl sáčku prášku do pečiva. A na náplň musíme mít 3 plnotučné tvarohy, 1 řecký jogurt, 3 lžičky rumu, hrst rozinek, merunkový džem, pomerančovou kůru, vanilkový cukr, 1 lučinu, 2 žloutky, 1 bílek, jahody, hnědý cukr, máslo, balzamikovou redukci a citron. Jaké použijeme těsto, vlastně není tak rozhodující, protože můžeme udělat obyčejné lité. To znamená, že na 2 hrnky polhrubé mouky dáme hrnek cukru, 2 vejce a olej a můžeme přidat jogurt nebo zakysanou smetanu a trochu citronové kůry, špetku soli a prášek do pečiva. Nebo si můžeme práci ještě ulehčit a použít křehké těsto ze supermarketu. Stačí jenom rozbalit a vložit i s papírem do formy. No a nebo můžeme rozdrtit sušenky a pak je můžeme spojit s máslem, aby těsto z drobku bylo tuhé a pěstí ho pěkně vtlačit do vymazané formy. Na všechny 3 těsta doporučuji náplň, která mi vždycky zvedne náladu. Vezměte 3 plnotučné tvarohy, 1 řecký jogurt, 3 lžičky rumu, do kterého namočíme hrst rozinek, trochu dobrého merunkového džemu, trošku pomerančové kury, vanilkový cukr, 1 lučinu, 2 žloutky a bílek. A všechno pěkně zamícháme a nešleháme, protože není nutné mít v náplni moc vzduchu. A uhladíme na těsto a pečeme asi 45 minut při 180 stupních. Třešničkou na dortu jsou překvapivě jahody a doporučuju krájet jahod hodně. Asi potom 15 nejhezčí vyberte.

0: trošičku balzamikové redukce, zakápněte citronem, vlejte zbytek rumu od rozinek. A do každého řezu koláče zabodněte mátový nebo bazalkový lístek a vedle vytvořte horké nebo studené, jak je libo, jahodové jezírko. Jednou mi jeden mistr parkouru řekl, že nikdy nic tak dobrého nejedl. A já si pochvalím, ocením, protože ten žokej byl Ital.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

tom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Milí posluchači Dvojky, co Čech, to Němcová se jmenuje pravidelná rubrika, ve které vás vyzývám, abyste psali do omeletek své příběhy. Dnes vám přečtu text od posluchačky paní Aleny Nedomové z Vidonic u Pecky. A ten příběh se jmenuje Hasič na zámku. Denis usrkával z plastového kelímku druhé žhavé kafe. Byl v hasičské uniformě. Měl jí na sobě asi poprvé a naposled a byla mu trochu velká. Vypomáhal na zámecké párty a dělal dozor. Na základní škole v Jičíně jsem ho platonicky milovala. Pamatuji si na naše první setkání, kdy přišel celý rozesmátý o přestávce v béžovém kloboučku do naší třídy. A já byla vyděšená prvňačka, co neumí číst. A on velký třeťák. Přestoupila jsem ve čtvrté třídě na Pecku a vídala ho pak zřídka. Šla jsem si s ním promluvit. Měla jsem na sobě oblíbené bílé krátké šaty a vyčesané dlouhé plavé vlasy. Koukal jako puk. Neodolal a chtěl po mně telefonní číslo. Dala se mu jenom proto, že se známe tolik let. Hrozně pršelo, když jsme si po týdnu domluvili rande. Ke smluvenému rybníku jsme dorazili mokří jako slepice. Oba jsme

0: vášniví cyklisté. A jinak než na kole se k rybníku zajet nedá. Naštěstí jsem viděla, že je poblíž nově postavená krytá číhačka. Teplíčko, velké okno, lavička i s dekou. Sundali jsme si mokré bundy a pohodlně se sadili. To tě ani ve snu nenapadlo, že tu dnes budem spolu, co? Zeptal se Denis. Vždycky ses mi líbil. Pamatuj si, jak jsem jezdila na kole do hudebky na klavír a pravidelně tě potkávala většině na náměstí u Draka. V kraťasech a tílku. Sedával si s kámošema na lavičce a pili jste energeťák a vypadal si jako Noid. No to si nepamatuju, ale mám nový tetování. Řek a sundal si tričko. Co to má být? Fuj, to je zmije. A vždyť je to pěkný. Přestalo pršet. Ven se nám nechtělo. Nekonečně dlouho jsme si povídali, vyprávěl historky z libereckých kolejí. Je v prvním ročníku na pedagogické fakultě. Ani jsem nezaregistrovala, že už je skoro tma. Musím domů a nemám světlo, vyhrknu. Nemáš světlo? No to je základní vybavení. Neboj, já tě půjdu vyprovodit. Zářivě se usmál a galantně mě pomohl už do suché letní bundičky. Kola jsme vedli. Denis se rozhodl pro zkratku přes háječek. A najednou slyším šramocení a divné zvuky. A instinktivně jsem se Denise chytla za paži. Hele, něco tam je, já tam nejdu. No asi si vyplašila srnu. Hele, srna nechrochtá a utekla by pryč. No tak to bude kanec. Kanec? Vyděsila jsem se. Denis vyskočil na kolo a vyřítil se ke křoví. Co blbneš, chceš mě tu nechat? Ne, já jedu prozkoumat terén. V tom přes polní cestu přeběhli dva obrovští kanci. Bože, já snad omdlím. Denis posvítil baterkou do křoví. Byli tam další tři a rypákama si pochutnávali na řepce. Vždycky jsem chtěla vidět kance, no ale ne ve tmě a zblízka. Stuhla jsem a projela mnou zvláštní vlna strachu. Celá jsem se rozklepala a Denis se vracel. Neboj, bych tě nedal, jsi moje princezna ze zámku, já tě vždycky ochráním. Jen si hraje na rytíře. Vím, že dokáže být i hnusnej a občas jsem o něm slyšela i pikantní historky. No ale stejně mě nepřestával přitahovat.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Hasič na zámku se jmenoval příběh, který do omeletek poslala posluchačka paní Alena Nedomová z Vidonic u Pecky. No a snad vás inspirovala. A taky mi pošlete své zážitky. Posílejte je prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. George Bernard Shaw řekl, není upřímnější lásky než láska k jídlu. A Julia Child, americká kuchařka a moderátorka, tvrdí, lidé, kteří milují jídlo, jsou vždy ti nejlepší lidé. No a s ní já souhlasím a říkám, když je všechno na houby, dej si kachnu do trouby. Pochutnávejte si na výborném jídle a na omeletkách. Vaše Halina Pavlovská. I see you.

Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: České nemocnice se připravují na nedostatek krve. V létě jim chybí pravidelně. Ozbrojené síly Velké Británie v Lamaňském průlivu zadržely tanker ruské stínové flotily. A bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Českým nemocnicím bude znovu v létě chybět krev. Upozorňují na to při příležitosti Světového dne dárců krve. Kolem prázdnin přibývá úrazů a pravidelní dárci často jezdí na dovolené. Právě kvůli tomu pak i několik měsíců darovat krev nemůžou.
2: Problémem můžou být hlavně cesty do exotických destinací, říká přednosta Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze Jan Loužil.
3: Když jedu, dejme tomu, do Thajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6měsíční pauzu darování.
2: V českých nemocnicích daruje krev každoročně asi 220 tisíc lidí. Podle prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla by jich ale bylo potřeba víc, alespoň 300 tisíc.
4: Ono to souvisí také s tím, že dárci z věkových důvodů nebo zdravotních důvodů musí třeba s dárcovstvím skončit, a to je ročně kolem 30 tisíc.
2: Červeně se dnes večer rozsvítí jako poděkování dárcům Úřad vlády nebo Žižkovská televizní věž v Praze. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Britská armáda v teritoriálních vodách země zastavila ruský ropný tanker. Pokoušel se proplout Lamaňským průlivem, informoval o tom premiér Keir Starmer v příspěvku na síti X. Zadržení plavidla, které převáželo sankcionovanou ropu z Ruska, označil za další úspěšný krok v boji proti Moskvě. Podle britského ministerstva obrany na něm spolupracovala i Francie.
5: Během šestihodinové operace vstoupily na palubu tankeru síly Královské námořní pěchoty a speciálně vycvičení policisté z Národní agentury pro boj proti kriminalitě. Ze vzduchu operaci podporovalo britské královské letectvo. Ministerstvo obrany oznámilo, že plavidlo dočasně přesunou do kotviště u jižního pobřeží Anglie a budou sledovat, jestli loď nepředstavuje bezpečnostní rizika nebo ohrožení pro životní prostředí. Podle sledovacího webu Marine Traffic se loď plavila pod vlajkou Kamerunu. Rozálie Machartová, Český rozhlas.
1: Lidé ve Višňové na Liberecku osmou větrnou elektrárnu nechtějí. Vyplynulo to z ankety, ve které hlasovala víc než polovina obyvatel přilehlých osad a desítky majitelů tamních nemovitostí. Proti výstavbě další elektrárny bylo skoro 76% lidí. Výsledky jsou podkladem pro další rozhodování zastupitelstva. Nejsou ale závazné, jako třeba u referenda. V Litomyšli pokračuje 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Až do 5. července nabídne téměř 50 koncertů a dalších hudebních pořadů. Součástí festivalu je také Smetanova výtvarná Litomyšl, která o tomto víkendu otevírá zhruba 20 výstav. Mezi nimi nechybí ani venkovní expozice 11 soch Jaroslava Róny nazvaná Ticho a mýty.
6: Ty mýty se mnou tahnou, že vlastně zpracovávám starověkou mytologii. Nakonec ta mytologie, to je to, po co se jako opírá každá civilizace. No, si myslím, že umělci se ani z toho nemůžou nějak jako vymanit a všichni nakonec u té mytologie nějak zvláštně skončejí.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky. K večeru bude ubývat oblačnosti a srážek. Teploty mezi 16 a 20 stupni, na jihomoravě až 23, na horách kolem 10 stupňů.
0: Doprava.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za sjezdem na Větrný Jeníkov. Kolona je od kilometru 109 až na stý 11. Tam pracují silničáři v pravém pruhu, zdržíte se 10 minut. Na D4 ze Strakonic a Písku do Prahy zpomalte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru dojedete do Kolony, pokračuje k omezení u Jíloviště. Tam se po nočním bourání mostu jede pouze jedním pruhem v obou směrech a zdržíte se 10 minut. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné nedělní odpoledne, přátelé, a zvu vás k poslechu pohádky. Její titul tvoří dost neobvyklá otázka. Jak se daří, pane Králík? Děkuju za optání, pane Lišák, opáčí hned v úvodu lišácky naladěný Králík a od té doby se už bude snažit o jediné, nenechat se vychytralým Lišákem napálit. Souboj pana Králíka s panem Lišákem v podání Václava Postráneckého a Josefa Dvořáka bude zdatně sekundovat Jiřina Bohdalová v roli Želvy. Tak se hezky bavte.

0: Pane králík, jak se daří?
1: Děkuju za optání, pane lišák. Musíte mi brzo oplatit návštěvu.
2: To je k neuvěření. No to se mi snad jenom zdá.
0: S prominutím mám sebou vzít člověče nezlob se, pane králík.
2: Ach, jak je líbo. Ale Černý Petr je taky vzrušující hra, pane lišák.
0: Ano, ano.
2: Nezdá. Vážení, všechny učebnice přírodopisu jsou od tohoto okamžiku k nepotřebě zahodit dát do sběru. No tady koukám, že lišák a králík spolu vedou srdečný a přátelský rozhovor, ačkoliv ve škole jsme se učili, že králík je oblíbenou pochoutkou šelmy psovité zvané liška a že králík se lišce zdaleka vyhýbá. No, jak se tedy mohlo stát, že tihle dva, to je výjimka?
3: Naprosto výjimečná výjimka. Takže učebnice přírodopisu nezahazovat. Pan králík z naší osady je velký lišák. Co jsem to chtěla říct?
2: Asi, že pan králík je lišák.
3: Právě, že ne. Dovolíte, aby se představila. Jsem želva, latinsky zvaná Terepene Karolina, psáno s C. Ale říká se mi Karolina s K, psáno. Podobám se vodní želvě, že?
2: Nejste snad vodní želva, paní Karolíno?
3: Nikoli. Já žiji životem suchozemským. A tím se právě stalo, že bydlím v téže osadě jako pan lišák a králík. A s oběma pány mám své zkušenosti. Co vám budu povídat?
2: Právě, že byste měla povídat.
3: To se stalo hned potom, co se do naší osady pan králík nastěhoval a už padnul lišákovi do oka. Víte, jak to myslím, že tedy nesnad, že by pan králík udělal hop
2: a trefil se lišákovi do oka.
3: To právě ne.
2: Lišák prostě dostal na králíka chuť.
4: Raz, dva, šlapu si to po osadě. Raz, dva, všechno je mi fuk.
5: Jo, pěkný králíček, kulaťoučkej jako melounek, jako prasátko na krmníku.
4: Potkat ale lišáka, to mě příliš neláká, kdyby snad na mě bav, tak bych po něm rav.
6: Ale, co má tohle znamenat? Od kdy pak si nějaký takový hloupý, přivandrovalý králík troufá na lišáka, starousedlíka, váženého to obyvatele osady. No tak to se musí zatrhnout a já ho musím přetrhnout.
7: Na slovíčko, sousede.
8: Nemám kdy, sousede.
7: Ale přestaňte s tím pochodováním, kam ten spěch? Můžeme si přece spolu přátelsky popovídat. Ne?
9: To můžeme.
7: No, a podat si packu.
9: To nemůžeme.
7: A co pak?
9: Ne, radím vám dobře, sousede, zůstaňte tam, kde jste.
7: A není vám snad moje packa dost dobrá?
9: Vaše packa je výborná, no. Packa. Ale koukněte moje. Jsem dneska ráno samá blecha. A ty moje blechy strašlivě koušou.
7: No jo, ale to je pak těžká věc, že ano.
9: A co jako?
7: Co jako, no, já jsem totiž takhle potkal kmotra medvěda.
9: Jo.
7: No, a domlouval mi, že prej, my dva jsme sousedi a proč prej se neskamarádíme.
9: No.
7: A já mu povídám, i skamarádíme, kmotře medvěde, my se s panem králíkem brzy moc dobře skamarádíme. To jsem mu řekl, co vy na to?
9: No, já jsem stejného názoru jako vy, pane lišák. Ano. Jenom nevím, jak to uděláme?
6: No jo, no tak přijďte ke mně zítra na oběd. A nejlepší s celou rodinou, paní Lišákovou, bude moc těšit.
9: Paní Králíkovou bude taky moc těšit.
7: No.
9: A co pak bude k obědu?
6: K obědu? No já jsem teď dostal zrovna ohromnou chuť na krr.
3: A na tom rr. Lišák zarazil.
2: No teď by ne, přece nemůže králíkovi říct, že má chuť na králíka, že?
3: A tak pořád drnčí a ne se z toho vymotat.
9: Na krutu, že?
7: Rozhodně na
9: Už vám zase zaskočilo.
7: A říkám na krutu. Říkám, to je...
5: No, tak zítra, ano, budu se těšit.
9: Já rovněž.
2: To se ví, že králík hned věděl, že to patří králíkovi a to pěkně do zlatova upečenému.
9: Ten trumbera Lišák si myslí, že já mu sám vlezu na pekáč. Tuhle...
3: Jenomže Lišák věděl, že pan králík je Lišák. Co jsem to řekla? Že už to zase motám. Lišák si domyslel, že králík mu jen tak do chalupy nevleze. A tak na něj ochystal.
2: Past.
3: Ne, lep.
5: Smícháme-li kbelík smůly, čili pryskyřice s příslušnou dávkou ředidla, čili terpentínu, získáme jedinečný lepicí prostředek, čili lepidlo. No, a pak vytvoříme z klacků a hadrů panáka a oblékneme-li ho do slušivých šatečků s čepicí na hlavě, kteráž to hlava bude, a teď pozor, hlávka zelí, jež je pro králíka pravou pochoutkou, docílíme lákadlo od živého panáka k nerozeznání. Oblemtáme-li panáka lepidlem a postavíme-li hotové dílo k cestě, po které králík bude přicházet, chytí se králík zcela určitě na lep.
0: Mamino, chystej pekáč!

0: Co Klišákovi?
1: Už ho vidí, panáka.
0: Ale co pak to?
1: Už jde k němu.
0: Vy jste tu novej, ne? Tak vám přeju, aby se vám v naší osadě líbilo.
1: A teď se chytí.
0: Jak pak se vede?
1: Jo, ještě ne.
0: Máte něco s ušima? Nebo jste nějaký nafoukanej? Z té pejky já tě vykurýruju. Mm. U nás se dbá na slušnost.
1: No, králíku. Ještě krůček, králíčku, ještě jeden.
0: Hele, jestli nesmekneš tu čepici a slušně nepozdravíš, roztrhnu tě vejbůl.
1: Jen si to s ním rozdej, chytráku.
0: Počítám do tří a pak ti dám jednu do palice. Ta tvá zelená hlava je mi nějaká povědomá.
1: Já to zvorel, je to možný, hrome. Já to žádný živej tvor přece nemá hlavu ze zelí.
0: Krucí písek, že já dostal chuť zrovna na tvou hlavu. Ale strašnou chuť.
1: A nezvoral jsem to, nezvoral. Už se rozpřahuje.
0: A plác a máší, plác. A druhou.
1: A to je ono, to je ono. Už má obě patky přilepený. Pusť do něj, králíku.
0: Nebo tě kopnu.
1: No jen si kopni, kopni.
0: Pusť mi tu nohu, říkám ti.
1: Jenom kopej víc, tak, tak. A už seš přilípnutej. A celej.
0: Já trouba. Bambula. Píší švor. Já jsem... No jo. Já jsem... Sednul Lišákovi na lep.
2: Dobrý den, sousede.
1: Už tě takovou dobu čekám k obědu, ale musím se ti omluvit. Krů tu jsem nesehnal. Tak co by si řekl tomu, kdyby byl k obědu mňam králík? No, hle, a že bych ho upek zrovna tady, křoví je kolem dost a dost. No, mlčíš, co tomu říkáš?
0: Nic.
1: Hle, nic. Tobě je to fuk, že jsem tě chytil a že si tě zbaštím k obědu.
0: To je mi úplně fuk.
1: Ale.
0: Dělej si se mnou, co chceš. Pověs mě, utop mě, stáhni ze mě kůži. Jenom mě, prosím tě, sousedé, jenom mě pro všecko na světě neházej tamhle do toho trní.
1: Do kterýho?
0: Tamhle do toho.
1: Je, to je mi moc líto, sousede, ale já tě tam asi hodím.
0: Ale proč bys to dělal, sousede? To je to nejhorší, co mě může potkat.
2: No právě, já tě tam do toho trní hodím. Ne. A teď poslouchej, pak to trní zapálím. A protože je suchý, bude nádherně hořet. A ty se mi v něm upečeš.
0: Ne, jenom to ne.
1: Ale jo.
0: Já budu trpět.
1: No.
0: Já budu ječet.
1: No, šup! A už seš tam. Já jsem chytrej, už je v tom nejhlubším křoví. Jenom trp! Jenom jeď! No a teď hopsej a naparuj se, že seš chytřejší než já. Teď to zkus, čekám, no. Jak to, že seš tam potichu? Cože?
0: Sem, koukni.
2: No?
1: Co děláš na tom kopečku? Máš přece bejt ve křoví.
0: Nejsem, no. Sedím na poraženým kaštanu, mám nohy křížem a kouskem dřívka si vyčesávám lepidlo z kožichu.
2: No ale ty přece máš trpět, vždyť mi to sliboval, ty máš přece ječet.
0: Ale proč bych to dělal? Já se, milý pane sousede, v šípkovým trní narodil a v šípkovým trní jsem i vyrost. Bylo mi v něm moc dobře. No, loučit se nebudeme, vždy se zase brzy uvidíme, že?
3: Když dovolíte, paní Želvo.
4: Karolina jménume.
3: Promiňte.
4: Prosím.
3: Tedy... Paní Karolíno,
4: ano?
3: Tohle se mi nezdá. Lišák jde králíkovi po kožichu. Chystá mu past. Až králíka chytí, tak ho slupne jako malinu.
4: Jen jest.
3: Chudák králík. Takový dobrák. Takový roztomilý uzlíček chlupů. A on ještě potom všem řekne Lišákovi, Brzy se zase uvidíme.
4: Takový dobrák, všemi mastmi mazaný lumpík, je ten náš pan králík. Já nevím, jaké vy znáte králíky, ale tenhle z naší osady už v tom křoví přemýšlel, jak to lišákovi vrátí. Tady nic proti panu králíkovi jako na souseda si na něj nemůžu stěžovat, i když se někdy tedy moc chlubí a nafukuje. A tak jsem si jednou řekla, že ho vytrestám a doběhnu.
3: Vy? A doběhnete? Králíka?
4: Co říkám? Čemu se smějete?
3: Promiňte, já vás nechci urazit, paní Karolíno, ale je přece známo, že želvy tedy jaksi v běhu nevynikají.
4: Vidíte? A já ho doběhla i předběhla. Jo.
2: Tak tedy ujednáno?
4: Ujednáno.
2: A dohodnuto?
5: Dohodnuto.
2: Vážení, vážení, vážení, teď zopakuju podmínky závodu. Naše milá a vážená paní Karolína se vsadila s milým a váženým panem Králíkem o 50 zelných listů, že v závodě na 5 mil nad ním tedy vyhraje. Byl jsem požádán, abych dělal vrchního rozhodčího, a to proto, že jakožto luňák lítám rychleji, než vy běháte, a taky proto, že mým očím nic neunikne. Poletím nad tratí a budu kontrolovat průběh závodu. Tak, tak, tak.
4: S laskavým dovolením.
2: Prosím, prosím, prosím.
4: Ať pan králík běží po cestě a já bych to vzala lese.
5: Ale a proč pak smím-li se ptát?
4: Tak na cestu moc praží sluníčko a vy jak jistě radste.
2: Nevím, nevím, paní Karolíno, podle mého názoru byste měla rovněž běžet.
3: Ale klidně, souhlasím.
2: Ano, pane králi.
3: A dokonce to můžete vzít tou zkratkou mezi borůvčím. Já vás vždycky předběhnu. Mohl bych cestou lasit ječmen a ten by ještě uzrál, než byste doběhla.
2: Takže, teď vytyčíme trať. Běží se na 5 mil, na konci každé míle zapíchneme kolík. To jsou kontrolní body. Start je zítra ráno v 9 hodin. Platí?
3: Můžete si to ještě rozmyslet, paní Karolíno.
4: A co bych si jako měla rozmyslet?
3: Ten závod je přece prohraná záležitost. Já jsem tohle domů v úžasné formě. Jestli chcete, předvedu vám start.
4: Tak to bych moc ráda viděla.
3: Ano. 5, 4, 3, 2, 1, teď! Co vy na to? Vzdáte to?
4: A co?
3: No ten závod přece, to víte, u cíle bude celá osada. Viděla jste, jak jsem vyrazil?
4: No, tak nebylo to nejhorší.
3: Cože?
4: Tak zítra ráno v 9.
2: Připravit ke startu. Paní Karolíno, slyšíte mě?
4: Nejsem hluchá, pane Luňák.
2: Já jen, jestli tam v lese je mě slyšet.
4: Až řeknete teď, tak vypálím, Žano.
2: Správně. Pan Králík je přesně na startovní čáře. Vy taky? Udělal jsem vám čáru u toho pařezu vedle jedle.
4: Rád jste si mě zkontroloval.
5: Netřeba, netřeba. Odstartujte, pane Luňák. Mám teď správný dechový rytmus.
2: Takže připravit ke startu. Pozor! Teď! Vážení sportovní diváci u cíle, je mě slyšet?
6: Je!
2: Dobře slyšet?
6: Jo!
2: Letím asi 10 metrů nad tratí, sleduji úžasné tempo, které nasadil pan Králik. Ta nádherná souhra předních a zadních běhů, ta fantastická dechová práce. Na paní Karolínu nevidím, v rozhledu by brání stromy a keře. A už se blížíme k prvnímu kolíku. Pan Králík ještě přidává.
5: Tak, kde pak jste, paní Karolíno?
4: Tady, u kolíku, už na tebe čekám.
5: Hrom do police, to snad není možný.
4: No přidej, králíku, přidej.
2: Ano, skutečně u kolíku čeká želva Karolína. Králík se kolem ní doslova přeřítil a už zase sleduje jeho zdrcující tempo na trati. Karolínu, vážení sportovní diváci, nevidím, zůstala někde daleko vzadu a blížíme se k druhému kolíku.
4: No tak, co je s tebou, králíku?
5: To je zlej sen.
4: Přidej, přidej.
2: Ano, neuvěřitelné je skutkem. I u druhého kolíku měla želva značný náskok. Králík si stále udržuje vysoké tempo, ještě dokonce přidává, blížíme se k třetímu koliku.
4: No, a já tam byla zase. A stejné to bylo i u čtvrtého. A když už jsem viděla, že Luňák se blíží k cíli, vyškrabala jsem se z lesa. Překulila přes skarpu, došourala jsem se zástupem diváků přes tu cáru, kde byl cíl, a zalezla jsem pod maliní.
2: Králík se blíží k cíli. Jeho tempo už není tak strhující, zdá se, že překonává krizi. Ale teď nasadil tempo. Cíl už je na dosah a želva nikde. Vítěz králík se doslova vrá do cíle.
4: To je dost. Kde jste se čoural, sousedé? Ty zelený listy mi dáte hned, nebo mi je přivezete domů?
5: Kdo? Ne.
4: Jo. Vylejte na něj balík vody, ať se chudinka vzpamatuje. A pak mu připomeňte těch 50 zelných listů, ano?
2: Paní Karolino.
4: Prosím.
2: Mně tedy přichází hlas, zrak, sluchčich i hmat. Já jsem sledoval trať velice pečlivě, ale jak jste to tedy tento?
4: Já jsem totiž touto dobou v úžasné formě, pane Luňák. Poroucím se.
3: Ale, co mi to chcete napovídat, paní Karolíno? Já jsem pečlivě sledoval vaše vyprávění, ale něco mi tu nehraje. Vlastně nic mi tu nehraje.
4: Příkladně?
3: Příkladně ta trať lesem.
4: To vás nenapadlo.
3: A co? A co mi mělo napadnout?
4: Že právě v tom byl celý ten vtip. Já byla až ta želva u cíle. Na startu byla moje teta, u prvního kolíku moje švagrová, u druhého sestřenice z prvního kolena, u třetího sestřenice střelnice z druhého kolena a tak dále. A vždycky, když králík přefrčel kolem kolíku na cestě, zmizeli zase do lesa.
3: No ale to byl přece podvod.
4: Já neříkám, že nebyl. Ale už jsem vám přece řekla, že pan králík musel dostat za vyučenou, aby samou pýchou neprasknul.
3: Jenomže jste zapomněla na lišáka. Ten se mu chce dostat pod kůži.
4: Omyl, pane. Králík se teď chce dostat pod kůži panu Lišákové.
3: Cože?
4: Nemůže mu přece odpustit toho lepivýho panáka.
6: Musím na Lišáka něco šikovného vymyslet. Něco takového, aby ho už nikdy nenapadlo něco si se mnou začínat. Jenomže určitě pan soused má stejný úmysl dostat mě.
1: A já ho dostanu. Já ho secakulensky dostanu. Kruci písek tý ostudy, co už mi králík nadělal po osadě. Ale že já mu vždycky na ty jeho vymyšlenosti naletím.
0: Panstvo, panstvo, panstvo! To jsem vám už říkal, že soused Lišák sloužil mýmu tátovi 30 let za jezdeckýho koně. Jo, 30 let. Možná i více, ale co já vím, bylo to 30 let.
1: To, že řek ten mizera, ale to se na to podívám, aby soused králík tohle ošklivý naštění neodvolal. Já a jezdecký kůň?
2: Hej, pane sousede, jste doma?
1: Copak, že se zavíráte na závoru? Něčeho se bojíte?
0: Ale houby, škyt, je mi zlé. Potřeboval bych, aby mi někdo, škyt, doběh pro doktora. Ten drobínek petržele, co jsem snět dneska ráno, škyt, mi dělá strašně zlé.
1: Však to asi není tak zlý.
0: Jo, není. Tohle je moje škyt poslední hodinka. Doběhněte pro doktora, prosím vás.
1: Na pasece je tancovačka. Všichni říkali, že jim tam chybíte. Tak poslali mě, abych vás přivedl.
0: Tebe?
1: No mě. Hle, vidíš, najednou si tykáme. Je přece všeobecně známo, že jsme nejlepší kamarádi.
0: To jo, nejlepší kamaráde. Já bych šel, ale nemůžu se postavit na nohy. Potřebuju doktora.
1: Já, A co kdybych tě k doktorovi dones?
0: A jak pak to chceš udělat?
1: No ponesu tě v náručí.
0: A pak uděláš ham.
1: Cože?
0: Já nevím, jestli mám.
1: Co jestli máš?
0: Využít tvoji dobrotu.
1: S tím si nelám hlavu. Ponesu tě opatrně. Neucejtíš žádný náraz.
0: A zbaštíš mě pak naraz.
1: Jako miminko tě ponesu.
0: Zakopneš, upadneš, zlomíš si nohu a já si rozbiju hlavu.
1: Na mou duši, že budu dávat pozor. Na každý krok.
0: Ne, v náručí ne. To je moc velký riziko.
1: Co pak?
0: Škoda, že mě neuneseš na zádech.
1: A jo, unesu.
0: A spadnu ti ze hřbetu.
1: Tak si tě k sobě přivážu.
0: To by šlo.
1: No vidíš.
0: Nešlo.
1: Nešlo, co zás?
0: Že by to nešlo. Stačí přehlídnout jeden kořen na cestě a ležíme oba. A jak se pak budeme zvedat, když k sobě budeme přivázaný?
1: Tak mordi je, jak to vůbec chceš?
0: Ale já přece nic nechci. Jenom doktora. Kdyby bylo sedlo?
1: Co kdyby bylo?
0: Nějaký sedlo, kdyby bylo.
1: Ale proč ne? Něco by se sehnalo.
0: A za co se budu držet? Neříkej, že se tě mám držet za uši, to by tě strašně bolelo. Uši nejsou úzda.
1: Úzda, to je ono. Kousek provázku se sežene.
0: Měl by být trochu parádnější, abych ti nedělal ostudu.
1: Já se jdu po něčem kouknout a ty lež.
2: Lež, ať si neublížíš.
6: To bychom měli. Za chvíli tu bude vyparáděnej jako cirkusácký kůň. Jenomže jak se vyhnut jeho tlamě? Až vyjdu ze dveří, tak mě má. A to on chce. A co když nevyjdu ze dveří? Co když vyskočím oknem a rovnou do sedla? To by šlo. A když už budu jednou v sedle, tak počkat. Jasná věc, že mě nepoveze k doktorovi, ale k sobě do chalupy. Vsadil bych se, že už roztápí troubu. Jak to udělat, aby mě zavez jo, to by taky šlo. Někde je mám v tomhle haraburdí. Tady je to. Jeden si má takovýhle věci schovávat. Lidi vymysleli ledaco z užitečného a ještě, že to občas postrácejí. Pane Lišák, jdeme na to.
2: Pane sousede, kde pak jste?
0: Je to čím dál horší? Nejvyšší čas, že už jste tady. Vy jste moje spása. Pane Lišák, máte sedlo?
2: Mám.
0: Máte uzdu?
2: No, taky mám.
0: Kde pak jste?
1: Rovnou u dveří, aby se nemusel moc namáhat. Chůzí.
0: No, a to jo. Jenom si ještě otevřu okno, abych si tu trochu vyvětral.
2: Nespěchejte, času dost.
0: Hop!
2: Au! Co pak to?
0: Vidíte, už mě ani nohy neunesou. Jak jsem otvíral to okno, překulil jsem se vám rovnou na hřbet.
1: No, takže můžeme vyrazit.
0: Ne, jenom to ne. Hezky pomalinku. Tak,
6: vyrazíme, až já budu chtít.
2: Co jste říkal?
0: Že se mi chce pít.
2: A všecko bude.
0: Kam pak mě to vezete, sousede? K doktorovi je to na druhou stranu.
2: No říkal jste přece, že máte žízeň. A já mám doma na plotně horký čaj s citrónem.
0: Já bych radši vychlazenou limonádu.
2: Ne, ta vaše nemoc chce horký. Pěkně vypotit, vysmažit. Au, co děláš?
0: Kopnul jsem tě ostruhama. To máš za toho ublemptanýho panáka. A tohle...
2: Au!
0: Za ten pekáč, co na mě chystáš? Já mám totiž na packách ostruhy a můžu tě s nima pěkně potrápit a pořád to nebude to, co jsi chtěl provést ty mě. Tak, teď vyrazíme.
2: Au!
0: Směr paseka, směr tancovačka a žádnej kvalt. Hezky elegantně. Tak, panstvo, vidíte. Nepovídal jsem vám, že soused Lišák vždycky sloužil v naší rodině za jezdeckýho koně.
2: Já bych do toho kop.
0: Ale jo, to víš, Lišáčku, že uděláme hop. Jenomže už ti to tak nejde, jako za času mýho táty. Ale za pár měsíců tě zase vydrezíruju. Tak, hop.
2: Jouvajs. Kruci písek, ale já mám vztek.
7: Koukám, že s tebou není něco v pořádku. Tak jsem přišel, když mám příbuznýho v nesnázích.
2: Co? Co? K vám už se to taky doneslo?
7: Myslíš k nám? Do vlčí osady? Taky.
2: Hele, k motře vlku. Já pořád nevím, jak na něj. Já už jsem z toho hromsky otrávený.
7: Proto jsem přišel, abych ti pomohl. Já totiž mám nápad, jak ho chytit.
2: Co? No počkej, a jak?
7: Mě sice udivuje, že snad to nepřišel ty, když se všude vykládá o té vaší chytrosti. Chytré jako liška. Říká se, on je lišák a myslí se, že ten dotyčnej je náramně fikanej. A my vlci vypadáme vedle vás jako trulanti. No vem si třeba takovou pohádku o Karkulce. Teď my v ní fungujeme jako vyložený pitomečkové. No, on ten kolega z té pohádky to taky pěkně zvoral. To je nutný popravdě přiznat. Když chci zbaštit babičku, tak se hromenej dřív kouknu, jestli nemám v revíru hajnýho, že jo?
1: No jo, počkej. Co s tím králíkem?
7: Jo, tak toho musíme dostat k tobě do domku. No co, to bude nejlepší past?
1: Jenomže my s králíkem se známe už moc dlouho. Ten nápad je potřepanej, na to nám nenaletí.
7: No když se to udělá mazaně, jo?
1: No, ale jak ho sem chceš dostat?
7: Musí se obalamutit.
1: A kdo ho obalamutí?
7: Já.
1: Ty?
7: Já nejsem žádnej trumpeta z pohádky, já jsem z dobrý rodiny. Můj pradědek byl náhodou exponát v zoologický zahradě, pokud to nevíš. A tvoje prabába, což je všeobecně dobře známo, se zmohla leda na to, že nějaký přihlouplý vráně ukradla kus hejra, tak se na mě nevytahuj.
1: Počkej, tak co teda navrhuješ?
7: Lehni si do postele a dělej, že jsi umřel. A ani se nehni, když si na tebe králík šáhne, což on udělá, poněvadž je zvědavej. On bude tak zvědavej, že dá hlavu rovnou k tvýmu čenichu.
1: Jo.
7: No, aby si poslech, jestli už vážně nedejcháš. A pak...
1: Pak, co pak?
7: No. Pak...
1: Ještě
7: dneska ho budeme mít k večeři, jestli to nezvořeš.
1: To je mazaný, to je chytrý.

0: Kdo je?
1: Jeden tvůj známý.
0: Dobrýho, pomálu a známých taky. A který pak ty jsi známý?
1: Já jsem příbuznej tvýho souseda Lišáka.
0: Tak řekni rovnou, že jsi vlk.
1: Říkám ti teda rovnou, že jsem vlk. Jdu se špatnou zprávou, sousede králíku. Pan Lišák dneska ráno umřel.
0: A co pak to?
1: Ale nejdřív ho píchlo tuhle, pak ho bodalo tady dlenc.
0: Nebyly to blechy?
1: A co tě nemá? Pak ho jako kouslo někde takhle, tuhle a bác.
0: Už má po všem, leží doma bradou vzhůru.
1: Ty jako jeho soused by si to měl vědět, řekl jsem si.
0: Hele, pane vlk, jděte od dveří a stoupněte si před okno.
1: Proč pak to?
0: Bude se nám líp povídat.
1: Tak proč neotevřeš?
0: K čemu by to bylo? Dovnitř tě stejně pozvat nemůžu, protože by ses do mý chalupy nevešel. Jen bych si tu udělal průvan. Tak to spolu probereme přes okno.
1: A co probereme?
0: Chtěl bych se na tebe podívat.
1: No, tak mě vidíš.
0: A zeptat se tě, kde máš smutek.
1: Jo, ty myslíš smuteční v oblečení. Zrovna si pro něj jdu. Teď já jsem právě před chvilinkou na to přišel, že s Lišákem je amen. A tak jsem se jen stavěl ještě u tebe. Abych ti to pověděl.
0: To je od tebe hezký.
1: Že jo? Chudinka Lišák.
0: Jo, jo. Nevíme dne ani hodin.
1: Takovej dobrák to byl. Kuře ti by neublížil. No, tak já si jdu sehnat něco černýho na sebe. A ty k němu zajdi do chalupy.
0: Leží tam v komoře. Nožky má nahoře.
1: No, chci ty vtípky v téhle smutné chvíli. To bys měl mít.
2: Sakulente, sakulente. Mám jít dovnitř? Nemám jít dovnitř? Když tam půjdu, čertví. Když tam nepůjdu, sousedi mě pomluvějí. Nikde se nic nehejpe. To může být dobrý, ale může to být i špatný.
0: Můžu vstoupit? Ticho. No jo, chudák malá, leží tu na posteli, jak širokej, tak dlouhej. Jemine, jemine. A ani pan Luňák nepřišel, ani paní Želva nepřišla, ačkoliv paní Karolína nevynechá žádnej pohřeb. To je rána, že nám pan Lišák umřel. Všecky ho tady nechali. Všecky, i ten jeho kmotr vlk. Já sice teďka mám zrovinka nejvíc práce, ale musím se přece o něj postarat. Vypadá to, jako když je doopravdy po smrti. Ale taky možná, že není. Ono, když se přistoupí k takovému mrtvýmu, tak ten mrtvej vždycky zdvihne nohu a zahučí hů. A to je zvláštní, že soused Lišák vypadá, jako by byl po smrti, ale nezved nohu a nezahučel hů, když jsem k němu přišel. Takže asi není po smrti. Protože jinak by zved nohu a udělal hů. No jo, je po něm. Už je s ním konec. Už začíná zvedat nohu. Už stačí, jestli houkne.
3: Už si mě zase nalítnul.
4: Jen aby do tebe hrom, ty rošťáku. Ty mizero, mizeráš, já tě přerazím, zničím, roztrám. Já už se s tebou prostě nebudu bavit.
5: To je rozumná řeč. Nech toho bejt.
4: Vy se do toho nepleťte, když já si vyřizuju účty s králíkem.
5: No v tom je právě ta chyba, sousede.
4: No a v čem jako?
5: V tom, že si s ním chcete vyřizovat účty. Hejte, dobře.

0: Kuličku, měl hlad, milej lisáku, asi ti kručí v břiše, to by ti želva byla dobrá. Milá karovíno, budeš muset nechat jedno oko otevřený.
1: Hej, holá, paní Karolíno, kde pak zbyla tak dlouho?
0: Vláčím se kolem, tak se kolem vláčím.
1: No, bývala si dřív nějaká pěknější, kulatější sousedko.
0: Vláčím se kolem a je mi zle.
1: A co pak vám schází, paní Karolíno?
0: Teď vy ani nevíte, sousede, co to je, když se jeden vláčí a je mu zle. Vy se nevláčíte kolem zde a zle vám taky není.
1: Máte oko nějaký červený a celá jste nějaká slaboučka.
0: Byla jsem tudlenc na procházce a lidi vypalovali trávu. Kous mi nalez do oka a oheň mi spálil záda.
1: Tak... A tak teda i ocas vám upálil?
0: To ne, to ne. Ocas mám tudlen. Co blázníš? Pust okamžitě.
2: To ne. Upeču tě. Usmažím tě, utopím tě, uvařím tě. Ty se sprej spolčila s králíkem proti mně a tohle já trpět nebudu.
0: Houby spolčila. Vy jste jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. I když si popravdě řeknu, že vinu máš ty.
1: Já?
0: Jo. Kdyby to nechal na pokoji a pořád na ní nevymýšlel nějaký lepy a pastě, byl by v osadě pokoj.
1: Tohle si troufáš ty? Mně?
0: Jo. A teď si mě klidně usmaž a zbasti. Ale upozorňuji tě, je mi strašně zlé a že jsem uvlácená. Nevím, nevím, co ti udělám v žaludku, když jsem celá marodná, abys nedostal nějakou otravu. No, to jsem ti řekla. A teď si dělej podle svýho uvážení.
1: A já vás tehdy pustil, paní Karolíno.
0: Co vám taky zbývalo, že?
1: Je, hele, tamhle jde.
0: Už zase ten králík.
1: Teď bude můj. Koukejte, nějak šmačká.
0: Říkám vám, sousede, nechte to.
1: Kdepak, teď mi neuteče.
3: A safraporty jde po mně. A zrovna teď bych potřeboval utíct. To se mi na potvoru musel zapíchnout do packy trnu.
0: Aj. Koukám, že tentokrát králík neuteče.
4: Ale počkejte. On se musí zachránit. No jak pak by se mohlo stát, že ti dva se nakonec zkamarádí?
0: Jenomže to by musel králík utíct. A to on kvůli té pracce nemůže.
4: Leda, koukněte. Koukněte, namířil si to ke studni.
0: Copak králík může jen tak skočit do studny? Teď by se utopil. A i kdyby se neutopil, jak by se z ní dostal ven?
4: Je s ním zle. Lišákovi stačí už jen pár skoků.
5: Já to vzdávám.
2: Že jo? To je od vás rozumný, sousede.
5: Ale dřív, než mě rafnete, mám poslední přání, můžu?
2: To se ví, mám vás tak jako tak ve hrsti.

0: My už si zase vykáme, že?
1: No jo, jako kamaráda bych vás nerad sežral.
0: To je od vás milý. Tak to poslední přání, chtěl bych se napít vody. Je strašný vedro.
1: To je, taky bych si dal říct. Ale pozor, chci vás mít pořád na očích, sousedé. Tak tu vodu ze studně vytáhněte vy.
0: No, tak jsem to taky myslel. Přece vás, pane Lišák, tím nebudu obtěžovat. Bude to raz, dva, jenom co spustím to vědro do studně.
1: No jen žádnej spěch.
0: Jděte dál od té studně. Až poletí vědro dolů, tak to druhý vědro, co je teď dole, pojede nahoru, aby vás neuhodilo.
1: Jo, dobře.
0: Tak můžu?
1: No, kliďánko.
0: A hop!
2: Halo, kde pak jste? Sousedé?
3: No přece dole, ve studni. Sjel jsem si pro vodu přímo v tom vědru. Takhle i budu mít aspoň čerstvou.
1: Vždyť se ale utopíte.
3: Co vás nemá? To vědro si pěkně plave po vodě. A teď jsem si v pohodlíčku vytáhl spacky trn, ale koukám, no ne.
1: Co pak?
3: Nemůžu věřit svým očím těch ryb, co je tady. Okouni, kapři, pstruzy, no škoda, že já na ryby nejsem. Ale vy byste si tu pochutnal.
1: A je jich tam opravdu hodně?
3: Spousty, sousede, moc a moc jich je tu. Voda se s nima zrovna hemží a tuhle, co to, to je úhoř.
1: Úhoř, to snad ne.
3: Dva úhoři, tři, to je škoda, že tu nejste. Vy byste si tu polovil.
1: To jo, to, tak mi nějakou chyťte. Sousede, já vás pak vytáhnu.
3: A co vás nemá? Už jste někdy viděl králíka, aby lovil ryby? Já na to nejsem uspůsobený, to vy byste si věděl rady.
1: No já jo, ale já se tam dolů nemůžu dostat.
3: Jak pak byste nemohl? Já jsem dole ve vědru a tu je svázaný provazem s druhým vědrem, co je hozený přes bydlo. Skočte do toho prázdného vědra u vás nahoře a sjeďte za mnou sem dolů. A honem, teď je tu platejs.
4: Hleďte, králík je venku.
5: Jak jel Lišák dolů, vytáhl králíka nahoru.
3: Lidičky, utíkejte honem ke studni, Lišák vám tam kalí vodu.
4: Tak to já se ztratím, ke studni jdou lidi a mají flintu a vidle.
3: Haló, sousedé, už jste si nalovil?
6: Ty lumpe!
3: Chtěl jste ulovit mě? Tak teď musíte dát pozor, aby lidi neulovili vás.
6: Co mám dělat? Pane králík, zachraňte mě. Já vám přísahám, že už nikdy...
3: Tak hleďte, až vás lidi vytáhnou skoro nahoru, já křiknu hoří, oni se otočí a vy honem vyskočíte a upalujete.

0: Pane králík, do smrti dobrý.
1: Helejte se, pane Lišák, já vím, že my králíci jsme pro vás náramná pochoutka.
0: Ano, prosím.
1: Tak už to příroda zařídila.
0: Ano, prosím.
1: Ale snad by to šlo, abyste mě a moji rodinu laskavě vynechal, co?
0: Samozřejmě, samozřejmě.
2: A od té doby platí, že když se ti dva potkají.
0: Přeju dobrý den, pane králík, jak se vám daří?
1: Děkuju za obdání, pane Lišák. Musíte mi brzo oplatit návštěvu a vemte si sebou domino. Já mám černýho Petra.
3: Nebudu si vymýšlet. Jedni říkají, že o těch dob jsou králíci a lišky kamarádi, jiní zase, že jsou spolu pořád na štíru. Já můžu říct jen to, co mi vyprávila paní Karolína, želva zvaná latinsky Terepenne Karolína.
2: Psáno se.
4: Tak tedy končí pohádka Jak se daří, pane králík. Na motivy knihy Joela Chandlera Harrise Rozprávky strýčka Rémuse napsal Jiří Horčička. Hudbu složil Pavel Vaculík, přeložil Ivan Poldauf, dramaturgie Eva Košlerová. Účinkovali Václav Postránecký, Josef Dvořák, Jiřina Bohdalová, Jaroslav Kepka, Rudolf Hrušínský a Eduard Cupák. Příběh natočil v roce 1980. 2. Režisér Jiří Horčička.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Nikolas si nerozumí s matkou.
2: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
1: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
2: Zdá se mi, že vás otravuju.
3: Ach, jasně, že neotravuješ. Co to říkáš?
2: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
1: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
6: Bylo 14 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Elektromobily a další nízkoemisní auta budou po českých dálnicích dál jezdit za zvýhodněné sazby. Donald Trump chce na summitu G7 řešit Írán, sejde se i se Zelenským. Bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Auta na elektřinu a vodík dál budou jezdit po českých dálnicích bez poplatků a nízkoemisním zůstanou slevy. Ministerstvo dopravy z novely zákona vyřadilo původně navrhované zrušení těchto výhod. Česko by kvůli spoplatnění dálnic pro tyto vozy přišlo o evropské dotace, říká mluvčí zastoupení Evropské komise Václav Lebeda.
7: Navrhovaná změna zákona o silničním provozu byla součástí závazků, které si Česká republika stanovila v rámci Národního plánu obnovy. Je tedy vázána na čerpání evropských peněz. Cílem je podpořit rozšíření elektromobilů a aut s nulovými emisemi na českých silnicích.
6: O jednotnou cenu dálničních známek pro všechna auta chce ministerstvo dopravy dál usilovat. Americký prezident Donald Trump chce na summitu tzv. G7 řešit další postup v souvislosti s Íránem. S odvoláním na zdroje z americké vlády o tom informovala agentura DPA. Součástí jednání by podle nich měla být i možná účast dalších zemí na odminování Hormuzského průlivu. Na okraj summitu, který začíná zítra, se americký prezident sejde i se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vesnicí roku 2026 v Libereckém kraji je Višňová na Liberecku, informovala o tom mluvčí kraje Andrea Fulková. Obec ve Frýdlantském výběžku má 9 částí a zhruba 1340 stálých obyvatel. V letošním 30. ročníku soutěže porota v kraji posuzovala celkem 15 obcí. Nejvíc se jich přihlásilo z Liberecka. Za vítězství v krajském kole získá Višňová zlatou stuhu a dotaci 1,25 milionu od Ministerstva pro místní rozvoj, postoupí zároveň do celostátního finále.
8: Porota Višňovou ocenila za stavbu domu pro seniory, obnovu kostela nebo vybavení hasičského záchranného sboru. Kladně hodnotila i dostupnost zdravotní péče. Tu obec podporuje nabídkou nových bytů pro lékaře. Obci je mimo jiné i spolkový dům, kde lidé najdou knihovnu, klub pro děti a posilovnu. Kromě ní sportovní vyžití v obci zajišťuje fotbalové hřiště nebo opravená tělocvična. Z Višňové Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Turisté na severní trase stezky Českému můžou legálně přespat na nocovištích v Beskydech. Místa upravená pro stanování najdou u chatky Skalka nedaleko mostu u Jablunkova, na Lysé hoře a na Pustevnách. Jak dodává Jiří Lehký z HKO Beskydy, ochranáři jednají s majiteli pozemků o dalších nocovištích.
9: Pravidla jsou poměrně jednoduchá, tady jsme se inspirovali v Národním parku Šumava, kdy to slouží opravdu k jednorázovému přespání, to znamená, přijdete na večer, po 18. hodině si můžete postavit stan, v 9 ráno musí být stan pryč.
6: Stanování mimo vyhrazené plochy v chráněné krajinné oblasti je zakázané.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
6: V Bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky. K večeru bude ubývat oblačnosti a srážek. Teploty mezi 16 a 20 stupni, na Jihomoravě až 23, na horách kolem 10 stupňů.
0: Doprava.
6: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte za sjezdem na Větrný Jeníkov. Na kilometru 109 se dojíždí do kolony, pokračuje až k omezení na stý 11. kilometr, zdržíte se 10 minut. Na D2 z Bratislavy do Brna zpomalte za sjezdem na Modřice. Na 2,5. kilometru je kolona, pokračuje až ke sjezdu na D1, zdržíte se taky asi 10 minut. A na silnici 4 mezi Strakonicemi a Prahou čekejte omezení u Jíloviště. Po noční demolici mostu se projíždí v obou směrech pouze jedním pruhem. Do Prahy se zdržíte 15 minut a do Strakonic se projíždí plynule. Tolik zprávy, teď to nejlepší z blízkých setkání.
10: Milí posluchači, opět jsme pro vás vybrali nejlepší části rozhovoru, které jsme ve všední dny připravili. O moderování nedělní debaty na České televizi jsem si povídala s novinářkou a moderátorkou Janou Peroutkovou. Režisérka Zuzana Kirchnerová natočila sérii Moniová a Marka Němce mimo jiné zajímalo, proč zpracovává závažná témata, mezi níž patří i domácí násilí. O aktuální výstavě ve Volmanově vile si povídal Marek s fotografkou Alžbětou Jungrovou. Vítězka soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová mi přinesla chléb a rovnou popsala recept, podle kterého jej pekla. Výtvarnice a spisovatelka Ludmila Zemanová, dcera legendárního režiséra Karla Zemana, přišla Adelce představit novou knihu Deník cesty do pravěku. A my vám děkujeme, milí posluchači, že jste stále s námi a těšíme se na další rozhovory. Vaše Tereza.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Povídáme si s novinářkou a moderátorkou Janou Peroutkovou. Samozřejmě, že jsme se tady zmínili o tom, co všechno se člověk musí naučit a působí při tom přirozeně. Ale pojďme k té nedělní debatě, protože to je samozřejmě viděno zvenku rozhodně velké téma. Kolem toho bylo, myslím, že i spousta, jako, až bych řekl, jako dramatického tématu. A kdo to převezme a jak to bude vypadat a tak dále. Vnímala jsi to tak subjektivně? Nebo si to tak vnitřně člověk nepřipouští? Je to prostě další krok v té profesi?
1: Vnímali jsme to hodně, protože samozřejmě to drama a ty emoce byly i uvnitř Kavčích hor. A kdo to bude dělat? Ta první neděle, ta byla taková hodně nevyzpytatelná. Já jsem se rozhodla, že to dělat nebudu, byť jsem tu nabídku dostala, ale právě kvůli těm emocím, které kolem toho byly, a bylo mi to hodně nepříjemné, jsem se rozhodla, že ochráním sama sebe a že tentokrát bohužel prostě jako nepřispěju tou svojí prací a nepomůžu jako České televizi, tak se toho chopil Lukáš Dolanský. A pak za mnou přišla kolegyně dramaturgyně Martina Rýbauerová, zástupkyně šéfredaktora, která si se mnou během natáčení s Anou Geislerovou sedla a v klidu mi řekla a požádala mě, jestli bych mohla zvážit tu nabídku do prázdnin moderovat nedělní debatu. Tam já už jsem věděla, že emoce už trošku polevily a zároveň jsem věděla, že jsem taky jenom zaměstnanec a že prostě jako nejsem jako nafoukaná holka, která tady bude celou dobu říkat, prostě ne, prostě já to dělat nebudu, to vůbec ne. Takže já jsem jako věděla, že to vezmu, byť jsem teda řekla, že si beru pár dní na rozmyšlenou, ale nakonec jsem kývla, jsem za to hrozně ráda. Je to neuvěřitelná zkušenost. Musím teda říct, že je to nejnáročnější disciplína, kterou jsem kdy dělala a já jsem zatím před každou debatou na sociální sítě, hlavně na Instagram. Já jsem vytvořila vlastně takový dokumentární seriál, který vlastně mapuje stav mého střevního mikrobiomu, kde jsem vždycky psala, jak mi bylo špatně před tou debatou, protože já, byť jako malá, jsem měla jako obrovský stresy, třeba před závodama, nebo já jsem recitovala soutěžně a já jsem opravdu jako vždycky zvracela, že mi bylo fakt fyzicky jako špatně. Obrovský stresař jsem byla vždycky. Tak tady s televizí to úplně skončilo. Rozsvítí se červená a já se cítím tak dobře. Mě je tak dobře se všemi hosty, i z politiky, třeba v Událostech, komentářích, ale nedělní debata, to bylo zase něco úplně jiného. A mě bylo tak strašně špatně. Ráno jsem se probudila brzo. Moje střeva měly v břiše totální diskotéku. Já jsem na to dokonce upozorňovala i zvukaře. Já jsem říkala, hele, neboj se, nehrozí, že bych musela odběhnout na toaletu, ale prostě ty zvuky jsou brutální a já nevím, co s tím mám dělat. A on mi říkal, aha, slyším, no dobře, tak já si s tím zkusím nějak poradit. Takže sama jsem byla překvapená, jak mě to zmohlo.
0: No, možná nebude od věci zkusit dohledat ten kořen, protože ta zkušenost je opravdu velká. Sama jsi to řekla, už debaty i s politiky máš za sebou, takže jenom politikou to být nemohlo. Je to množstvím lidí u stolu, je to očekáváním diváků, co všechno to může být jako zevnitř, ta obava, která se propíše do mikrobiomu?
1: Já si myslím, že úplně nejvíc to právě byla ta velká očekávání diváků. Emoce, kolem které toho byly. A já jsem věděla, že Václav Moravec nastavil vysokou laťku, ale zároveň už jsem věděla, že ta sledovanost bude velká. Já jsem si myslela, že v případě té první debaty, která přijde po Václavu Moravcovi, tak ta vysoká čísla sledovanosti budou svědčit o tom, že jsou lidé zvědaví, jak si s tím poradíme. No ale my jsme zjistili, že ty lidi jsou extrémním způsobem navyklí si opravdu u nedělního oběda pustit politiku a že je to baví. Ta sledovanost i po odchodu Václava Moravce je obrovská. Jemu patří dík za to, jak to nastavil za ta dlouhá léta. To jednoznačně, ale ty lidi to mají opravdu rádi a koukají se vlastně rádi i na moderátory, který se tam střídají. Takže nejvíc mě asi takhle, když to řeknu v uvozovkách, srazila ta očekávání diváků.
0: A když se podíváme teď mimo ta očekávání do té situace, která tam je a už máš nějaké debaty za sebou, je tam něco úplně nového, překvapivého, co si nikdy předtím nezažila, už jenom počtem lidí, kteří tam jsou, energeticky, sociálně, ty máš sociologii, to znamená jako v tomto pohledu teď za tebe, když se oprostíme od na chvíli divácké obce, co ty jsi tam objevila?
1: No úplně nového pro mě je asi to, že se občas pod stolem dotkneme koleny. Takhle blízko jsem politikům ještě nikdy neseděla a je to trošku i nepříjemný nahoře na stole, protože my tam všichni máme rozložený papíry. Já se svojí přípravou a politici a političky se svojí přípravou. A trošku si do těch papírů vidíme. A je to takový zvláštní, takže já přesto dávám ruce, aby nečetli moje otázky. Já jsem si všimla, dokonce jeden politik normálně během vysílání si opravdu četl moje otázky. Já jsem si říkala, no tak dělá si legraci. Já jsem myslela, že do něj kopnu pod tím stolem.
0: Už za tu dobu, protože vždycky je očekávané, jestli teda dojde k nějaké bitvě nebo ne, nebo rozporu, a co jsem slyšela od lidí, kteří opravdu pravidelně sledují, tak jde jeden hlas, že ve tvých debatách je skutečně o něco klidnější atmosféra a nějak si dokážeš zjednat pořádek. Máš ten dojem, nějak to děláš vědomně, nebo co to, co se jako, co, jak to vnímáš, tuhle tu věc?
1: Myslím si dvě věci. V té první si hodně fandím, myslím, že jsem se to za ty roky naučila. Měla jsem několik hodně vyostřených vysílání, kde jsem musela i křičet, zvyšovat hlas, stoupat si před toho politika, říkat
0: jindy,
1: dost.
0: Ne v debatě,
1: jindy. Ne v debatě, ale třeba v Událostech, komentářích nebo předvolební debaty. A druhá věc je, a tu si myslím, že je velká, hraje velkou roli, a to je ten fakt, že jsem žena. Já teda musím říct, že většina politiků opravdu jsou gentlemani. Byť to třeba na obrazovce tak nemusí působit, ale jsou. A myslím si, že se ke mně chovají slušněji než ke kolegům mužům. Myslím, že to tak je.

0: Seriál Moniová otevírá velmi citlivé téma domácího násilí. To je ta hlavní asi stěžejní tematika toho filmu. Jak jste k tomu sama vy přistupovala? Teď myslím v té filmové řeči. A zároveň mě by zajímala i druhá věc, a to je, zpracováváme příběh někoho, jehož potomci, jehož rodina pořád žije. Tak vlastně kde a jakým způsobem jste třeba v té scénaristické rovině tohle vyvažovali nebo hledali nějaký kompromis, pokud bylo nutno?
1: Tak tam já musím říct, že vlastně se strašně líbil přístup právě jako vlastně Kláry Fulové a Marty Fenslové, Báry Námerové, kteří už vlastně v rámci toho vývoje se vlastně začali setkat s tou rodinou. A i to bylo tak i od Michala Reitlera nastavené, že pokud prostě ta rodina nebude souhlasit, tak se holt nic netočí. Jo, že kdyby v jakýkoliv moment řekli, že prostě to nejde, tak vlastně ty jejich osobnostní práva nebo ty jejich pocity a to trauma jejich obrovský z takhle velký ztráty má vlastně jako přednost před tím nějakým, dejme tomu, vkladem finanční nově nebo něčím, co by vlastně nebo tím časem, který vlastně na tom ty tvůrkyně strávili. Ale vlastně mě i překvapilo, když potom oni potom vlastně nejdřív Barbora dělala jako opravdu daleko sáhlé rešerše, nahrávali je, já jsem si je potom poslouchala jako v rámci přípravy na natáčení a potom vlastně jim říkali synopse těch jednotlivých dílů a strašně nás vždycky překvapilo, že jim vadily věci, které nám vlastně vůbec nepřišly jako, že by nikomu mohly vadit.
0: Můžete třeba nějakou takovouhle věc zmínit?
1: No třeba vlastně my jsme tam měli, že jako dává jako hodně drahý dárky a že se tak trochu jako předvádí na Vánoce. A to klukům, což mě přišlo, že vlastně je to taková jako nadsázka, že chceme ukázat trochu, že má jako dost peněz a tak, že byla bohatá a že v nějaký moment to bohatství tak trochu jako pohltilo. No a to třeba klukům hrozně vadilo, že říkali, ne, ona byla taková, že ona by se prostě jako rozdala, ona nebyla hrozně arrogantní a peníze pro ní vlastně nic neznamenaly. Nebo pro ní znamenaly to, že naopak, že může obdarovávat lidi. Tak to se tak jako upravovalo, ale třeba tam jsou opravdu otevřené erotické scény a to jsem se já i tak říkala, jako že by tak mohlo těm synům vadit. A ty kluci říkají, ne, ta máma taková byla, ten jejich vztah byl takový, bylo to důležitý, takže... A pak jsou samozřejmě věci, které je zasahujou jako emočně, no, ale nevadí, jako berou to tak, že když do toho šli, tak...
0: Musí se s tím smířit.
1: Musí se s tím smířit, no.
0: Uvidí věci, nebo uslyší, které úplně nechtějí. Proč si myslíte, že je důležité mluvit právě o tomto tématu? Hledáte zcela vědomě, si myslím, témata silných ženských postav, nebo ženských hrdinek. Buď je to postava, která se musí rozhodnout vzít život do svých rukou, nebo v případě Moniové trpět po dlouhou dobu. Myslím, že ta doba toho postupného upadání v moc toho muže, tak je rozhodující. Je pro vás tohleto téma důležité? Máte pocit, že se o něm málo mluví?
1: Myslím si, že se o něm málo mluví a jsem hrozně ráda, že vlastně díky seriálu Moniová se o něm mluví opravdu hodně. Já teď mám za poslední třeba 3 týdny nebo 14 dní, co se seriál začal vysílat, tak se mi stává, že přesně jedu v tramvaji, lidi se o tom baví. Byla jsem s kamarádkou ve vinárně, vedle byly skupina žen, které slavili narozeniny a celou dobu se bavili o Moniové. Jako 2 hodiny, prostě bez přestávky, ale vlastně, že to srovnávali se svým osobním životem a teď se tam vzájemně vyprávěli různý příhody a teď řešili, jestli nějaký kamarád se mají pomoct. Ve frontě v supermarketu, přesně lidi před mnou se o tom bavili, takže jsem jako hrozně ráda, že to rezonuje a zároveň si myslím, že Nova udělala takovou jako hrozně hezkou věc, že se vlastně spojila s těmi nevládními organizacemi. Na konci každého dílu, nebo teda od druhého dílu, je vlastně uveden kontakt na nevládní organizace, které pomáhají. A je nutno říci, že oni nepomáhají jenom obětem domácího násilí, ale pomáhají i těm agresorům, což je teď takový jako nový přístup. Protože ono se vlastně ukazuje, že většina těch lidí, kteří jsou agresoři, tak oni se tak jako nenarodili, že vlastně zažili něco složitýho velmi často v rodině, velmi často jako třeba děti byly obětí domácího násilí nebo nějakého agresivního chování. A pak se to nesou dál. A naštěstí už teď jsou lidi, kteří vlastně jim umí pomoct a není to prostě ostuda, nebo i to by mělo být jako poselství Moniový, když se vám něco takového děje a máte problémy sám se sebou, tak běžte co nejdřív a nechte si pomoct, protože ta pomoc je možná.
0: Pojďme ještě k představitelům těch hlavních rolí, tedy k Tereze Rambě a k Igoru Orozovičovi. Jak komplikované bylo, nebo nekomplikované naopak bylo dát tyhle ty dvě chemie dohromady a jak vám to fungovalo? A fungovalo už od začátku?
1: Já myslím, že není tajemství, že Tereza a Igor byli partneři kdysi, takže se znali velmi jakoby dobře a mohli spolu mluvit prostě vlastně velmi otevřeně. A já jsem hrozně vděčná jako režisérka, že o těchto věcech mluvili velmi otevřeně i se mnou. A my jsme se celou dobu snažili, protože tam opravdu ty erotické scény jsou velmi otevřené, ale nejenom i ty násilné scény, ale i takový ty scény těch hádek. A já jsem hrozně ráda, že jako oni se mi s těma věcma svěřovali. My jsme si dělali takový jako společně taky jako emoční mapy těch postav. Hledali jsme ty hranice. Pak vlastně u některých scén jsme měli i koordinátorku intimity, která vlastně taky pomáhala.
0: To je velké téma teď.
1: Ano, nastavovat nějaký mantinely.
0: Jakým způsobem tohle to probíhalo? To mě zajímá. Musela korigovat nějaké vášně, ať z jedné nebo druhé herecké strany, nebo naopak jako optimalizovala nějak ty vaše požadavky?
1: No, takhle, já jsem vlastně protože už jsem měla zkušenost natáčení erotický scén z Karavanu a řekla jsem si, že je strašně důležitý a takový jako i fair pro ty herce, aby vlastně už dopředu se přesně sepsalo, co se bude dít. A byla, vlastně my jsme to takhle sepsali, to se to bude pravdě. A bylo to i podepsali, byla to i přílohou smlouvy. Vykomunikovali jsme si to vlastně jako nejenom, že to četla Tereza a Igor, ale četli to i jejich agenti, myslím, že to četli i jejich partneři. A vlastně takže já už jsem tam přesně popsala i třeba způsob záběrování, jak moc blízko budeme, co bude vidět, jaká míra nahoty a tak dál. No a vlastně původně jsme si mysleli, že ani nebudeme potřebovat koordinátorku intimity, protože vlastně jsou to oba zkušení herci a měli jsme spolu velkou důvěru, ale vlastně tím, že ten seriál se točí tak jako rychle a v tom kalupu, tak si myslím, že je strašně užitečné, že tam někdo takový je, kdo opravdu pohlídá, že všechny monitory budou vyplý, nebo že prostě donese třeba, to jsou takový různý jako pomůcky, aby se ty herci opravdu ve skutečnosti nemuseli dotýkat, je takový jako usměvný, kdyby se na to někdo podíval, jo, nebo že se třeba mezi ně dává takový různý jako balonky, aby nebyly blízko sebe, no a takovýhle věci, jako já, jako režisérka, neumím úplně opatřit, takže jsem ráda, že jsme tu Martinu měli. A samozřejmě potom, když bylo potřeba něco vykomunikovat, tak já už potom na place vlastně nemám úplně na tyhle jemnosti čas, protože prostě času je málo, no, tak je skvělý, že tam může se s nima sednout Martina a říká si ty věci.
0: No, já vám moc krát děkuju za povídání o Moniové. Doufám, že jsme posluchače navnadili, protože opravdu stojí za to se na dílo podívat. Ještě krátká otázka na závěr. Kdybyste jako pedagožka mohla něco doporučit svým mladším studentům po touze být režiséry, co by to bylo? Co si mají v sobě uchovat? Velmi krátce, pár takových jenom.
1: Nevím, jako furt asi jako jít si nějak za svým, prostě zkusit hledat, co jsou oni a co speciálního by oni mohou přinést prostě do toho filmového světa.
0: Já myslím, že to je skvělý a že to je vyčerpávající. Já vám moc krát děkuju, že jste byla mým dnešním hostem. Naproti mně seděla režisérka Zuzana Kirchnerová.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání na dvojce. Mám

0: O aktuální výstavě ve Volmanově vile si povídám s mým dnešním milým hostem, fotografkou Alžbětou Jungrovou. A pojďme k té formální stránce té výstavy, protože jsme si povídali o tom, jak to vzniklo, tak je nutné posluchačům říct, že vy nefotíte klasicky nebo nevystavujete klasicky na filmovém materiálu nebo na papíru, ale vlastně pracujete se spoustou prodyšných materiálů, dáváte tak potom návštěvníkovi výstavy možnost vlastní interpretace. Jak jste pojala celý ten prostor, otevřený prostor funkcionalistické vily?
1: Tak já jsem navázala vlastně už na předchozí dvě výstavy a využila jsem tím, že vlastně vytvářím paralelní svět, vytvářím nějaký snovej, vytvářím přízraky, tak jsem chtěla, aby opravdu to bylo v tom prostoru jako vidět z určitých úhlů a zase nevidět, aby vlastně divák objevoval tam ty duchy nebo ty emoce v tom různě. Takže jsme pracovali s takovýma hodně náročnýma materiálama. My jsme tiskli jsme ve Švýcarsku na speciální látku, která se jmenuje Juma. A je opravdu, je to jak pavučinka, že i zmizí ta látka z některých úhlů úplně vlastně s tím tiskem a pak, když to člověk obejde, tak se tam někde jako v určitých průhledech objeví. To mě bavilo moc, teda musím říct, že určitě to bude cesta, který bych se ráda i držela. Takže vlastně vytvářím takový membrány, vstupy pro toho diváka do toho světa a je hrozně hezký právě teď vidět zpětně, jak ty lidi zase sami si tam dovytvářejí různý svoje příběhy, různý průhledy a různý odrazy. A jak vlastně vidějí ten můj svět a jak se zase přizpůsobí trošku sami sobě. Pracujeme s gravírováním na plexisklo, což jsem hrozně vděčná za spolupráci s Průšelabem, těch vývojáři, technologové, který mi pomáhali vlastně vymýšlet i 3D tisky jsme dělali, kdy vlastně jenom v rámci recyklovaný umělý hmoty jsme teď schopní vytisknout fotografii, takže vypadá proti světle jako reálná fotka, ale je to vlastně jenom taková destička ze strukturu a ta tloušťka té hmoty vlastně pak zobrazuje tu fotografii, což je nová úplně technologie. Tak to bylo strašně fajn. Tiskli jsme na různý plexiskla, tiskli jsme, polepovali jsme různý okna a skleněný plochy v rámci zahrady, bylo toho hodně.
0: A promiňte, Alžběto, tohle všechno byl už ten koncept? Tohle se zrodilo na začátku, že jste věděla, že teď fotíte tuhle tu fotku, řekněme, jsou tam takové krásné snové fotky, vidíme ženu, vlastně tak jako lehce voyerský, sledujeme, jak prochází po té geometrii toho schodiště, jsou to krásné záběry, nádherné atmosféry, zároveň trocha mlha, trochu oparu mlžného. Tohle všechno jste viděla, na co přesně budete jakou fotografii tisknout už na začátku?
1: Tady už jo, tohle byl vlastně první z těch projektů, z těch tří poslední výstav, kdy opravdu jsem to koncipovala přímo každou tu fotku na daný místo. Protože vlastně tím, že jsem chtěla oživit nebo vdechnout život tomu domu, tak sem vracím vlastně ty fotografie na místo, kde vznikaly. Akorát s tím elementem té emoce nebo toho ženského těla nebo nějaký nálady, ale vlastně, když si divák projde ten dům, tak vlastně každá ta fotka vznikla na tom místě, kde je zase zpátky instalovaná.
0: Podařilo se třeba tou fotografií oživit i místa, na která se běžně návštěvník té vily nedostane?
1: Ježíš, to bych strašně ráda upozornila. Máme, k výstavě existuje mapička, kde jsou ideálně, když divák půjde opravdu po té trase, protože jsme schovali třeba jednu fotografii, fotografii ve stromě.
0: Takže fotografie je keška trošičku.
1: Je to trošku, je tam pár míst po zahradě. V domě se to tak jako celkem dá odhalit, i když je tam takový malá jedna schovaná věc. Aha. Ale v té zahradě právě jsme se snažili, vlastně ta zahrada je kouzelná sama o sobě, takže je škoda, že návštěvník většinou si to neprojde. Takže jsme tady opravdu poschovávali po zahradě a tam je jeden takový kouzelný strom, který já jsem se úplně zamilovala, který ta koruna vytváří takový domek vlastně, že se dá vstoupit dovnitř, což je úplně jako pohádkový moment, tak tam jsme schovali jednu z fotografií.
0: Co vás na té fotografii fascinuje víc? Je to ta technická stránka té věci, nebo je to to vyprávění příběhů?
1: Určitě vyprávění příběhů. Já si myslím, že ta technika nebo té technologie by měl mít zvládnutou každý fotograf úplně naprosto jako automaticky. Pak se to dá zase samozřejmě rozbíjet a ničit, ale že určitě to vytváření, ta možnost vizualizovat nějaké svoje pocity, možnost vyprávět příběhy, vytvářet prostě celý světy, je prostě to, co já na to miluju.
0: Zároveň mně připadá velmi podnětné a fajn, že vracíte vlastně zájem i těm objektům samotným, protože jakmile slavná fotografka vystavuje v nějakém prostoru, je tam najednou nějaká větší možnost přilákat tam návštěvníky. Děláte tohleto záměrně a děláte to ráda?
1: Dělám to strašně ráda, protože spoustu, ať už opuštěných míst, nebo míst, které jsou třeba dál od Prahy, nebo nejsou úplně v centru dění a strašně si tu pozornost zaslouží a vlastně třeba tady v rámci Volmanové vily, tam opravdu soukromý majitel zrekonstruoval na vlastní náklady tenhle dům, aby to otevřel té veřejnosti, takže mi přijde skvělý, že tam ty lidi chodí, jezdí, že to ožívá zpátky zase a že to vidí co nejvíc návštěvníků.
0: Vzpomínáte vy sama si na okamžik, kdy jste si řekla, fotografie pro mě znamená něco víc a zřejmě to asi nebude mým koníčkem, ale stane se to mým údělem?
1: Já to věděla hned od první chvíle, od dětství. Já jsem začala fotit v první třídě a já jsem byla nekomunikativní dítě. Já jsem se styděla, byl pro mě těžký přístup. A ten foťák pro mě byla taková ta bariéra, která mě vlastně jako chránila. Ono se mnohem líp přistupuje ke všemu, když člověk má to zprostředkovatele vlastně mezi sebou a tím okolním světem. Takže já jsem vlastně v první třídě dostala foťák od babičky a v tu chvíli, nebo od té doby vím, že budu fotografka. A mám to neskutečný teda štěstí. Jo? Ono spoustu z nás, můj brácha chtěl být hráč v NBA a není nakonec. Takže si uvědomuji to štěstí, že vlastně to takhle dopadlo, že mám to neuvěřitelnou kliku, že se tím můžu živit a můžu se tím bavit.
0: A víte, jaké je to štěstí pro rodiče, když vědí, že od první třídy chce být děťátko doktor? Byť ještě neumí třeba říct, ale chce a pak je?
1: A pak je.
0: To je
1: to dár, jako musím říct, že tohle je opravdu výjimečný.

0: Povídáme si s Eliškou Hlaváčovou, farmářkou, výherkyní pořadu Peče celá země. Začali jsme nádherně odjinout a dostali jsme se k tomu jednomu z nejpodstatnějších věcí přes dezerty, k tomu nádhernému chlebu. A to máslo tedy, to šlehané máslo, šlehané. Tak povídejte. To se jak? Samo asi ne.
1: Úplně jednoduše jsem ho vyšlehala, hodila jsem ho do robota a vyšlehala jsem ho, přidala jsem sůl a máte tam pažitku, aby to bylo přesně, když si to tady potom rozkrojíte, až já odejdu, ať se vám to co nejlíp maže.
0: Budeme úplně nadšení. Pojďme k tomu chlebu, protože jsou různé délky pečení chleba. Tak tenhle, který je tady, ten si vzal kolik vašeho času a z života času?
1: Tenhle ten jsem zakládala včera, kolem 3., 4. hodiny odpolední, potom šel na noc teda odpočívat do lednice. To je taková jistota pro mě, kdy vím, že si lépe uhlídám kynutí a nemusím u toho být potom v toho průběhu.
0: Když ono se pozastaví?
1: Ono tou teplotou se pozastaví a je strašně důležitá teplota v lednici. Takže já nastavuju, třeba už to mám vychytaný a nastavuju teplotu v lednici na 2 stupně.
0: Na 2 stupně? A to ostatní vyndáte, nebo to nevadí?
1: To tam nevadí, no, protože jsem zjistila, že potom, když mám ho třeba více nakynutý, kdy včera bylo teplo a kynul rychleji, přesně, zase se to odvíjí od počasí, teď to kyne rychleji, tak aby mi nepřekynul, i v té lednici může překynout krásně, takže 2 stupně potom lednicového kynutí.
0: Suvečka malá, co by se stalo, kdyby překynul?
1: Byl by placatý, nemuselo by se udělat vlastně...
0: Ta krustička, to ouško
1: se tam neto a potom je to vidět třeba na střídce, když se rozřízne, tak je ta střídka, přesně už jsou pak různý chyby, kdy se dá přesně poznat, kdy byla chyba v postupu, ať už jsou to ty, různě se tomu říká jeskyně, nebo že právě naopak je zdrctý, je hutný, takže tam jsou přesně chyby, podle kterých pak člověk pozná, kde zhruba je chyba. Hmm.
0: A to znamená, že i kdybych chtěl vytvořit, já nevím, nadýchanější, hutnější, tak i podle toho to může on nastavovat, to kynutí, je to i v tom, nebo to se pak dělá zase složením něčím?
1: Tam asi se to bude odvíjet i třeba na poměru mouky vody, určitě.
0: Takže spíš tam měnit tu strukturu, než v tom kynutí, tam nepřekynout.
1: Více hydratované chleby potom můžou mít větší oka, ale zase je to i na tom, jak ten chleba člověk utáhne, jak hodně ho utahuje.
0: Utahuje, pojďme vysvětlit, znamená takové to jako překládání.
1: Ano, jak se překládá a potom se závěrečně vlastně utahuje do té ošatky, než se tam vkládá. Tak to už mám, co aspoň sama u sebe vidím, protože jsem amatér, takže vidím podle toho, jak já peču, tak vidím, že třeba když ten chleba méně utáhnu, má větší ty oka. I když je to stejná hydratace, ano. Stejný poměr mouky versus vody, jako když ho utáhnu víc a zase závisí, jak hodně je dokynutý, nakynutý, překynutý.
0: To je neuvěřitelná alchymie, ale vraťme se tady k tomuto chlebu, takže byl v lednici, nepřekynul evidentně podle výsledku. Tam byl do rána v těch 2 stupních?
1: Byl tam do rána a v 6 hodin jsem zapínala troubu.
0: A dával na kolik? Povězte, jak to probíhalo.
1: Ze začátku ho peču na 250 stupňů, prvních 15 minut a pak stahu, vyvětrávám troubu a peču ho na 200 stupňů.
0: A vyvětráváte, máte nějaký jako poklop na to, nebo jenom dáte mističku vody pod to, nebo vůbec?
1: Dá se péct na plechu, s tím, že jenom jednoduše na plechu, nebo pokud má někdo kamennou desku, tak se dá péct na tom, s tím, že se může přesně vkládat voda dovnitř. Ona ta voda vlastně udělá tu záparu, nebo někdo má i parní troubu jako takovou. A ta pára způsobí to, že ten chleba tak rychle neudělá se tak rychle ta krusta, ano. Takže má ještě tendence lépe vykynout. A když ho peču v pekáčku nebo v nějaké nádobě litinové, tak je skvělá vychytávka přidat tam kostky ledu.
0: Do té nádoby?
1: Přímo do té nádoby. Když tam ten chleba vsadím, tak dám pod ten pečící papír, dám z každé strany třeba 2, 3, 4 kostky ledu. On se vlastně rozpustí, vytvoří tu páru a ten chleba ještě si dokyne. A vlastně ten řez je krásný esteticky, ale je tam i z toho důvodu, že právě má ten chleba kam kynout. Že vy ho naříznete a on ještě vyjede nahoru a nakyne.
0: Jaký že jste amatér, jsem prostý odborník, já se tady dozvídám věci a to také jsem, jak si pokouším se od několik let o tyto aktivity, ale tohle jsem vůbec netušil.
1: Jsem amatérem, je to opravdu jenom, co si člověk jako projde tím vlastně pečením. Nikdy jsem neměla žádný kurz, co se týká jako chleba nebo nějakého studia, nic, nejsem vyučená nic, takže je to všechno jako by
0: pokus. To k tomu se právě dostaneme, samozřejmě tam míří potom moje otázka, protože máte vystudované něco úplně jiného, ale to vůbec nevadí. Já myslím, že už po tom pořadu možná už prostě vystudovaná jste, tak není pořád peče celá země trochu na nějaké počty semestrů? semestry, jako vlastně? To už by byly nějaké semestry.
1: Určitě by se to tak dalo říct. Tam asi největší zlom změny, aspoň co jsem viděla sama u sebe, tak je v rámci té přípravy těch receptů. Protože vy znáte 20 receptů, vždycky dva recepty z toho dílu znáte, na které se musíte připravit, aby logicky i technoložky věděly, co mají připravit za suroviny pro nás, pro všechny. A v ten moment vlastně vy už přemýšlíte, jak to udělat tak, aby se to technicky dalo zvládnout, aby se to časově stihlo, abych byla jiná než ostatní.
0: A soutěž do toho.
1: Takže tam pak probíhá určitý časový interval, kdy člověk musí zvládnout těch 20 receptů a to pro mě byla asi ta největší zkouška. Přijít na ty recepty, vyzkoušet si to, předělávat je, přeupravovat je. Tak tam.
0: My se dostaneme v další, tomu říkám kapitoly, jo, Seliškou. Dneska v další kapitole, tedy dalším našem vstupu se dostaneme, jak se to všechno stíhá, když je i doma třeba jedno menší, jedno očuc větší, malé dítě a podobně. Ale ještě ukončeme tuto kapitolu chlebovou. Vy jste tam, tuším, taky dělala chleba. A mám pocit, že jste na to měla 3 hodiny. Já to tím chci zakončit po té, co jsme slyšeli, že se dá dělat i 2 dny v lednici a podobně. Tak jak to, že se dá stihnout za 3 hodiny?
1: No, běžně, když peču chleba přes den a nedávám ho do lednice, tak je to těch 5-6 hodin je optimální, když je hezká teplota. Takže já jsem šla do totálního, buď toto vyjde, anebo jdu domů. Ale abych měla aspoň trošku zadní vrátka, tak jsem si zakládala i drožďový chleba současně, že jsem zakládala 2 chleby, ale na ten by se nedalo prostě kloudně nařezat tou žiletkou, protože já jsem se ho musela předtím, aby tam byly krásně vidět ty řezy žiletkou, kde my jsme museli mít portrét, autoportrét.
0: Je to autoportrét na chlebu, ano, to je to.
1: Tam byla ta klíčová věc, tak já jsem se ho musela díky šokru, šokový mrazák, tak jsem se ho ještě musela na chvilku zamrazit, aby mě tou žiletkou tam se dal dělat ten řez, který nerozjede, protože na tom není kynutí, nejde vytvořit tak krásný ty ornamenty, jako když ten chleba kyne přes noc, je hezky zpevněný a vy si tam můžete kreslit a dělat tou žiletkou, co chcete. No, takže to byl totální vabank pro mě.
0: Ale vyšlo to, to vyšlo znamená to. Jako troši štěstí, vůle, chuti, kreativity a talentu, jako má Eliška Hlaváčová, jde chleba i za 3 hodiny, ale...
1: Ale nedoporučuji za 3 hodiny.
0: Dejme si na to více času, ano.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.

0: Spisovatelka, výtvarnice Ludmila Zemanová jezdí z Kanady do Čech tak dvakrát do roka, aby tady oživila muzeum Karla Zemana a různé vzpomínky na svého tatínka. V jaké fázi je projekt Deník cesty do pravěku? A co to vlastně je?
1: No tak zatím jako máme několik jenom vydání.
0: Je to tedy knížka?
1: Je to knížka, ano. Je to vlastně knížka, která je přesnou kopií vlastně filmu a je i příběhu. Je to udělané formou jako comics book, takže si myslím, že to děti mají rádi. A je skvělé, že bylo možné vlastně udělat kvalitní kopii těch obrázků díky tomu, že jsme udělali digitálně už film
0: Cesta do pravěku.
1: Restaurován a takže Cesta do pravěku a z toho se dala udělat kvalitní fotografie a umožnila udělat tuto knížku, která určitě si myslím, že je velice dobrá pro děti, aby si prošli znovu to dobrodružství a taky se
0: vlastně
1: doví.
0: Si to mohli přečíst, nemuseli se na to jenom dívat nebo to poslouchat.
1: Přesně tak a doví se hodně o té pravěké přírodě, když už dneska je to hodně daleko dál, ale přece jenom ten základ je velice dobrý, takže si myslím, že k tu lásku k té přírodě tam taky najdou.
0: Takže tam jde jenom vlastně o ten příběh, o prostě cestu do pravěku. Není to deník v tom smyslu, že by tam byly i poznámky vašeho tatínka, o kterém jsme třeba mluvili.
1: Ne, je to
0: zkrátka příběh pro děti. Cesta do pravěku samozřejmě film z roku 1955, obrovský úspěch pro tatínka. Vám byly asi 3 roky, vy jste se ale už toho natáčení účastnila. Co si z toho pamatujete?
1: No, tak já si toho moc nemůžu pamatovat, protože mě byly tak ty 3-4 roky nějak tak. Ale táta, protože nikdy nejezdil na dovolenou, protože všechny exteriéry točil vždycky v létě, tak nás bral sebou a tam nás právě vzal k Váhu na Slovensko, k řece Váhu. A tam jsme spali ve stanech a pamatuju si, že mně se to tam strašně líbilo, protože jsme si vařili na ohýnku nějaké jídlo a starali se o nás jako vojáci, kteří měli dohled, protože ta řeka tam byla velice divoká, tam bylo spoustu víru a oni měli takový železný ponton a na tom stála kamera a vlastně tam se točily všechny ty záběry.
0: A to tatínek potřeboval pro to natáčení, tu rozbouřenou řeku, proto to bylo tam?
1: To všechno bylo jak v džungli. Tam opravdu bylo to místo, kde prostě nikdo nebyl. Bylo to taky těsně po válce, že? Takže někde se tam i skrývali banderovci. Já vím, že táta kolikrát měl i strach tam chodit sám, jako v tom lese. A
0: vy jste ho tam kolikrát nebo jednou snad našla přivázanýho ke stromu, ne?
1: Tak bylo to divoký, protože on chodil s tím měřičem světla pro kameru, že? A to vypadalo jako, že má levorver, tak někdo ho tam prostě přepad a jako z toho naštěstí vyváz, ale bylo to velice jako dobrodružné tam vůbec jako existovat a taky onemocněl ke konci, dostal zápal plic a byl v nemocnici i ten Petr, jeden z těch herců, ale táta jako to prožíval, že obdivoval i ty kluky, jak fantasticky jako se obětovali, jak hráli, jak stáli v té vodě dlouho. Tak
0: přitom vlastně hledal neherce, je to tak?

0: ty čtyři kluky. Ty, co hráli v tom filmu.
1: Já ne, vím přesně, na co se ptáte o ty kluky. To byl, jako táta vždycky vybíral herce, jako ty chlapce, k tomu, aby mu zapadli do toho prostředí, tak, že? Prostě. Takže věděl přesně, jak mají vypadat. A v podstatě všichni byli mimo toho jednoho, byli neherci. A vlastně dodnes jako obdivují to, jak s nimi dokázal vycházet dobře, že mu zahráli všechno, přestože tam nebyl, jak obyčejně u těchto filmů bývají, nějací lídři jako herci, kteří jsou jako partneři těch kluků, ale oni byli sami o sobě a museli hrát v některých situacích, že neviděli ani, co se tam potom bude odehrávat, no, že?
0: To muselo být pro ně velice, velice náročné. Z dnešního pohledu no, se takhle točí samozřejmě na zelené, takzvaně nebo na modré. Spoustu zahraničních filmů akčních, tak je to celkem běžné, ale tehdy to asi bylo těžko pochopitelné. Některé části toho filmu točil na barevný film a některý na černobílý.
1: Ano.
0: Proč se to tak dělalo?
1: Ono, tohle byla specialita tátová, protože on zaprvé bylo nedostatek materiálu barevného a on si našel způsob, že vlastně dokázal ty filmy stylizovat tím, že když to natočil na černobílé, tak potom dodatečně k druhou expozici to dobarvoval, že jsme jako postavili scénu a tím se dobarvovala jako ta scéna a natáčelo se to na další materiál, kopii, je to dost komplikovaný proces, ale taky částečně to i v laboratoři se barvilo, takže on měl několik způsobů a vlastně na ten černobílý materiál měl možnost to taky rychle vidět. My jsme to třeba v ruce vyvolali hned, jak se to udělalo, ten záběr, protože byl animace a to dá hodně práce, tak aby jsme to hned viděli, tak se to vyvolalo v ruce, ne jak dneska mají na to počítač, který dělá tu kontrolu, že? Takže v tom černobílém se to dalo všechno jako takhle rychle zvládnout a měl už vlastně vytvořený takový systém, že měl tu kontrolu a věděl, že nemusí, protože ta scéna, když se postavila, tak to trvalo třeba týden. A když zjistil, že tam ten animátor udělal chybu, tak jsme to museli hned najet znovu, že? Takže on měl i tady ten ohromný systém už, který dneska existuje díky technologii předtím a měl vlastně rychlou kontrolu, taky byl schopen to rychle natočit.
0: Já jsem úplně fascinovaná, myslím, že naši posluchači taky děkuji za vaše svědectví, že nám to takhle můžete říct, jak se to vlastně tehdy dělalo. Výtvarnice, spisovatelka Ludmila Zimanová.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory Terezy Kostkové, Adély Gondíkové a Marka Němce uslyšíte každý všední den po 11. hodině na Dvojce.

0: Výstaviště Lysá nad Labem vás zve od 18. do 21. června na 4 dny plné květin, inspirace a pohody. Navštivte oblíbenou výstavu Květy s dechberoucími květinovými instalacemi a zahradnickými trhy. Objevte lázeňský veletrh plný wellness pobytů, relaxace a tipů pro zdravý životní styl. Nechte se inspirovat výstavou Senior a nepšikovné ruce našich seniorů. Jedna vstupenka na všechny tři akce stojí 150 korun. Při použití kódu SENIOR26 získáte slevu 25%. Akce platí do 21. června 2026. Vstupenky najdete na vll.cz.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Je světový den dárců krve. V Česku takto pomáhá ročně asi 220 tisíc lidí. Švýcarsko v referendu podle předběžných výsledků odmítlo návrh na omezení počtu obyvatel země. Bude proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky, teploty do 20 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Transfuzní stanice a nemocnice připomínají, že v létě bývá každoročně největší nedostatek krve. Je to kvůli častějším úrazům, ale i kvůli tomu, že pravidelní dárci míří na zahraniční dovolené. A to je pak může i na několik měsíců připravit o možnost darovat krev. Popisuje to Jan Loužil, přednosta z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.
4: Teďka čím dál více lidí jezdí do exotických zemí a když jedu, dejme tomu, do Tajska, tak ne, že bych jako úplně vypadl z darování krve, ale jelikož to je malarická oblast, tak třeba mám 6-měsíční pauzu v darování a tím pádem si jakoby dárce zablokujeme, pokud jede vysloveně do malarické oblasti, kde je třeba těch 6 měsíců blok.
3: K nalákání nových může pomoct i Světový den dárců krve, který je právě dnes. V Česku je takových lidí ročně zhruba 220 tisíc, bylo by jich ale potřeba až 300 tisíc. Švýcaři dnes v referendu podle předběžných výsledků odmítli návrh na omezení obyvatel země. Krajně pravicová švýcarská lidová strana navrhovala stanovit jejich maximální počet na 10 milionů. S odvoláním na švýcarskou vládu to uvedla agentura AP. Volební účast byla skoro okolo 60%. Proti návrhu hlasovalo podle odhadů 54% voličů. V zemi teď žije asi 9 milionů 100 tisíc lidí. Pravicoví politici pro omezení jejich počtu argumentují udržitelností, příliš vysokou hustotou zalidnění nebo nedostatkem bydlení. Vlaky Českých drah v regionech jezdí ode dneška podle letních jízdních řádů. Ty budou platit až do prosince. Podle národního dopravce mají změny zlepšit nabídku spojů a jejich návaznost. Úpravy vychází i z požadavků jednotlivých krajů a správy železnic. České dráhy upravují jízdní řády před létem každý rok. Většinou jde o posun odjezdů souprav v řádech několika minut. Některé větší letošní změny popsala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
5: Na Olomoucku dojde v souvislosti s modernizací tratě k úpravě dopravního modelu na lince M2, kdy původně přímé vlaky Šumperk, Uničov, Přerov, Nezamyslice, Vyškov na Moravě budou nově v Přerově rozdělené na dvě samostatná ramena. Zajímavostí bude obnovení provozu vlaků do Lužce nad Vltavou o víkendech během letní sezóny.
3: Soukromí dopravci změny v jízdních řádech před létem neplánují. Areál olomouckého letního kina ode dneška hostí Open Air Festival Moravské divadelní léto. Zahájí ho koncert Moravské filharmonie a známých popových zpěváků. Přehlídka potrvá do 26. června. Nabídne například inscenace domácího divadla Láska mezi nebem a zemí, Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, Splašené nůžky, Natěrač nebo Koule. Pokračuje za pořadatele Vlasta Pechová.
6: Na festivalu přivítáme také hostující divadla, například Pražské divadlo Kalich, které přiveze svoji úspěšnou komedii Přání.
3: Dalším hostem bude olomoucké divadlo Tramtárie, které uvede pohádku o princezně fotbalistce a komedii horory z manželských ložnic.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Je proměnlivá oblačnost, na severovýchodě místy přehánky, ojedinělé bouřky, k večer bude ubývat oblačnosti i srážek. Teploty mezi 16 a 20 stupni, na jihu Moravě až 23, na horách kolem 10 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy zpomalte za sjezdem na Ledeč nad Sázavou. Na 69. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut v levém pruhu, tvoří se kolona. Na D4 ze Strakonic a Písku do Prahy opatrně za sjezdem na Řitku. Zastavíte na 12.5. kilometru a v koloně pojedete až ke sjezdu na Jíloviště. Zdržíte se asi čtvrt hodiny. Tolik zprávy, teď repríza Meteoru.
2: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den.
7: Naše znělka právě svolává všechny posluchače,
8: aby nastražili uši a připravili se přijmout porci vědy, kterou předkládá Meteor.
7: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
8: a Kateřina Březinová.
7: Vydrží čmeláci týden pod vodou?
8: Kdo s námi manipuluje?
7: Objev země Františka Josefa.
8: Zakřivuje hmota čas?
7: Jak se v mozku projevuje láska?
8: Lze komárům zabránit v šíření chorob?

0: O vědě se často říká, že se bez systematické práce neobejde.
1: V podstatě se s tím dá souhlasit, jenže existují výjimky.
0: Mnoho objevů způsobila nebo v nich hrála alespoň nějakou roli náhoda.
1: My si teď představíme objev, při němž zaúřadovala dokonce nehoda.
0: Snad ne vážná.
1: Žádnému člověku se nic nestalo, ale předmět zájmu ten měl na mále. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Louis Pasteur říkal, že náhoda přeje připraveným. A těch náhodných objevů byla ve vědě celá řada. Vzpomeňme si na toho Fleminga. Kolika vědcům před ním zplesnivěla kultura bakterií. A jenom Fleming, protože byl ten připravený, objevil penicilín a dostal za to Nobelovu cenu. Takže tady máme dneska taky příběh vědců, kteří byli připraveni a zjistili zajímavou věc. Oni studovali čmeláčí samičky, které přezimují a na jaře se probudí a vyletí ven a zakládají novou kolonii. To znamená, pro tu samičku je to obrovský úkol, ona sama musí založit novou kolonii, musí si vybudovat základ toho hnízda, musí tam naklást vajíčka, musí odchovat ty první dělnice, ty pak se ujmou těch ostatních úloh, ale do té doby všechno to visí na ní. A teď se ukazuje, že to nejhorší může mít ta samička, když vyleze z toho podzemního úkrytu, tak to nejhorší už může mít za sebou. Protože představme si, že napadl sníh a teď přišlo jarní tání a přišlo sprutka, sníh rychle roztál, všude plno vody a ta voda natekla do toho úkrytu té samičky. Takže bychom možná očekávali, že ta samička se utopí, ale ukázalo se, že se neutopí a právě se to zjistilo náhodou.
0: Jsem moc zvědavá, o jakou náhodu šlo.
2: Vědci studovali přežívání zimy u těch čmeláčích samiček, takže měli ty samičky v ledničce. Jenomže ty laboratorní lednice někdy nejsou úplně dobře udržované, takže oni měli zamrzlou tu lednici, měli tam ten led. Pak už ta lednice ani tolik nechladila, takže ten led začal tát a začal odkapávat. A co náhoda nechtěla, tak odkapával na ty skumavky, kde byly ty samičky. A do těch skumovek natekla voda. Takže když ti vědci do té lednice vlezli, tak zjistili, že ty samičky mají pod vodou. Takže byli přesvědčení, že samičky se utopily. A když je vyndali z těch skumovek, tak v šoku zjistili, že ti čmeláci jsou pořád živí.
0: To přeci není možné. Hmyz dýchá, potřebuje kyslík a nevydrží pod hladinou.
1: Každý živočich je vybavený jinak.
0: Jasně. Člověk například vydrží bez nádechu na nejvýš pár minut.
1: A tak vědci provedli test, jak totéž zvládají čmeláci.
2: A zjistili, že vydrží týden. Přitom kyslík, který má v těle, tak mu vydrží na několik hodin. Takže jak tam může vydržet týden, když by se měl po pár hodinách začít dusit, že jo? Takže tohle byla ta první studie, kdy se ukázalo, že ti čmeláci jsou schopni vydržet pod vodou týden. A teď teda je druhá studie, která ukazuje, jak to mají zařízené. Ty samičky, protože musí přežít z těch živin, které mají v těle celou zimu, tak mají utlumenou látkovou výměnu. Ony jsou v něčem, co bychom mohli připodobnit třeba k hibernaci těch zimních spáčů, jako jsou syslové, mají prostě utlumený metabolismus. Ale když jsou pod vodou, tak ten metabolismus uškrtí ještě na polovičku. Takže skutečně sníží potřebu živin a potřebu energie. Ale přitom se ukázalo, že produkce oxidu uhličitého, což je vlastně splodina metabolismu, stoupá 15krát. Takže poloviční metabolismus, ale 15krát vyšší produkce oxidu uhličitého, jak je tohle možné?
0: Nemá to logiku. Přeci když utlumí všechny pochody v těle, nemohou vydechovat mnohonásobně víc CO2.
1: Přesně.
2: Ukázalo se, že ti čmeláci přejdou na metabolismus, který zná každý, kdo si dává na zimu do soudku kysat zelí. Tam ty bakterie mléčného kvašení, laktobacily, tak vy to zelí pěkně udušete, aby tam nebyl žádný vzduch. A tyhle ty bakterie vzduch nepotřebují a ten cukr rozkládají, vytvářejí tam kyselinu mléčnou, okyselí to všechno krásně, takže máte kyselé zelí a zároveň tam vytvoří tak kyselé prostředí, že už se tam nemohou množit další mikroorganismy a to zelí se vám do jara neskazí. Tak přesně tenhle ten metabolismus, kdy nepotřebujete kyslík, nepotřebujete vzduch a živiny rozkládáte na kyselinu mléčnou, tak na to přejdou tyhle ty samičky.
0: šikovné řešení.
1: Ostatně čmeláci nemají plíce. I za normálních okolností dýchají jinak než my. Kyslík vstupuje přímo do buněk trubičkami.
0: A jak probíhá probouzení z tohoto záložního systému dýchání?
2: Když potom je vědci vyndali z té vody, tak ta samička 3 dny má enormně zvýšený metabolismus, protože se potřebuje toho laktátu zbavit. My máme ten laktát ve svalech, když pracujeme, když třeba sprinter běží, že jo, když běžíme velmi rychle a nestačíme zásobovat ty svaly dostatečně kyslíkem, tak se nám taky ve svalech hromadí kyselina mléčná. Všichni to známe, to je takové to, že už pak nemůžeme s tou nohou ani hnout a všechno nás bolí a pálí. Tak to je výsledek té kyseliny mléčné, tak přesně v tomhletom stavu je ta samička a tedy musí se té kyseliny mléčné zbavit, ale přežije to.
0: Takže týden úplně bez kyslíku?
1: No, možná, že ne úplně bez.
2: Je tam ještě jedna možnost, že si ty samičky možná trochu přidýchávají. A když si představíme čmeláka, tak všichni víme, že je chlupatý, že má na povrchu těla ty chloupky. A když ty huňaté hmyzy, když je ponoříte pod vodu, tak se jim často vytvoří na povrchu těla takový stříbřitý povlak, což jsou vzduchové bublinky nebo taková souvislá vrstva vzduchu, která pokryje to jejich tělo. A mezi touhletou bublinou, která pokrývá tělo, a vodou může docházet k výměně plynu. To znamená, pokud ten hmyz dýchá, ten čmelák, a vylučuje do té bubliny oxid uhličitý, tak v té bublině ten oxid uhličitý se hromadí a přechází potom do vody. A když ten vzduch, který tam je, ten čmelák nebo ten hmyz, vydýchá, tak tam klesne koncentrace kyslíku. A v té chvíli je víc kyslíku v té vodě a ten kyslík přechází z vody do té bubliny. Takže tam dochází k výměně plynů. Jestli to funguje u těch čmeláků, nevíme. Ti vědci se na to právě teďka soustředí a dělají experimenty, jestli to takhle je. Ale že to tak funguje, víme od vodoucha stříbřitého. To je ten pavouk, který si staví pod vodou z pavučiny takové ty zvony. A tam si nanosí bubliny vzduchu. A zase, kdyby ten pavouk jenom byl v té bublině a jenom dýchal a nefungovala ta výměna plynů, tak má za chvilku vydýcháno a musí pořád obnovovat tu zásobu vzduchu. Ale protože tam dochází k výměně mezi vodou a tou bublinou, tak mu to vydrží mnohem, mnohem díl. Takže já můžu jenom slíbit, že jestli ti vědci odhalí tohleto tajemství, jestli čmeláci používají tyhle ty vlastně umělé žábry vzduchové, tak si o tom v Meteoru zase někdy popovídáme.
0: Čmeláčí samičky, mistryně v potápění.
1: Jedna rozbitá, nebo spíš špatně udržovaná lednička a takový zajímavý objev.
0: Přeji vědcům více nehod, teda samozřejmě jen, když povedou k objevům.

0: Přemýšlím, jestli by to, co si teď povíme, zajímalo obor Guta Jarkovského nebo o 100 let později Ladislava Špačka.
1: Mistři etikety a společenského chování, že by nejvíce prahli poznat nemoc, o které si teď budeme povídat?
0: S jejich oborem má mnoho společného.
1: Sama jsem zvědavá, kdo dnes v rámci cyklu Tajemný host Meteoru přijde.
0: Dnešní host je velmi nenápadný. Většina lidí vůbec netuší, že se s ním někdy setkala. A přes toho podle odhadů nosí v těle asi třetina lidstva.
1: Vítejte.
2: Děkuji za pozvání. A ano, většina lidí o mé přítomnosti vůbec neví. Víte, jakou z toho mám radost?
0: No, nepochybně velkou. Tak kde vlastně žijete?
2: Můj život je trochu komplikovaný. Během něj vystřídám několik hostitelů. Někteří z nich jsou velmi malí, jiní poměrně velcí.
1: Takže jste parazit.
2: Ano, bez hostitele bych nepřežil. Ale zároveň potřebuji různé hostitele, abych mohl dokončit svůj životní cyklus.
0: Jak se dostanete do člověka?
2: Cest je několik. Někdy přes nedostatečně tepelně upravené maso, jindy přes drobné částice z prostředí, například z půdy nebo z potravy.
1: Takže vás člověk může spolknout.
2: Ano. A když se to stane, vydám se na cestu jeho tělem.
0: Jakým směrem?
2: Nejdříve proniknu přes stěnu střeva do krve. Odtud se mohu dostat do různých orgánů.
1: Co pak je vám jedno, kde se usídlíte?
2: Je mi to fuk. Chci se hlavně rychle šířit po těle a dlouhodobě v něm přežít. Dostanu se do svalů, do očí a někdy i do mozku.
0: Do mozku?
2: Tam se mohu usadit na velmi dlouhou dobu. Klidně na celý život hostitele.
1: Jak to?
2: Mozek je částečně chráněn před imunitním systémem. Má takzvané imunologické privilegium. Imunitní systém tam nezasahuje tak agresivně, jako třeba ve střevech nebo v krvi. Důvod je jednoduchý. Silný zánět by mohl poškodit neurony, které se téměř neobnovují. Proto jsou imunitní reakce v mozku tlumenější a opatrnější.
0: To zní trochu znepokojivě. Tedy z našeho pohledu, tolik let škodit.
2: Škodit? Většinou není důvod k panice. U zdravého člověka mě imunitní systém v těle drží pod kontrolou. Často se projevím jen mírnými příznaky podobnými chřipce, nebo vůbec žádnými.
1: Takže mnoho lidí ani netuší, že vás v těle mají.
2: Přesně tak.
0: Říkal jste ale, že potřebujete více hostitelů. Který je pro vás ten hlavní?
2: Dobrá otázka. Protože ten hlavní je zvíře, které lidé dobře znají.
1: Takže žádný komár ani klíště?
2: Ne. Můj definitivní hostitel má 4 nohy, srst a rád loví myši.
1: Že by kočka?
2: Přesně tak.
1: A v ní začíná váš životní cyklus?
2: Právě v jejich střevě probíhá moje pohlavní rozmnožování. Odtud se pak dostávám do prostředí ve formě mikroskopických vajíček.
0: Takže s kočičími výkaly se můžete dostat kamkoliv.
2: Ano. V tu chvíli ve velice odolném stádiu a vydržím v něm měsíce, někdy i přes rok. Snáším sucho i chlad, běžná dezinfekce mi moc neuškodí a pak čekám na šanci. Nemytá zelenina, dětské pískoviště.
1: Říkal jste, že se dostáváte i do mozku. Je pravda, že dokážete ovlivňovat chování hostitele?
2: To je velmi zajímavá kapitola. U některých zvířat, například u myší, se ukázalo, že nakažení jedinci ztrácejí přirozený strach z koček.
0: No a to se vám hodí.
2: Velmi. Myš, která se přestane bát kočky, má větší šanci stát se její kořistí. A já se tak dostanu do svého hlavního hostitele.
1: To zní skoro jako manipulace.
2: Ošklivé slovíčko. Já bych řekl, skvělá evoluční strategie.
0: Kolik lidí se s vámi setkalo?
2: Odhady říkají, že asi 30 až 40% světové populace.
1: Pánečku, to je opravdu hodně.
2: Ano, patříme mezi nejrozšířenější parazity na světě.
0: V jakých situacích můžete být opravdu nebezpečný?
2: Největší riziko představuje infekce během těhotenství nebo u lidí s oslabenou imunitou.
1: Co vás zastaví nejspolehlivěji?
2: Dobře tepelně upravené maso, důkladné mytí rukou a opatrnost při práci s půdou.
0: Takže docela obyčejná hygienická opatření.
2: Ano. Bohužel, někdy stačí opravdu málo.
1: Jak jste jistě poznali, dnešním hostem byl původce toxoplasmózy.
0: Mikroskopický parazit Toxoplasmosa gondii, který, když vám leze do mozku, může ovládat i vaše chování.
1: A právě hovořil hlasem Jana Batika.

0: Je 2. září 1841 a právě jste se narodil.
1: Nepovídejte. A kde?
0: V Šanově. Ten je dnes součástí Teplic.
1: Jsem tedy Čech. I když, počkejte, polovina 19. století.
0: Váháte správně. Vaši rodiče byli německy hovořící a vždy o vás budou mluvit jako o rakouském polárníkovi.
1: Polárníkovi z Teplic? Velká přeměna.
0: Dal jste se v otcových šlépějích k armádě, ale propadl jste horám. Alpy pro vás byly hračka. I proto si vás vybrali.
1: K čemu?
0: Jako důležitého člena slavné výpravy.
2: Stalo se tento den, 13. června. Arktida nejvíc lákala hlavně severské země. Rakouské mocnářství se o ni nezajímalo, dokud pro ni nevzplanul bohatý šlechtic Johann Nepomuk Vilček, původně Vlček, mocný pán lesů, polností a kamenouhelných dolů v rakouském Slezsku. Ten zorganizoval veřejnou sbírku pro výpravu na sever. Sám do ní investoval 150 tisíc zlatých, zhruba 3/4 veškerých nákladů. Do jejího čela získal 2 důstojníky s polární zkušeností, německého námořního poručíka Karla Weinprechta a nadporučíka Julia von Peyera, rodáka z Teplic, zkušeného kartografa. Ti spolu s 22 členou posádkou na parníku viceadmirál Tegedhoff vyrazili dne 13. června 1872 z norského Trumze. V říjnu loď natrvalo zamrzla a stala se hříčkou ledového driftu. Při saňových výpravách z ní dosáhl Peyer nejvyšší zeměpisné šířky, něco nad 82. rovnoběžku. Ze 4 Čechů a Moravanů v posádce se do historie nejhloub zapsal strojník Ota Kříž. Ten si vedl soukromý deník, kde mimo jiné zachytil i největší úspěch výpravy. 30. srpna 1873 ve 2,5 hodiny odpoledne náhle objevujeme v severovýchodním směru ve vzdálenosti asi 30 mil novou zemi, které ihned dáváme jméno Země Františka Josefa, a přidáváme trojité nadšené hurá s číší v ruce. Protože ji můžeme sledovat daleko na sever i na západ, zaměřujeme ihned nejvyšší vrchy a nejvyčnělejší mysy. Ach, není-li to blažený a povznášející pocit, že po 11 měsících, v nich se skrývaly tak strašné události a zážitky, konečně opět jednou můžeme vidět a pozdravit zemi, i když neobydlenou. Protože tato dosud neznámá země je a bude veledůležitým úspěchem naší výpravy, je naše radost a blažené vzrušení v této chvíli všeobecné, stěží popsatelné. Zápisky končí v lednu 1874. Kříž totiž jako jediný účastník cestu nepřežil. V březnu téhož roku podlehl tuberkulóze. Bylo mu pouhých 29 let. Dodnes mu patří pravděpodobně nejsevernější český hrob. Po Křížově smrti posádka opustila loď a vydala se k jihu. V srpnu 1874 ji zachránili ruští lovci. Výprava sice nedosáhla zamýšleného cíle, jímž bylo proplout severní mořskou cestou a případně dobít severní pól, objevila však nejsevernější souostroví východní polokoule, zemi Františka Josefa. Žel, co by soukromý podnik, neměla právo zabrat ji pro Rakousko. První rakousko-uherská polární výprava začala na den přesně před 154 lety.

0: cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Julius von Payer dnes má v Teplicích pamětní desku. Je mi líto, že výsledky této slavné expedice byly po návratu zpochybňovány.
0: Vážně? Někdo větřil podvod?
1: Ten snad přímo ne, ale šlo o kombinaci. Začnu zemí Františka Josefa. Nikdo jiný ji tehdy neviděl ani neověřil, oblast byla trvale sevřená ledem a Payer přinesl jenom mapy a kresby, ne fotografie.
0: Přijde mi logické, že zemi viděl jen objevitel.
1: Dále posádka uváděla, že při průzkumech na saních urazila obrovské vzdálenosti v extrémních podmínkách. Skeptici namítali, že je to fyzicky téměř nemožné, že mohlo dojít k nadhodnocení vzdáleností. Navíc loď byla uvězněna v ledu a nekontrolovatelně driftovala. Část objevů vznikala během nouzového přežití, neplánovaného průzkumu. To zpochybňovalo systematičnost výsledků.
0: Kdo chce psa být? Nehrála roli i rivalita?
1: Tak nějak. Každopádně to Payera pěkně dopalovalo. Vzdal se vojenské služby a zřekl se všech hodností. Až na bohatou přednáškovou činnost se stáhl do ústraní a začal pracovat na knize o polární expedici a malovat obrazy. A moc pěkné. Jeho velký obraz s názvem Záliv smrti jsem viděl v Geofyzikálním ústavu Akademie věd.
0: O Payerovi i celé expedici by šlo hovořit ještě dlouho, ale obávám se, že nemáme čas.
1: No, to jste trefila úplně přesně. Nemáme čas, protože se budeme věnovat času.
0: Jestli myslíte stylem, který nám před týdnem předvedl profesor Petr Kulhánek, musím se pořádně soustředit. Říkal spoustu podivných věcí o tom, jestli čas plyne stále stejně rychle, jestli je nedělitelný a co to vůbec čas je.
1: Podivné to bylo, ano. Protože to, co ukazují matematika s fyzikou a to, co ukazuje naše každodenní zkušenost, se od sebe tolik liší. My jsme například říkali, že tam ve vesmíru, kde není žádná hmota, není ani žádný čas.
0: Proč?
1: Opět odpovídá Petr Kulhánek.
2: Ony rovnice obecné relativity mají na jedné straně, na levé, zakřivení času a prostoru a na pravé straně rozložení hmoty. Takže když se do té pravé strany dosadí nula, že vesmír je teda prázdný, bez hmoty, bez ničeho, tak na té levé straně mohou být dvě řešení. Buď to konstantní řešení, anebo nulové řešení. A není jasné, kterému tomu řešení se přiklonit. Pak, když by bylo nulové, tak to znamená, že čas a prostor neexistují bez přítomnosti látky. Pak, když by bylo konstantní, tak to znamená, že se vracíme do speciální relativity.
0: Co znamená konstantní řešení? Že je na hodinách pořád třeba 16 hodin?
2: Ne. To konstantní řešení znamená, že čas plyne lineárně bez problémů, tak jako ve speciální relativitě. Ale když se zamyslíme nad tím problémem hlouběji, že v podstatě nemáme k dispozici žádnou hmotu, tak nemáme k dispozici ani hodiny, kterým bychom ten čas měřili. A v tu chvíli je to oblast, ve které ty rovnice selhávají, protože ty rovnice jsme vytvořili jako nějaký model skutečnosti, model, kde máme plno těles, najednou je aplikujeme do oblasti, kde není těleso žádné. A to už není fyzika. Jakmile nemáme hodiny, nemáme možnost měřit, nemáme možnost experimentovat, ověřovat, tak jsme na poli filozofie a můžeme si vybrat to řešení, jaké chceme. Takže tady vlastně končí naše fyzika. Fyzika ve smyslu, že je experimentálně verifikovatelná a ta otázka pozbývá smyslu.
1: Ostatně čas je posloupnost dějů. Vyjádření toho, že se něco mění. A když tam není nic...
2: Tak se nic nemění, nic se neděje, že jo? Takže je to otázka opravdu za hranicemi současné fyziky a za hranicemi vůbec našeho popisu světa.
0: Nezbývá, než se smířit s tím, že odpověď, která by uspokojila lidskou mysl, neexistuje.
1: Jenomže ono to zkrátka člověka nutí přemýšlet. Z řečeného vyplynulo, že čas zakřivují tělesa a čím jsou hmotnější, tím víc ho zakřivují. Ale hmotu mají i částice, vlnění a pole. Nabízí se tedy otázka, pro tyto objekty zakřivování času neplatí?
2: To je nesmírně zajímavá otázka. Celé té otázce se říká takzvaný princip ekvivalence. A ono totiž, každé těleso má dvě hmotnosti. Jedna hmotnost je takzvaná gravitační, to je schopnost toho tělesa se přitahovat s ostatními tělesy. Například Země se přitahuje se Sluncem, mají nějakou gravitační hmotnost. Druhá ta hmotnost je setrvačná, že to těleso má nějakou schopnost setrvávat ve svém pohybu. Například vlak má tuto hmotnost velikou, setrvačnou hmotnost, míč malou, snadno ho chytíme, změníme jeho pohybový stav. A ten princip ekvivalence říká, že všechna tělesa mají obě dvě ty hmotnosti, jak setrvačnou, tak gravitační, že jsou si úměrné a když zvolíme jeden etalon, tak dokonce si budou rovny. Pro běžná tělesa je to ověřené s přesností asi 10 na minus 15, s takzvanou relativní přesností. Ale ten dotaz míří trošičku jinam, jak je to s polem třeba. Elektromagnetické pole. Přijdu, zapnu vypínač, rozsvítí se žárovka. Z té žárovky se line světlo a to světlo je elektromagnetické pole. A to elektromagnetické pole má energii. To, že má energii, si můžeme ověřit například tak, že sluneční záření je schopné odtlačit ohon komety, změnit jeho směr. Ta energie podle toho známého Einsteinova vztahu E rovná se mc na druhou, tak té energie také odpovídá hmotnost. A teď je ta klíčová otázka, která z těch dvou hmotností to je? Zda ta setrvačná nebo ta gravitační? Samozřejmě je to určitě ta setrvačná hmotnost, protože světlo je schopné měnit třeba směr kometárního ohonu, je schopné, když se zrodí hvězda, odtlačit látku, vytvořit bublinu kolem té hvězdy, ale je to také gravitační hmotnost, je schopné světlo samo o sobě zakřivit čas a prostor, přitahovat ostatní tělesa gravitačně, tak jako to dělá třeba Slunce nebo Země. Tak tomu se říká silný princip ekvivalence. A zatím nevíme, zda to tak je nebo není, ale věříme, že tomu tak je, že i světlo má energii, té energii odpovídá hmotnost a ta hmotnost má obojí povahu, jak setrvačnou, tak gravitační. Takže odpověď na váš dotaz je taková, že ano, i nejrůznější pole jsou schopná zakřivovat čas a prostor podle našich současných představ.
0: Polí a částic je sice vesmír plný, přesto zakřivování, které má teoreticky způsobovat, nikdo nezměřil.
1: Přeci jen se to u velmi hmotných těles měří snáz. Ostatně hvězdy nejsou nic jiného, než nahloučené atomy a molekuly u sebe v obrovském množství.
0: Napadá mě, jak můžeme měřit stáří vesmíru naším současným pozemským časem. Když údajně od velkého třesku trvalo 400 milionů let, než vznikly první hvězdy, tedy první hmotná tělesa, schopná ovlivňovat tok času. Kdo ví, jakým tempem do té doby čas běžel?
2: To je vlastně dvojice otázek. První je, kdy je ta hranice, když vznikaly první hvězdy. A tam bylo řečeno 400 milionů roků v té otázce. Dneska víme, že ta veliká populace těch prvních hvězd byla někdy kolem 550 milionů roků. Víme to z polarizace reliktního záření, kdy tyto hvězdy byly schopné už ovlivňovat reliktní záření a udělat v něm veliký podpis v jeho rovině kmitu elektrického pole. Nicméně dnes také víme, že ty první hvězdy, ty opravdu první, vznikaly mnohem dříve v období nějakých 180 milionů let po začátku. A víme to z vodíkové čáry 21 cm, kde při vzniku udělají svůj podpis. Ale ani to není začátek velkých těles ve vesmíru. Ty hvězdy se nezrodily z ničeho, zrodily se z mlhovin. Ty mlhoviny v sobě měly různé zhluky, které se gravitačně kontrahovaly. A když půjdeme zpátky, tak vlastně na konci velkého třesku už tady byly makroskopické fluktuace, které zakřivovaly čas a prostor. A to už nejsme ve stovkách milionů let, ale ve stovkách tisíc roků. Ten velký třesk skončil v období 400 tisíc roků. Když půjdeme ještě zpátky, tak najednou zjistíme, že do nějakého období 10 na minus 10, 10 na minus 15 sekundy tady byly makroskopické fluktuace zakřivující čas a prostor a ten čas měl určitě smysl. To, kde váháme a kde nevíme, jestli čas měl smysl, je tam, kde přebírá roli kvantová teorie, kde přebírají roli kvantové procesy a ta gravitace už není dominantní. To je ten úplný počátek. Když se budeme bavit o čase 10 na minus 30, 35 sekundy, tak to vypadá velmi zajímavě, vypadá to jako velmi krátké časy, ale není vůbec jisté, jestli v těchto obdobích čas nějak plynul a měl nějaký hlubší smysl, protože tam tu hlavní roli měly kvantové procesy a tam je to s časem trošičku jinak.
0: Počkat, ale když není čas, nemůže se ve vesmíru nic dít? Nemůže se vyvíjet?
1: Přesto se vyvinul. Obávám se ale něčeho jiného, že teď už čas došel i nám ve studiu. Jestli vydržíte, dokončíme povídání za týden.
0: To už bude pozdě.
1: Mluvit o času?
0: Ne, hlasovat. Proto naposledy informujeme o anketě Podcast roku.
1: Pravda, tam soutěžíme v kategorii Veřejnoprávní podcast. Svůj hlas můžete zadat na www.podcastroku.cz.
0: Ale jen do 14. června. Děkujeme.

0: teď nás čeká nejkrásnější a nejromantičtější téma.
1: Láska.
0: Co o ní říct nového? Každý ji zná a každý ví, že dokáže hřát i bolet.
1: Láska je i předmětem studia vědců.
0: Hlavně mi nejmenujte chemické látky, které v mozku vyvolávají zamilovanost. To mi vždycky spolehlivě zkazí náladu.
1: No, kdepak, nebudeme se na lásku dívat pohledem chemie, i když do mozku nahlédneme, a to díky doktoru Františku Koukolíkovi.
0: O lásce se říká, že je nejkrásnější a nejhlubší emocí. Co říkáte o lásce vy?
2: Že je to s láskou složitější. Začnu od lesa. Antika rozlišovala lásku vášnivou, říkala ji eros, něžnou, ta se jmenovala storge, potom lásku hravou jménem ludus a lásku šílenou mania. Pozdější staletí přidala lásku soucitnou a pečující jménem agape, no a lásku věcnou počtářskou, kterou nazvala pragma.
0: Pragmatická láska. To zní hrozně chladně.
1: No, stojí na rozumu a zkušenosti. Řeší, co dlouhodobě funguje a neřídí se jenom emocemi.
0: Budiš. Ale tyhle kategorie lásky vznikly už dávno. Co přidala naše doba?
2: Manželé Sternbergovi a američtí psychologové nedávno vydali obsáhlou studii, ve které jsou pravděpodobně všechny možné podoby vztahu, kterému se říká láska. Je jich tak velký počet, že by se sem nevešli. Studii jsem poctivě přečetl a mám dojem, že budoucí scénáristi a dramatici buď zcela přišli o práci, no nebo mají před očima zlatý důl tvořivosti.
1: Sadím se, že třídění lásky navrhli i jiní autoři.
2: Skupinu finských autorů vedených Rinem Pertili napadlo předvést lidem 27 slov vystihujících různé typy lásky. A požádali je, aby jim do obrysu těla postavičky, která měla hlavu, hrudník, břicho, podbříšek a končetiny, nakreslili, kde jednotlivé typy lásky cítí a v jaké intenzitě. Svou postavičku měl každý typ lásky a láska v ní někde zářila, a to od nejtlumenější tmavorudé barvy přes světlejší a světlejší žlutou až k téměř bílé, jako když se rozpaluje podkova v kovářské výhni. Čím světlejší barva, tím mohutnější pocit lásky. Z obrázku tedy plyne, ve kterých částech těla lidé lásku pociťovali a jak byl tento pocit mohutný.
0: To by mě zajímalo, jak to dopadlo. Co všechno lidé označovali?
2: Finové rozlišovali lásku vášnivou, opravdovou, lásku k životu, romantickou, sexuální, mateřskou lásku k dítěti, otcovskou lásku k dítěti, lásku k přírodě, nepodmíněnou lásku, přátelskou lásku, lásku univerzální, rodičovskou, lásku k bližním, k přátelům, ke zvířatům, sourozencům, lásku benevolentní, altruistickou, lásku k vlasti, k Bohu, k moudrosti, lásku morální a lásku k cizím lidem. Nejzářivější postavičky mají láska vášnivá, pravá, romantická, sexuální a mateřská. Každá z nich s maximy v odlišných místech. Láska k cizincům má postavu tmavou. Má svítící mozek a jen trochu červenou oblast v místě srdce a je velmi podobná lásce morální. Tak mě napadá, je to vůbec láska, nebo je to spíš rozhodnutí doprovázené pocitem?
1: A nyní těch kategorií poněkud příliš.
0: Co praví tvrdá věda?
2: Vlivná výzkumná větev rozlišuje jen dva základní typy lásky. A to lásku vášnivou, které se říká akutní, případně romantická, a lásku mateřskou. Vášnivá láska aktivuje v mozku neuronové sítě odpovídající za emoce, za odměnu, za sociální poznávání a sebereprezentaci. Je vlivná i v pokusu. Stačí se dívat na obraz tváře milovaného jedince a míra, se kterou milující prožívají pokusnou termickou bolest, hned klesne. Při prožívání romantické a mateřské lásky se aktivita mozkových neuronových sítí v mnoha místech překrývá. Totožná však není. Výklad činnosti neuronových sítí při prožívání mateřské a romantické lásky říká, že při prožívání mateřské lásky je zřejmá vyšší aktivita poznávacích a citových regulací, zatímco při prožívání romantické lásky je zřejmá vyšší aktivita systému mám to rád, liking, toužing, wanting, nápadně podobná aktivitě mozku u drogově závislých lidí.
0: Láska jako droga, to se občas říká.
1: Romantická láska vypadá v mozku trochu jako závislost, zatímco mateřská láska je víc o péči a regulaci emocí.
0: Ale přesto je to pořád láska. Mají tyhle dva typy lásky v mozku i něco společného?
2: V hloubi přední části středního mozku je oblast známa pod akronymem VTA, ventrální tegmentální area. Je uzlem sítě blaha a je vysoce aktivní v průběhu prožívání jak mateřské, tak romantické lásky. Vědci to považují za jeden z dokladů společného vývojového původu obou těchto typů lidské lásky.
0: Jak se pozná zamilovanost?
2: To je snaha o druhém člověku něco vědět, být s ním ve vzájemné interakci, vyhnout se odloučení nebo ztrátě, ochraňovat a cítit potřeby. Málo co lidského je tak křehké a tak snadno a katastrofálně zneužitelné. Kdo četl Stendhalův román Červený a černý ví, co mám na mysli. Jestliže má svou zlou zkušenost, ví to taky.
0: Takže láska není jen věc dvou lidí. Do vztahu mluví rodina, společnost, doba i okolnosti. A někdy velmi silně.
1: Jojo, romantická láska nemusí být nic jednoduchého.
2: Nebyla, není a nebude. Romea a Julii určitě připomínat nemusíme. Místo toho připomenu model vývoje lidského jedince, který vytvořil Uri Bronfenbrenner, rusko-americký psycholog, který žil v rozmezí let 1917 až 2005. Jeho model říká, že se vyvíjíme v pěti vzájemně propojených systémech prostředí. Jimiž jsou chronosystém. To jsou všechny síly, které ovlivňují vztah v průběhu času. V průběhu historie nebo vlastního života je vztah podporován nebo naopak zamítán, případně je nemožný. Za druhé je to makrosystém. To jsou sociokulturní síly, ovlivňující vztah, přičemž legální a institucionální síly buď vztah dvojice podporují, nebo naopak. Třetím je exosystém. To jsou institucionální síly mimo osobní život, například vládní organizace, které zase vztah ovlivňují, podporují nebo nepodporují. Následují mikrosystémy. Mezi něž spadá rodina, škola, církve, pracoviště, přátelé se všemi svými vztahy. Jeden nebo víc mikrosystémů vztah zase podporuje nebo naopak. A poslední je mezosystém, to je propojení mezi mikrosystémy, které vztah ovlivňují. Rozličné mikrosystémy vztah podporují nebo naopak.
1: Takže i ta nejsilnější láska musí obstát nejen mezi dvěma lidmi, ale i před světem kolem nich.
0: Zkouším si to představit. Třeba konec 19. století, lásku mezi mladými lidmi v selském prostředí, Pantátum jde však hlavně o pole, nebo Vídeň, kde se příslušník císařovy rodiny zamiluje do měšťanské dívky.
1: Příkladů určitě vymyslíme mnoho. Třeba chlapec z ortodoxní křesťanské rodiny, který se zamiluje do židovky, nebo naopak.
0: Dívka z bohaté rodiny se zamiluje do mládence z rodiny, která bohatá není.
1: Někdy je to urputný boj. A teď pozor, stojí za to? Akutně zamilovaní lidé říkají, že jejich láska bude trvat věčně.
2: Mýlí se. Když budou mít štěstí, hodně štěstí, bude se jejich vztah vyvíjet způsobem, který naprosto přesně vystihla Nisa, Mladá žena z afrického etnika Kungu dřív Křovaku, to žije na Sahaře. Zda Nisa umí číst a psát, nevím. A Nisa řekla, jsou-li dva lidé spolu, jsou na počátku jejich srdce v ohni a jejich vášeň je velká. Počas se oheň chladne, uvnitř však v jiné podobě zůstává. Je teplý a spolehlivý.
1: Takže láska není jedna emoce, ale celá škála prožitků. Od vášně až po klidné dlouhodobé soužití.
0: Ovlivňuje náš mozek, naše chování a zároveň ji formuje svět kolem nás. A přesto ji nejde úplně popsat ani zmínit.

0: Bylo větším objevem zjištění, že se kontinenty pohybují, nebo že měsíc vznikl srážkou Země s velkým kosmickým tělesem?
1: Bylo větším objevem nalezení prvních koster dinosaurů, nebo že dědičná informace se ukrývá v DNA?
0: Je významnější teorie relativity, nebo princip evoluce v přírodě?
1: Nechtěla bych být arbitrem. Vše má svůj význam pro něco jiného. Poměřování ve vědě je hrozně těžké.
0: Přesto se o to občas pokoušíme. Ukáže nám to sbírka citátů Jiřího Grigara. Konkrétně výrok dánského fyzika Nielse Bohra.
2: Pronikání do světa atomů je možno srovnat s velkými plavbami kolem světa, plnými objevů, či smělými výzkumy astronomů pronikajících do hlubin světového prostoru.
1: Srovnání je to hezké.
0: Bohr měl plné právo ho učinit. Byl to on, kdo přišel s nápadem, jak je atom uspořádán.
1: Ostatně za výzkum struktury atomů a jejich záření mu byla roku 1922 udělena Nobelova cena za fyziku.
0: Právem vždyť dokázal vysvětlit, proč chemická tabulka prvku musí nutně vypadat tak, jak vypadá. A podílel se i na vysvětlení štěpení uranu s praktickým využitím.
1: Moc by mě zajímalo, jak by srovnával objevy dnes. Třeba to, co dokáže genetika, je neuvěřitelné.
0: Ano, třeba geneticky upravit živočicha tak, aby nepřenášel konkrétní nemoc.
1: To už se povedlo?
0: Píše o tom ve své geneticky modifikované zoo biolog profesor Jaroslav Petr. Čte Ivo Tajmer.
3: Komáři neschopní přenosu chorob. Malárie dostala své jméno v Itálii, neboť tam z jejího vzniku vinili špatný vzduch, čili malária, přicházející z bažin. Dnes víme, že nemoc vyvolávají cizopasní prvoci zimničky, roznášení komáry. Ročně na ní umírá 600 až 700 tisíc lidí, z toho drtivou většinu tvoří Afričané, především děti. Boj s malárií probíhá na široké frontě. Nemocné lze léčit léky, antimalariky. Ta ale nejsou vždy dostupná a navíc se objevují zimničky k lékům odolné. Jako prevence slouží moskytiéry napuštěné insekticidy. Ani ty se vždycky k potřebným lidem nedostanou. Masové hubení komárů postřiky insekticidů přispělo po druhé světové válce k dramatickému poklesu počtu nemocných. Svou roli přitom sehrálo i nechválně proslulé přírodu ničící DDT. Po zákazu jeho výroby počty lidí s malárií opět výrazně narostly. Nově se jako zbraň proti malárii nabízí i genové inženýrství. Komár, který nasál krev člověka s malárií, je také nemocný. Jeho organismus se zimničkou bojuje, ale často se jí neubrání. Prvok se dostane do komárových slinných žláz a při dalším sání krve proniká do těla nové lidské oběti. Genetici usilovně zkoumají, jak obranu komárů proti zimničkám zdokonalit a zajistit, aby se prvok v těle svého hmyzího přenašeče neprosadil. Takoví komáři už by pak malárii nešířili. Hejno komárů odolných k malárii, poletujících uzavřeným prostorem laboratoře, nikoho neochrání. Je zapotřebí, aby tito komáři nahradili v přírodě své divoké protějšky. Jak toho dosáhnout? Pro tyto účely disponují genoví inženýři strategií, kterou označují jako mutagenní řetězovou reakci. Pokud bychom vypustili komára nesoucího gen, jenž ho ochrání před nákazou zimničkami, plodil by s vysokou pravděpodobností potomstvo s divokými komáry, kteří takový gen pochopitelně postrádají. Potomci by tak zdědili gen pouze od jednoho rodiče a byli by k nákaze při nejlepším jen zvýšeně odolní. Přenášet by ji ale mohli. Navíc by vlohu předali jen polovině svých potomků. Populaci komárů, neschopných přenášet malárii, bychom tímhle postupem v přírodě nikdy nevytvořili. Zabránili by nám v tom neúprosné zákonitosti dědičnosti odhalené Gregorem Johannem Mendelem. Genoví inženýři proto vymysleli důmyslný trik, kterým lze Mendelovy zákony obejít. Gen pro odolnost k malárii lze zkonstruovat tak, aby se přepisoval do dědičné informace, v níž chybí. Když nositel takového genu splodí potomka s divokým komárem, předá mu svou vlohu pro odolnost k malárii a ta pak zařídí svůj přepis do dědičné informace zděděné od divokého rodiče. V konečném důsledku je to stejné, jako kdyby potomek získal vlohu pro odolnost od obou rodičů. Předá ji všem svým potomkům. Pokud potomci obranou vlohu nezískají také od druhého rodiče, nic se neděje, protože vloha pro odolnost se do dědičné informace opět sama přepíše. Gen se šíří populací řetězovou reakcí. Jeho nositelů z generace na generaci neustále přibývá a nakonec zcela převládnou. V laboratorních experimentech vypustili vědci do hejna divokých komárů 1% nositelů umělé vlohy a po 10 generacích se už v hejnu divocí komáři vůbec nevyskytovali. Tvořili ji výhradně nositelé umělého genu. Přičemž 10 generací se za příhodných podmínek v komáří populaci vystřídá během jediného roku. Rozšíření komárů, kteří chorobu přenášet nedokážou, může vypadat jako snadná záležitost. Má to však svá úskalí. Komáři plní v přírodě celou řadu důležitých funkcí. Slouží například jako potrava pestré paletě jiných tvorů. Před jakýmkoliv masovým zásahem do jejich dědičné informace musí mít vědci jistotu, že tím nenaruší přírodní rovnováhu. Proto s vypuštěním komárů odolných k malárii nepospíchají. Jihoafričtí sanové říkají, že vystřelený šíp a vyřčené slovo už nikdo nevrátí. Totéž platí o vypuštění komárů přepisujících dědičnou informaci divoké populace. Klíčový je i souhlas lidí, kterých se malárie bezprostředně týká. Také oni mají do rozhodování o vypuštění geneticky upravených komárů do přírody co mluvit.
1: Čistě technicky už tedy lecos umíme. Dokázali bychom zlikvidovat malárii.
0: Asi ano. Víme, jak změnit geny komára i jak zajistit rychlé rozšíření téhle úpravy.
1: Tak na co čekáme? Obavy z následků?
0: Komáři jsou protivní, ale jsou potravou ryb, ptáků či netopírů. Larvy ovlivňují vodní prostředí. Otázka není, je komár užitečný, ale co se stane, když změníme miliony komárů najednou?
1: A co špatného by se mohlo stát?
0: Evoluce se může bránit. Příroda není statická. Může vzniknout odolnost vůči úpravě a přestane to fungovat. Může se objevit nečekaná mutace.
1: Takže laboratorní pokus nerovná se skutečný svět.
0: Největším problémem už není genetika, ale obava, že by konkrétní zásah mohl být nevratný pro celou planetu.
1: Nelehké rozhodování.
0: Doporučím tedy jedno lehké. Poslouchat Meteor i za týden.
1: K tomu se ráda připojím. Naslyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Rozhlasová hra na Dvojce.
5: Nikolas si nerozumí s matkou.
6: Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
5: Ale bude to u otce a jeho nové přítelkyně lepší?
6: Zdá se mi, že vás otravuju.
7: Jasně, že neotravuješ. Co to říká?
6: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda.
5: Syn. Křehký příběh Floriana Zellera v neděli ve 20 hodin na Dvojce.
8: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
9: a Jan Rosák.
4: Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
8: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
4: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
8: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
4: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
8: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
4: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
8: Najdete nás v síti DAB,
4: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
8: nebo ve vašem televizoru.
4: Český rozhlas Pohoda,
8: písničky a vzpomínky.
9: Dnes večer v České televizi.
10: ČT1. Záhadný zločin v domě u jezera. Malíř Horác a kapitán Vašátko řeší případ dvou manželek. ČT2. Nová mise je spuštěna. Volné pokračování slavného filmu Stanleyho Kubricka 2010, druhá vesmírná odysea. A ČT Art. Ivan Trojan v hlavní roli filmu podle románu Fjodora Michajloviče Dostojevského o střetnutí tématu morálky a viny se skutečnou tragickou nehodou. Karamazovi. Nedělní večer s Českou televizí.
11: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód 2.15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. V Česku pokračuje přeměna dětských domovů na komunitní bydlení. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, teploty do 21 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s Plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se ještě pohřešuje, čtveřice dalších je v péči lékařů splitské nemocnice.
2: Snažíme se zjistit identitu těch lidí, kteří byli těhletou srážkou postiženi.
3: Říká český konzul Štěpán Šantrůček, který je ve Splitu a v kontaktu se všemi složkami, které se dál pokoušejí najít zmizelého Čecha. Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu předpolednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, český rozhlas.
0: Dětské domovy po celém Česku se z velkých ústavních zařízení mění na komunitní bydlení. Podle údajů ministerstva školství kraje, které domovy zřizují, nakoupily v uplynulých letech díky dotacím téměř 70 domů a bytů. Přestěhovaly do nich bezmála 400 dětí.
4: Nejsou v jedné velké skupině ústavního zařízení, kde dříve ještě třeba v našich podmínkách bylo na jedné budově 24 dětí.
5: Říká Luděk Doležel, ředitel dětského domova v Přerově. Ten prošel zatím částečnou přeměnou. Děti se přestěhovaly do jednoho domu a 4 bytů. Dnes bydlí ve skupině po 6.
4: Největší výhody jsou v tom, že děti žijí v klasickém, přirozeném, dá se říct, rodinném prostředí. Děti se osamostatňují, spolupodílí se na celodenním chodu.
5: Celkem je v Česku 137 dětských domovů, aktuálně v nich žije přes 4300 dětí. Z Přerova Barbora Taševská, český rozhlas.
0: Poznat původ medu by mělo být ode dneška snadnější. Výrobky prodávané v Česku musí mít podrobnější označení. Podle nových evropských pravidel už nemůžou být na etiketách obecné informace o původu ze zemí Evropské unie nebo mimo ni. Výrobci musí uvádět konkrétní státy a množství medu z jednotlivých zemí. Dopady suchého jara negativně ovlivňují pěstování obilovin a řepky olejné v okresech Uherské Hradiště a Zlín. Důsledky jsou větší na půdách, které jsou písčitější a vysychají rychleji. Zemědělci tak letos očekávají podprůměrné výnosy. Se zlepšením situace odborníci příliš nepočítají, dodává hlavní koordinátor projektu Intersucho Miroslav Trnka.
6: Nicméně to sucho tím, že se objevilo v několika vlnách a zasáhlo plodiny na polích v kritických fázích, jako bylo třeba vscházení nebo odnožování, tak prostě napáchalo škody, které ani ty současné srážky nemusí úplně vlastně učinit.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty mezi 17 a 21 stupni. Na jižní Moravě až 24, na horách kolem 11 stupňů.
1: Doprava.
0: Dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy je neprůjezdná za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 60,5 kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Dá se to objet přes Chlumec, pokračovat dál po souběžné silnici. Zpět se napojíte na 42. kilometru. A na D1 z Brna do Prahy je silnější provoz za sjezdem na Divišov. Zpomalíte na 30. kilometru a asi 20 minut pojedete na 24. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a před námi jsou
9: tři novinky týdne a 9 největších hitů, tak jak jste je zvolili vy svým hlasováním. A k tomu mám také hosta, už sedí tady naproti mě a jmenuje se Martin Dozrál. Je to zpěvák a také kytarista skupiny Venuše, skupiny, která dostane za malou chvíli ocenění Zlatá česká dvanáctka za písničku Loďky. Novinky dnes budou mít skupina Botox, Pavel Calta a Honza Nedbal. To je na úvod všechno, dobrý den.
7: Host české dvanáctky.
9: Skupina Venuše teď dostane Zlatou českou dvanáctku, a to za písničku, která se jmenuje Loďky, a se mnou ve studiu je ten, který za skupinu převezme tu cenu, a to je zpěvák a kytarista Martin Dozrál. Dobrý den.
10: Dobrý den, zdravím, díky za pozvání.
9: Oficialita je tady, je připraven certifikát, je připravena i ta krabička, vždycky krásně tady se s tím hraju a za chvíli si s tím budete hrát vy. Ale máme teď příležitost představit kapelu, to znamená, představme nejprve kapelu Venuše a pak to album, ze kterého je ta píseň.
10: Takže ještě jednou zdravím, já teda zastupuju jako zpěvák a kytarista skupinu Venuše z Olomouce a je nám ctí, že tady můžu teda převzít tu cenu. Jsme skupina, která hraje rockovou hudbu vlastní, českou, a složená vlastně z letitých kamarádů, krom teda juniora, a to je bubeník Tomáš Vejmola. Takže hrajem, jak se dá, a věříme vždycky, že to bude co nejlepší, a hlavně u posluchačů, že?
9: Ta písnička je z alba, které já samozřejmě jsem slyšel, ale teď máme příležitost dopředstavit to album.
10: Album je debutová věc Venuše, které se teda nahrávalo loni ve studiu Shopa, a myslím si, že se nám podařilo zachytit v tom albu tu energii té kapely, tak jak vycházíme prostě z těch starých poctivých rockových žánrů, který nás inspirovali, a prostě můžu se pod to podepsat, že to tam všechno je.
9: A teď ta písnička, jak vznikala?
10: Písnička Loďky vznikala v nějaké melancholii, si myslím, na přechodu nějakého ročního období, kdy já mám většinou nějaké takové zadumání, zachmuřelý, a je to prostě abstraktní píseň, neopředená na žádnou skutečnou událost, ale tak to nějak vyplynulo. Vždycky mi napadne první verš a z toho se mě v hlavě prostě vybaví nějaký příběh, tak o tom to je v podstatě zase holka kluk a nějaká ta
9: klasika. Klasika. My za chvilku tu písničku samozřejmě uslyšíme. Dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka a ještě také mohla dokonce dostat i platinu, protože tam bylo pár vítězství, že jestli si dobře vzpomínám. Tak tady je nejprve certifikát od družstva Granát a tady je ta krabička, která ukrývá mikrofonek, který je takhle ozdoben těmi českými granáty. Je jich tam 12, proto Zlatá česká dvanáctka. Takže gratulace veliká.
10: Krása, moc díky.
9: Pojede vlakem, jo?
10: Ano. Zacestuje si dneska. Jo, moc děkuju. Děkujem.
9: Děkujeme i vám, že posloucháte. Krás. A hodně úspěchů. Mějte se hezky.
10: Moc díky. Ještě jednou díky za pozvání. Mějte se pěkně.

Ocenění Zlatá česká dvanáctka roku 2026 je předáno, přesně řečeno jedno z těch ocenění, protože už jich je více a skupina Venuše už má za písničku Loďky právě Zlatou českou dvanáctku. Já jenom ještě dodám, že v hitparádě ta písnička Loďky byla 16 týdnů a 4x zvítězila. Teď už je tady první dnešní novinka, jmenuje se My dva a tohle je skupina Botox.

Jedna ze tří novinek dnešní hitparády skupina Botox a píseň My dva napsali Jan Kopečný a Petr Ryšavý. Novinka, která zazní teď, se jmenuje Klidně zemřu láskou a napsal si ji sám pro sebe Pavel Calta.

Pavel Celta, Klidně zemřu láskou, druhá dnešní novinka a ta poslední písnička, která nově zazní v hitparádě Česká 12, se jmenuje Léto pod peřinou. Zároveň je to 75. novinka letošního roku, zpívá Honza Nedbal.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Můžeme začít hlasovat pro novinky, protože už všechny tři novinky zazněly. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, tedy jak pro novinky, tak pro největší hity tohoto žebříčku. A pozor, hlasovat pro každou z těch písniček můžeme ale jen jednou. Pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. První novinka se jmenuje My dva, Botox, hit Mezera 12, druhá novinka Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11 a SMSku hit Mezera 10 má třetí novinka Léto pod peřinou, to je ta písnička, která před chvilkou dozněla a zpívá Honza Nedbal. Jdeme na žebříček hitparády Česká 12, před námi je 9 největších hitů týdne a ten žebříček se sestavili vy svými hlasy a hlasujte i dnes. Na 9. místo se stoupil duet Starší kluk a mladý pán, zpívají Petr Janda a Jan Smigmátor.

Starší kluk a mladý pán, hit, který je už 10 týdnů v této hitparádě, předminule byl 6., minulý týden to bylo 7. místo a dnes pokles na 9. Než zazní písnička z 8. místa, tak vás musím upozornit na to, že máme změnu na nejvyšší příčce, a to skutečně po dlouhých týdnech, a vyhraje písnička, jejíž název vám logicky teď neprozradím, ale prozradím vám, kdo je na tom místě 8. Je to písnička, která už je letitá, složili ji dávno Jiří Šlitr a Jiří Suchý, jmenuje se Toulaví zpěváci a Jelen s Adélou Orlovou ji teď odprezentují.

Jeden z objevů naší domácí populární hudby v letošním roce, tedy v roce 2026, zpěvačka Adéla Orlová a skupina Jelen Toulaví zpěváci. Předminule 9. místo a ta písnička byla před 3 týdny novinkou, minule také 9. místo a dnes je to místo 8. A právě na 8. místě byl minulý týden hit, který zazní teď z místa 7. Jmenuje se Poločas rozpadu, hraje kapela Genius Loci.

Sedmé místo, poločas rozpadu a skupina Genius Loci, která je v hitparádě už 4 týdny. Pojďme se podívat, které písničky v tom letošním roce zatím zvítězily. Je jich celkem 6. Takže 10krát, a to je zatím rekord, vyhrála píseň Jet Plane, kterou naspívala Ruda Sakala. 4krát zvítězil hit, který jsme dnes slyšeli úplně na začátku, protože dostával zlatou českou 12, Loďky, Venuše. Potom máme tady písničku Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žal. 3 vítězství v letošním roce. 1 vítězství má hit Když léta běží, Josef Wolter. 1 vítězství Příběh, Premiér a Bigo. A Bez ohledu na tvůj věk, to je písnička, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha, a také má na svém kontě 1 vítězství. A to znamená mimo jiné i to, že tam dnes připíšeme do tohoto seznamu nový název písně a také nové interprety. Teď jsme u místa 6. a tady je tak jako před týdnem hit Maják Jany Vaculíkové.

Už 10 týdnů posloucháme v této hitparádě písničku Maják, kterou si sama pro sebe napsala Jana Vaculíková a dnes je stejně jako před týdnem na místě 6. Zbývá 5 největších hitů týdne a také připomenu, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci hlasování v hitparádě končí. Příští týden budeme vysílat hitparádu Česká 12 z Přerova, z tenisové akademie Petra Hudky. Už se tam moc těším a také se těším na tu atmosféru toho našeho vysílání a jestli to vyjde, pozvu i pár hostů. Každopádně teď jsme u 5. místa a tady je písnička, kterou společně napsali Adam Pavlík, Heidi Band a Vava Čechová a jmenuje se Milé ženy. Zpívá Heidi Janků.

Heidi Janku a Heidi Band Milé ženy, hit, který byl minulý týden na 5. místě, tak jako dnes a před 14 dny to bylo místo 8. Dnes už jsme slyšeli Botox, Pavla Caltu, Honzu Nedbala, Petra Jandu a Jana Smigmátora, byli tady i Jelen a Adéla Orlová, Genius Loci, Jana Vaculíková, Heidi Janku a Heidi Band a ještě dnes uslyšíme Josefa Voltra, Luďka Minku a Josefa Melena, také Rudu Sakalu a teď skupinu, která se jmenuje Holky Tong. Veronika Doudová napsala písničku Děti jsou taky lidi a my ji teď uslyšíme právě ze 4. místa.

Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk, písnička, která šla z nuly na 7. místo, minulý týden byla 4. a i dnes je to 4. místo. Teď jsme u hitu, který drží rekordy letošního roku a je na místě 3. Je to písnička, která se jmenuje Jet Plane, český otextovala Hana Sorosová. Je v hitparádě 15 týdnů a během těch 15 týdnů 11krát zvítězila. Je to hit, který dostal zlatou českou 12 a může dostat i tu platinovou, protože má na svém kontě už těch 11 vítězství, zbývá ještě jedno, protože ocenění platinová česká 12 se dává za 12 vítězství. A pozor, další rekord, ten hit až do minulého týdne, vyhrál 7krát v řadě. To znamená, že dnes vyhraje píseň, která na prvním místě ještě nikdy nebyla a bude to po těch dlouhých 7 týdnech. Teď jsme ale u toho 3. místa, Jet Plane, Ruda Sakala.

Jednička, dnes třetí místo, Jetplane a Ruda Sakala. Před námi jsou dva největší hity týdne. Jeden z nich už jednou zvítězil v hitparádě Česká 12 a bude to ten, který my teď budeme poslouchat. Napsal ho a otextoval Roman Šándor a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter, který je mimochodem už po deváté na stupních vítězů a to během 11 týdnů, co je v hitparádě.

Rok zanechá vzpomínku svou, hledám ty cesty, co vedly zpět, srdce mi říká, už jiný je svět.

0: Předminule druhé místo, minulý týden místo druhé a i dnes je to dvojka. Znamená to, že třikrát za sebou je na druhém místě hit Když léta běží, což je vlastně takový narozeninový dárek. Možná si vzpomínáte, když jsem poprvé představoval tuhletu písničku před těmi 11 týdny, tak jsem říkal, že Roman Šándor jako autor hudby a textu věnoval Josefu Woltrovi tuhletu písničku k narozeninám. A jak je vidět, tak to asi funguje 9x stupně vítězů během 11 týdnů. Hit, který dnes vyhraje, je také zatím jen na stupních vítězů, a to první místo už do toho samozřejmě počítám. A navíc jsou to dva interpreti, kteří už vědí, jaké je to vyhrát hitparádu Česká 12 jako samostatný interpret.
1: Česká 12, rekapitulace.
0: Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103 a posíláme SMS zprávy ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. To znamená hit Mezera 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i hit Mezera 1 pro vítěznou písničku tohoto týdne. Představili jsme si tři novinky a máme 9 hitů v žebříčku. Znamená to, že dohromady, protože můžeme hlasovat pro každou z těch písní, ale pro každou jen jednou 12 hlasů a to se dá využít. Hlasujte hned, je to nejlepší a zavolejte i známým, napište kamarádům a příbuzným, ať také hlasují. Čím víc hlasů, tím je to spravedlivější. Mimochodem za minulý týden přišel 5. největší počet hlasů v roce 2026. A teď už hlasování. První novinka, my dva, skupina Botox, tady je SMS-ka hit Mezera 12. Druhá novinka, Klidně zemřu láskou, Pavel Calta, hit Mezera 11. A třetí novinka, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit Mezera 10. Tady je aktuální žebříček hitparády Česká 12. 9. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, hit Mezera 9. 8. místo, skupina Jelen a Adéla Orlová, Toulaví zpěváci, hit Mezera 8. 7. Poločas rozpadu a skupina Genius Loci, hit Mezera 7. 6. místo, Maják, Jana Vaculíková, hit Mezera 6. 5. Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, hit Mezera 5. 4. místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit Mezera 4. 3. místo, Jetplane, Ruda Sakala, hit Mezera 3. Místo druhé, Když léta běží, Josef Woltr, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít jako vždy SMS-ku hit Mezera 1. Novinky minulého týdne se jmenovaly Druhý rande, Martyho Banda, Holka z plakátu, skupina Slza, a jsou dny Nicole Votrubová. Ani jedna z těch novinek se nedostaly do dnešního žebříčku a na prvním místě je dnes autorská dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pěvecká dvojice Luděk Minka a Josef Melen. Jejich hit se jmenuje Pro mámu, byl novinkou před 7 týdny a je zatím i s tím dnešním vítězstvím jen na stupních vítězů. Minulý týden to bylo 3. místo, dnes vítězství. Já gratuluji, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Dramata novodobé kriminalistiky v premiérových dílech oblíbeného pořadu.
2: Tu loupež provedli dva chlapi ustrojený v uniformách policie.
0: Autentické záznamy z vyšetřování, komentáře kriminalistů, výpovědi pachatelů i obětí.
3: V tu chvíli jejich zvědavost vystřídá opravdový děs.
1: Mirek Vaňura a premiéry pořadu
0: Kriminálka.
4: Šílenství, totální šílenství, zvrácenost a koncentrovaný zlo.
1: Každou středu po 18. hodině
0: na dvojce.
5: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Zdravotníkům by v příštím roce měly stoupnout platy o 2 až 3 %. Izrael zaútočil v Bejrútu na cíle hnutí Hizbalách. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, teploty do 21 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Platy zdravotníků by v příštím roce měly vzrůst o 2 až 3 %. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO v pořadu Poledne s Moravcem řekl, že růst mest chce držet v mezích úhradové vyhlášky, která stanovuje rozdělení peněz zdravotnickým zařízením na příští rok. Konkrétní čísla před jednáním s odbory ale zatím neuvedl.
6: Platy budou moci růst pouze tak, aby si to mohly ty segmenty dovolit. To znamená, budou moci růst v rámci těch nárůstů úhrad. Tak to prostě je, protože znovu říkám, já určitě nepřipustím, aby úhradová vyhláška byla deficitní. A ona už ani být nemůže, protože velmi brzy projde zákon o rozpočtové odpovědnosti.
5: Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 naopak navrhuje, aby platy zdravotníků v příštím roce vzrostly alespoň o 5 nebo 6 %. Izraelské síly zaútočily na cíle radikálního libanonského hnutí Hizballah na jižním předměstí Bejrútu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na společné prohlášení izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ministra obrany Izraela Katze. Libanonská agentura NNA napsala, že při zásahu obytné budovy dva lidé zemřeli, další čtyři utrpěli zranění. Cílem úderu bylo podle armády velitelské středisko Hizballahu. Stalo se to v době, kdy se očekává podpis mírové dohody mezi Íránem a Spojenými státy. Šiítské hnutí podle izraelské armády už dříve útočilo na sever Izraele. Ve věku 77 let zemřel bývalý prorektor Masarykovy univerzity v Brně a neurolog Ivan Rektor. Informovala o tom Masarykova univerzita. Rektor působil také jako dlouholetý přednosta první neurologické kliniky fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Stál i u zrodu výzkumného centra CEJTEC. Loni v lednu Ivan Rektor převzal zlatou medaili Masarykovy univerzity za celoživotní přínos pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a rozvoj univerzity v oboru neurovědy. Český svaz ochránců přírody chce vykoupit v Českém středohoří lokalitu se vzácnými motýly a rostlinami. Pomoc s výkupem víc než 3 hektarů může prostřednictvím sbírky Veřejnost. Sluná stráň s různorodým porostem poblíž Hrobčic na Teplicku nabízí pro život hmyzu vhodné podmínky, říká za ochranářský spolek Jan Moravec.
7: Tuhle lokalitu se chce vykoupit, protože jde poměrně velké území, pestré, různorodé, s výskytem zajímavých vzácných druhů rostlin a zejména hmyzu. Vzácné druhy motýlů, modrásek východní a okáč metlicový, další modrásci, hnědásci, přástevníci.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojedinělé přehánky. K večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty mezi 17 a 21 stupni. Na jižní Moravě 24, na horách kolem 11 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je silnější provoz za sjezdem na Divišov. Brzdí se na 35. kilometru, na 24. pojedete 20 minut. Na D1 se zdržíte i z Prahy do Brna za sjezdem na Větrný Jeníkov. Zastavíte na kilometru 107 a 10 minut, pojedete na stý 11. Tolik zprávy a teď jsou na řadě příběhy z kalendáře.
8: Dobrý den a ničím nerušený poslech příběhu z kalendáře vám přejí Jan Kovařík
9: a Jitka Novotná. Hezký den.
8: Ačkoliv ještě není čas na pravidelnou večerní pohádku, rád bych se zeptal kolegyně, jestli máš ráda tu ošípkové ružence.
9: No, to přímo miluji a přemýšlím a už vím, kam míříš. Na tom příběhu se mi vždycky líbila jedna věc, že princezna usne a celé království mezi tím pomalu zaroste šípkem.
8: No vidíš, myslel jsem si, že nejoblíbenější je ten romantický moment, kdy on jí vzbudí polibkem, ale budiš, šípkem nemusí zarůst jen království v pohádce, může i galerie, hotel, nebo dokonce soukromé sbírky po celém světě.
9: No a právě touhle důmyslnou metaforou se dostáváme k dnešnímu hrdinovi.
8: Tak si jej pojďme nejdřív, řekněme, trochu oťuknout. My vám dáme 3 nápovědy a vy hádejte.
9: První zní sklo.
8: Druhá Pražský hrad.
9: A třetí to bude jméno Leona.
8: No teď už by to mohlo být jasné.
9: Ale jestli ještě pořád váháte, vůbec to nevadí. Za chvíli vám jméno našeho dnešního hrdiny rádi prozradíme.
8: A pevně doufáme, že nás za to nepošlete k šípku.
0: Český rozhlas 2.
10: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře a dnes je věnujeme muži, se kterým se pojí tato tři slova. Sklo, Pražský hrad a Leona. Naše dnešní tři nápovědy.
1: Já teď už jen objasním, že sklo bylo jeho oblíbeným materiálem, Pražský hrad se stal místem, kde mohl naplno rozvíjet své nápady a Leonou jsme měli na mysli jeho partnerku, zpěvačku Leonu Machálkovou.
0: Protagonistou těchto příběhů z kalendáře je samozřejmě architekt a designér Bořek Šípek. Jeho tvorbu poznáte na první pohled. Je plná barev, ornamentů a nečekaných tvarů.
1: Navrhoval interiéry hotelů, restaurací i soukromých rezidencí a spolupracoval s řadou prestižních evropských výrobců designového nábytku.
0: Velkou část jeho práce tvořilo sklo. Navrhoval vázy, svítidla a navrhl také sošku Cenitálie, prestižního ocenění za divadelní umění, které má podobu skleněné vázy s broušenou maskou.
1: Tyto trofeje se dodnes ručně vyrábějí ve sklárně a je to v Lindavě na Českolipsku.
0: I Bořek Šípek získal řadu prestižních ocenění. Například v 90. letech titul Rytíř umění a literatury Francouzské republiky.
1: Jeho skleněné vázy, mísy nebo svítidla se objevily v galeriích po celém světě a jsou také v četných soukromých sbírkách.
0: Mezi jeho obdivovatele patřili například frontman skupiny Rolling Stones Mick Jagger, jeden z nejbohatších mužů na světě Bill Gates, písničkář Bob Dylan nebo módní návrhář Karl Lagerfeld.
1: Bořek Šípek byl ale také provokatér. Jednu svou výstavu v Itálii zahájil hodně neobvykle, když záměrně nainstaloval vadné kusy, pak spustil silný ventilátor a všechny exponáty nechal popadat a roztříštit se.
0: Návštěvníci pak sbírali střepy a odnášeli si je jako originální suvenýr od autora. A my se teď pokusíme pozbírat střípky z jeho života.
1: A poskládat z nich mozaiku pohádkově barvitého osudu Bořka Šípka.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Bořek Šípek se narodil 14. června 1949 v Praze. To je pro nás důvod, proč mu věnovat celé dnešní příběhy z kalendáře. Své dětství tak prožil v době, kdy Československo procházelo dramatickými společenskými změnami.
1: Už tehdy se u něj projevovala silná představivost a také potřeba dělat věci jinak než ostatní. Šípkovo dětství bychom vám rádi přiblížili prostřednictvím několika vzpomínek a vzpomínkových artefaktů.
0: V knize Fenomén Bořek Šípek od Dagmar Sedlické Šípek vzpomíná, jak jako čtyřletý nakreslil portrét maminky bílou tuškou na šedou čtvrtku. Na obrázku prý měla blůzu s krajkovým límcem.
1: Když jí obrázek ukázal, nechtěla uznat, že je to ona. Nakonec si ale tuto dětskou kresbu schovala a měla ji dlouhá léta uloženou v prádelníku.
0: Šípkova maminka byla nemanželské dítě a tak svého dědečka Bořek dlouho neznal. Až jednou, když se spolu s maminkou procházeli po náměstí Jiřího z Poděbrad, zahlédli prý muže, jehož vzhled byl pro malého Bořka exotický nebo neobvyklý. Chlapec tehdy řekl: mami, tamhle je indián.
1: A maminka odpověděla: to není indián, to je tvůj děda. Od té doby se vídali pravidelně. Další dvě vzpomínky věnujeme otci Bořka Šípka. Jednou maminka Bořka poslala koupit mléko, dala mu papírovou 5 korun, kterou ale cestou omylem roztrhl. Když to viděl jeho otec, hádejte co. No, Bořek se bál, že dostane facku.
0: Tatínek ho ale jenom pohladil a řekl, že doma určitě najdou jinou. Právě takhle schovývavě a laskavě se pak pan Šípek stavěl i ke svým vlastním dětem.
1: Když mu bylo 7 let, otec zemřel den před Štědrým dnem na rakovinu tlustého střeva. Zůstala po něm nedokouřená cigareta na záchodě.
0: Maminka ji tam nechala jako tichou památku. Bořek se po tatínkově smrti snažil mamince co nejvíc pomáhat. Jednou tu cigaretu vyhodil, hned si však uvědomil, že to byla chyba.
1: A tak ji nahradil, vyrobil jinou z papíru a položil ji na původní místo. Maminka to samozřejmě poznala, ale měla pro něj pochopení. Zemřela, když mu bylo 16 let.
0: Tehdy si náš hrdina zapálil svíčku. Poté, co dohořela do poloviny, sfoukl ji a schoval si ji na památku. Právě tenhle vzpomínkový artefakt byla jedna z mála věcí z dětství, kterou si uchoval až do dospělosti.

0: Bořku Šípkovi, narozenému 14. června 1949, bylo 16 let, když osiřel. Zůstal jen se svou sestrou Stanislavou a neměli nikoho, kdo by se jich ujal.
1: V té době se mu líbila jeho spolužačka Michaela Lesařová-Roubíčková. Byl do ní zamilovaný a jednou se jí prostě zeptal, jestli by nemohl bydlet u nich.
0: A tak se stal jeho poručníkem sklářský mistr René Roubíček. Právě on přispěl k tomu, že se Bořek zamiloval do skla.
1: Fascinovala ho ale i móda. V 17 si dokonce sám šil boty, špičaté, takové, jaké tehdy v Praze opravdu nebyly.
0: Moc dlouho ovšem nevydrželi. Vždycky v nich došel sotva z Václavského náměstí na Národní třídu a tam se rozpadli.
1: Patřil také k prvním, kdo v Praze nosili kalhoty do zvonu. Ty mu ještě ušila maminka, která pro jeho výstřednosti měla pochopení.
0: Studium módního návrhářství ho ale nezlákalo. Měl jasno v tom, že se chce stát architektem. Poručník ho proto přihlásil do kurzu kreslení a seznámil ho s architektem Otto Rottmayerem, spolupracovníkem Jože Plečníka.
1: V roce 1968 po absolvování oboru konstrukce a tvorba nábytku na střední umělecko-průmyslové škole 19-letý Šípek emigroval i se svou sestrou do Německa.
0: Právě tam začal studovat architekturu a také filozofii. Později se vzdělával i na technice v nizozemském Delftu.
1: Jedním z jeho prvních výraznějších úspěchů byl skleněný dům, který navrhl pro svou sestru. Architektonické řešení domu zaujalo odborné kruhy a otevřelo mu cestu k dalším zakázkám.
0: V roce 1983 si v Amsterdamu založil vlastní architektonické a designérské studio. První rok prakticky jen kreslil. Příbory, sklo, porcelán nebo třeba nábytek.
1: Nadělal sice dluhy, ale po dvou letech se mu ozvala prestižní italská designérská firma Driade. A tím začala jeho oslňující kariéra.

0: Protagonistou dnešních příběhů z kalendáře je muž, který si rozuměl nejen se sklem. Výtvarník, architekt a designér Bořek Šípek. Jako malý kluk ztratil otce, v 16 i maminku a zůstal na tomto světě jen se svou sestrou. Dost možná to byl nějaký záměr z hůry, když se jeho poručníkem stal sklářský mistr. Jednou bude jeho skleněnou tvorbu obdivovat celý svět. Prozatím jsme si ho ale jen vykreslili, jak kráčí přes Václavák v širokých zvonáčích, na nohou boty vlastní výroby. No úplně vidím, jak se za ním lidé otáčeli. Bohužel v 19 letech ovšem nadějný bohem Prahu opustil, emigroval i se sestrou do Německa, aby nejprve tam a pak i v Holandsku vystudoval, navrhl sestřin skleněný dům a nastartoval svou cestu vzhůru.
1: V dalších minutách se ohlédneme za stopou Bořka Šípka v hradním areálu. I tady se ve velkém uplatnila jeho originalita, otevřenost, rozhled a nadhled. Šípkovi nekonvenční výstavy a happeningy velmi dobře zapadaly do představ prezidenta Václava Havla o hradu jako vpravdě netradičním sídle hlavy státu. Čím náš hravý a barvy akcentující umělec upoutal Karla Lagerfelda, legendárního německého návrháře, jehož vizáži i tvůrčí stopě nedominovaly barvy, ale naopak černobílá kombinace? A čím si šarmantního a vzdělaného Bořka Šípka dokázali podmanit ženy? Něco málo o tom víme.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
3: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
4: Každý den po 17. hodině
3: na Dvojce.
5: Měsíc jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: 80. letech psal o hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře Bořkovi Šípkovi nizozemský tisk v samých superlativech. Jeho novou vlast, tedy Holandsko, doslova zaplavila vlna šípkománie.
1: Italská firma Driade mu dokonce vydala speciální katalog, ve kterém nabízela jeho práce.
0: Šípek se zaměřil na exkluzivní design, kusy vyráběné v malých sériích, židle, příbory, svítidla i další bytové doplňky.
1: Jeho vázy se prodávaly za desítky tisíc marek a vlastnit něco od Šípka se postupně stalo symbolem vytříbeného vkusu.
0: Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se začal častěji vracet domů a v letech 1992 až 2002 působil jako architekt Pražského hradu a autor interiérů pro Václava Havla.
1: Jeho rukopis se vepsal do celé řady místností, od vstupních prostor až do prezidentské pracovny. Prostory se pod jeho taktovkou upravovaly a vybavovaly originálními svítidly nebo židlemi.
0: Navrhoval také koberce a dokonce i dary pro státní návštěvy. Například pro Dalajlámu vytvořil speciální hrneček s počálkem.
1: Vypráví se také historka, že když při návštěvě libanonské hlavy státu vešel do kanceláře, host ho okamžitě poznal a nadšeně zdravil jako starého známého.
0: I to ukazuje, jak silné jméno měl Bořek Šípek ve světě. 21. října 1993 převzal z rukou nizozemského prince cenu za užité umění, spojenou s finanční odměnou 100 000 nizozemských guldenů.
1: Jak se uvádí v knize Fenomén Bořek Šípek, tyto peníze, zhruba 1,5 milionu korun, velkoryse věnoval na opravy Pražského hradu.
0: A když byl slavnostně odhalen vstup do prezidentské kanceláře, uspořádal Šípek vernisáž, která byla velmi originální, hravá a nekonvenční. Nechyběly slepice, cvičené holubice, ani performerky kostýmované do různých světových stylů.
1: A sám Bořek Šípek, ten vystoupil v převleku za mistra thajské kuchyně a hostům osobně vařil i servíroval.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Výrazný a nezaměnitelný rukopis Bořka Šípka, narozeného 14. června roku 1949, se objevil v celé řadě projektů od návrhů muzeí přes kulturní stavby až po komerční interiéry v různých částech světa.
1: Podílel se na návrhu pavilonu automobilky Škoda Auto v německém Wolfsburgu, ale i na vybavení VIP prostor ruzyňského letiště, tedy na projektu nazvaném Crystal Lounge.
0: V roce 1994 založil s přáteli sklářskou firmu Aieto a spolupracoval také s věhlasným módním návrhářem Karlem Lagerfeldem.
1: U toho se na okamžik zastavme. Lagerfeld Šípka považoval za designového génia a obdivoval jeho schopnost spojit řemeslnou preciznost a fantazii.
0: Jejich spolupráce začala v 90. letech, kdy si Lagerfeld objednal návrhy interiéru. Nešlo přitom o drobnosti. Šípek pro něj navrhoval nábytek i skleněné objekty do jeho soukromých rezidencí.
1: Právě foukané skleněné předměty z českých skláren Lagerfelda zaujaly svou barevností a nepravidelným tvarem.
0: Na přelomu tisíciletí pak v Šípkově ateliéru vzniklo zhruba 200 skleněných děl pro exkluzivní prostory zaoceánských lodí Carnival Pride a Carnival Spirit.
1: Pro zrekonstruovanou budovu opery v Bělehradu vytvořil monumentální centrální lustr. Měřil 15 metrů na délku, 3,5 metru na šířku a skládal se přibližně ze 450 skleněných dílů.
0: Některé jeho projekty ale nikdy nespatřily světlo světa. Jedním z nejznámějších je návrh Nevěstince, na kterém pracoval po studiích v Německu v době, kdy si k němu zakázky ještě nehrnuli.
1: Jako autor vycházel z jednoduché myšlenky, že jen málo kdo chce být při vstupu do takového místa spatřen. Proto navrhl vchod jako sloupový připomínající chrám.
0: Lidé jim procházejí, mizí a znovu se objevují, takže není jasné, kdo jen prochází a kdo nenápadně vstupuje.
1: K tomuto nerealizovanému projektu vznikly stovky studií, kreseb a skic. A ty byly k vidění v roce 1982 v Amsterdamu na multimediální výstavě nazvané

0: si to sama.
1: Přeber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: popelko, půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Hrdina dnešních příběhů z kalendáře Bořek Šípek byl člověk, který miloval originalitu a neotřelost. A právě taková byla i jeho první žena. Anglická tanečnice a choreografka Bambi Uden. Byla výrazná, nespoutaná a stejně jako Šípek velmi nekonvenční.
2: Stala se mu přirozeně také inspirací pro jeho tvorbu. Jednou spolu popíjeli v zakouřeném baru. Šípek si šel pro další drink a když se ohlédl, uviděl Bambi, jak sedí na židli.
1: Natolik ho zaujala dynamika jejího těla, že přestal vnímat samotnou židli. Viděl jen Bambi a právě tento moment ho inspiroval.
2: Jakmile se vrátil domů, začal kreslit návrhy a v roce 1983 vznikla slavná židle Bambi. Křehce působící organická konstrukce z ocele s mosaznými detaily a opěrkou zad potaženou hedvábím.
1: Říká se, že právě díky své anglické manželce se Bořek Šípek ještě více otevřel designu, který není svázaný pravidly. Bambi ho prý podporovala v tom, aby tvořil bez kompromisů. Jejich manželství ale dlouho nevydrželo.
2: Dá se to pochopit, oba byly silné, svéhlavé osobnosti, ani jeden z nich neustupoval rád. Z jejich vztahu se narodili dva synové v roce 1984, Milan a o dva roky později Dalibor.
1: V roce 2000 se Bořek Šípek seznámil se zpěvačkou Leonou Machálkovou. Představil je tehdy Karel Černoch, se kterým zpěvačka natáčela duet.
2: Bylo to spíš letmé setkání, ale Bořek Leonu zaujal na první pohled. Nadchl ji svým talentem a líbil se jí i jako muž. Následujícího roku se občas pracovně potkávali a Bořek ji také zval na večeře, které rád pořádal pro své přátele.
1: V té době byl ale stále oficiálně ženatý a tak se Leona do ničeho nehrnula. Zlom přišel 31. července 2001. Domluvili si rande, a to hned třídenní.
2: Odjeli spolu do Německa, zamilovali se a následující dva měsíce prožili ve velmi intenzivním společném soužití.
1: Později Leona otěhotněla a jejich syn Artur se narodil v roce 2003 v Thajsku. V roce 2007 Šípek řešil rozvod se svou tehdejší manželkou, aby mohl vztah s Leonou legitimizovat.
2: Ke svatbě nakonec nedošlo, v roce 2009 se rozešli. Poslední partnerkou, která vstoupila do jeho života, byla malířka Pavlína Gardiánová.

0: Významnou kapitolou v životě originálního umělce a originálního muže Bořka Šípka byla jeho pedagogická činnost. Jako profesor působil na Fakultě architektury Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze.
1: Mezi jeho studenty patřil i známý výtvarník David Černý. Ten vzpomínal, jak je Šípek jednou vzal na 14 dní do Holandska, aby jim ukázal jiný svět.
0: Bylo jaro roku 1990, asi 15 studentů tehdy bydlelo přímo u něj doma a kromě umění si prý užili i dost bujarého života.
1: Tahle zkušenost je silně ovlivnila a mnozí z nich chtěli být jako jejich profesor. I proto prý David Černý jednou připevnil na dveře ateliéru ceduly Ateliér rychlých šípků.
0: Studenti totiž svého pedagoga nadšeně napodobovali. Později Bořek Šípek působil také na Vysoké škole užitých umění ve Vídni, kde byl v roce 1998 jmenován profesorem.
1: V posledních letech svého života působil na Fakultě architektury Technické univerzity v Liberci, kde vedl ateliér.
0: Bořek Šípek zemřel 13. února 2016 na rakovinu slinivky. Připomeňme jeden z jeho nadčasových výroků, stále tolik aktuální. Kultura je luxus, který k životu nepotřebujeme. Přesto je to jediná podstatná věc, která nás dělí od zvířat.
1: A tak společně s Jitkou doufáme, že také příběhy z kalendáře jsou pro vás každodenním malým luxusem, který nepotřebujete, ale který si rádi užíváte. Autor scénáře těchto příběhů z kalendáře Jindřich Bíč doporučuje k poslechu toho dnešního dílu ideálně šálek šípkového čaje.
0: Já jsem tedy zvědavá, co pro nás připravují další autoři dalších scénářů.
1: Budeme se na vás těšit kdykoliv příště.
0: Naslyšenou.
2: Jitka Novotná
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: A setkání na dvojce.
1: Naším hostem bude Martin Smrš, odborník na finanční a ekonomickou gramotnost a čerstvý držitel ceny guvernéra České národní banky. Co by mladí lidé měli vědět o financích? Jak se učí podnikavost, odpovědnost a zdravý vztah k penězům? A dokážou ho ještě studenti něčím překvapit? I na to se zeptáme ředitele vzdělávací organizace Junior Achievement Martina Smrže.
0: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
2: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
0: Omeletky Haliny Pavlovské.
3: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď čampiony sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
0: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
3: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
0: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
3: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
0: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
2: Na dvojce.
4: Plavky, které sednou? Ano. Česká výroba? Ano. Sleva 15%? Taky ano. Timo, plavky pro každou postavu. Využijte kód DVOJKA15 v prodejnách po celé České republice nebo na e-shopu timo.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A teď už tu, přátelé, pro vás máme premiéru další části seriálu Historie českého zločinu. S novým zřízením vstupuje na kriminalistickou scénu nový druh zločinu – rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Náš dnešní příběh začíná obyčejnou defraudací a téměř komickými krádežemi v Domě pionýrů. Ale osudové chyby ve vyšetřování způsobí fatální následky. Marginální přečin se zvrtne v daleko závažnější případ se zajímavou dohrou, ke které přispěly praktiky STB. V díle nazvaném Muž na útěku účinkují Aleš Procházka, Jakub Žáček, Pavel Batěk a Andrea Elsnerová.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 201. Muž na útěku.
2: A tady máme druhý fotoaparát, dále mikroskop, tři stany. To všechno jste odnesl z domu pionýrů?
3: Všechno ne, soudruhu poručíku. Tedy chci říct, já si ty věci jen půjčil. Já je vrátím, takže...
2: Jo, ty peníze, které zmizely, taky vrátíte.
0: 24. říjen roku 1957. V rodinném domku ve Václavicích probíhá domovní prohlídka. Inženýr Jaromír Minář je jako ředitel domu pionýrů ve Frýdku Místku obviněn z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Prohlídka v domě Minářových probíhá více než 9 hodin a jsou nalezeny desítky chybějících předmětů.
2: Soudruhu inženýre, čemu vám jsou 4 kopací míče, chlape? Stopky, startovní čísla, no to přece není normální.
3: Věřím, že se to ještě vysvětlí.
2: Co víte... je tohle? No to jsou přece... To snad není pravda. Výfuky, brzdové obložení, ložiska, přední sklo, zadní sklo... No to bude...
3: Spartak, prosím.
2: Svíčky, stěrače, no budou to hostovky. Soudruhu řediteli, to jste si vypůjčil kde?
3: Tohle? Mm-hmm. To je mýho táty.
0: Ukazuje se, že krádeže a zpronevěra mají v rodině letitou tradici. Otec inženýra Jaromíra Mináře pro změnu kradl v autodílnách a jak se ukáže i na mnoha dalších místech. Jejich dům byl plný nedostatkového zboží, které pak prodávali dál.
2: Chlapi, ty kradené věci je třeba naložit a odvést k soupisu. Musí sem minimálně dodávka, ne, spíš nákladák.
0: Poručík Jan Carbol z hlavní správy veřejné bezpečnosti v Ostravě v tu chvíli ještě netuší, že případ, který začal se svým týmem vyšetřovat jako rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví, se vyvine mimořádně dramaticky. Je to kauza, která dokonce vejde do dějin československé kriminalistiky a bohužel zasáhne do mnoha lidských životů. První dramatická situace nastala, když v průběhu domovní prohlídky utekla z domu paní Magdalena Minářová. Styděla se a nechtěla sledovat, jak vychází najevo trestná činnost manžela a syna. Našli ji po 2 hodinách. Když pak manžela se synem odváděli do vyšetřovací vazby, volala za synem: Míro, oběs se raději, já se oběsím taky a skončíme ten psí život. Ostudy bylo dost.
4: Budu si stěžovat, rozumíte? Pusťte mě ven! Jestli se mámě něco stane, bude to vaše vina!
0: Otec a syn Minářovi byli umístěni každý do jiné místnosti. Cela byla na místním oddělení veřejné bezpečnosti ve Frýdku Místku jen jedna. A tak Mináře mladšího zamkli do takzvané čekárny, místnosti vedle hlavního vchodu. Později v noci, kdy všechno utichlo, si Minář všiml, že na dveřích je malé zašupovací okénko. Opatrně odsunul sklo a vysunul ruku, kterou dosáhl na klíč. Odemkl a když se nic nedělo, utekl. Podvodníkovi, zloději, šmelináři, ale také manželovi, otci 2 dětí, vystudovanému stavebnímu inženýrovi a řediteli domu pionýrů Jaromíru Minářovi, bylo tehdy 27 let. Teď utíká tmou. Nemíří daleko. Jeho cílem je stodola u osamělého stavení ve Václavovicích. Dům je na dohled a ještě se tam svítí. Ve stodole uprchlík přečká noc. Ráno přeběhne k zahradě a schová se za keři.
5: Azore, ticho. Na, pipi, pipi, pipi, na. Zobejte, holky, ať jsou vejce. Sakra, Azore, přestaň už. Ticho, co pořád máš?
3: Jaruš, to jsem já.
5: Jaro, ty? Teď tě sebrali.
3: Já jim zdrhnul. Jseš sama?
5: Jo, Láďa je v práci. A holky ve škole.
6: rychle mazej dovnitř, ještě někdo uvidí. Jsi úplně zmrzlej. Uvařím kafe. Je tu i rajská od včerejška.
3: Budla by. Nejedce od včerejšího rána. Takže tady se už ví, že mě sebrali?
6: Konzumu se ví všechno. Měl si slyšet Mráčkovou. Oči navrch hlavy a klíčila, že se vrátila jejich Hanka z pioníráku. Prej teď bude zavřeno. Všechno to prohledávali. Hulákala to na celý Konzum a významně se na mě přitom koukala. To víš. Vesnice. I o nás dvou se tu ví.
3: Tím spíš musím co nejdřív pryč. Potřebuju jen nějaký prachy a zmizím. Mám plán.
6: O, já mám taky plán. Járo, to přece musíme využít, když jsme tu sami. A nejen teď. Dovedu si představit, že budeme spolu pořád. Víš?
0: S Jarmilou Semrádovou se Jaromír Minář znal půl roku. Její manžel Vladimír pracoval jako technik na montáži v Běchovicích u Prahy a domů dojížděl vždy jen na konec týdne. V jednom z policejních zápisů je Semrádová popsána jako hezká, ale právě tak omezená, povrchní, hloupá a amorální, obávající se zákroku manžela pro nevěru, nikoliv ostatně prvou. Onoho rána 25. listopadu 1957 poprvé vyslovila nahlas myšlenku, která Mináře nejdřív vyděsila.
3: Jak zbavit se ho?
6: Jako úplně. Na furt.
3: Myslíš jako to? Zbláznila ses?
6: Pak můžeme být spolu. Tobě by se to nelíbilo.
3: Hele, já teď musím zmizet. Když to o nás vědí ve vesnici, tak to už nejspíš vědí i policajti. A náš barák je jen kousek.
0: Zpráva veřejné bezpečnosti v Ostravě už po Minářovi skutečně vyhlásila pátrání.
2: Carbol, slyším. Ukradená motorka? Kde? Aha, a jak vypadal? Jo, to by odpovídalo. Dobře. Jo, a ještě SPZ-ku. Aha. Dobře, děkuji. Tak pozor, pohotovost. Vypadá to, že náš člověk dnes ráno ukradl na náměstí ve Frenštátě motorku Java 250 státní poznávací značky MZ2245. Okamžitě vyhlásit pátrání.
3: Do háje. Moc benzínu tam teda neměl. K pumpě nemůžu. Tu motorku už stejně asi hledají.
2: Ukradená Java 250 nalezena v příkopu u silnice 2 kilometry za obcí Olšany. Potvrzuje se, že Minář míří na západ. Je třeba zjistit jeho příbuzné a známé, u kterých by se mohl schovávat.
0: Minář se skutečně zastavil u známého ve Vysokém Mýtě. Předstíral, že se mu porouchala motorka a protože byl už od začátku útěku v teplákách, požádal ho o zapůjčení oblečení. Ale pak najednou změnil směr a zamířil zpět k Václavovicím. Na útěku už byl 11. den. 6. listopad 1957 znovu strávil v Semrádovic stodole, kam za ním ráno přišla Jarmila.
6: Jaro, nevím, jestli to víš. Stalo se něco hroznýho.
3: Byli tu policajti? Co jsi jim řekla?
6: Jo, byli tu, ale neřekla jsem nic. Ale tvoje máma předevčírem se oběsila.
3: Za to můžou ty hajzlové v uniformách.
0: Čtrnáctý den útěku. Jak asi uvažuje člověk v takové situaci? Způsobil škodu ve výši 50 tisíc? Žil na tehdejší poměry v luxusu? V garáži rodinného domu nové auto. V momentě, kdy se na jeho zpronevěru přišlo, vzdělaný a do té doby uznávaný muž najednou padá na dno. Vlastní ženu a děti opustil. Jeho matka spáchala sebevraždu, otec je ve vazbě a za zády má policii. V této situaci se chytá tenkého stébla v podobě vztahu s problematickou vdanou ženou. A ta má podmínku odstranit manžela jako překážku jejich společného štěstí.
6: Nejlepší bude to udělat z neděle na pondělí. To vládě chodí ve dvě v noci na vlak do Vratimova. Za horní Datyní je pustá cesta a jsou tam keře. Tam někde ho praštíš a schováš mrtvolu.
3: Musel bych rychle zmizet někam, kde o sobě dám vědět. V Praze mám bratrance Láďu. Jo, to by snad šlo. Chlupatý po mě jdou kvůli tý spronevěře a když se v Praze u esembáků sám přihlásím, dostanu pár měsíců, maximálně rok. Pak nikoho nenapadne, že jsem u Vratibova někoho praštil do hlavy.
6: Pani, já věděla, že to dokážeš.
0: Už druhou noc se Jaromír Minář ukrývá ve stodole u Václavovic. Na posilněnou mu jeho láska přinesla polévku, manželovi pletené rukavice, baterku a vražednou zbraň. Metr dlouhou kovovou trubku. Je první hodina dne 11. listopadu 1957. Vladimír Semrád si připravil svačinu na cestu do Prahy. Obléká se. Jeho manželka nenápadně vybíhá do patra zhasnout. To je signál pro Mináře, aby vyrazil na naplánované místo. Půl druhé začíná mrholit. Útočník je na místě. Ukryje se za hromadu sněžných zábran. Pár minut před druhou hodinou po půlnoci se Semrádová loučí s manželem. Minář v mokré tmě sotva rozeznává obrysy věcí. Svou oběť nevidí, ale slyší. Muž přichází po temné cestě. Útočník opatrně vykročí na její okraj a skrčí se. Pevně sevře trubku. Pak se postaví a rozmáchne se do tmy. Oběť padá na zem. Jaromír Minář se právě stal vrahem. Chvíli stojí, pak zahodí tyč do pole, uchopí tělo za nohy a táhne je pár desítek metrů k propusti nad výjezdem z pole. Oběti sebere hodinky, z kapes doklady, peněženku, z aktovky vytáhne svačinu a sklenici švestkového kompotu. Pak tělo zatlačí do roury, na hlavu mrtvoli položí aktovku a vše zahází suchou trávou.
3: Hlavnímu prokurátorovi, ministrovi vnitra, prezidentovi republiky. Vážení soudruzi, posílám oficiální stížnost na příslušníky SNB ve Frýdku Místku, kteří v mém bydlišti dne 24. října 1957 prováděli domovní prohlídku. V průběhu tohoto úkonu se chovali tak hrubě, že moje matka z domu utekla a následně spáchala sebevraždu. Když byl můj otec převážen k výslechu, byla eskorta natolik laxní, že se otec dokázal přes svůj věk vytrhnout, utéct a skočit do studny hluboké 16 metrů. Neurvalostí a nedbalostí příslušníků SNB jsem tak přišel o oba rodiče. Žádám přísné potrestání všech odpovědných soudruhů. Podepsaný inženýr Jaromír Minář. Tak.
0: Minář skládá papír, zasunuje do obálky, olízne její okraj.
2: Stěžovatelem je obviněný inženýr Jaromír Minář, který 24. října tohoto roku uprchl z vazby ve Frýdku Místku. Jeho stížnost odmítáme jako nepravdivou. Z průběhu šetření Mináře je zjištěno, že se jedná o surovou a zákeřnou osobu, která... Poručík Carbol, slyším. Ano? V Praze? A přišel sám?
0: 13. listopadu se Minář dostavil na obvodní oddělení veřejné bezpečnosti v Praze Strašnicích a přihlásil se k odpovědnosti za rozkrádání v domě pionýrů ve Frýdku Místku.
5: Dobrý den, tady jsem Rádová. Já jsem se chtěla zeptat na mýho muže. Jsem Ráda Vladimíra. On mi měl už předevčírem poslat výplatu a taky se mi vůbec neozval. Pokaždý, když dojel do práce, tak mi volal. Není? Jak to, že není? Že v pondělí nepřišel? To je divný. Tak děkuju.
0: 13. listopadu 1957, v den, kdy se minář přihlásil na veřejné bezpečnosti v Praze 10, byl v tehdejším Československu vyhlášen smutek. Zemřel prezident Antonín Zápotocký. Až do státního pohřbu se život v republice prakticky zastavil. Všude se konaly trizny. Na několik dní se zastavilo i vyšetřování případu Jaromíra Mináře. Až 19. listopadu bylo v propusti u silnice na Vratimov objeveno tělo zavražděného Vladimíra Semráda. Vzhledem k tomu, že ve Václavovicích nebyl poměr Mináře se Semrádovou tajemstvím, objevil se bývalý ředitel domu pionýrů mezi podezřelými na prvním místě.
2: Co jste dělal 10. a 11. listopadu?
3: To už jsem byl v Praze, u bratrance Ládi Pastyrňáka. A psal jsem ty stížnosti.
2: Váš bratranec vypověděl, že jste u něj byl až 12. listopadu.
3: Ježíš, já už nevím přesně. Den sem, den tam.
2: Máme svědectví, že jste se 10. a 11. listopadu pohyboval nedaleko Vratimova.
3: Tam jsem nebyl už dlouho.
2: Jo, vaše přítelkyně Semrádová tvrdí něco jiného.
3: Ženský jsou prolhaný mrchy. No, to byste jako chlap měl vědět, ne?
5: Jen jsem ho tu zahlídla. Možná šel domů, ten jejich barák je od našeho kousek.
2: No tak pak mi vysvětlete, proč byla ve vaší stodole nalezena miska a lžíce s jeho otisky prstů, zapalovač a deka. Vaše matka vypověděla, že před 10. listopadem tam ještě tyto věci nebyly. Vy jste podle řady svědectví s Minářem udržovala milostný vztah.
5: No a co má ženská dělat, když je furt sama? Vždyť Minář nebyl jediný chlap, kterýmu jsem se líbila.
0: V té době oznamuje Bohuslav Mareček z Vysokého Mýta, že mu jeho známý Jaromír Minář nevrátil oblečení, které mu zapůjčil, když u něj 28. října přespal.
3: Oblečení pana Marečka jsem dal v Praze jedné paní i s penězi, aby je odeslala jako balík poštou.
2: Jak se jmenovala?
3: Nevím.
2: Kde jste se s ní seznámil?
3: V restauraci na nádraží.
2: Aha.
0: Výslechy měla doplnit rekonstrukce trasy útěku Jaromíra Mináře v terénu. Obviněný však nespolupracoval. Údajně si nic nepamatoval. Zaplétal se do vlastních lží. Na jednom z výjezdů Minář znovu utekl. Hlavní zpráva veřejné bezpečnosti v Praze konstatovala neschopnost severomoravského týmu.
2: No, tak už to tu máme. Písemně, soudruzi. Negativně je třeba hodnotit nedostatečnou ostražitost bezpečnostních pracovníků, kteří umožnili Minářovi dvojnásobný útěk. Přestože byly známy styky Mináře se Semrádovou, nebylo okolí jejího bydliště po prvním útěku dostatečně střeženo. Tím byl Minářovi umožněn pobyt v bezprostřední blízkosti a možnost připravit se na pravděpodobnou vraždu.
0: Bylo to vážné obvinění severomoravské bezpečnosti. Následkem jejich prokazatelné chyby zemřel člověk. Pátrání po uprchlíkovi tentokrát dostalo nejvyšší prioritu. Už to nebyl jen zloděj, ale pravděpodobný vrah na útěku. Maximální nasazení se vyplatilo. Minář byl za 2 dny dopaden v jižní části Ostravy v Bartovicích. Měl na sobě ukradené oblečení Bohuslava Marečka.
2: Takže ty šaty jste si jen půjčil a vrátil poštou, co? No, měl jste je radši spálit.
3: Nerozumím.
2: Oblečení jsme podrobili biochemické expertíze. Na kalhotách i na saku byly nalezeny krevní stopy shodné s krví Vladimíra Semráda. Máme přímý důkaz, že jste vraždil.
0: Nakonec se Jaromír Minář přiznal ale snažil se podstatnou část viny přenést na Jarmilu Semrádovou. Vyšetřovatel kvalifikoval jednání obou pachatelů jako trestný čin vraždy podle paragrafu 216, a to za zvláště přitěžující okolnosti, když byla vražda provedena po plánované přípravě a úkladným způsobem. V případě Jarmily Semrádové soud zdůraznil zákeřnost vůči manželovi a otci dvou dětí. Jarmila Semrádová byla odsouzena na
6: 24 let odnětí svobody.
0: Jaromír Minář na
3: 25 let odnětí svobody.
0: Jako spoluviníky vraždy je z hlediska průběhu události možné vnímat příslušníky veřejné bezpečnosti ve Frýdku Místku. O jejich postihu se žádný dokument nedochoval. V momentě vyřčení rozsudku obvykle kriminální případ končí. Ale se jménem hlavního pachatele se váže ještě jeden obsáhlý spis. Jaromír Minář totiž ve věznici Leopoldov učinil závažné rozhodnutí.
3: Zavazuji se, že budu dobrovolně spolupracovat s orgány státní bezpečnosti v odhalování trestné činnosti, čímž chci odčinit trestnou činnost, které jsem se dopustil.
0: Od tohoto data se každý třetí týden Minář schází s orgány státní bezpečnosti ve vězeňském skladu, aby je informoval o dění ve věznici. Byl velmi pilný. V březnu roku 1967 shrnuje náčelník operativního oddělení kapitán Holák, že za 6 let a 4 měsíce podal 242 agenturních zpráv.
3: Píšek Zdeněk. Po návratu na svobodu plánuje se svým bratrem Janem opustit republiku. Bihári Roman prohlásil, co to na tom stranickým sjezdu pindá prezident Novotný o cikánech. Bihári odsuzuje zákon o trvalém usídlení kočujících osob.
0: Zprávy psal objekt Karel vždy v průběhu schůzek v oděvním skladu. Jeho zprávy byly hodnoceny jako vysoce kvalitní.
3: Herman Albín a Hrdlička Zdeněk připravují útok na odsouzeného Količe, který je udal za pašování cigaret. Syn odsouzeného Turka se nedostal na střední školu. Důvodem jsou prý komunisti, kteří umožní studium jen dětem s takzvaně správným třídním původem. Syn Tomáš je údajně premiantem třídy.
0: Na základě podaných zpráv spolupracovníka Mináře alias Karla byla prováděna různá opatření vůči jednotlivcům a jejich rodinám. Na návrh náčelníka operativního oddělení STB byl Minář průběžně přesouván do dalších věznic, kde potřebovali informátora. V průběhu spolupráce byl Karel odměňován menšími finančními částkami. V celkovém součtu 950 korun.
3: Kožušník Jan prohlásil, že stejně jako byl odpálen Stalinův pomník na Letné, by měli soudruzi zlikvidovat celou budovu UVKSČ i s jejím živým obsahem. Za 7,5 roku spolupráce bych si zasloužil nejen vyšší odměnu, ale hlavně zkrácení trestu. Mimo věznici bych mohl být cennějším spolupracovníkem.
0: V lednu roku 1969, tedy už po 12 letech, byl Minář z výkonu trestu propuštěn. Náčelník operačního oddělení major Kabát píše: navrhuji ponechat jej v agenturní síti orgánů ministerstva vnitra. V září roku 1969 však orgán Minář emigroval a bylo proti němu zahájeno stíhání pro opuštění republiky. Tak končí záznamy po inženýru Jaromíru Minářovi, který byl v jedné osobě ředitelem domu pionýrů, podvodníkem, zlodějem, vrahem a pilným spolupracovníkem STB.

Tak to byla premiéra 201. dílu cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Muž na útěku. Autorka Bronislava Janečková ho napsala za odborné spolupráce Miloše Vaněčka. Režii měl Dimitrij Dudík a účinkovali Aleš Procházka, Jakub Žáček, Pavel Batěk a Andrea Elsnerová. Zvuk Radek Veselý a Jakub Rataj, hudba Krištof Marek. A ještě připomínám, přátelé, že premiéru další části tohoto cyklu vysíláme příští neděli 21. června krátce po 18. hodině a podtitul zní Únos letadla.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Propracovaný systém korupce v českých nemocnicích.
2: A je to dlouhodobá záležitost, která se táhne celá desetiletí.
1: Proč stát rezignoval na kontrolu a audity?
3: Kdyby přišli do jakékoliv nemocnice, tak tam nějakou korupci najdou.
1: Publicistický pořad Rozpleteno. Premiéra v úterý večer na ČT1 a v iVysílání.
4: Socher slaví 100 let.
5: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
6: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
7: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme další vydání pořadu Osudové ženy. Týden co týden v něm nabízíme portréty femme fatale, žen, které ovlivňovaly politický i kulturní život. Tento díl připravila a slovem provází Tereza Stýblová.

0: Josefa Náprstková, tehdy Křížková, přišla na svět 8. října 1838 v Praze. Půvabná a na první pohled křehká žena však oplývala velkou vnitřní silou, pílí, sebezapřením a zároveň skromností. Neuhnula ze své cesty a naplnila svůj sen. Provdala se za svou životní lásku Vojtu Náprstka. Svůj společenský život pak plně věnovali veřejné činnosti a práci pro český národ. Josefa Náprstková umírá v Praze 13. září 1907 v nedožitých 69 letech.
1: Paní Náprstková byla bytostí skutečně exotickou v tom ovzduší sobectví, mamonu a přepichu. Znala dokonale vše, co se děje kolem v širém světě, ale životem a vznešenou čistou povahou houževnatě lpěla na dávných dobách, kdy láska klidu a milosrdenství s těmi, kdo milosrdenství nejvíce zasluhují, nebyly tak vzácnými květy jako za našich dob.
0: Píše se na dobovém novinovém výstřižku uloženém ve fondu Vojty Náprstka v Náprstkově muzeu. Skutečně se Josefa Náprstková ve své době vymykala svým chováním a přístupem k okolnímu dění ve srovnání s jinými ženami, které byly na podobné společenské úrovni. Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
2: V něčem se vymykala, v něčem shodovala. Vymykala se svou ohromnou skromností a nezištností, shodovala se s tehdejší generací žen se zájmem o lidovou kulturu a lidové umění. To byla dobová móda.
0: Z jaké rodiny Josefa Náprstková pocházela?
2: Narodila se v rodině správce a zaměstnance domu u Halánku, kde byla vinopalna, podnik na výrobu a prodej alkoholu, zároveň tam byla i jakási hospoda nebo zájezdní hostinec. Její matka pracovala jako posluhovačka a domovnice. Josefa absolvovala základní vzdělání a tak, jak bylo pro dívky z jejich poměrů zvykem, nastoupila potom do služby právě do domu u Halánku, kde pracoval i její otec.
0: K tomu se přidala určitě i přísnost její matky, která svou nejstarší dceru odmala zapojovala do práce v domácnosti. A Pepa, jak doma Josefě říkali, si jednou posteskla, že už je to k nevydržení. Podle vzpomínek Renáty Tyršové na to její matka zareagovala takto.
3: Dobře, tedy se půjdeš utopit. K řece to nemáme daleko. A šli. Matka s dcerkou úzkou ulicí k vodě. Strachy tetelící se Pepička slyšela řeku od jezu šuměti pořád hlasitěji. Až tam došli. A teprv po svatosvatém ujištění dívčině, že již nikdy něco podobného neprohodí, vrátila se s ní matka do teplé světnice.
2: Taková přísnost ale byla tehdy normální. Dívky byly vedeny k tomu, aby poslouchaly, byly připraveny na svůj životní úkol a vzhledem k rodině, k původu, který Josefa nebo malá Pepa měla, musela počítat s tím, že jí život jako v bavlnce rozhodně nečeká.
0: Už jsme dnes zmínili, že nastoupila do domu u Halánku jako pomocná síla zpočátku. Jak to s ní bylo dál?
2: Velmi rychle se vypracovala. Přes všechny stezky byla dívkou velmi pracovitou, zručnou, zjevně vnímavou. Postupně se stala pravou rukou paní domu, což byla Anna Fingerhutová, zvaná paní maminka, nesporná vládkyně rodinné firmy. Dá se říct, že s domem u Halánku svůj život spojila vlastně natrvalo. Našla tam druhý domov a strávila tam zbytek svého života.
0: Sama Josefa na tu dobu vzpomíná takto.
4: Práce mne těšila. Byla jsem šťastná a blažená. Tančila jsem po Pavlači a když jsem ponejprv dostala za službu 21 zlatých, myslela jsem, že je celá Praha moje.
0: Vypadá to, že k úplnému štěstí chyběl Pepě ještě muž, ženich.
2: Dalo by se to tak vnímat. Ona o nápadníky asi nouzi neměla. Vzpomíná na to, že se u ní ucházel jakýsi lesník nebo zahradník, ale ani s jedním nenavázala bližší vztah. Zůstala věrná své, můžeme říct, dětské nebo dívčí lásce, jak si pamatovala syna paní Fingerhutové, Vojtu Náprstka.
0: Vojta ale odešel do exilu v roce 1848 do Spojených států amerických a znovu se potkali až po 10 letech. Jaké to bylo setkání?
2: Pro Josefu Křížkovou můžeme říct setkání osudové. Mladý pán od Náprstků, jak se mu říkalo, se vrátil jako zjevení do tehdejší Prahy jako moderní mladý muž s úplně jiným rozhledem a názory, než měli jeho současníci. Pro Josefu Křížkovou tohle setkání znamenalo, že si ještě utvrdila v tom, že on je tím pravým pro ní.
0: Do svého zápisníku si tehdy Josefa poznamenala.
4: Dne 28. února 1858 jsem jej poprvé spatřila při představení Diblíka. 12. května jsem s ním poprvé mluvila. 22. října následujícího roku jsme byli v divadle. Večer mě pak doprovázel domů. Byl to ten samý večer, kdy jsem jej sobě zamilovala.
0: Bylo to vzájemné?
2: To zalíbení asi ano. Zároveň šlo ale o trochu komplikovanou situaci, protože Vojta Náprstek si dobře všiml, že Josefa má sestru, která byla stejně přitažlivá a milá jako Josefa, a dlouhou dobu se rozhodoval, které z dívek má dát přednost. Říká se, že on si vybral svoji budoucí ženu i podle toho, aby si ji mohl vychovat, aby ji mohl vzdělat a trochu přetvořit k obrazu svému, a těmhle nárokům víc vyhovovala mírně submisivní Pepička, jak jí potom celý život laskavě říkal.
0: Je leden 1860 a my se ocitáme na plese pražských typografů v sále konviktu.

0: Ty ses ale zadýchala, Pepo.
1: Však jsme od začátku v jednom kole, Emile.
0: Co bych to byl za bratra, kdybych svoji sestřičce na našem bálu pořádně neprohnal falmu.
1: Jakoby nestačilo, že mě denně prohání paní maminka u halámku.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Vojtěchu.
0: Dobrý večer. Jak pak se vám líbí náš bál?
2: Líbí. Vidím, že se dělníci od hásů dokážou při tanci stejně dobře otáčet jako kolem strojů.
0: Jo, jo, pane Náprstku. My tiskaři jsme výkvět řemeslnictva.
2: Dovolíte, pane Emile?
0: Tuzerát. Dobře se pobavte.
2: Pepičko, jste tu sama.
1: Ale kde pak? Nás tu je. Maminka, tatínek, sestra Uška a dva bratři.
2: Ne, tak to nemyslím.
1: Ne? A jak tedy?
2: No, myslel jsem, zdali není zde někdo, kdo by jaksi měl právo na vás.
1: Na mě? Žádný.
2: Smím tedy prosit?
3: Josefa protančila s Vojtou Náprstkem celý večer. Jak to potom pokračovalo?
4: K malé radosti Josefiny matky, která vnímala rozdíl ve společenském postavení své dcery a pána domu u halánku, nabádala jí k opatrnosti podle hesla, že panská láska po zající skáče. Vztah Vojty a Josefy nicméně pokračoval. Pokračoval tajně, protože dobové poměry neumožňovaly. Každopádně Josefa zůstávala zaměstnankyní u halánku a oba dva mladí lidé se snažili nacházet příležitosti, kdy spolu mohli mluvit, mohli se setkat, být v blízkosti. Tenhle vztah trval několik let.
3: Zapojila se Pepa více do aktivit Vojty Náprstka?
4: Už jako svobodná dívka se snažila zdokonalovat ve čtení, přijímala od něj návody, typy, co má číst, navštěvovala divadla, výstavy. Byla typickou ukázkou samovzdělance, sebevzdělance.
3: Josefa se také začala veřejně vyjadřovat a v prosinci 1861 píše svůj první literární příspěvek do novin o ženské nevzdělanosti a dává ji do jisté míry za vinu mužům. Tady je ukázka.
5: Jen dopřejte, pánové, takového vzdělání nám děvčatům, jakého se dostává hochům. Nenechte nás stále jenom vězet v kuchyni, při prádle a při šití a nebudete muset pořád na nás naříkat.
3: Došla k tomuto názoru Josefa pod vlivem Vojty Náprstka?
4: Právě jeho zásluhou začala víc číst, stala se členkou spolku, vnímala dění kolem sebe a začala si všímat i jiných možností, které by žena mohla mít, aby se vymanila z těch dosavadních tradičních rolí.
3: Josefa dokonce iniciovala zbudování pomníku Boženy Němcové. Také se zúčastnila oslav 500. výročí narození Jana Husa, které dokonce vyšetřovala policie. A Pepa byla pozvána k výslechu, takže se hodně zapojila do toho veřejného života. Co ale jejich soukromí a láska, jak ta pokračovala?
4: Pokračovala pořád tajně. Na svou dobu žili velmi nonkonformním životem, protože pravděpodobně udržovali milenecký vztah, což pro nesezdaný pár bylo v 19. století takřka nepřípustné a svůj vztah se snažili skrývat především před paní Fingerhutovou, která byla ženou velmi přísných a tradičních názorů.
3: Na čas byl jejich vztah korespondenční na dálku, protože Vojta hodně cestoval. V roce 1863 pobýval v Hamburku a Josef je tehdy píše.
6: A tak se těším, že se každým dnem blížím ku Praze, k mé ženušce, po které se mi náramně stýská. Dobře si udělala, že si Užce všechny peřiny přenechala. My je jistě nikdy potřebovat nebudeme, ani naše děti, viď, Pepičko? Však my dovedeme také bez peřin na kanapy dobře a sladce dadat, viď? Jsme již svoji, já jsem tvůj a ty jsi má a nic nás nerozdvojí. Líbám tě vroucně od čelíčka až ke kolínku. Tvůj Vojta.

0: Je neděle odpoledne, píše se rok 1867 a my se ocitáme v domě u Halánků v pokoji Anny Fingerhutové.
1: Na každou otázku, je-li již pas můj podepsán, odpovídají vždycky všichni činovníci od Černého až k Ledovému moři, od Krakova až do Ameriky, jediným slovem. Závtra, což značí zejtra.
2: Tuze pěkně to ten pan Havlíček napsal.
1: Však u nás to s úředníky často je podobné jako na Rusy.
2: A v Americe?
1: To je jiný svět, maminko.
2: Mohl bys o tom někdy napsat?
1: Není čas.
3: Odpusťte pak, že ruším. Paň maminko, jdu se jako obvykle ptát, zda ještě je třeba něco vykonat.
2: Mohla...
1: Pepičko, pojď sem. Dej mi ruku.
3: To se nehodí.
1: Ale co by. Paní mámo, povězte, jak by nám to s Pepičkou slušelo?
2: Hezky, tuze hezky.
1: Tak byste proti tomu nebyla, kdybych si Pepičku vzal?
2: Nemám nic proti tomu. Avšak, dokud jsem živa, chci být já jediná paní v domě.
1: To je vaše poslední slovo?
2: Jako bys mne neznal.
3: Odpusťte, mám ještě práci.
1: Pepičko, kam běžíš?
0: A večer si Josefa zapsala.
3: Můj deníčku. Utekla jsem. Vyškubla jsem se z rámě pana Vojtěcha. Nevím, o čem ještě rokovali. Nic mi neřekli a já se netázala.
4: Tahle popisovaná scéna dosvědčuje, jak složitě fungovaly společenské vztahy a jak ta společnost byla ovlivněna konvencemi. Paní Fingerhutová sama pocházela z velmi chudých a prostých poměrů. Pepičku měla ráda, velmi uznávala její schopnosti, ale představa, že se provdá ze jejího syna, jakožto budoucího dědice rodinného podniku, s tou se nedokázala ztotožnit. Navíc tam fungovala její představa, že ona je tou duší rodinné firmy a nechce se jí vzdát. Naproti tomu Vojta, ovlivněný tím pobytem v Americe, byl, můžeme říct, volnomyšlenkář. Jemu tyhle společenské rozdíly nečinilo problém překračovat. Na druhou stranu se trošku tady ukázal jako dost závislý na matce, protože si ji nevzepřel, přijal její rozhodnutí a vztah s Pepičkou udržovali nadále tajně a k jejich sňatku za života paní maminky nedošlo.
0: Anna Fingerhutová zemřela v roce 1873. Jak tento okamžik změnil možnost společného života Josefy a Vojty?
4: Velmi výrazně. Mohli se přestat skrývat se svým vztahem. Dodrželi povinnou dobu smutku a potom uzavřeli manželství. Jejich sňatek byl výjimečný tím, že se jednalo teprve o druhý civilní sňatek v Praze. Uzavřeli ho na radnici a poté následoval všední manželský život.
0: O svém svatebním dni si Josefa do deníčku poznamenala.
3: Když jsme přijeli domů, hned jsme šli oba do obchodu. Chasa měla oběd, jak se říká, dvojnásobný, a my obědvali jako obyčejně. Za to ale obdrželi naši lidé každý nějakou částku na penězích a knihy na památku. Tím ale zase povzbuzení sebrali mezi sebou peněžitou částku a odevzdali toto mému muži, co příspěvek na průmyslové muzeum, místo kytice.
0: Jaké bylo jejich manželství?
4: Už způsob svatby vypovídá o jejich životních postojích. Oba dva byli velmi skromní, neokázalí a přestože rodinného majetku měli dostatek, nepoužívali ho pro svůj osobní prospěch, ale spoustu peněz investovali do různých veřejných sbírek, do koupy knih, podporovali národní podniky, jako byla sbírka na Národní muzeum. Náprstek sám chtěl založit muzeum vlastní, nazvané Průmyslové muzeum. Ta skromnost byla někdy až zvláštní. Paní Josefa jako manželka významného pražského mecenáše a podnikatele chodívala oblečená, takže si ji někdy lidé pletli takřka se žebračkou. Nic jí neříkalo slovo móda, oblečení nosila, pokud sloužilo a klidně i spravované. A i poté, co se stala paní domu, manželkou majitele podniku, tak zůstala pracovat stejně tak, jako to dělala za svého života svobodné dívky.
0: Přestože jsme dnes už zmínili, že Vojta Náprstek děti nechtěl, nezměnil názor po svatbě?
4: názor nezměnil. Děti neměly, po sňatku to vylučoval vlastně i Josefin věk, ale přesto se snažil dětem pomáhat. Do domu přivedl krátce po svatbě několik sirotků, o které Náprstkovi pečovali.
0: O této době si Josefa do svého deníku poznamenala.
3: Kdybych byla rok nebo 20 let živa, vícekrát bych žádného do domu nevzala. Co vše jsem musela slyšet, vytrpět, to nebudu zde vypisovat. Moje spokojenost v manželství trvala tehdy od února do září 1875.
4: Tohle byla asi jediná vada na kráse v manželství, přestože v tom deníku se píše o tom, jak krátká byla spokojenost manželství. Pravdou je spíš pravý opak. Ten vztah byl harmonický, Náprstek měl svou ženu velmi rád a Josefa se stále pod manželovým vlivem dál vzdělávala, rozvíjela svoje znalosti, učila se cizí jazyky, psala si deníky, účastnila se různých spolkových akcí, přednášek, tak, aby byla přiměřeně vzdělanou manželkou Vojtovi Náprstkovi, který patřil opravdu k nepřehlédnutelným a významným osobnostem pražské měšťanské společnosti.
0: Společně také rozšiřovali knihovnu a muzeum o exponáty, které vozili i z cest. Píše se rok 1877 a my se ocitáme v obchodu Halánků.

0: Ním.
1: Mohla bych si ho nechat.
0: A čím pak ty láhve obalím? Mohly by se rozbít, než dojdu domů.
1: Dám vám za něj úplně nový.
0: A pro mě za mě. Co vás na tom zajímá?
1: Ta výšivka. Mám ráda takové staré věci.
0: Je to z nějakého starého čepce. Vzpomínám si.
1: Nějaká česká matka ho kdysi s láskou vyšívala. Ty vzory jsou krásné. Byla by škoda, kdyby se taková věc na dobro zničila.
0: Když myslíte?
2: Tímhle setkáním se začíná úplně nová kapitola někdejšího průmyslového muzea. Josefa Náprstková se zajímala o lidové umění a založila vlastní sbírku, nazvala ji Práce našich matek a začala právě tímhle shromažďováním starých kusů oděvů nebo výšivek. Rozvinula obrovskou korespondenční činnost tak, aby k ní do Prahy putovaly památky, které na venkově nebo v malých městech lidé nacházeli ve svých domácnostech, a výrazně se tímhle podílela na rozvoji muzea. To muzeum vůbec začalo nabývat úplně jiné obrysy než průmyslové. Shromažďovaly se tam tyhle doklady lidového umění, ale taky dary českých cestovatelů, třeba Emila Holuba. Pro cestovatele měli oba Náprstkovy zvláštní slabost, korespondovali si s nimi, vždycky po příjezdu do Prahy nacházeli v domě u Halánků útočiště a někdy využívali jejich dům spíš jako takové skladiště pro svoje četné dary. A to muzeum se postupně proměňovalo. Místo průmyslových novinek, kterým původně mělo směřovat, tam právě začínaly mít převahu dary cestovatelů a tyhle výšivky, kroje nebo doklady toho, čemu se říkalo a říká lidové umění nebo lidová kultura. A právě Josefa byla duší téhle části muzea.
3: Josefa se v té době věnovala podle mě docela netradičním oborům.
2: Podporovala chov Bource Morušového pro výrobu hedvábí, založila tuhle tradici a věřila, že se bude dál rozvíjet, což se jí tak úplně nesplnilo. Nicméně, kromě těchto inovátorských snah, spíš zůstávala věrná těm svým tradičním zálibám. Stala se jednou ze zakladatelek spolku, který se jmenoval Domácnost. V Praze se mu trochu posměšně říkalo, že je to knedlíková univerzita. Byl to spolek s dívčí kuchařskou školou, založený k poctě Magdaleny Dobromily Rettigové. Dívky se tam učily vařit a to, co uvařili, bylo potřeba sníst, takže u spolku byla jídelna, kde se podávaly dobročinné obědy. Spolek se pak účastnil i zemské jubilejní výstavy, kde měl svoji ochutnávárnu, vývařovnu. Zase se tam setkal s velkým úspěchem a ohlasem. Podporovala, na rozdíl od své někdejší tchyně, Vojtovu snahu kupovat, objednávat a předplácet časopisy a noviny. Knihovna v domě u Halánků byla známá jako centrum vzdělanosti, centrum setkávání žen i mužů, kteří měli zájem o leckdy jinde nedostupnou literaturu. Tohle všechno byly i věci, o které se zajímala. Jejím prvotním úkolem bylo dál vést rodinnou firmu. V tomhle případě pokračovala ta tradice, která v domě u Halánku platila, že firmu vede paní domu. Vojta Náprstek neměl rozhodně podnikatelské schopnosti ani ambice a byl velmi rád, že po matce tuhle funkci řídit rodinný podnik převzala jeho manželka. A tradovalo se, že u Náprstků byly takhle role rozdělené, že paní Náprstková seděla u pokladny v krámě a řídila podnik a Vojta Náprstek přijímal v salonu vlastence, podporoval českou kulturu a to propojení samozřejmě mezi nimi fungovalo někdy i pro paní Josefu asi nepříliš radostným způsobem, když vzpomíná, jak nacházela v kase jenom cedulky, kolik zlatých si Vojta vybral, protože potřeboval přispět na nějakou sbírku. Ale nutno říci, že ani jeden z těch manželů nikdy neskrblili a nelitovali výdajů právě na dobročinné účely nebo na národní akce, na různé sbírky, jak už jsem zmiňovala.
3: Nicméně ta jejich spolupráce manželů Náprstkových, možná ta Vojtova rozevlátost a otevřenost a její taková pragmatičnost měla vyvrcholit, řekněme, při přípravě národopisné výstavy československé, která byla plánovaná na rok 1895.
2: To měl být vlastně vrchol těchto snah a zájmu o lidovou kulturu. O to větší tragédii pro Josefu bylo, že její manžel se téhle výstavy nedožil. Zemřel rok předtím a ona se v tom okamžiku o přípravu výstavy,

0: přestala úplně zajímat, na dlouhé měsíce se úplně stáhla do sebe. Nejenom, že dodržovala povinný smutek, ale úplně se vzdala veškerých veřejných aktivit. Jediné, co zvládala vlastně z pocitu povinnosti, bylo dál řídit ten rodinný podnik.
1: Dostala se z toho smutku?
0: Dostala, protože popravdě řečeno jí nic jiného ani nezbylo. Věnovala se kromě práce potom dál rozvíjení manželova odkazu. Za něj považovala především muzeum, činnost amerického klubu dam, což byl spolek, který sídlil v domě u Halánků, dál podporovala knihovnu a společenská setkávání, ale už ne v tak velkém měřítku jako za života Vojty Náprstka. Nejvíce času věnovala dál péči o muzeum, získávala pro něj další sponzory, dary, dál vedla čilou korespondenci s lidmi, kteří se u Náprstků dříve setkávali, založila nadaci Vojty Náprstka, která právě měla pokračovat v rozvíjení muzea. Situaci trochu komplikovalo to, že řada jejich spolupracovnic postupně stárla, odcházela z toho veřejného dění, ale muzeum si stále Josefa hýčkala jako to největší dědictví, to, co jí zůstalo po manželovi.
1: Josefa Náprstková umírá v Praze 13. září 1907 v nedožitých 69 letech. Do rakve si místo květin přála jen snítku břízy, kterou vypěstovala na dvoře u Halánků. Sazenici si přinesla omylem z výletu v 60. letech 19. století. Břízka Pepička zdobila dvorek až do roku 2011, kdy musela být pokácena a nahrazena Pepičkou 2. Proč můžeme Josefu Náprstkovou zařadit mezi osudové ženy? Ptám se hosta pořadu, historičky Marie Bahenské.
0: Josefa Náprstková je dokladem toho, že člověk by se neměl vzdávat svých snů, neměl by se bát nových výzev, neměl by se bát realizovat něco, co se druhým zdá příliš odvážné. Je to zároveň žena, která dokládá, jak důležitá je víra v sebe sama, nepodceňování se a ochota něco udělat pro svoje zdokonalení a sebezlepšení.

0: Tím se u nás na dvojce uzavírá další pokračování cyklu Osudové ženy. Nabídli jsme vám portrét Josefy Náprstkové, choti, cestovatele, sběratele a mecenáše Vojty Náprstka. Připravila a slovem provázela Tereza Stýblová, hovořila historička Marie Bahenská. Autorem doku dramat je Hynek Pekárek. Účinkovali Marta Falvej-Sovová, Viktor Dvořák, Václav Šanda, Růžena Merunková, Bohdana Pavlíková a Helena Dvořáková. Mistrem zvuku byl Ondřej Novák, zvuková spolupráce Jiří Pochvalovský, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, produkce Klára Iliašová, režii měl Michal Bureš. No a další vydání pořadu Osudové ženy uvedeme příští neděli v 18 hodin a 30 minut tady na dvojce.
1: Četba na pokračování na dvojce.
2: Marta se vrací na místo, ze kterého kdysi odešla její matka.
3: Můj život nějak nedrží pohromadě, protože z neustálého přemítání, jestli jsem doma tady nebo tam, nějak vyklouzl jeho smysl.
2: Co všechno odhalí pohled do minulosti?
3: Máma místo vděku zahodila svářeckou kuklu a udělala se pro sebe. Chlapi se jí báli, protože sice pořád byla blondýna s malým zadkem, ale taky se z ní stala jejich šéfová, co jim dává na chleba pro jejich ženské, co jsou jim vděčné.
2: Žluté oči vedou domů.
1: Román Markéty Pilátové jako četba na pokračování.
2: Každý den po 22. hodině
1: na dvojce.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. A začneme aktuální informací.
2: Nedávno jsme vám v Muzikál Expressu přinesli zprávu o letní produkci muzikálu Janošík a na skle malované Městského divadla Brno, která od začátku června probíhá na tamním biskupském dvoře. Vlastně open air inscenaci ale připravuje také Plzeňské divadlo Josefa Kajetana Tyla a jak jsme vás už před několika měsíci informovali, jde o jukebox muzikál z hity skupiny ABBA, tedy Mamma Mia.
0: Romantický a humorný příběh se odehrává na malebném řeckém ostrově, kde se mladá Sofie pokouší v předvečer své svatby zjistit, kdo je jejím pravým otcem. Ostatně kvůli tomu na ostrov tajně pozvala tři bývalé lásky své temperamentní matky Donny. Celý děj je protkán nesmrtelnými hity už zmíněné švédské skupiny ABBA, které v každém divákovi probudí letní nostalgii i obrovskou vlnu energie.
2: Diváci ovšem mají jen tři možnosti, kdy plzeňskou inscenaci vidět. Představení se totiž konají pouze 25., 26. a 27. června letošního roku v režii Lumíra Olšovského. V hlavních rolích se divákům představí prvotřídní plzeňští interpreti jako Soďa Hazličková, Josef Ruškoci, Kateřina Chrenková, Pavel Režný, Eva Staškovičová a další. Bonusem je pak hostování předních českých hereckých hvězd Terezy Bebarové, Martina Písaříka, Marka Němce a nebo i zmíněného Lumíra Olšovského vždy v jednom z trojice představení.
0: Každoroční letní operní či muzikálové open-air produkce Plzeňského divadla vždy slibují velký zážitek a i letos se publikum může těšit na velkolepou scénografii, živý orchestr a téměř 200 účinkujících. Zájem veřejnosti byl od počátku obrovský a polovina vstupenek na trojici představení v téměř 8000 lochotínském amfiteátru zmizela během prvních hodin od spuštění předprodeje. Zájemci však ještě mají šanci, poslední vstupenky stále zbývají.

0: A v Plzni ještě chvíli zůstaneme. Tamní muzikálový soubor minulý měsíc uvedl ve světové premiéře svůj čtvrtý počin letošní sezóny, a to původní český muzikál Obejmout vlny. Premiéru navštívil náš korespondent Lukáš Helcelet a zaslal nám následující řádky.
1: Komorní muzikál z pera autorské dvojice Zdeněk Král a Tomáš Syrovátka je inspirován posledními dny života německého romantického dramatika a básníka Heinricha von Kleista a vznikl na motivy Syrovátkovy rozhlasové hry Heinrich a Henrietta. Divákům se titul představil v premiéře 23. května na malé scéně Plzeňského divadla.
0: Děj muzikálu se odehrává u jezera Wannsee, nedaleko Berlína roku 1811, kde se Heinrich von Kleist po předchozí četné korespondenci konečně osobně setkává s Henrietou Foglovou, která právě opustila svého manžela. Zde se oba pokouší nalézt útočiště před neklidným světem i vlastními vnitřními nepokoji.
1: Režisérkou inscenace je nová posila plzeňského muzikálového souboru Gabriela Petráková, která staví inscenaci na symbolických obrazech a citlivě vystavěné atmosféře. V hlavních rolích muzikálu, který byl napsán přímo pro malou scénu divadla Josefa Kajetána Tyla, se jako Heinrich Kleist představil umělecký šéf souboru Josef Hruškoci a Henrietu stvárnila hostující Kateřina Marie Fialová. Trojlístek herců pak doplňuje Pavel Režný jako Henrietin manžel.
0: Muzikál Obejmout vlny přináší nevšední komorní a intenzivní drama, které se nesnaží o věnou rekonstrukci reálných událostí, ale spíše o náhled do vnitřního prožívání postav a jejich rozpolcených citů, což činí s neobyčejnou poetikou. S tím koresponduje také emotivní hudba Zdeňka Krále, která ilustruje jemné citlivé momenty i kontrastní dramatické okamžiky.
1: Atmosféru příběhu skvěle doplňuje také vizuální stránka, ať už jde o nápaditou scénu, efektní projekce a světla či krásné kostýmy. Významnou roli konkrétně při této inscenaci hraje také intimní prostor malé scény díky bezprostřednímu kontaktu diváka. Divadlo Josefa Kajetana Tyla tak do svého repertoáru připojilo poměrně netradiční muzikálový žánr, který má potenciál stát se divácky úspěšným titulem pořadu sezon.
0: Hudební ukázka z inscenace Obejmout vlny ještě k dispozici není, a tak sáhneme po jiné, starší inscenaci na plzeňské malé scéně. Jak určitě poznáte, byla to známá semaforská dobře placená procházka.

0: 21. května uplynulo už 30 let od smrti české herečky, zpěvačky a šanzoniérky Ljuby Hermanové. Během svého dlouhého života stvárnila desítky rolí na divadelních prknech i ve filmu, naspívala několik solových alb a účinkovala ve stovkách koncertních a estrádních vystoupení.
1: Ljuba Hermanová se narodila 23. dubna 1913 v Neratovicích. Když jí bylo 11, rodina se přestěhovala do Prahy. Studovala na gymnáziu, brala hodiny francouzštiny a učila se hrát na klavír. Od mládí ji to ale táhlo k umění a protože nikdy nepatřila zrovna k vzorným studentkám, rozhodla se přestoupit na konzervatoř.
0: Přijímací zkoušky sice složila, studovat však nikdy nezačala a dala přednost praxi. Už od 17 tak vystupovala v profesionálních divadlech, a to zejména v operetách. Nějakou dobu však působila také jako hlavní ženská hvězda Osvobozeného divadla. Hermanová měla tak říkajíc toulavé boty a bavilo ji neustále střídat styly i působiště, proto v žádném angažmá nevydržela příliš dlouho.
1: Během druhé světové války nesměla kvůli částečně židovskému původu vystupovat. Hned po osvobození se však opět vrátila k divadlu a hrála v operetách, hudebních komediích, účinkovala v estrádách i vlastních recitálech. Zpívala ale také například v premiérovém uvedení písničkového pásma Jiřího Suchého a Ivana Vyskočila Kdyby tisíc klarinetů na konci 50. let. Bývá také označována za zakladatelku českého šansonu, která předznamenala pozdější tvorbu Evy Olmerové nebo Hany Hegerové.
0: Neodmyslitelně spjata je ale i s prvním muzikálem u nás, a sice Divotvorným hrncem v divadle Voskovce a Wericha v roce 1948. A právě z něj bude i naše hudební ukázka.

0: Před 10 lety zamířil na londýnský West End úspěšný muzikál z dílny divadelní sekce společnosti Walta Disneyho Aladdin. Stalo se tak v květnu 2016 v divadle Prince Edwarda. Divadelní adaptace Aladdina vycházela ze stejnojmenného filmového muzikálu Disneyho studia z roku 1992 autorů Alana Menkena, Tima Rice a Howarda Ashmana. Jeho autoři se nechali inspirovat známou knihou pohádek Tisíce a jedné noci, ovšem do příběhu o chlapci Aladinovi, jeho lásce k princezně Jasmíně, kouzelném džinovi z lahve a létajícím koberci vetkali i několik dalších motivů a témat.
1: Broadwayská verze výpravného muzikálu Aladdin měla premiéru v roce 2014. Obě inscenace samozřejmě kromě příběhu a skvělých výkonů nabídly divákům řadu spektakulárních jevištních triků, především v podobě zmíněného létajícího koberce a také překvapivého zjevování tajemného džina z lampy.
2: You must feel trapped inside these walls. We'll run away. Just you and me. Why not escape as evening falls? There's a whole world you've yet to see.
3: If I go with you, will it be safe?
2: Sure. Do you trust me?
3: What did you just say?
2: Do you trust me?
3: I'm not sure why, but yes.
2: I can show you the world, shining, shimmering, splendid. Tell me, princess, now when did you last let your heart decide? I can open your eyes.

0: Magický hrad Karlštejn už 10 let ožívá divadlem, které ideálně patří přímo tam. Tedy před 10 roky a po 45 letech od svého filmového vzniku tam byl uveden muzikál Noc na Karlštejně s písněmi Karla Svobody a Jiřího Štajdla. Představení tam od té doby účinkují herci a zpěváci známí z muzikálů i filmů, tedy legendy Stříbrného plátna i držitelé ceny Thálie. Samozřejmě v představení zaznívají oblíbené skladby jako Lásko má já stůňu, Asi do věží, Hoja hoj a další.
1: Nádvoří hradu vytváří pro představení nezaměnitelnou kulisu a přímo magickou, autentickou atmosféru historického prostředí, kde skutečně pobýval Karel IV. A kde se samozřejmě natáčela i slavná filmová předloha muzikálu.
0: Dodejme, že divadelní verze Noci na Karlštejně měla svoji premiéru v prvních letech našeho milénia. Muzikál uvedlo Hudební divadlo Karlín o letních prázdninách na nádvoří dnešního ministerstva kultury na Malé Straně. Karlínské divadlo bylo tehdy v důsledku povodní v roce 2002 mimo provoz. Dnes už ale lze muzikál spatřit i na dalších scénách v České republice. Yeah.

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: 29. července letošního roku čeká všechny příznivce světové populární hudby Velký svátek. V dnes už zmiňovaném amfiteátru Lochotín v Plzni vystoupí u nás vůbec poprvé legendární soulová zpěvačka a herečka Diana Ross. Její čeští fanoušci na ní čekali dlouho, její už 82 let. Poprvé a naposledy koncertovala v zemích bývalého východního bloku v roce 1996 v Budapešti.
0: Z Diany Rossové se stala ikona filmu, módy i popkultury. Zpívala americkým prezidentům, královně Alžbětě II. I japonskému císaři. Získala nejvyšší americké civilní vyznamenání a už 6 desetiletí koncertuje po celém světě.
1: Diana Ross se nesmazatelně zapsala i do dějin světové kinematografie a hudebních filmů. A proto jí věnujeme dnešní druhou část Muzikál Expressu.
0: V roce 1972 si zahrála Diana Ross hlavní roli ve filmu Billy zpívá blues a dostavil se doslova celosvětový úspěch. Role slavné americké bluesové zpěvačky 30. a 40. let minulého století Billie Holidayové ji přinesla nejen Zlatý globus a nominaci na Oscara, ale i první místo v albovém žebříčku amerického hudebního časopisu Billboard. Jen ve Spojených státech se soundtracku s písněmi z filmu Billy zpívá blues prodali více než 2 miliony desek.

Diana Ross byla v roce 1993 zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější žena v historii hudebního průmyslu. Prodala za svůj život více než 100 milionů desek po celém světě. My si teď poslechneme její největší hit, který se jmenuje Upside Down, a koncerty Diany Rossové jsou bez něho nemyslitelné. Díky této písni, která zazněla i v mimořádně úspěšném americkém seriálu Netflixu Stranger Things, poznala Dianu Ross i ta nejmladší generace.

0: Film Billy zpívá blues byl filmovým debutem Diany Rossové a teprve druhá nominace na Oscara v historii pro Afroameričanku v hlavní roli. Oscara tenkrát získala Liza Minnelli za film Kabaret. Šlo o mimořádný ročník, kdy proti sobě stály dva silné ženské portréty. Dekadentní kabaretní zpěvačka Sally Bowles a zranitelná jazzová legenda Billie Holiday. Přestože Diana Ross nevyhrála, její výkon zůstává jedním z nejsilnějších debutů 70. let.
1: Good morning, heartache. You old gloomy sight.

0: Druhý film Diany Rossové vznikl v roce 1975. Jmenuje se Mahogany a jeho příběh se odehrává v prostředí módního průmyslu. Jejími partnery v něm byli herci Billy Dee Williams a hlavní hvězda Hitchcockova thrilleru Psycho Anthony Perkins.
1: Diana Ross si ve filmu Mahogany zahrála roli drzé, ale odhodlané mladé ženy žijící na předměstí Chicaga, která sní o kariéře módní návrhářky. Svědomitou prací se vypracuje z prodavačky na sekretářku a následně na asistentku majitele luxusního obchodu s oděvy. Ten počase začne po představitelce hlavní role chtít, aby se vzdala svých ambicí ve prospěch jeho zájmů. Tracy Chambersová v podání Diany Rossové proto uprostřed noci opustí Chicago a odletí do Říma, aby se naposledy pokusila zahájit vlastní kariéru. V Římě se na ní usměje štěstí, když se stane múzou v očích jednoho ze svých bývalých klientů.
0: Ambiciózní projekt Mahogany, od kterého si Diana Ross slibovala, propadl na celé čáře, jak u odborné kritiky, tak i u diváků. Jediné, co po něm zůstalo a vešlo do dějin filmu, jsou písničky, které v něm zazněly.

0: Čím jsou pro naše děti pohádky Božiny Němcové, jsou pro americkou omladinu příběhy čaroděje ze země Oz. V roce 1939 byl natočen film Čaroděj ze země Oz s Judy Garlandovou v hlavní roli. V roce 1978 vznikl film Čaroděj, velkolepý barevný muzikálový kaleidoskop vzdávající hold spisovateli L.F. Baumovi a jeho klasickému pohádkovému příběhu.
1: Režisér filmu Čaroděj, Sidney Lumet, zasadil prolog příběhu místo slunného Kansasu do newyorské čtvrti Harlem a do drtivé většiny rolí obsadil herce a zpěváky afroamerického původu. Místo copaté Dorotky dostala přednost už tehdy slavná zpěvačka Diana Ross a roli strašáka získal začínající Michael Jackson. Podání těchto zpěváků si teď poslechněme jejich duet z filmu Čaroděj, nazvaný Ease on Down the Road.
2: Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road.

0: Poslední filmovou rolí Diany Rossové se v roce 1999 stala role Olivie Kingové ve filmovém muzikálu Krutá daň. Diana ve filmu zazářila po boku mladé zpěvačky Brandy Norwoodové a hrála ženu, která odešla od své dcery Kylie, aby se mohla věnovat pěvecké kariéře. Po 20 letech se ale vrací a doufá, že ztracené roky bude moci nahradit.
1: Kylie sní o kariéře zpěvačky a tak její matka se svými kontakty pomáhá realizovat její sen. Křehké pouto matky a dcery je ale rázem vystaveno zatěžkávací zkoušce. A to v okamžiku, kdy úspěch Kylie ohrožuje samotnou matčinu popularitu. Diana Ross ve filmu Krutá daň zpívala mimo jiné píseň He Lives in You, vám dobře známou z jevištního muzikálu a animované Disneyovky Lví král. Za chvíli si ji poslechneme.
0: A vy nezapomeňte, že už 29. července bude popová diva a osminásobná babička Diana Ross koncertovat v amfiteátru Lochotín v Plzni. Mimochodem, jejími hosty budou 4 tenoři a ani v jejich repertoáru jistě nebudou chybět muzikálové melodie.
1: Dnešní Muzikál Express končí. Za autorské spolupráce Jana Adama ho připravili a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský. Loučíme se slovy, naslyšenou opět za týden ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji, seriál Kačka a mops, no a ve 20 hodin uvedeme příběh Floriana Zellera Syn s Pavlem Oubramem, Andreou Elsnerovou, Miroslavem Krobotem a dalšími. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Po sedmé a naposledy otevřeme deníček sedmileté kačky. Dnes se z něj dozvíme, jak se u nich doma těší na Štědrý den. Co myslíte, že dostane kačka od Ježíška? A najde se pod stromečkem i něco pro mopse? Poslechněte si příhodu s názvem Vánoce a dozvíte se to.

0: Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. A je to tu. Další Vánoce. Asi se divíš, že ti mám čas psát zrovna na Štědrý den, kdy nikdo nic nestíhá a všichni šílej. Jenže já mám čas. Vlastně nevím, co dělat a cítím se trochu osaměle. Nemůžu ven, protože strašně chumelí. Stejně bych si neměla s kým hrát. Jak taťka s oblibou prohlašuje, na Štědrý den má být rodina pěkně pospolu, čili pohromadě. Proto jsou všichni kamarádi zalezlí doma. My taky, a to i s karlovarskou babi a dědou, protože slavíme u nich. Sice jsme pěkně pospolu, ale tak nějak každý zvlášť. Je 7 ráno, taťka je nahoře v podkroví a ještě chrní. Nechápu, jak vydrží takhle dlouho spát zrovna na Štědrý den. Já bych pukla těšením. Ale on se netěší a nepuká. Vlastně ho podezřívám, že jen dělá, že spí, aby se co nejdýl vyhnul všem těm svátečním přípravám. Mamka zabrala kuchyň. Sotva jsme si tam s dědou připravili snídani, vyhnala nás a za chvíli ji zahalila oblaka páry z kastrolů a trouby. Občas se odtamtud ozve zlověstné zabručení. Řekla jsem dědovi, že přesně takhle si představuju dračí jeskyni s nelítostnou saní. Smál se, až mu zaskočila Vánočka. To přilákalo pozornost mamky, která se pro změnu nesmála vůbec. Vypadala vystresovaně a zajímala se, co ho tak pobavilo. Děda se radši stáhl do dílny a jako každý rok tam zprovozňuje světýlka na stromeček, která jako každý rok nesvítí. Nová ale koupit nedovolí a po každého urazí, když to někdo navrhne. Pochopila jsem to tak, že naše světýlka jsou vzácná, protože jsou z dob, kdy se ještě věci dělaly tak, aby vydržely. To je pravda. Vydržely. Ale nesvítí. Na dědovu obranu musím říct, že jim nakonec pokaždé nějak domluví. I když z nich čouhají drátky, jsou obalené izolepou a unaveně poblikávají, náš stromeček rozzáří teploučkým žlutým světlem. Já k nim přidám ozdoby. Máme jich mraky. Děda mi je vždycky na Štědrý den ráno pomůže snést z půdy ve starých zaprášených krabicích a celé zdobení nechá na mě a na babičce. Ta sice nemůže kvůli té své nemoci chodit a leží v posteli, ale přes otevřené dveře ložnice vidí do obýváku, přímo na stromek. Radí mi, kam mám pověsit lesklé skleněné koule, třpitivé barevné šištičky nebo křehké zvonečky. Nemá ráda, když u toho koukám na pohádky v televizi. Prý jsem je už stejně viděla tisíckrát. Radši mi vypráví, kdy a kde, jakou ozdobu kdysi koupili a jak dřív u nich doma slavili Vánoce. To sice taky dávno znám nazpaměť, ale pořád mě to baví. Zajímá tě, Deníčku, co mops? S ním celý den nic nebude. Je zalezlý v kuchyni. Prý mamce pomáhá udržovat čistotu. Ve skutečnosti ale prostě jen čeká, až něco spadne na podlahu, aby to sežral. Ha, z dílny se právě ozval dědův vítězoslavný pokřik, tak to už asi budou svíčičky opravené a já půjdu zdobit. Stromeček je hotový a můžu ti, můj milý Deníčku, zase chvíli popisovat, jak pokračuje náš Štědrý den. Taťka stále simuluje spánek. Mamka už vyvětrala kuchyň a teď ve sklepě hledá sváteční jídelní servis. Každé Vánoce jíme z jiného. Jsme v Karlových Varech a tady snad porcelán roste i na stromech. Všude v okolí stávaly porcelánky, kde se vyrábělo nádobí. Sklep máme plný talířů, talířků, mis a misek, hrnků a čajových konviček zdobených zlatem, kvítečky, různými klikyháky i jen tak čistě bílých. Děda z baby je celý život schromažďovali a levně nakupovali ve výprodejích. Trochu jako když si syslové dělají zásoby na zimu. Prý to bude jednou moje věno a dědictví. Jestli tomu dobře rozumím, myslej si, že s nás najdu ženicha, když budu mít tuny porcelánu. Pak kdo moc kouká na pohádky. Mops vzdal vysedávání v kuchyni. Mamka z hlubin sklepa vylovila talíře lemované tenkou stříbrnou linkou a taťka se konečně vyhrabal z peřin. Teď tu slavnostně naladěný popíjí kávu a ukusuje cukroví. U nás doma na Štědrý den normálně jíme, na zlaté prasátko si nehrajeme. Stačí nám náš uchrochtaný béžový mops. Teď tu až do večera zavládne klid a konečně si spolu užijeme spoustu zábavy. Mamka bude všechny nutit do provozování vánočních tradic, i když sama ví, že to s naším psem nemá cenu. Při pouštění lodiček z ořechových skořápek a svíček mops funí tak, že každý plamínek hned svoukne. Během rozkrajování jablíček se je snaží sníst. A zkuste házet pantoflí, když máte doma aportovacího maniaka. Já stejně nemusím zjišťovat, jestli se za rok vdám. Mám totiž tolik porcelánu, že na mě budou kluci stát fronty. Už je pozdě a chystám se spát. Musím ti ale ještě, můj milý deníčku, aspoň krátce popsat, jaký jsme měli Štědrý večer. Táta usmažil ty nejlepší řízky z kapra. Ani jedna kostička. Pomáhala jsem mu při obalování. Děda si při večeři jako obvykle neustále přidával bramborový salát, i když už všichni dojedli. Dělá to proto, abych musela dál sedět u stolu a nemohla se vrhnout na dárky. Je to jeho zdržovací taktika, jak mě navstekat. A funguje pokaždý. Babi ho ale po chvíli okřikla: nezlob to ubohé dítě. Pak už šlo všechno jak na drátkách. Ubohá já jsem každému od stromku nosila dárky zabalené v zářivě barevných papírech. Všichni vykřikovali: o, další pro mě? Tolik? To jsem musel být ale hodný. No, nemyslím, že to tak funguje. Dostala jsem nejvíc věcí ze všech a to jsou minimálně mamka s babičkou daleko hodnější než já. Mops se nadšeně rochnil v odložených stužkách, mašlích a zmuchlaném balícím papíru. I na něj pod stromečkem čekalo pár balíčků s jeho jménem. Pro mě ale stejně zůstane tím nejlepším vánočním dárečkem právě on. To už do nejdelší smrti nic nepřekoná. Dobrou noc.
1: Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
2: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný nedělní večer. Na Dvojce teď, přátelé, uvádíme reprízu rozhlasové inscenace hry francouzského dramatika Floriana Zellera Syn. Začíná hra o těžkostech dospívání, o jedinečném vztahu mezi otcem a synem, o hledání životní jistoty po rozpadu manželství rodičů. Režie křehkého příběhu, jehož aktéři mají tu nejlepší vůli najít řešení vzájemného soužití, se ujala režisérka Martina Šlegelová. Pod jejím vedením se zahráli Pavel Oubram, Matěj Převrátil, Beata Kaňoková, Andrea Elsnerová a Miroslav Krobot. Tak se hezky bavte.

0: slyším. Už jdu.
1: Ano? Co tady děláš?
2: Ahoj, promiň, já...
1: Stalo se něco? Zvoníš jak blázen.
2: Je tady.
1: Nikolas?
2: Ona je tady.
1: Kde by byla? Zrovna uspává malýho a ty zvoníš jako...
2: Já jsem vás nechtěla rušit, jenže mi nebereš telefon.
1: O co jde?
2: O Nikolase.
1: Stalo se něco?
2: Jo, není na tom dobře a já už to nezvládám.
1: Ano, prosím tě, sejdeme se zítra.
2: Dneska ráno si mě zavolali na Gimpl a ředitel mi řekl, obtěžuje tě to.
1: Ale ne.
2: Mluvím o tvým synovi. No. Tváříš se, jako bych tě přišla otravovat s nějakýma mýma záležitostma.
1: Promiň, já jsem jenom trochu unavený. Malej ještě pořádně nespí a...
2: Nechal si mě zavolat ředitel gymnázia. A já se dozvěděla, že už 3 měsíce nechodí do školy.
1: Cože?
2: Už 3 měsíce jenom předstírá.
1: Moment. On 3 měsíce nechodí do školy a ty jsi za celou tu dobu ničeho nevšimla.
2: Ne. Pustíš mě dál?
1: Jo, jasně, pojď. Jak je to možný?
2: Ráno vždycky odešel s brašnou a věcma na celý den, ale nedošel tam.
1: No to si snad děláš srandu. Co dělal?
2: Netuším. Dokonce si říkám, jestli...
1: Jestli co?
3: Ahoj, ano. Co se děje?
1: Sofie, Anna si se mnou přišla promluvit o Nikolasovi. Zrovna jsme se dozvěděli, že přestal chodit do školy.
2: Nejde jen o to, Pierre. Není na tom dobře.
1: Ano, není na tom teď dobře.
2: Není na tom dobře už několik měsíců.
3: Od chvíle, co vás Pierre opustil, předpokládám.
1: Sofie, prosím tě.
2: Musíš si s ním promluvit, Pierre. Potřebuje tě, nemůžeš ho v tom nechat.
1: Já ho v tom samozřejmě nenechám. Zítra za ním zajdu, jo? Nějak, na večer.
2: Kdy na večer?
3: Ach, jo už.
1: Já bych tě pozval dál, ale zrovna uspáváme Sašu.
2: Jasně.
1: Neboj, ano. Všechno bude dobrý. Jsem tady pro něj.
2: Ne. Právě, že nejsi.

0: Chci s tebou mluvit, Nikolasi. Proto jsem přišel domů. Teda, chci říct sem. Posloucháš mě?
1: Jo.
0: Prosím tě, stůj to. Máma říkala, že jsi přestal chodit do školy. Co se děje?
1: Nic.
0: Ne, žádný nic. Vysvětli mi to. Nikolasi, proč jsi přestal chodit do školy?
1: Já nevím.
0: Jaký důvod to snad mít musíme? Chceš si nechat vylejt z gympu?
1: Kdybys věděl, jak moc je mi to jedno.
0: Co?
1: Všechno.
0: Paráda, to je skvělý přístup. Hele, dej to sem. Co jsi vlastně dělal celý ty dny?
1: Procházel se? No.
0: Sám?
1: No.
0: Sám ses procházel po ulicích?
1: No, nebo v parku.
0: Nikolasi, máš před maturitou. To tě nenapadlo, že nám to ze školy nakonec dají vědět?
1: Ježíš, nebylo mi dobře.
0: Proč ti nebylo dobře? Nikolasi, máma mi řekla, že to s tebou nezvládám. Že se k ní nechováš pěkně. Chce tě poslat do internátu. Věděl jsi to?
1: Ne. To ti řekla.
0: Stalo se něco ve škole?
1: Ne.
0: Nebo někde jinde?
1: Já nevím, jak to říct.
0: Tak prostě svýma slovama.
1: Tíží mě život.
0: Aha. A co je ve tvém životě špatně?
1: Já nevím. Jenom jsem si říkal, že bych snad...
0: No?
1: Ne, nic, zapomeň.
0: Ale jo, řekni.
1: Chtěl bych bydlet u tebe.
0: Aha.
1: S mamou si nerozumíme. Já bych chtěl bydlet s tebou a s bráškou. Teď, jestli mě strčíte na inter, tak já se zblázním.
0: Pojď sem. No tak, neboj to. To zvládnem, jo? Neboj se, jak to vymyslíme.

0: Nemůžu ho v tom nechat.
1: Jasně. To říká ona, aby se cítil provinil.
0: To s tím nemá co dělat, Sofie. Prochází složitým obdobím.
1: Už spí. Pojď, sedneme si tady.
0: Dobře. Sofie, prosím. Ty ho znáš teprve 2 roky a je mi jasný, že ti třeba připadá... Ale on takovejhle vždycky nebyl. Na předloktí měl jizvy.
1: Cože?
0: Měl na ruce jizvy. Jakoby se... Je to moje vina. Začalo to ve chvíli, když jsem odešel, Sofie. Když jsem mu tehdy oznámil, že Anu opouštím, rozplakal se. Na takovej pohled se nezapomíná snadno.
1: To chápu, ale nejsi první, kdo... S tím, co se děje teď, to nemá nic společného.
0: Stejně ho v tom nemůžu nechat.
1: Já to chápu. Neboj.
0: Jsi skvělá. Víš, když mi bylo tolik jako jemu, byla máma už nemocná. Jezdil jsem za ní denně do nemocnice. Otec tam nikdy nebyl. Měl ty svý avantýry, lovecký výšťky. Věčně cestoval. A v tom týdnu, než umřela, byl zrovna ve městě, ale ani neuznal za vhodný se ozvat.
1: Co to má společného s Nikolasem?
0: Já nevím, promiň. Nechci být takovej. Takovej otec. Dobré ráno, Nikolasi. Doufám, že tě nezbudil Saša.
2: Ne.
0: V noci párkrát brečel. Neslyšel jsi to?
2: Ne.
0: Tak fajn. Dáš si něco? Kafe třeba?
2: Ne, proč brečel?
0: Měl hlad prostě. Jsi taky zrovna moc nespal, když jsi byl malej. Na Sašu platí jen kočárek a procházky, akorát, že uprostřed noci se to moc nehodí. Posloucháš mě?
2: Co?
0: Co ti?
2: Nic, já... Zdá se mi, že vás otravuju.
0: Ale jasně, že neotravuješ. Co to říkáš?
2: A Sofie, já mám dojem, že mě nemá ráda. Vážně souhlasila, že se nastěhuju.
0: No jasně, Nikolasi, jasně, že...
2: A navíc to s tou školou. Určitě na mě budou koukat, že jsem divnej.
0: Ale ne, naopak, když někdo přijde uprostřed roku, tak se na něj všichni koukají se zájmem.
2: Nemám chuť jim vyprávět, co se stalo.
0: Helej, Nikolasi, nejsi první, kdo přechází půlce roku na jiný gimpl. Kdyby ses nenechal vyrazit...
2: Já vím, ale říkal jsem si... Víš, hrozně jsem letos zameškal, maturitu stejně nemůžu dát a... Říkal jsem si, že by třeba bylo lepší začít znova v září. Víš, budu mít pod tlakem a...
0: V pondělí nastupuješ, Nikolasi. Bez debat. Prosil jsi mě, abys mohl žít tady. Já jsem souhlasil, ale to v pohodě. Ale nebude to fungovat, když se nebude snažit. Jsi hrozně chytrý kluk. S trochu snahy všechnu látku do ženy. Věř mi, každý má svoje problémy. Ale musí se to překonat. Víš? A proto jdeš od pondělka do školy. Chápeš? Nikolasi, chápeš to?
2: Jo.
0: K snídani si nic nedáš?
2: Ne.
0: Kam jdeš?
2: Ještě si lehnout.
0: Jo.
2: Tati?
0: No?
2: Dík za všechno, co pro mě děláš.

0: Tomasi, seš hotovej? Musíš jít. Tak Nikolasi, slyšíš mě? Přijdeš pozdě. Takhle to nejde každý ráno, slyšíš? Otevři. Vypni to. Už je čas, musíš jít.
1: Já vím. Kde je táta?
0: Už je pryč. Měl brzo ráno poradu. Co se ti stalo?
1: Nic.
0: Bolí tě něco? Jseš smutnej? Z čeho jseš smutnej?
1: Já nevím.
0: To takhle z ničeho nic pláčeš často?
1: Já nepláču.
0: Tak co je s tebou?
1: Já nevím, k čemu to je.
0: Co?
1: Všechno. Život.
0: K čemu je život? No, tak já myslím, že někdy je lepší nad tím nepřemýšlet. Ale chtěl jsi tu bydlet. A my jsme všechno zařídili, aby to šlo. Z toho bys měl mít radost, ne? Víš přece, jak na tobě tátovi záleží. Pořád mluví jen o tobě.
1: Jo.
0: A taky máš brášku. Už brzo ho budeš moct naučit spoustu věcí. Hrát si s ním. Jsi pro něj důležitý.
1: Jo, já vím, promiň, nevím, co mě to popadlo. Musím ušít. Můžu se tě na něco zeptat?
0: Jasně.
1: Když jsi tátu poznala, věděla jsi, že je ženatej?
0: No.
1: Věděla jsi to?
0: Jo, ale hned mi řekl, že se...
1: Co?
0: No. Asi by ses o tom měl promluvit s ním.
1: Víš, když odešel, byla na tom máma hrozně špatně. A v jednom kuse na něj nasazovala. Přitom já ho měla strašně rád. Byl jsem jak rozpůlený.
0: Chápu. Není to snadný.
1: A to ti to nezastavilo?
0: Jak to myslíš?
1: Když jsi ho poznala a věděla, že má ženu a syna, to tě to nezastavilo?
0: Co ti na to mám říct, Nikolasi?
1: Nic, máš pravdu. Už musím jít. Tak zatím.
2: Tak co?
3: Jde to dobře.
2: Vážně?
3: Jo. Minulej týden nastoupil na nový gympl. Prej je tam celkem fajn prostředí.
2: Oh, tak super. Aha. A řekl ti, co s ním bylo?
3: Je v pubertě, ano. Už si viděla puberťáka, ze kterého by sálala radost ze života. A... Promiň.
2: Ne. A co ty? V kanceláři dobrý? Prej se zdal na politiku.
3: Já? Ne. Jeden můj klient. Nabídl mi, abych se dal k jeho volebnímu týmu. Bude kandidovat ve stranických primárkách.
2: To máš určitě radost.
3: Nevím, jestli to vezmu. Asi by to žralo spoustu času.
4: Takže tady cappuccino a cheesecake.
3: Ja, to bude sem.
4: A espresso?
3: Děkujeme. Mm-hmm. Podle mě má za sebou nějaký milostný zklamání.
2: Myslíš? Možný to je. Co Sofie?
3: Sofie? Nakonec spolu vycházejí celkem dobře. Mm-hmm. Nikola se snaží, pomáhá jí. Občas se všichni nasmějeme. Já myslím, že je rád, že bydlí se svým bráškou vlastně.
2: To je skvělý.
3: Ano, co je ti?
2: To nic, promiň. Celý problém je nakonec ve mně.
3: Ale ne, není.
2: Když mu volám, ani mi to nevezme. Neozve se mi, jako by si mě vymazal ze života.
3: Musíš tomu dát čas. A mezi tím se můžeš trochu věnovat sobě.
2: Sobě?
3: No, to jako, myslím... Totiž jsem se tě nikdy nezeptal.
2: Já s nikým nechodím, jestli ti jde o tohle. Před pár dny jsem narazila na jednu jeho fotku. Na té fotce je mu 9. Jak jsme byli na safari v Africe, pamatuješ?
3: Jo, no, jasně.
2: Museli jsme být úplně potichu, abychom nevyplašili levici a lvíčata, pamatuješ si to?
3: Jo.
2: Byli jsme taková, jo, no, šťastná rodina. Nechápu, co se stalo, co se pokazilo.
3: Ale no tak...
2: Hrozně jsem tě milovala, Pierre. A miluju Nikolase, ale mám strach, že...
3: No tak, neboj. Ty jsi úžasná máma. Nemůžeš za to, že se... Dostal se teď do složitého období, ale všechno bude dobrý. Uvidíš.

0: Tak co? Už spí?
1: Už jo, konečně.
0: Že to ale trvalo, co? Mm,
1: to jo, málem jsem usnula taky.
0: Tak.
1: Je, děkuju. Jsi hodnej. To je dobrý?
0: Že jo, taky mi chutná. Jak jsi dneska měla?
1: Nic extra. Byli jsme se Sašou na tom vyšetření. A co ty? Co v práci? Dokdy se musíš rozhodnout?
0: Brzy. Otevři to.
1: Co to je? Náušnice. To abych ti odpustila?
0: Abych ti poděkoval. Jsem ti fakt vděčný za to, jak to celý zvládáš. Štěstí, že jsi tu.
1: Za to ty tady zrovna moc nebejváš.
0: No, právě. Asi odmítnu nabídku toho volebního štábu. Teď se to nehodí.
1: Počkej, to musíš vzít, Pierre. Už o tom mluvíš celý měsíc.
0: Já vím,
2: ale... Takže můžu na moment?
0: No, jasně.
2: A asi ruším, co?
0: Ne, ne, vůbec ne. Povídej.
2: Ale to nespěchá, jen bych potřeboval s něčím poradit. Přijdeš za mnou pak?
0: Jasně, přijdu.
2: Bezva, dík.
0: Rozhodně vypadá, že už mu je líp. Co myslíš? Říkal, že včera dostal výbornou známku z filozofie. Začíná si věřit. A prej ho pozvali na nějakou party.
1: Fakt, tak to je fajn.
0: Jo, musí se trochu vídat s lidma.
1: No a jinak všechno dobrý. Dopadlo to dobře.
0: Co?
1: To Sašovo vyšetření.
0: Jo. Co říkal doktor?
1: Doktorka, je to ona.
0: Jo, tak co říkala?
1: To co ty, že to je jen fáze, co se musí překonat.
0: No, podle mě se všechno vyřeší, až nastoupíš do práce. On půjde do jeslí, přes den se s dětskama unaví a v noci pak bude líp spát.
1: No, nevím. Doufám.
0: Určitě. A ještě jsem s tebou chtěl mluvit o jedné věci. Jak máme jet do Itálie? Začátkem května.
1: Chceš to zrušit?
0: Ne. Nechci to zrušit. Ale říkám si...
1: No.
0: Možná na to není úplně pravá chvíle. Já samozřejmě vím, jak to pro tebe bylo důležitý, abychom strávili nějaký čas spolu. Ale Nikolas zrovna nastoupil do nové školy. A neumím si představit, že ho tu nechám samotnýho.
1: Dobře, tak co kdyby jel s námi?
0: Kolik měsíců chodil za školu, přece ho teď nevezmu k moři, když má být ve škole.
1: Chápu.
0: Tak třeba byste mohli jet beze mě.
1: Jsou sperleti? Jsou moc krásný. Bojím se, že je teď moc neunosím, ale jsou krásný. Děkuju ti.
0: Zlobíš se na mě?
1: Ne.
0: Slibuju, že jakmile bude Nikolas vyrovnanější, někam pojedeme.
1: Jo, já vím. Je to jen fáze, co se musí překonat.
0: Proč to říkáš?
1: Nic, promiň. Já jsem prostě unavená. Tak děkuju za dárek.
0: Jo. Tak já jdu za Nikolasem. Pak přijdu k tobě. Jo?

0: co?
1: Já ti nevím.
0: Podle mě ti to sako sedne parádně.
1: Myslíš? Já nevypadám trochu...
0: Trochu co?
1: Já nevím. Připadám si trochu směšně.
0: Ne, vypadáš v něm skvěle.
1: Nejsem si jistý, jestli lidi mýho věku nosí takovýhle saka.
0: Prodavač říkal, že to teď nosí úplně všichni. Dokonalý sako na první party.
1: Tati, já ani nevím, jestli na tu party půjdu.
0: Proč? Tam najdeš kamarády. Trochu se pobavíš, no? Nemůžeš být věčně sám.
1: Já vím, ale k lidem, co jsou stejně starý, nemám moc blízko. Jsou úplně debilní, víš. No třeba se všichni hrozně třesou, kdy už jim bude 18. K čemu to je? Mně bylo líp, když jsem byl malej. Nebyl to takovej tlak. A navíc neumím tancovat.
0: Jo, tak v tom je ten problém. Víš co? Řekneme Sofii. Naučí tě. Lepší tanečnici neznám.
2: Počkej, cože ho mám učit?
0: Říkal jsem Nikolasovi, jak skvěle tančíš.
2: No, tak ty jsi v tom rozhodně odborník.
1: Táta tancuje blbě.
2: No, řekněme, že má svůj styl.
0: Originální styl.
2: Víš, že jsme se potkali na jedné svatbě?
1: Ne, to jsem nevěděl.
0: Sofie.
2: Všichni tančili a tak jsem ho viděla poprvé. Byl na parketu a předváděl svou slavnou figuru vymknutá kyčel.
1: Co to je?
2: Počkej, ty neznáš tátovu slavnou vymknutou kyčel?
1: Ne.
3: Sofie.
2: No, tak Pierre, ukaž, ne?
0: Tak, abychom neprobudili Sašu.
1: Ano, tak, tati.
0: Tak fajn, tak jste si o to řekli. Jak chcete.
2: Tak chápeš, že jsem se do něj okamžitě zamilovala.
1: To bych teda řekl. Počkej, jak to děláš?
0: No, takhle. Hele, musíš.
1: Takhle?
0: Jo, bezvadný. Tohle to přesně na tu party potřebuješ.
2: Jo, holky na tebe poletěj.
0: A konečně svýho syna poznávám. Podívej, jak září. To je můj kluk.
2: Pierre, můžu na moment? Můžu s tebou mluvit?
0: Jdete ven?
2: Jo, ale ještě jsem s tebou chtěla mluvit.
0: Promiň, tohle je na zítra. Já to musím stihnout. Co se děje?
2: Před chvílí jsem uklízela u Nikolase a našla jsem nůž.
0: Co?
2: Kuchyňský nůž.
0: Co je to za blbost?
2: Byl schovaný pod matrací.
0: Proč by schovával nůž?
2: Já nevím. Asi by si s ním měl promluvit.
0: Ach jo. Vypadal, že je mu líp. Chodí do školy, usmívá se. Je mu líp?
2: No, tak nejjednodušší bude si s ním o tom promluvit.

0: Nikolasi?
1: Děje se něco?
0: Jo. Proč jsi pod matraci schoval nůž?
1: Cože?
0: Máš pod matrací nůž. Co tam dělá?
1: No, to bylo jen tak. Pro případ.
0: Pro případ čeho?
1: Já nevím, kdyby přišel zloděj. Občas jsem trochu vypsychovaný, tati. Není důvod z toho dělat drama.
0: Nechci, aby jsi ubližoval. Slyšíš?
1: Já si neubližuju.
0: A co ty tvoje jizvy?
1: Mě to ulevuje.
0: Ulevuje? Nepřeju si, abys to dělal.
1: Ale...
0: Není o čem diskutovat. A kde vlastně jsi? Kdy přijdeš domů?
1: Ten už našla Sofie.
0: To je jedno.
1: Proč se mi hrabe ve věcech?
0: Nehrabe se ti ve věcech. Je tak hodná, že ti stele, protože ty si zásadně nesteleš.
1: Ale...
0: Nikolasi, takhle to nejde. Nemůžeš si schovávat nože.
1: No ty máš přece pušku.
0: Cože?
1: No v komoře za skříní je puška.
0: Jo, tu jsem dostal.
1: Od koho?
0: Od táty, to už je dávno.
1: A proč ti dal pušku?
0: Hrozně rád lovil. Asi měl dojem, že mi udělá radost, že budeme lovit spolu. Nesnáším lov a všechno to kolem. Vlastně jsem úplně zapomněl, že jim mám.
1: Je nabitá?
0: Nikolasi, proč děláš takové věci? Já to nechápu. Co se stalo na tvém starém gimpu?
1: Nechce se mi o tom mluvit.
0: Nikolasi, jestli máš úzkosti, tak se s něma dá něco dělat. Můžeme spolu třeba chodit běhat, jestli chceš. Ale takhle to nejde. Chápeš to? Víš, když si ubližuješ, je to, jako bys vlastně ubližoval mě.
1: A když se ty ublížil mámě, tak si vlastně taky ublížil mě.

0: Ty jíš cereálie.
1: No.
0: A to nemáš lepší program? Je sobota večer. Nechci s kámošema třeba
1: zajít do kina? Já nemám kámoše.
0: Proč to říkáš?
1: Protože je to tak.
0: Jsi měl jednu dobu, ne? Třeba Sebastian. S tím se zvídal hodně.
1: Můžeš toho nechat.
2: Miláčku, prosím tě, netušíš, kde mám náušnice?
0: Dívala ses do ložnice?
2: Jo, dívala jsem se všude.
0: Ježiš. Haló? Ano. Ano, už jsem jim to poslal.
2: Ty jsi je neviděl?
0: No, nevím,
1: co
2: se bude líbit. Mí padlaťový náušnice, co mi dal.
0: Zkusil jsem to trochu inovovat.
1: Ne. Tyhle šaty ti moc slušej.
2: Jseš milej.
1: Ne, vážně, jsi v nich nádherná. Kam se chystáte?
2: Jdeme na večeři. Co se Saša narodil, tak jsme spolu ještě nikde nebyli. Dobrá rada. Jestli chceš dál žít, nepořizuj si děti.
0: No tak, máme po večeři. Letici je špatně. Napsala nám zprávu, teď jsem to zjistil.
2: Co si děláš legraci?
0: No, prej má horečku.
2: Co budeme dělat?
1: Kdo je Letici?
0: Slečna, co měla dneska večer hlídat Sašu.
2: Paráda. Když si můžeme jednou vyrazit ven.
1: Ano, nechcete, abych ho pohlídal já?
0: Ty? Ty bys se na to cítil?
1: Jo.
2: Ne. Seš hodnej, ale...
0: Proč by ne?
2: Ne. Ještě malej.
1: Je to na vás. Já jenom nabízím pomoc.
2: Seš moc hodnej. Ale já myslím, že lepší bude...
0: Určitě. Protože...
2: Zrušme to. Bude to lepší.
1: No, jak chcete. Jdu k sobě.
2: Co se na mě tak díváš?
0: On se tak laskavě nabídne a ty... Proč ho nemůže hlídat?
2: Je to malý dítě a...
0: A co? Ty vidíš vždycky všechno černě.
2: Tak radši vidět černě, než nevidět nic.
0: A tím chceš říct co?
2: Nic, pojďme od toho.
0: Musíme mu věřit, Sofie. Jak jinak myslíš, že se z toho dostane?
2: Mrzí mě, že tě to zaráží, ale já nesvěřím svýho syna někomu.
0: No jen to řekni. Nesvěříš svýho syna někomu?
2: Přestaň.
0: Řekni.
2: Je divnej, Pierre. A neříkej, že ne. Dokonce dost divnej. Občas se dívá tak, že z toho jde strach. Ale ne, bože.
0: Nikolasi, co tu děláš? Je, ty jsi našel ty náušnice. Kde byly? Nikolasi, nemyslíš si, že my jsme se hádali? To s tebou nemá co dělat, ano? Ono nás jenom mrzelo, že nemůžeme do města.
1: Byli v kuchyni.

0: děláš?
1: Ahoj, mami.
0: Hrozně ráda tě vidím. Jak se máš? Moc krát jsem ti psala, ale ty neodpovídáš.
1: Jo, já to vypadám.
0: No.
1: Myslíš, že bych se mohl nastěhovat zpátky?
0: Sem? Ale já myslela, že je všechno dobrý. Táta říkal, že jsi na tom novým gimplu spokojený. Ne, vrátit se sem samozřejmě můžeš. Jsi tu doma. Ale mluvil jsi o tom s tátou?
1: Ne.
0: Co se děje, Nikolasi?
1: Necítím se tam dobře. Překážím jim. A on na mě hrozně tlačí.
0: Táta?
1: V jednom kuse mluví o mý škole. Jakoby v životě nebylo nic jiného.
0: To je normální. Stará se o tebe.
1: Ne, já jsem ukradenej. Jemu jde jen o to, abych měl úspěch jako on. Jeho způsobem. Jenže já vůbec nemám zájem jít studovat práva nebo se stát advokátem.
0: Já vím. Koukám, že pořád píšeš.
1: Jo. Pustím si hudbu a pak píšu.
0: Připomínáš mi mýho bráchu. Oba jste umělci.
1: Skončil jako pojišťovák, takže dík za srovnání, mami. Ne, táta si myslí, že jsem loser, vidím mu to na očích, i když říká něco jiného.
0: Co to povídáš? Táta pro tebe chce jenom to nejlepší. Jenom jste každý jiný.
1: Věděla jsi, že od dědy dostal pušku?
0: Co?
1: Dostal od svého otce pušku.
0: Aha, asi jo.
1: Pořád jí má v bytě. Říká, že lov nenávidí, ale když to říká, mám dojem, že hlavně nenávidí svého otce. Proč spolu nemluví?
0: To je nadlouho. Tvůj děda je vážně, no, zvláštní člověk. Nikdy se k Pierrovi nechoval moc pěkně. Hodně býval pryč. A táta se to snaží dělat líp.
1: Já to nezvládnu.
0: A co?
1: Není mi dobře, mami.
0: Táta říkal, že se s tebou rozešla holka.
1: A jo, to jsem mu nakecal.
0: Cože?
1: No nechápal, proč mi není dobře, potřeboval to nějak racionálně zdůvodnit, víš, jaké je. Tak jsem mu řekl to, co chtěl slyšet. Já prostě nejsem jako ostatní. Občas mám dojem, že nejsem schopný žít, snažím se každý den ze všech sil, ale nezvládám to. V jednom kuse se cítím hrozně. Jsem strašně unavený z toho, jak moc se cítím hrozně.
0: Nikolasi.
1: Mami. Chci, aby to přestalo, mami.
0: To neříkej, miláčku. Máš toho tolik před sebou. Celý život. Takhle neříkej, sluníčko moje, slyšíš? Neříkej svojí mámě takový věci.

0: Čau, tati.
1: Pojď si to dozadu. Musíme si promluvit. Budu se snažit mluvit klidně, ale nevím, jestli to zvládnu.
0: No tak, jakoby řídíš, měl bys být v klidu, jinak to není úplně bezpečné.
1: Zmlkni mi, Nikolasi. Ty jsi měl včera odpoledne zkoušky na nečisto, viď?
0: No.
1: A jak to šlo?
0: Celkem dobře, myslím.
1: To je prima. Jenomže víš co? Včera odpoledne šla Sofie na procházku se Sašou. Šli do parku a viděli tě. Takže se tě naposledy ptám. Chodíš zase za školu?
0: Ne.
1: Tak kole nebyl.
0: A proč na mě bonzuje?
1: O to nejde, Nikolas.
0: Ale jo, jde.
1: Ne, o to nejde. Jde o to, že my děláme všechno, abychom ti pomohli. A ty nás zatím máš
0: řekla ti to, protože nás chce proti sobě poštvat.
1: Ne, to není pravda.
0: Od začátku mě odsud chce dostat pryč.
1: Hloupost a hlavně o to nejde. Problém je v tom, že lžeš, Nikolasi. Proč jsi včera nebyl ve škole?
0: Necítil jsem se dobře. Ta zkouška mě hrozně stresovala. Mrzí mě to, no.
1: Mrzí tě to? Já na ten gympl volal. Víš, co mi řekli? Řekli mi, že jsi tam nikdy nechodil. Říkali, že jsi tam přišel první den před 2 měsíci a že jsi pak už nikdy nevrátil. Nikdy. Ani jedinkrát. Když si pomyslím, že jsi měl tu drzost mi vyprávět, jaký máš dobrý známky, jak tě zvou na mejdany. Ty jsi mi celou tu dobu lhal. Co jsi dělal celý ty dny? Tak mi to vysvětli, bereš drogy?
0: No drogy fakt neberu.
1: Tak mi to vysvětli! Ty kreténe! Co kdyby jsi používal blinker? Klasi, já už fakt nevím, co s tebou. To ti říkám upřímně, já už fakt nevím. Snažil jsem se tě poslouchat, dodávat ti sebevědomí, ale evidentně to k ničemu není. Takže ti teď vysvětlím, jak to bude dál, jo? Od zítřka, ať se ti to líbí nebo ne, se vrátíš do školy. Jasný?
0: Ne.
1: Prosím.
0: Říkám ne. Já se do školy nevrátím.
1: Na co si to hraješ, Nikolasi? Když já byl ve tvým věku, matka byla nemocná, otce jsem nevídal, měl jsem problémy s penězma, ale bojoval jsem, jo? Co se stalo tobě? Jaký máš v životě hrozitánský drama, že nemůžeš chodit do školy jako ostatní? Ha? Odpověz.
0: Já to nezvládám.
1: Co nezvládáš? Ráno vstávat, soustředit se, snažit se.
0: Žít, nezvládám žít. A můžeš za to ty.
1: Prosím.
0: Že se takovej, za to můžeš ty.
1: Cože?
0: Hnusíš se mi.
1: Co to řekl?
0: Děláš mi proslovy o životě a o práci a přitom si nás opustil jak prašivý a ani ses nevohlí.
1: Cože?
0: Tváříš se tak povýšeně, ale od samého začátku se chováš jak zmetek. Seš zmetek!
1: Tak tohle odvolej, Nikolasi.
0: Co děláš? Chceš někoho zabít?
1: Já že jsem zmetek, jo? Já! Celý ty roky jsem se o tebe staral. Chybělo ti někdy něco?
0: Nech mě!
1: Jako protože jsem se zamiloval do jiný, to je to! Co je to mi do toho, co? Já mám právo zařídit si život jinak. Je to můj život, slyšíš? Můj život! Nikolasi. Nikolasi, kam jdeš? Já se omlouvám, já nevím, co mě to popadlo. Nikolasi,

0: Ano?
1: Kde je?
0: Jsou u něj, neboj.
1: Jak mu je? Řekli ti něco?
0: Dostal se sem včas. Všechno bude dobrý.
1: Bože, čím to udělal?
0: Břitvou.
1: Je to moje chyba. Přišel si promluvit, mělo by to být jasný.
0: Ano, uklidni se.
1: Proč nemá holící strojek?
0: Uklidni se, prosím tě.
1: Řekl, proč to udělal? Co se stalo?
0: Od té naší hádky skoro nevycházel z bytu. Nic nedělal, bylo to peklo. Včera večer jsem se rozčílil. Chtěl jsem, aby se sebral, vždyť by mohl mít nádherný život a místo toho leží v posteli a nedělá nic.
1: Vy jste se zase pohádali.
2: Dobrý den, já jsem doktor Rame. Starám se o vašeho syna.
1: Kde je Nikolas?
2: U sebe v pokoji. Nebojte se, odpočívá.
0: Jakému?
2: Je mimo nebezpečí.
1: Můžeme ho vidět?
2: V tuhle chvíli potřebuje klid. Mezitím bych si s vámi rád promluvil o celé té věci. S vaším synem jsem už mluvil. A zdálo se, že ho řekněme, rozmrzelo, že se probudil tady. Což se v těchto případech stává často.
0: A řekl něco? Proč to udělal?
2: Podle mě je důležité, aby Nikola zůstal nějakou chvíli pod dohledem.
1: Pod dohledem?
0: A jak dlouho by tu měl zůstat?
2: To rozhodneme společně. Pro začátek je důležité, aby byl v izolaci.
1: A to znamená co?
2: Bude tam samozřejmě celý tým lékařů a ostatní pacienti. Zařazujeme plno aktivit. Rozhodující je, aby se odstřihl od vnějšího světa. A zejména od rodiny.
1: To za ním nebudeme moct chodit? To se nám snaží.
2: Pokaždé, když je u nás hospitalizován adolescent, o to jeho rodiče prosím. Není to nic proti vám, to musíte chápat. Potom se budeme scházet u mě v kanceláři s Nikolasem, abychom si vyhodnotili jeho pokrok.
0: Myslíte, že to bude trvat dlouho?
2: Může a nemusí. Jde mi o to, aby si uvědomil, co udělal. V tuhle chvíli má spíš tendenci to zlehčovat, což mi přijde nebezpečné.
1: Chtěla bych ho vidět, pane doktore.
2: Nejlepší by bylo, kdybyste to v tomhle prvním týdnu nechali na nás. Nebojte se. Máme tyhle situace zvládnuté.
1: Ale pane doktore...
2: Já musím se tam vrátit. Tamhle je sestra. Všechno vám vysvětlí.

0: Zabaleno?
1: Jo. Za 5 minut je tady taxík.
0: Pomůžu ti dolů s kufrem?
1: Ne, ne, to je dobrý.
0: Hele, ten včerejšek mě moc mrzí. Evidentně jsem to trochu moc vypil a... přehnal jsem to. Promiň.
1: Já nechápu, proč se takhle hádáme.
0: Jo, je to moje chyba. Omlouvám se.
1: Mluvíme jen o něm. Už kolik týdnů. Jakoby se náš život točil už jen kolem něj.
0: Já vím. Ale mě strašně mrzí, že odjíždíš takhle naštvaná.
1: Co kdybys jel s náma? Jak jsme plánovali?
0: Nemůžu, Sofie.
1: Ale můžeš. Doktora říkal, že jde o týden izolace. Můžeš být tady nebo tam, tak co se tím změní?
0: Nemůžu si vyjet k moři, když vím, že on je tam.
1: Taky si potřebuješ odpočinout. Jsi vyčerpaný. Ještě se to dá zařídit.
0: Nemůžu. Mrzí mě to.
1: Kdy ho pustí?
0: Příští pondělí, předpokládám.
1: A pak? Proč jsi proti tomu, aby se vrátil k matce? Přece, jestli to i on sám chtěl...
0: Neřekl jsem, že jsem proti... Ale to ten problém nevyřeší a navíc po té hádce doufám, že pro Sašu budu lepší táta.
1: Ale ty jsi výborný otec, Pierre, tak toho nech.
0: Tím už si nejsem moc jistý. Občas jsem se přistěl, jak mu říkám přesně to, co mi říkal otec.
1: Cože?
0: Je mi z toho na nic.
1: My už musíme.
0: Nemůžu tě nechat odjet takhle.
1: Já bych ráda, abychom se přestali takhle hádat.
0: To já taky.
1: Ty poslední týdny byly vážně...
0: Já vím.
1: Ne, nevíš. Nejseš tu. Celý dny pracuješ, za to já jsem tady úplně sama. A jsem unavená.
0: Sofie.
1: A taky je tu Saša, tvůj druhej syn. A ten tě taky potřebuje.
0: Sofie, prosím tě, nezačínejme zas.
1: Fajn. Zavolám ti, až dorazíme, jo?

0: mami!
1: Drahoušku!
0: Tak moc jste mi chyběli.
1: Ty nám taky.
2: Jak se máš?
0: Musíte mě odsud dostat.
2: Neboj se.
0: A prostě mě musíte dostat ven, slíbíte mi to?
1: Nešlo to dobře?
0: Byla to hrůza, mami, nejhorší týden mýho života. Samí nemocní lidi, anorektici, psychopati, všichni jsou šílení. Všichni pořád mluví o smrti. Celý noci mám strach, můj pokoj nejde zamknout a před dveřmi v jednom kuse přichází jeden chlápek a já mám pořád dojem, že přijde dovnitř, když usnu. A jinej zase celou noc pláče. Musím pryč, nemůžete mě tu nechat, je to peklo, nemůžete mě nechat v pekle.
2: Neboj, jsme tu právě proto, abychom se o tom s doktorem promluvili.
0: Je to vůl, ničemu nerozumí. Jsme mě lékama, ale vůbec nechápe, co se mi děje v hlavě. Řek mi, že to budu muset zůstat týdny a týdny, ale já to nezvládnu, znáte mě. S ním jenom o tom, že budu s váma. Musíte mě vzít domů, prosím, tati, mami, moc vás, prosím.
2: Klid, Nikolasi, uděláme, co bude nejlepší. Promluvíme si s doktorem.
0: Ale on ničemu nerozumí. Neumíš si představit, co je to za volá.
2: To třeba je, ale jsme v jeho nemocnici. Musíme všechno probrat s ním. Rozumíš?
0: Ale já už vím, co vám řekne.
1: Ale neboj se, Nikolasi. Jsme tu. Jsme s tebou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
3: Tak. Posaďte se, prosím.
1: Děkujeme.
3: Nikolasi, ty si můžeš sednout sem.
0: Jasný.
3: Fajn. Nikolas vám zřejmě sdělil své přání z nemocnice odejít.
2: Ano.
3: Ten týden v izolaci byl pro něj těžký. Tak to často bývá.
0: Já tu nechci zůstat.
2: Nikolase.
3: Já chápu, že cítíš touhu i dobu, jenže to já z lékařského hlediska nemůžu dovolit.
0: Vidíte?
2: Proč ne?
3: Nikolas prochází obdobím akutní deprese. Často mluví o sebevražedných sklonech. Mám za to, že by mimo ústav byl potenciálně v nebezpečí.
0: To není pravda, je mi líp. Žádný problém nebude, slibuju.
3: Nikolasi, před 2 dny jsem se tě zeptal, co uděláš, až tě nespustíme. Vzpomínáš, co jsi mi odpověděl?
0: To byla provokace.
3: To si nemyslím.
0: Vidíš? On ví líp než já, co cítím.
2: Uklidni se, Nikolasi.
0: Já jsem úplně klidný, jenže tenhle debil nic nechápe.
1: Nikolasi, prosím tě.
2: Co navrhujete?
3: I když se to Nikolasovi nebude líbit, přijde mi nezbytné dát tomu ještě čas. Recidiva bývá v takových situacích častá.
2: A jak dlouho to bude trvat?
3: Určitě několik týdnů.
0: Mami.
3: Tady jsi v bezpečí, Nikolasi. A během nemáš plno různých aktivit.
0: To mě chcete vyléčit kurzem hrnčířství.
3: Tak je to součást procesu.
0: Je to blbost.
2: Nikolasi, chápeš, co pan doktor říká? Je to pro tvoje dobro.
0: Pro moje dobro?
2: Musíš ho poslechnout.
0: Jak mi má být líp, když jsem mezi lidma, co jsou úplní cvoci? Hele, přemýšlel jsem tady o tom, co se stalo, o životě. A už jsem se změnil, věřte mi. Cítím, že můžu začít zas normálně žít. Ale musíte mě odsud dostat, jinak se sesypu. Tati, ty mě rozumíš, vždycky jsi mě rozuměl.
1: Pierre.
0: Prosím tebe.
2: Jaké by byly podmínky propuštění?
3: Nikola si nezletili, rozhodnutí je tady na vás. A de facto si ho můžete vzít domů ještě dnes. V tom případě bych vás ale požádal o podepsání reversu.
0: Mami!
1: Reversu?
3: V něm potvrdíte, že jste k tomuto rozhodnutí došli navzdory lékařskému doporučení. Kdyby se mělo nadcházejících dnech něco stát, zodpovědní za to budete vy a ne nemocnice.
0: Ale nestane se nic.
3: Vím, že je to těžké rozhodnutí, pane, zejména před synem. Ale měl byste mě poslechnout. Jestli podepíšete revers, riskujete. Já bych takhle se svým synem jako otec neriskoval.
0: Tati, já nejsem nemocný, já chci jenom domů.
3: Fajn, tvoje argumenty už rodiče asi slyšeli, Nikolasi.
0: Prosím vás.
1: No, já běrem.
3: Nebylo by dobré to prodlužovat, teď je důležité, abyste udělali rozhodnutí.
2: Teď?
3: Ano. Je důležité, aby Nikolas chápal, že souhlasíte s lékařským týmem.
0: Já chci zpátky domů, tati.
2: Je mi líto, Nikolasi.
0: Ne, tati, to mi nemůžeš udělat, ty ne, tati.
3: Nikola si uklidni se, nebo budu muset zavolat ošetřovatele.
0: Nechte mě, nesahejte na mě.
1: Pierre, udělej něco.
3: Tati, pomoct. Uklidni se, Nikola si.
0: Pomoct.
3: Vždyť mu ublížíte. No tak, Nikola si,
0: tak pojďte.
3: Rozluč se s rodiči.
0: Tati!

0: co budeš dělat teď? Jdeš do práce?
1: Ne, asi ne. Nevěděla jsem, jak dlouho to bude trvat, vzala jsem si volno.
0: A
1: co ty? Sofie tu není?
0: Ne, je se Sašou v Itálii.
1: Aha, to je fajn. Doufám, že jsme se rozhodli dobře.
0: Určitě jo.
1: Ale ten doktor si byl tak jistý, víš?
0: Říkal hlouposti. A dost nepříjemným způsobem. Já spíš věřím tomu, co nám řekl Nikolas. Věřím, že spoustu věcí během toho týdne izolace pochopil.
1: Viděl jsi, jak se tvářil, když jsme za ním přišli do jídelny? Když pochopil, že jsme ten revers podepsali? Viděl jsi, jak se tvářil? Sluníčko moje.
0: Jo, byl strašně šťastný. A já vlastně taky. Nedovedl bych ho tam nechat.
1: Co to tam dělá?
0: Vaří čaj?
1: Já vím, ale co mu na tom tak trvá?
0: Nech ho. Snaží se.
1: Jak si to představuješ?
0: Co?
1: Myslím, jako, jak dál?
0: No, třeba by se mohl vrátit k tobě. A přes den bych ho bral do kanceláře, aby u nás pracoval jako stážista.
1: Myslíš, že by ho to zajímalo?
0: No, aspoň bude zaměstnaný, naučí se nové věci a já budu s ním.
1: Vždyť máš i tak spoustu práce, ne?
0: Já tu nabídku odmítnu.
1: Vážně?
0: Já. Politika a nějaký jeho ekonomický program jsou mi úplně ukradený. Pro mě je teď podstatný Nikolas.
2: Tak, prosím. Dokonce jsem ti našel i sušenky, mami.
1: To jsi hodný.
2: Máš je pořád ráda?
1: Jo, bohužel.
0: Dej pozor.
2: Po tom všem, co do mě nacpali, mám v závratě.
0: Díky.
2: Cukr, tati?
0: Ne, díky. Jsi hodný.
1: Dobrý? Jak je ti?
2: Jsem hrozně rád, že jsem tady s váma.
0: To mi taky.
1: Mohli bychom spolu zajít do kina. Chtěl bys?
2: Proč ne? Ale rád bych se nejdřív osprchoval. Tam byly sprchy tak špinavý. Už týden s ním osprchování. Nevadí?
0: Ne, vůbec ne.
2: Co? Proč se smějete? Jsem cítit, že jo?
0: Ne.
2: Mami, jsem cítit.
1: Vážně na to mám odpovídat.
2: Rád vás dva vidím spolu. Už je to dlouho, jakože co jsme se sešli všichni tři.
1: To je fakt.
2: Jenom jsem vám chtěl říct, vážně mě mrzí, čím jste si kvůli mě v poslední době prošli.
0: Ale...
2: Omlouvám se. Hlavně jsem vám chtěl říct, že vás mám moc rád.
0: To mi taky... No tak šup. Neboj se, počkáme. Vidíš?
1: Jo. Zase jako dřív. Milej a pozorný.
0: No, vida.
1: Jestli nemáš nic v plánu, nechceš jít do kina s náma?
0: Já nevím.
1: Nikolasovi by to určitě udělalo radost. Vzpomínáš na tu dobu, kdy jsme chodili do kina uprostřed dne? Všem jsme namluvili, jaký máme důležitý schůzky a pak se potkali v tom malinkatým kině vedle soudu. Vzpomínáš?
0: No, jasně.
1: Už je to dávno. No tak, pojď s náma.
0: A vlastně proč ne? Práce počká.
1: Co to bylo? Pierre, co to bylo?

0: Vůbec. Pojď dál.
1: Amélie přijde za chvíli, asi se trochu zpozdí.
0: To nevadí, pojď dál. Tak jak se máš? Vypadáš dobře.
1: Mám se moc fajn, děkuju.
0: Co v Berlíně?
1: To skvělý, úžasný město. Víš, že jsme s Amélí začali bydlet spolu?
0: Vážně.
1: Uvidíš, je hrozně milá. Jsem zamilovaný. Co Saša je tu?
0: Zrovna se koupe.
1: Koupili jsme mu dárek, ale dám ho Amélie, vybrala ho ona.
0: To je pěkný.
1: A pro tebe mám taky dárek.
0: Pro mě?
1: Jo, vlastně je to spíš něco, co ti chci říct. A... Ježíš, měl by ses vidět. Neboj, nechci ti oznámit, že čekáme dítě.
0: Ne, tak co teda, povídej.
1: Víš, že kromě architektury jsem měl vždycky ještě jednu vášeň. Za ní. Hmm. Takže tady je...
0: Co to je?
1: Můj první román.
0: No ne, to jsi napsal ty?
1: Chtěl jsem, abys ho dostal první.
0: Smrt počká, to je skvělý. Kdy jde do prodeje?
1: Za 2 měsíce. A obrať list, je tam věnování.
0: Nikolasi, to je vážně... Nevím, co říct.
1: Samozřejmě se tam taky píše o všem, co už znáš. Všechny ty náročné roky. Ale aspoň to dobře dopadne. Chtěl jsem jí věnovat tobě, protože vím, že bez tebe bych to...
0: Jsem na tebe tak hrdej. Hrozně moc hrdej.
1: Nebudeš ale plakat.
0: Ne, ne, ne. Promiň, jsem jenom dojatej při pohledu na všechno to, kým jsi se stal. Jsem na tebe hrdej.
1: Mohl bych se jít pozdravit se Sašou? Taky mi moc chyběl.
0: Moc rád tě uvidí, víš? Pořád mluví o starším bráchovi.
2: Co se děje, s kým to mluvíš?
3: Sofie.
2: Co děláš, Pierre, co je ti?
3: Sofie, to je strašný. Já se po něm stejská.
2: No tak.
3: Já jsem na něj dával věží pozor. Pierre,
2: ne, víc udělat nemohli. Ty si nemáš co vyčítat.
3: Mohl v životě udělat tolik krásných věcí.
2: Pierre.
3: Je to všechno moje chyba. Já jsem podepsal to propuštění.
2: No tak, já vím, že je to těžký. Ale život jde dál. Ty máš Sašu, máš mě a já jsem tady s tebou. Dneska jsme strávili nádherný večer s přáteli. Pierre, život jde dál.
3: Chybí mi. Strašně mi chybí.
2: No tak, všechno bude dobrý. Ty si nemáš co vyčítat, to on se rozhodl, Pierre. Nedalo se mu pomoct.
3: Ne.
2: A myslí na Sašu, na svýho synka. Teď mu brzo budou 4, tak myslí na něj, ano. Všechno bude dobrý. Slyšíš? Všechno bude dobrý.

Tak tedy končí příběh podle předlohy Floriana Zellera Syn. Úprava Martina Šlegelová, přeložil Michal Zahálka, dramaturgie Renata Venclová, hudební spolupráce Jan Čtvrtník. Účinkovali Pavel Oubram, Matěj Převrátil, Andrea Elsnerová, Beata Kaňoková a Miroslav Krobot. Technická spolupráce Jitka Špálová, Jan Čtvrtník, produkce Radka Tučková, Eva Vovesná. Příběh natočila v roce 2021 režisérka Martina Šlegelová. No a ještě připomínáme, přátelé, že v 21 hodin budeme vzpomínat na pořad Mám rád, který pravidelně před pár lety pro Dvojku připravoval Miroš Birka. Už za chvíli.

0: Vidím ho před sebou.
1: Radíme, jak hovorí, kluci, tohle bude dobrý, to mi sedí. Tomu teda fakt sedělo, to je neuvěřitelné, Radě, to je... Nevím, či jsme si to vtedy dostatočně vážili. Toto ma fakt velmi potešilo. Podobně jako minulý chlapík na Oxford Street v Londýně, kde jsem tak kráčal poměrně unavený. V Londýně bývám často unavený. Je to také město, které skutečně nie je ľahké zdolať někdy, najmä v centre. A naraz tak počujem z diálky povedomú melódiu a jak sa tak blížim, tak je to stále bližšie. Stojí tam chlapík, má so sebou takú aparatúrku a hrá skladbu z albumu Wish You Were Here. A keď si ja spomeniem, keď tento album bol nový, podobne ako Dark Side of the Moon od Pink Floyd, nikdy ma nenapadlo, že raz sa tieto piesne budú hrať aj v bare, alebo takýmto spôsobom, pretože kedy si to tak nevyzeralo, že by tieto piesne mohli znieť v uliciach len tak a tak, ale ukazuje sa, že čas všetko zhodnotil, pretože to je úplne najlepší kritik. A ja som strašne rád, že počúvam takéto piesne, ktoré sám mám rád, napríklad Shine On You Crazy Diamond z albumu Wish You Were Here, to je úplne neuveriteľná skladba. Takže toto je ďalšia skupina, ktorá zanechala svoju stopu v štúdiách Abbey Road. A tu i tam mi niekto hovorí, že sa to v rádiu nedá púšťať, ale ja by som to určite s touto pesničkou skúsil, pretože dnes je to vlastne už evergreen. Wish You Were Here, Pink Floyd.

Tak to byla repríza pořadu Mám rád. Vzpomínat na Miroslava Žbirku budeme opět příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: setkání
1: na dvojce. Naším hostem bude Martin Smrš, odborník na finanční a ekonomickou gramotnost a čerstvý držitel ceny guvernéra České národní banky. Co by mladí lidé měli vědět o financích? Jak se učí podnikavost, odpovědnost a zdravý vztah k penězům? A dokážou ho ještě studenti něčím překvapit? I na to se zeptáme ředitele vzdělávací organizace Junior Achievement Martina Smrže.
0: Blízká setkání
1: zítra po 11. hodině
0: na dvojce.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný červnový večer, přátelé, a zvu vás k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech příběh Markéty Pilátové Žluté oči vedou domů. Začíná příběh čtyř žen různého věku i původu, odehrávající se mezi Prahou a Brazílií. Jaké jsou pocity emigrantů, kteří se vracejí na místa, odkud odešli? A co prožívají jejich děti? Je to vlastně takový mozaikovitý příběh o životě ve velkoměstě i v divočině, o síle přátelství, vztahu k rodné zemi i hledání pravého domova a smyslu života.

Marta. Trvalo to téměř týden, než si všechno vysvětlili. Den co den jsme všechny vysedávali v barevné maruščině bytě a mluvili. Luisa u toho hodně nadávala. I její šmrncovní nadávky v sobě měly poezii, když říkala: do prdele svatá panu, jak strašný to bylo, když měl zase v ruce ten tvůj další skurvený dopis. Rozbíjela jsem ze vsteku v kuchyni talíře po mamince. Nejhorší bylo, že mi řekl, že jsou od tebe. Nic neskrýval. Vysvětloval mi, proč tu korespondenci potřebuje, jako se malému děcku vysvětluje, že zubař je hodný pán, co jenom trhá zuby. Tvrdil, že tvoje dopisy pro něho znamenají jakousi naději, že se jednou dostane domů. Čekal na ně. Když nějaký tvůj dopis někdo doručil, musel jej dát přímo jemu. Nikdy na nich totiž nebyly známky. Oholil se, postříkal se lehce kolínskou Amazonia a šel do jockey klubu, kde jsme se brali. Tam si objednal dvojité preso s jemnou pěnou a strávil s tím podělaným dopisem půl dne. Jednou jsem ho masochisticky přinutila, aby mě vzal sebou. Dívala jsem se na něj, jak lačně hltá česká písmena. Byl to takový rituál. Ten rituál mě neobsahoval. Byla jsem najednou vydýchaný vzduch. Šmejd, co pečlivě zahodil, než odešel na dopisní mši, která páchla tím jeho sentimentálním domovem. Máruška byla jemnější a její verze v sobě měla víc bolesti, protože i když měla milence, nikdy s nikým nežila a v jejím příběhu hlodala otrávená samota. Já jsem si vždycky představovala, jak spolu jdete spát, jak si určitým důvěrným způsobem přejete dobrou noc, jak tě hladí po hlavě, když máš teplotu, nebo jak se společně smějete něčemu v rádiu. Jak to Maruška říkala, znělo to, jako když se potichu a pečlivě skládá hodně ušmudlaný kapesník. Jednou mi ale napsal, že nikdy nechce mít děti, protože už nevěří, že svět bude v něčem někdy lepší a že si na to přistoupila. Myslím, že to byl jediný moment, kdy jsem tě přestala na chvíli nenávidět. Musela si ho skutečně milovat, když si s tím souhlasila. Luisa chvíli přemýšlela. Pak se rozesmála. Tak to jsem si nezasloužila, tu pauzu v nenávisti. Víš, já jsem tajně doufala, že někdy něco takového řekne. Já se vždycky k smrti bála bolesti a nikdy jsem nechtěla rodit a mít v břiše stehy nebo něco podobně nepříjemného. Přistoupila jsem na to na oko váhavě, aby si to nakonec ještě nerozmyslel. Ale v duchu jsem si oddechla, že to není takový ten latíno, co se bez pokračování svého životního seriálu neobejde. Já jsem tě taky jednou přestala na chvíli nesnášet, když mi řekl, že jsi nemocná a je potřeba ti poslat větší dávku streptomycínu, protože máš možná začínající tuberu. Věděla jsem, že streptomycín má vedlejší účinky a že po něm člověk může i ohluchnout. Najednou jsem prosila všechny svaté, aby to byl jen ošklivý zápal plic. Když si podrobně převyprávěli obě verze svých životů, shodli se na tom, že žili zvláštní sen o stejném muži, který nepatřil ani jedné z nich. A ani jedna neměla zapotřebí lhát, překrucovat, ani nic předstírat. Na to bylo pozdě. Jaromír byl mrtvý, komunismus, proti němuž bojoval ze všech svých špionských sil, byl taky pryč a zůstali oni dvě. Ze všeho nejdřív však chtěli zjistit, jak moc jich Jaromír využíval. Také se dohodli, že si nebudou myslet, že je zneužíval. Využít a zneužít je rozdíl. Jak společně rekonstruovali své příběhy, přišli na to, že byly obě dvě jeho pracovními nástroji, ale milovanými. Něco jako když člověk zbožňuje svůj šicí stroj
nebo pletací jehlice, od nichž se nedokáže odloučit, a vozí si je všude sebou, přestože mu na letišti přišijí pokutu za nadváhu zavazadel. Luisa se chtěla naučit česky a Maruška portugalsky. Začali 2 dny potom, co Luisa přijel. Šli jsme všechny na procházku do města a do knihkupectví u Černé Matky Boží. Když totiž Luisa poprvé uviděla kubistickou architekturu, řekla, že všechny knihy musí koupit zrovna v tomhle domě. Nakoupili si tedy slovníky, knihy, mapy Brazílie, Prahy i Čech a pustili se do toho. Luisa uměla plně německy, italsky a portugalsky, Maruška anglicky, francouzsky a rusky. Šlo jim to dobře. Stanovili si velmi přísný rozvrh hodin a několik měsíců ho striktně dodržovali. Maruška to měla s portugalštinou horší, protože se neučila přímo v Brazílii, ale Luisa ji povzbuzovala a slíbila, že za rok se společně přestěhují zase do São Paula. Byl to velkolepý plán. Cítila jsem z Marušky, že její melancholie ustoupila, protože se vytratil její zdroj, který ji živil jako nikdy nevysychající houba namočená do vzpomínek. Najednou ta houba s představou Jaromíra byla pryč. Místo ní byl špion Jaromír a chladné pátrání potom, jak moc ji využíval. A byla tady Luisa. Tu jí Jaromír z Moravské Vsi zanechal jako dárek na rozloučenou. Nevyčerpatelnou, spolehlivou, plnou života. Říkala si, že musel vědět, že Luisa za ní přijede. Tolik nás znal. Zamyslela se nahlas Maruška, když chystala mluvnické cvičení pro Luisu. Ta byla zrovna v archivu Ministerstva obrany a snažila se vypátrat všechno, co by se mohlo týkat Jaromíra. Jenže moc daleko se s Maruškou nedostali. Rozhodně neměli Jaromírův kombinační talent. Napadlo je ale, že by měli zjistit, s kým dalším se mohl v Čechách stýkat. Maruška mluvila o tom, že na gymnáziu si byl velmi blízký s profesorem zeměpisu Jandlem. Jandl byl také stejný jako Jaromír v koncentráku. To se Maruška dozvěděla od Luisy, která ji líčila, jak ji poprvé zaujalo tajemství Jaromírova vytetovaného čísla. Jenže Jandl je dávno mrtvý. Zemřel v polovině 50. let po své dlouhé cestě do vnitrozemí Brazílie a bolivijské džungle. Přesto se vypravili do moravského městečka, kde stálo gymnázium, stejně modrošedě oprýskané jako ve 30. letech. Jeho bezvýznamnost a zároveň nedosažitelnost pro studenty z okolních vesnic trčela z těch přísných zdí jako neodvolatelný osud všech, co jsou z periférie, a touží se z ní dostat pryč. Bylo těžké tady žít, řekla Maruška. Vzpomínala na přísné škarohlícké profesory, na jejich zanícení pro věc národa, na jejich zbabilost za války, na to, jak bylo po osvobození těžké, aby si mohla dodělat maturitu, protože v posledním ročníku se musela ukrývat na statku u svého strýce a sfalšovat všechny dokumenty. Jaký po válce stejní profesoři nechtěli věřit, že pravé papíry zničila, aby se zachránila. Dodnes vidí ty směšné obličeje, jak zkoumají její důvody. Jediný Jandl se jí tehdy zastal.

Maruška. Jandl mě jednou zastihl na ministerstvu, právě jsem šla dlouhou chodbou a potkala jsem ho, jak nejistě přešlapuje u jedněch skleněných dveří. Ptala jsem se ho, co potřebuje, a on mi vyprávěl, jak se chystá do Latinské Ameriky a jak si ho moje kolegyně z vedlejšího odboru přehazují jako horkou bramboru a on nemá čas, aby čekal do druhého dne, protože vlak mu jede večer a v Praze nemá kde přespat. Byla jsem mu vděčná za to, jak se mě zastal tenkrát po válce. A také jsem měla radost, že si chce splnit svůj dávný sen, o němž nám vyprávěl v hodinách zeměpisu. I za ty jsem mu byla vděčná. Byl to přesně ten profesor zeměpisu, jehož hodiny člověk nikdy nezapomene, protože to nejsou hodiny, ale příběhy o zemích, kam je třeba se jednou podívat. Šla jsem a vyřídila mu osobně všechno potřebné. Pak se občas stavoval jen tak na čaj, když si zase něco v Praze zařizoval. Často se mě vyptával na spoustu věcí, ano. Na podobné věci, jako Jaromír v dopisech. Jednou za mnou zase přišel a já se chystala, že zajdu za Janem Zábojným, aby mu pomohl s doložkou. Ale on se záhadně usmál a významně řekl, že se před několika týdny vrátil z Brazílie. Polil mě růměnec. Já jsem nedokázala odolat a zeptala jsem se, viděl jste Jaromíra? Viděl ho. A nejen to. Vyřídil mi jeho vzkaz ohledně dopisů a nabízel mi možnost, jak si nechat Jaromíra a jeho odvahu, jeho nový exotický domov jako zálohu. Můj plán B. Začala jsem cítit, že je mi doma čím dál víc úzko. Bylo to podivné, protože jsem zrovna začala milovat Jana Zábojného, rozevlátého a zároveň odtažitého muže, který za žádnou cenu nechtěl nic víc než milenecký vztah. Trval na tom tak sveřepě, že jsem sice mohla milovat jeho silné bledé tělo, vyprávět si s ním hodiny a hodiny o ruských klasicích a pročítat verše Mariny Cvetajevové, ale nikdy se mnou nezašel na kávu nebo do divadla. Tvrdil, že kdyby se na ministerstvu někdo dozvěděl, že jsem židovka, co se za války ukrývala u kulaka, mohlo by mu to zničit kariéru. Ani po tomhle hulváctví jsem se s ním nedokázala rozejít. Cítila jsem se po tak kategorickém vymezení rámce naší lásky jako zraněný zajíc. Malé zvíře v lese, když se smráká a honci odešli na divokou pitku. Jeho zranění není sice vážné, ale mrzne a zajíc ví, že stejně nemá šanci přežít. Profesor Jandl seděl v mé sklepní zaječí noře. Na rozvrzané pohovce usrkával z hrnku silný šípkový čaj s medem a vyprávěl. Jaromír mu obstaral drahé očkování, takže se mohl vydat i do džungle, seznámil ho s lidmi, kteří mu ukázali ohromné vodopády a podíval se i na hranice s Paraguají k indiánskému kmeni, v němž žije několik fričových potomků, které kanec dobrodruh splodil s místními ženami. Nadšeně líčili, jak si dodnes indiáni o fričovi vyprávějí úplné legendy. Zatoužila jsem být znova gymnazistkou, protože jestli jsem jeho hodiny milovala před válkou, teď to musí být úplné dobrodružné filmy. Nakonec se na mě Jandl dlouze podíval a řekl, chtěl jsem vás o něco poprosit, Marie. Myslím, že mi můžete ještě jednou pomoci a nejen mě, i Jaromírovi. Nemám teď na mysli doložku, já vím, že je to s jejím skánění čím dál těžší a jsem vám za to neskonale vděčný. Tohle je ovšem něco vážnějšího. Podíval se mi přitom do očí a všechna jejich inkoustová modř smrtelně zvážněla. Téměř zašeptal, chtěl bych, a
abyste se pokusila zachránit Jaromíra. Zachránit Jaromíra? Co pak ten někdy potřeboval zachraňovat, proletělo mi hlavou. Jaromír umírá steskem, ale pravděpodobně o tom ještě ani neví. Pořád se vyptává na všechno doma. Trpí pocitem, že se nikdy nebude moci vrátit a velmi hormoutí, že jste za ním nechtěla přijet. Nemohla byste mu občas napsat? Jistě, že jsem dostala strach. Strach o práci na ministerstvu, co by tomu řekl zábojný. Strach ze šibenice, strach, jehož pak jsem chtěla vygumovat ze všech pórů, zničit, odehnat. Ten strach jsem přímo vdechovala, tlumila a snažila se ho celou válku obelstít. Jedla jsem ho po lžičkách, rozebírala ho na kousky, krčila se před ním v koutek a uvědomila jsem si to tak náhle, že jsem vzadu v zádech ucítila prudké bodnutí. Teď mi ten strach chybí. Nebyla jsem naivní, ani trochu jsem nebyla naivní. Hlavně od té doby, co jsem více znala Jana Zábojného, jeho chorobnou opatrnost a jeho pečlivě plánované ministerské intriky. Dostanete od Jaromíra peníze za to, že mě k tomu dopisování přemluvíte? Jandl polkl. Nečekal něco takového, měl mě za husičku. Trochu mě to zklamalo. Ne, za tohle ne. Mlčel a dopíjel čaj. Už musím jít, Marie. Jandl byl jediný člověk na světě, který mě takto oslovoval. Všichni ostatní mi říkali Maruško, protože jsem byla drobná a nikdy jsem nepřestala působit jako nedospělé dítě. Vychutnala jsem si zvuk vlastního jména. Už musím jít, Marie. A to rozhodlo. Tak jak mu mám ty dopisy posílat? Vždy dobře víte, že mu teď nic nedojde, nebo všechno vystřílají. Vysvětlil mi podrobně celou záležitost s kolejemi a já jsem poprvé od války pocítila, že doopravdy žijí. Ten zemrzlý zajíc ve mně začal znova hopkat po poli a dobývat čumákem ve sněhu trávu. Jandl podnikl ještě jednu dlouhou výpravu do Bolívie a pak to s ním začalo vypadat špatně. Znova jsem začala jezdit na Moravu, tentokrát za ním. Vždycky jsem mu dopředu na týden navařila, vezla mu jídlo a těšila se na něj. Měla jsem teď jen a jen pro sebe jeho historky. Možná napůl vymyšlené a neuvěřitelně krkolomné a barvité. Pokaždé jsem musela listovat v zeměpisném atlase a hledat místa, o nichž mi vyprávěl, rozbalovat staré mapy polepené pavučinami, které tlely v koutě, jenž nechal plíseň, aby se na nich zlomyslně vyřádila. Jandl mě neustále přesvědčoval o tom, že každý člověk má přímo morální povinnost žít zajímavý život, anebo alespoň dělat, co ho nejvíc baví. Já jsem vzrušení nalezl až ve válce v odboji a potom v cestování. Všechno ostatní nebylo příliš cenné. Ani láska k ženě, ani výchova dětí mě doopravdy nenaplňovaly. Je to možná kruté, ale je to prostě tak, zpovídal se. To se mi ale moc nezamlouvalo. Nevěděla jsem, co na to říct, měla jsem zcela opačné pocity. Já už chci mít jenom klid, pane profesore, já nechci žádné vzrušení. Toužím po něčem stálém, po někom, na koho se můžu spolehnout, po dětech. Nesouhlasil se mnou. To si teď, když si prožila všechen ten strach a bolest, jenom namlouváš. To nebude trvat věčně, odezní to a ty, až pocítíš prázdnotu, budeš chtít za Jaromírem odjet, ale už bude pozdě. Jandl, Jaromír a možná i Zábojný byli jiným živočišným druhem. Měli v sobě odlišnou energii. Tenkrát se říkalo naturel.
Toužili a uskutečňovali v životě to, co já jsem sice obdivovala, ale zároveň se mi všechna ta dobrodružství, tajnosti a cesty hnusily. Jakoby vždycky s každou nečekanou věcí, co podnikli, musela jiná, mnohem obyčejnější a tichá věc zaniknout. Starý profesor, za katedrou vždycky majestátní a vševědoucí, vypadal v těžkých a navlhlých duchnách ztraceně. Podle lékařů v brněnské nemocnici bojoval s nějakou tropickou horečkou, proti kterému nepomohlo ani Jaromírovo protekční očkování. Neměl jsem spát v té dusné chýši. Něco tam nehrálo, něco nebylo v pořádku. Cítil jsem to hned, jak jsem si tam lehnul, vysvětloval klidně. Špatně jsem se rozhodl, ale snad mám právo někdy se špatně rozhodnout. Psala jsem Jaromírovi o léky, ale odepsal, že podle příznaků se nejedná o tropickou horečku, ale o dolenca či šagas, obávanou nemoc, kterou přináší hmyz, co hospodaří v bambusových střechách indiánských chýší a ze které se ještě nikdo nikdy nevyléčil. Jandlovi se sice pozvolna, ale nezadržitelně zvětšovalo srdce, jeho objem začal být nesnesitelný a nakonec přestalo pracovat úplně. Na pohřbu se sešlo celé gymnázium, všichni těžce mlčeli. Na rakev se líně snášelo listí a projev neměl nikdo. Jandl si to prý nepřál, nevěřila jsem tomu. Ředitel si tu lež vymyslel, protože na rozdíl od studentů Jandla většina učitelského sboru nesnášela. Jandl, to je jistě dobrá stopa. Třeba se o Jaromírovi dozvědí něco víc. Třeba starému učiteli zanechali ještě něco, o čem nevědí. Povzbuzovali se v tom, že jsou konečně na správné adrese, když v domku, v němž kdysi dávno bydlel vyhublý profesor, zazvonili.

Jaromír. Když Jandl odjel, nastalo v Brazílii období, s nímž jsem se jen velmi těžce smiřoval. Diktatura byla sice v zárodku, ale přece jen existovala a nesvoboda byla cítit vojenskou botou. Musel jsem chtě nechtě sympatizovat s mladými lidmi, jimž se nelíbily hrozivé sociální propasti mezi venkovem a městem, mezi latifundisty a potomky bývalých otroků. Bylo tak těžké se v tom všem vyznat. Musel jsem znova začít počítat s věcmi, s nimiž jsem se už nikdy nechtěl potkat. V São Paulo se roztahovali uprchlí němečtí podnikatelé a já dokonce dostal úkol pracovat v jejich firmách na oko jako poradce pro východoevropské trhy. Moje úkoly mi byly jasné, ale někdy jsem ztrácel motivaci. V těžkých chvílích, když jsem se učil žít s Luizou, mne přepadal pocit, že dělám něco nesprávného, příliš temného na to, abych to ještě dokázal kočírovat. V jedné takové černočerné chvíli jsem Luize všechno vyklopil. Sama si nemohla celý příběh domyslet. Byla chytrá, ale nebyla ten typ, co pátrá po tajemství druhých. Přesto se však nějak dovtípila, že píšu dopisy pro Marušku a revolver pod polštářem se nedal nijak logicky zdůvodnit. Všechno jsem jí nakonec řekl. Jediné, co jsem zatajil, byla pravá příčina, proč jsem se rozhodl v té obojaké hře chameleonů pokračovat. Když po dvou letech Jandl znova přijel do Brazílie, setkali jsme se v Mato Grosso do Sul. Chtěl jet odtamtud do Bolívie, toužil vidět pověstné Jungas a stoupat z divokého vlhkého pralesního šera až do výšky 4000 metrů a dostat se do La Pazu. Když jsem ho uviděl, věděl jsem, že je to jeho poslední výprava. Byl stejně vychrtlý a v očích měl on odhodlání jako dřív, ale na čele jako by měl napsáno, že to je poslední cesta. Nejvytouženější, ale poslední. Dojalo mne to. Seděli jsme v baru, kde neměli nic, jen kukuřičnou pálenku a v prachu před ulepenými stolky se batolila v uschlém blátě malá opička Čičilo, co patřila hospodskému. Jandl vyprávěl, co doma, a zmínil se i o tom, jak jsou teď do praxe uváděna opatření proti cikánům. Spozornil jsem. Johana. Opět mi vyvstali před očima cikáni v koncentráku. Číslo mě začalo po letech pálit. Vyprávěl jsem o Johaně poprvé. Musel jsem to říct někomu, kdo zažil stejné, možná ještě děsivější věci. A zachránil se jako já a teď se mnou sedí v pralese a pomalu se opíjí kořalkou. Jandl pozorně naslouchal. Mluvil jsem dlouho, vzpomínky se ze mne hrnuly, poskakovaly jako kameny v rozvodněném potoce. Když jsem skončil, necítil jsem se o moc líp. Ale měl jsem stejný pocit, jako kdysi v zeměpisném kabinetu. Pocit, že mě někdo chápe. Řekl, že je jí možná lépe, když je mrtvá. Protože teď by nesměla jezdit s vozem, mít koně a číst lidem z ruky. Musela by trčet v nějaké díře na jednom místě a dělat v továrně, kde by se jí všichni štítili. Zatmělo se mi před očima. Tohle jsem si nepředstavoval. Netušil jsem, že komunistická hloupost začala mít kromě znárodňování a politických vražd i tuhle podobu. Johana v továrně. Byla mrtvá, ale představa, jak sedí u pásu a matlá na podrážky bot lepidlo nebo třídí šrouby, byla nesnesitelná. Proč to dělají? Vypravil jsem ze sebe. Protože cikáni, stejně jako židé, jsou nomádi. Lidi, co se moc hýbou, jsou potenciální problém. Tady taky vraždili s největším gustem pouštní indiány, co kočovali. Vysvětlil mi to velmi srozumitelně s profesorskou dikcí Jandl. Každá diktatura, i ta vaše pravicová, touží sehnat lidi do přehledného houfu, to je celé, poznamenal.

0: Markéta Pilátová, Žluté oči vedou domů. Končí šestá část četby, kterou připravila Karolína Jirkalová. Účinkovali Jiří Ornest, Jana Andresíková a Lucie Pernetová. Režii měl Vlado Rusko. Připomínáme, přátelé, že sedmou část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Je naprosto nezbytné.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
4: Rybičko zlatá, přej si.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kek-Kubařové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz. Radioservis představuje
5: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
6: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
5: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
6: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
5: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný večer přeji všem posluchačům Českého rozhlasu Dvojka. Je 10:30 a začíná noční mikroforum, kterým vás dnes provede Marta Marinová. Mám kamaráda, je to herec, jmenuje se Daniel Bambas a tady v Českém rozhlase byl hostem už několikrát. A za tu dobu, co ho znám, vím, že si různé věci tak trochu přál, tak trochu vysníval. A protože je odvážný a nebojí se vstoupit do neznámých vod, tak se mu leckteré ty sny začaly tak trochu naplňovat. A já se těším, že vám o tom dnes povím, o své práci a o svém zajímavém životě. Dane, vítej, dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji moc za pozvání.
0: Jedním z kroků, který si udělal, a tobě to tak možná už s odstupem nepřijde, ale mně to přišlo docela zásadní, že si vlastně odešel ze stálého angažma v divadle na Vinohradech po více než 20 letech. Je
1: ano,
0: to tak?
1: Je to tak. 24 let jsem tam a já tam takhle, já tam ještě stále hraji a budu tam hrát i nadále. Během rekonstrukce budeme na Vinohradské ulici v Radiopaláci, ale určitě to bylo zásadní rozhodnutí a nebylo to spontánní rozhodnutí. Já potřebuju tyhle věci hodně jako promýšlet, takže jsem k tomu dospěl ze mnoha důvodů a jsem rád a ulevilo se mi, že jsem to udělal.
0: A bylo to i těžké kromě té úlevy?
1: Bylo to i těžké, protože kromě toho, že jsem nezažil nikdy volnou nohu, ačkoliv mám kolem sebe vlastně většinu kamarádů, známých umělců, kteří na volné noze jsou, tak já to nikdy nezažil, takže ta nejistota samozřejmě, z té jsem měl obavy. Ale jak se mi už několikrát v životě potvrdilo, tak většinou se bojíme víc, než je třeba a často velmi zbytečně.
0: O tom, jak se nebát dělat správné kroky, nebo možná až v budoucnosti správné, si budeme povídat s Danielem Bambasem, hercem,

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s hercem Danielem Bambasem o tom, jak neškodí dělat neprozkoumané a nové kroky v našich životech. Ale když se ještě vrátím k tomu divadlu ano. na Vinohradech, protože to je opravdu svého druhu kaplička, co tam ještě hraješ?
1: Ještě tam hraju Ucho, to je v mém v srdci velmi jako zaryto, hrajeme ho už vlastně 10 let. A nedávno jsem si uvědomil, jaký to je štěstí a jak jsem vděčný za to, že diváci mají stále chuť tohle představení vidět, protože to není vůbec lehké téma, ale chodí na něj fakt diváci všech generací a evidentně se nějak nese asi jako mezi lidmi, že to stojí za to, takže pro toho ještě stále hrajeme a hrát budeme. Hraju tam Baladu pro banditu, muzikál, a ještě budu hrát Za dveřmi, což je taky komorní hra, původní česká hra. Jinak zbytek těch inscenací postupně vlastně šel, jak si k derniérám dospěl.
0: No. A užíváš si tu komorní scénu, tu komorní atmosféru?
1: Já to miluju. Teď to, nebo příští sezonu to bude trošku jiné, protože budeme hrát v jiném prostředí, ale tak jsme to zvědav. A vlastně studiová scéna, tak jak jsme ji znali na Vinohradech, někteří z posluchačů, předpokládám, že tam třeba byli, tak ta už nikdy nebude. No, ten prostor zanikne. Já jsem to tam hrozně měl rád a zažil jsem tam vlastně ty nejhezčí ze svých divadelních zážitků na Vinohradech. No,
0: no vidíš, tak to už se tě na to nemusím ptát. Ty jsi o svých začátcích mluvil už v řadě rozhovorů, tak na to se ptát nechci, ale chtěla bych se přeci jenom dotknout tvého profesora Borise Reznera. Ty jsi měl takové štěstí v neštěstí, že jsi se dostal
1: ano,
0: na podruhé. Vlastně
1: na podruhé. No.
0: A tím pádem...
1: Ano, a musím zmínit, že k němu a k Evě Salcmanové, protože oni byli velmi symbiotická dvojice, úžasně se doplňovali a v něčem byli stejní, v něčem byli naprosto odlišní. A měli jsme velký štěstí všichni, měli jsme před, myslím, rokem a půl, před 2 lety setkání se spolužáky po 20 letech a opět jsem si uvědomil, jak všichni na tu školu vzpomínáme s láskou. A opravdu to tak je. No, Boris byl jako, kromě toho, že to byl výjimečný herec, tak to byl velmi výjimečný pedagog. Měl k nám hodně blízko a věnoval nám, myslím, že se nám věnovali oba vlastně nad rámec svých povinností. No. Těžko se to, ta jeho metoda, on měl tu schopnost předat řemeslné zkušenosti, což si myslím, že na té škole je hodně důležitý a mělo by to být jako základem, ale zároveň myslím si, že nějakou intuicí a intuicí dokázal do nás vidět a oba to dokázali a dokázali nám pomoct překonávat určitý vnitřní bloky a dávat nám úkoly, které nás někam posouvaly i v tom věku. No.
0: To zní jako veliká blízkost.
1: Ano, je to veliká blízkost, vyžaduje tu důvěru, vyžaduje to odvahu se, a tak to obecně, studium herectví vyžaduje se jako otevřít, nebát se třeba se cítit zraněně a obnaženě, ale bez toho to nejde.
0: Mluvíš s ním v duchu? Přivoláváš si ho někdy,
1: když
0: je těžko?
1: Mluvím s ním často poměrně. mluvím s ním často a většinou si to představuju tak, že on tak se na mě jako dívá a říká mi, no hlavně se z toho nepo. Jo, že když se třeba hodně cítím nervózně, tak prostě ano, myslím na něj a mluvím s ním v duchu. Je to tak?
0: Ty jsi teď na volné noze, je to poprvé v životě ano. taková zkušenost pro tebe a znovu si se na volné noze vrátil do Městského divadla v Mladé ano, Boleslavi. Ano. Když jsi tu byl naposledy se mnou, tak jsme mluvili zrovna o Tálii, kterou si také dostal za hru v Mladé Boleslavi a teď ses tam vrátil do Syrána z Beržeraku v režii Petra Mikesky, ale ty si toho Syrána už hrál s Petrem Mikeskou.
1: My jsme, ano, v jeho režii jsem ho už hrál a proto to bylo nelehké rozhodnutí pro nás oba vlastně. A musím říct, že to, že nakonec si Rana znovu děláme, byla souhra různých okolností. Původně jsme měli dělat jinou hru, ale z nejrůznějších důvodů k tomu nemohlo dojít. Ale já si myslím, že se věci nedějí pro nic za nic, takže to mělo nějaký smysl. A my jsme aspoň oba byli jsme postaveni před tu výzvu a oba jsme se shodli, že pokud do toho půjdeme znovu, že se nechceme opakovat. A to je samozřejmě těžké, protože jak pro mě, tak pro Petra máme k té hře jako velmi silný vztah a já si bohužel hodně věcí pamatuju, takže mi nějakou dobu trvalo vytěsnit vlastně tu předchozí inscenaci. Ale myslím, že se mi to povedlo a že něco z toho vztahu k Cyranovi tam zůstalo, protože ta hra je tak silná a v něčem jako dominantní, že nelze úplně jako jí nějak znásilnit, to jsme ani nechtěli. Ale myslím, že se nám povedlo vytvořit Cyrana, který je prostě jiný. No.
0: A na co Petr klade důraz v téhle inscenaci?
1: Petr klade důraz na to, sesadit toho Cyrana z takového pomyslného piedestálu. Vlastně podívat se na něj kriticky, jako na člověka, který vlastně udělal hroznou chybu a ublížil tím spoustě lidí, včetně sebe. A já s ním v tomhle souzním. A takže jsme se zaměřili na určitou jeho zranitelnost a jako opravdu lidskost v tom, že to jeho hrdinství, které samozřejmě tam jako je a je to spíš v nějakém jako postoji, v nějaké důstojnosti, hrdosti, ale jinak jsme se snažili trošku toho hrdinu upozadit a vlastně i dát důraz na ten příběh Roxany a na to, jak třeba jako trošku se podívat na ten příběh jejíma očima, protože ona je ta, která vlastně všechny v tom příběhu přežije a musí jít dál.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, čím je, protože Cyrano je v mém top 5 oblíbených divadelních her.
1: Naprosto chápu.
0: A tak jsem se vlastně chtěla zeptat, čím je pro tebe, protože tam nejde jenom o ten prostý trojúhelník milostný, ale vlastně je tam řada věcí, jako třeba sebepřijetí nebo stavění štěstí druhého
1: přesně,
0: nad své.
1: Přesně. Je tam těch témat, Petr to krásně pojmenoval, že tam je od všeho trochu. A je to tak, a pro mě ta role znamená, nebo ta hra znamená, jako jeden aspekt je z toho hereckého hlediska, je to taková opravdu zkouška schopností a pokaždé, když a je to přesně jedna z těch rolí, kdy si s tím Borisem jako v duchu povídám, protože je to prostě horská dráha a vyžaduje to velkou fyzickou i mentální připravenost. Takže vždycky, když to mám za sebou, tak si opravdu jako oddechnu, jo, že jsme to dali. No ale a potom přesně, jak říkáš, že tam tolik témat a já jsem i rád, že jsem se k tomu mohl vrátit po několika letech, protože jsem prostě starší, snad v něčem zkušenější.
0: Moudřejší?
1: To bych tak neřekl, ale zažil jsem si prostě během těch pár let několik věcí. Takže samozřejmě pro mě je tam nejsilnější ten motiv té nenaplněné lásky. Ta tragédie vlastně té nenaplněné lásky, to je pro mě to nejhlubší téma. Ale vlastně, a to je taky ten Petrův výklad, to, že on na konci přizná, že chyboval. A myslím si, že na ten jeho slavný poslední monolog se díváme trošku jinak, než obvykle bývá interpretován, že to je vlastně taková jeho zpověď, vyznání ze všech těch chyb, kterých si je vědom.
0: Tak snad jsme teď nalákali i posluchače, kteří si pod Cyránem představují ten širák, který letí vdál. Pověz, čím je divadlo v Mladé Boleslavi tak výjimečné, protože má opravdu dobrý zvuk. V čem je tahle jeho přitažlivost?
1: Myslím si, že se tam dlouhou dobu pracovalo kultivovaně s tím souborem a Petr Mikeska, šéf, vím, že opravdu hodně přemýšlí o tom, o těch lidech v tom souboru, o tom, co by měli hrát, jak by se mohli herecky vyvíjet. Pak to divadlo má štěstí v tom, že má jedinečnou budovu, která působí velmi klasicky, takové zmenšené vlastně vinohrady, ale opravdu tam je schopnost dělat jakoby velké činoherní divadlo, ale zároveň je tam, což je pro herce hodně výhodný, velmi komorní, něčem atmosféra a nemusíte tolik do toho šlapat, protože to divadlo i akusticky má prostě dobré vlastnosti. Ale myslím si, že to divadlo má úspěch v tom, že staví na tom hereckém souboru, na silných příbězích. To je potom samozřejmě věc i dramaturgie, je to prostě komplexní práce všech. No. Ještě bych jenom k tomu Cyranovi chtěl říct, že jsme byli, myslím, právě odvážní i v tom, a moc si toho vážím, že jsme do toho všichni šli, že opravdu i v Nějškově jsme se snažili najít trošku jiný výrazový prostředky, takže jsme hledali i vlastně hodně pohybovou složku, která by to doplňovala, hudební. Nemám kort, nikdo tam nemá kort, vlastně jedna postava ho má, ale prostě snažili jsme se k tomu přistoupit jinak a když řeknu moderně, tak nechci, aby to znělo nějak buď nabubřele, anebo naopak, aby to někoho odradilo. Prostě chtěli jsme, aby jsme v divákovi vyvolávali, aby jsme provokovali jeho fantazii.
0: Mě si vyprovokoval, už jsem v Mladé Boleslavi v divadle byla, doporučuji to vřele všem, je to opravdu krásné divadlo, a na Cyrana se těším. A navíc bych vám, milí posluchači, chtěla říct, že si povídáme s Danem Bambasem a že v Mladé Boleslavi v divadelní kavárně mají také vynikající chlebíček.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Daniel Bambas, herec. A mám tu čest, že je i mým kamarádem a povídáme si o tom, co dělá právě, jaká je jeho práce. Mluvili jsme o Cyranovi z Bergeracu, kterého hraješ

0: část publika, což je pro nás vlastně vítězství v uvozovkách, protože jsme chtěli, aby to bylo představení, který lidi spojuje. A opět musím říct teda, že ho režíroval Petr Mikeska a jsem moc rád za to, protože myslím si, že našel skvělý klíč pro to a to zkoušení bylo velmi radostný a my s Jiřím Bémem, který je mým spoluhráčem, si to moc užíváme, ty reprízy.
1: Můžu se zeptat, protože vy jste vlastně oba herci, kteří ano, se netají ano. se svojí orientací, pomáhá to té hře?
0: Určitě. Myslím si, že ano. Já teda takhle řeknu, že rozhodně nejsem příznivcem toho, že by měli jako homosexuální role hrát homosexuální herci za jenom a tak. Jo. Myslím si, že herectví je naopak báječné v tom, že dokážeme prostředkovávat osudy různých lidí bez ohledu na naše soukromí. Nicméně tahle hra je hodně postavená i na komunikaci s publikem a myslím si, že to prostě pomáhá na autenticitě. Mm-hmm. Máme s Jiřím oba spoustu zkušeností z našeho vlastního života, takže věřím, že v tomhle případě to je dobře a že se to propojuje těm lidem přesně i právě z toho důvodu, že jsme oba otevření, takže to má i nějakou... My jsme teda nechtěli dělat žádnou jako agitku vůbec s tou inscenací, ale přece jenom jsem rád, protože ještě pořád to není u nás úplně běžné uvádět hry s takovými tématy, navíc vlastně v soukromém divadle.
1: No přitom je to vlastně jenom komedie o tom, že každý potřebuje nalézt lásku a štěstí.
0: Ano. A je to opravdu výborně napsaná hra a já mám radost, že protože těch komedií mě potkává méně nebo potkávalo méně než těch jako dramat a já si to hrozně užívám.
1: No, potěším tě, protože jsem trošku zapátrala a recenze jsou od diváků, jsou velmi příjemné.
0: Moc si toho vážíme.
1: A chladné. Čím to je, že vám to s tím Petrem Mikeskou tak dobře šlape? Čím je tak jiný jako režisér? Nebo...
0: Myslím si, že on je jeden z režisérů, který... Nebo... Takhle, vlastně já neznám režiséra, který by byl více připravený než ten Petr. Možná je to i tím, že je sám herec. A je to velmi inteligentní člověk, je velmi pracovitý, myslím si, že to je workaholik trošku. A, takže ta míra jeho připravenosti je taková, že ho málo kdy zaskočíte s nějakou otázkou a zároveň je otevřený... diskuzi o těch věcech máme, což je hrozně podstatný, stejný smysl pro humor. Spoustu věcí si nemusíme vůbec vysvětlovat, což někdy může být trošku obtížné pro okolí, pokud takhle třeba nemá s tím Petrem ten vztah nastavený, ale my jsme si něčem velmi podobní a v něčem jsme velmi rozdílní a to je při té práci asi taková báječná dynamika, ale řekl bych, že u něj to je hlavně v tom, v té připravenosti, ve schopnosti skvěle vést herce a vycházet z textu, stavět situace. Vlastně je to taková, jako, takové základní jako řemeslo a on ho ovládá opravdu skvěle a má vkus.
1: Další věc, která ti jako volnonohaři zůstává, je už prověřená hra Dobrý proti Sedláku.
0: Ano.
1: To hraješ s Aničkou Fixovou.
0: To je zajímavé, že vlastně tyhle hry všechny jsou o dvou hercích. Takhle v Uchu jsme tři, abych nezapomněl na Jiřího Mariška. Občas říkám z legrace, že on hraje titulní roli Ucha. hraje tam Estébáka. No, takže s Aničkou taky Fixovou Dobrý proti Sedláku. Je to taky už 10 let. To byl takový asi zásadní rok 2017, kdy vlastně všechny tyhle tři inscenace vznikly. Teda tři, nezměnili jsme, to byla ta kráska na scéně, za kterou jsem dostal tutali. Ano, taky hra o lásce, nádherná v mailech. V něčem to má vlastně s tím smilem podobnost, nicméně to není tak...
1: Je to Láska vzniklá z omylu.
0: Ano,
1: vlastně.
0: Přesně, to Láska vzniklá z omylu, je to postavené na dvou lidech, na velmi komorní atmosféře, ale aniž bych chtěl prozrazovat konec, tak Severák, Dobrý proti Severáku, má takovou melancholičtější, trošku... smutnější,

0: Je to hodně ze života.
1: Aha. A víš, že existuje pokračování
0: ano,
1: od tohoto
0: vím,
1: autora?
0: Vím, že ho k tomu fanoušci donutili, vím, že mu se do toho nechtělo.
1: Aha.
0: A vím, že asi nechceme dělat pokračování.
1: Takže se tě nebudu ptát, jestli jste o tom uvažovali, o představení, které by se jmenovalo Každá sedmá vlna. Dobře?
0: Uvidíme. Zatím jsme k tomu nedospěli. No.
1: A potom tvoje další stálice, to jsi ponechal pro letní měsíce, je Noc na Karlštejně. Ano. Co máš rád na tomhle představení?
0: To je všechno už tolik let. Co mám rád? No, mám tam rád spoustu lidí, mám tam rád to prostředí, které Karlštejna, které je opravdu magické, jedinečné, a i když jsme hráli tu inscenaci i na zájezdech, na jiných hradech a zámcích, tak se to nedá nikdy, nedá se to prostě, nevyrovná se to Karlštejnu. A ano, jasně, ta hra je ikonická a ta role vlastně taky, ale já si opravdu úplně nejvíc užívám tu atmosféru těch letních večerů a toho, že já tam poměrně dlouho na začátku můžu čekat za tu hlavní bránou, protože přijíždím na koni a čekám na toho koně, až si přijede, a to trvá třeba půl hodiny a já tam jsem úplně sám.
1: Yeah.
0: A to je fakt magický. No, na to se těším.
1: Hele, to jsou všechno vlastně hry o lásce.
0: Mm-hmm. Ano, ano.
1: Jakou láska zaujímá pozici v tvém životě? Jaké má místo?
0: Úplně bych řekl, že nejzásadnější. Že všechny moje největší jako vzedmutí a nejšťastnější chvíle, ale vlastně i ty smutné nebo ty jako méně rozjasněné byly nějakým způsobem spojeny s láskou, a spoustu zásadních rozhodnutí jsem udělal z lásky a i spoustu chyb jsem udělal z lásky, takže ano, je to pro mě jako je to pro ně motor. No.
1: To by byl hezký monolog do nějaké hry. To jsi řekl krásně. Tyhle ty hry, které hráváš, samozřejmě Noc na Karlštejně je letní záležitost, ale hráváš v kamenných divadlech, mají také svoje letní franšízy?
0: Ano, mají, to se řekla moc hezky.
1: Ano, jsem na sebe pyšná.
0: Smiley má letní franšízu na Vyšehradě, letní scéně Vyšehrad, a Cyrano na hradě Kost. Tam jsem nikdy nehrál a moc se na to těším.
1: Tak to bude magické. Milí posluchači, to říká o své práci náš dnešní host, a tím je herec Daniel Bambas.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Daniel Bambas, herec, a my jsme si doteď povídali o tom, v jakých hrách hraje, co rád hraje, ale teď se také podíváme na to, jak zajímavě žije. Jaké zajímavé kroky v životě udělal, protože, Dane, ty máš vlastně v současnosti dvě bydliště.
3: Ano.
2: Stála.
3: Ano.
2: A tak mi pověz na začátek, kdy jsi pro sebe objevil Dánsko, nebo možná spíš Kodaň, a proč to byla láska na první pohled?
3: Dánsko jsem objevil v roce 2017, týden po premiéře Krásky na scéně, kde jsem byl úplně vyčerpaný, šťastný, ale vyčerpaný. Opravdu to byl zásadní rok. Teď mi to taky dochází i vlastně z tohohle důvodu. No a hledal jsem, měl jsem před sebou nějaké volno, potřeboval jsem někam odjet, byl únor. A díval jsem se na levné letenky a Kodaň byla ta jedna z nejlevnějších destinací. Nebyl to jediný důvod, měl jsem ji jako v merku, nicméně to převážilo tenhle důvod. Vypravil jsem se tam a první zážitek byl, že ač byl únor, tak mě přivítala prosluněná prostě zem a rozzářené město. Byla zima, ale bylo úplně jasno vymeteno. A zavalily mě prostě barvy a vjemy a vůně mořského prostě vzduchu čerstvého. A byla to opravdu láska na první pohled skrz architekturu, historii. Já jsem nějakou dobu hodně cestoval sám. Mm-hmm. Moc mě to bavilo, vůbec mi to nepřišlo depresivní. Vždycky jsem si ten čas opravdu detailně naplánoval, prostě hodinu po hodině. Vždycky jsem toho strašně moc stihnul. To byl i ten případ těch několika dní poprvé prostě v Dánsku a v Kodani. No a bylo mi jasné, že se tam budu muset vracet, což se stalo. Hned v létě jsem tam jel znovu, letěl. A pak jsem to tak nějakou dobu dělal. Pravidelně během toho jsem teda objevoval i jiné skandinávské země, ale to Dánsko je mi nejblíž. No a pak se mi poštěstilo, že jsem v Dánsku potkal svého současného partnera. Takže se to všechno propojilo, ale jak to říkám, prostě do Dánska jsem se zamenoval dříve než do něj, takže on nebyl ten důvod.
2: To já vím. A ty máš dva domovy. Mm-hmm. Co to je pro tebe vlastně domov? Co musí mít, aby ses tak cítil?
3: Bezpečí. Je to pocit bezpečí. Bezpečí. Přijetí a ten pocit, že si nemusíte na nic hrát. To je pro mě domov. Že můžete být sami sebou, schodit ze sebe všechny vrstvy, nějaký slupky a masky a zároveň myslím si, že domov vyžaduje péči, že to někdy je jako těžká práce, ale domov je pro mě láska a bezpečí. A pak je vlastně jedno trošku, kde to je. No. A já samozřejmě těch domovů právě mám víc, nebo těch míst, o kterých řeknu, to je můj domov, je prostě víc, no.
2: Proč se ti žije dobře v Dánsku? Z mnoha důvodů.
3: Z mnoha důvodů, ale je to prostě země, kde se mi dobře dýchá, nejenom opravdu jako fyzicky, tak i protože tam cítím, že ta společnost je velmi otevřená, je velmi funkční lidé, ačkoliv i Dánsko samozřejmě má spoustu problémů, potíží, lidé jsou všude různí, tak dokážou, myslím, přistupovat k těm různým potížím, které mají kultivovaně a je pro mě jako radost tam sledovat diskuzi společenskou a to, jak se starají o svoji zemi, jak oni přemýšlí, ale je třeba, jak se starají jenom o dvůr v domě. Prostě domě, kde žijeme, máme i facebookovou stránku, která se jmenuje jakoby trojúhelníkový dvůr, protože on má tvar trojúhelníku. A tam je to tak krásný. Je to tam krásný jenom proto, že ti lidi, a vím, že to tak funguje i u nás, že máme taková společenství někdy, že se to podaří, že těm lidem záleží na tom, jak žijou a mohli by se na to vykašlat, jo? Ale oni to dělají vlastně dobrovolně a sdílí ten prostor a to je tam hodně silný taky v Dánsku. Ta
2: sdílení.
3: Sdílení a důraz na společenství, na společenství. To je hrozně, hrozně, hrozně silný a u nás to z mnoha důvodů nefunguje a nemůžeme za to v něčem, protože prostě ta naše historie byla hodně jako dramatická, překotná. Oni nezažili nic jako my. Ta kontinuita jejich historického vývoje je jako neuvěřitelná a je to cítit i proto, že oni mají k té zemi opravdu jako láskyplný vztah a nacionalismus, nebo to není dobré slovo, ale...
2: Vlastenectví,
3: děkuju ti, tam není jako vnímáno negativně. Samozřejmě, že i tam jsou extrémní nacionalisté, ale ta láska jako k té zemi, k tomu domovu, k té historii v Dánsku všude, nebo v Dánsku vidíte všude dánské vlajky, když se slaví narozeniny, tak jsou zapíchaný všude dánský vlaječky, jo, a není to jako, je to pro ně prostě normální.
2: V čem jsou Dánové jiní než my, nebo než třeba zbytek světa?
3: Pravidelně se řadí, že k těm nejšťastnějším národům na světě. Já mám pocit, spíš bych začal tím, že, co nás spojuje. Smysl pro humor a určitá taková odolnost, ať jsme oba malé národy, jejich je vlastně ještě menší. V čem jsou jiní?
2: Já nemám moc ráda takové...
3: To generalizování.
2: Němci jsou takový.
3: Myslím si, že to taky moc nefunguje, ale takový. Určitě se dá vypozorovat. Jo, vlastně i to jsem už i pochopil, že jsou rozdíly mezi těmi jednotlivými skandinávskými zeměmi, když spolu velmi už se spolupracují a zejména prostě jako Švédsko, Dánsko přes most, tam člověk přejede, tak cítím ty rozdíly trošku v podstatě, ale v čem jsou jiní?
2: Tak třeba nevím, to ještě nějaká, vyplyne.
3: To nějaká asi taková, je to myslím nesmírně jako bystrý národ. A milují svobodu, váží si svobody. Váží si demokracie, váží si lidských práv, ale to není jenom výsadou Dánska, ale řekl, že to je vůbec výsadou té severské, skandinávské části světa.
2: Mm-hmm. A už si to řekl, že tě tam také potkalo osobní štěstí, tak kdy jsi narazil na Mikela?
3: Je to přes 4 roky, co spolu jsme. Poznali jsme se dříve, naše seznamování zkomplikoval COVID, takže jsme hodně dlouho museli komunikovat vlastně online, ale potom první naše schůzka proběhla tak, že Mikl vzal auto, on rád řídí, naložil svoji maminku, která má taky ráda Prahu. On zase měl mimochodem vztah k Praze už mnohem déle, nebo k Čechám, než tedy znal mě a dokonce navštívil se svým otcem Československo ještě za socialismu. Mm-hmm. A vzal prostě tu maminku, přijel, spal asi hodinu, to je dlouhá cesta, 11 hodin, a já jsem ho naložil do svého auta a jeli jsme 3 hodiny do Chebu, kde jsem ten večer hrál Amadea. Mikl tam seděl s respirátorem na ústech, protože to bylo těsně po znovu otevření divadel a všeho, viděl 3hodinové představení v češtině, naštěstí miluje divadlo a miluje Amadea, takže to byl jako dobrý začátek. Nicméně jsem mohl jako to mohlo nedopadnout z mnoha důvodů. 3 hodiny v autě, že jo, potom se díváš na člověka, který hraje prostě Amáde a je šílený úplně, mohlo se mu to jako fakt nelíbit, ale dopadlo to dobře, na cestě zpátky jsme si dali pár rohlíků na benzíně, to byla naše první společná večeře a pak jsme se začali prostě poznávat víc.
2: Mikl má vlastně takové v dobrém slova smyslu obyčejné povolání, ano. On je místopředseda
3: dánských železničních odborů. Ano, když jsem já ho poznal, tak byl vlastně ještě zároveň i průvodčí a do této funkce byl zvolen během té doby, co my jsme se znali, ale už v té době byl jako výraznou postavou odborů a zastupoval tenkrát vlastně všechny zaměstnance vlaků, a teď, teď to říkám špatně, jo, prostě pracovníky v určitých pozicích na dráze zastupoval Mikl. Takže je to velmi odlišné povolání od toho, co dělám já, nicméně.
2: A jak se někdo takhle normální dívá na tvoji práci?
3: Tak já nevím, jestli tak normální Mikl. Dívá se na ní s obdivem, s láskou, s respektem, protože to je člověk vnímavý a chytrý a citlivý a umění patří do jeho života velmi, velmi intenzivně. Takže myslím si, že má proto velký pochopení.
2: Ty jsi zmínil, že v té rodině jsou nějaké umělecké sklony.
3: Jeho maminka byla učitelka ty děti vedla určitě i samozřejmě ke kultuře směrem k umění. Miklova sestra je zahradní architektka, která vystudovala fotografii, velmi kreativní bytost, a Miklova sestřenice je známá dánská filmová režisérka, takže jsou tam stopy.
2: No a dokonce si ještě říkal, že
3: manžel dánské režisérky je jeden z nejslavnějších dánských spisovatelů, Kim Phipps Oxen, a je to taková zajímavost, momentálně autor, který je nejvíce, jak se to řekne, jeho knihy jsou nejvíce
2: vypůjčované
3: v dánských knihovnách.
2: A tobě to pomáhá při učení?
3: Ano, protože dánští. On má neuvěřitelný rozptyl a píše dětské knihy, ale zároveň píše scénáře, jak filmové, tak divadelní, takže se opravdu ta jeho šíře je od thrilleru k dětským knížkám. No a já jsem teď vášnivým čtenářem jeho dětských knížek, protože na té úrovni zhruba jsem. Ne, je to trošku lepší, ale hlavně on je píše fakt skvěle a je to, já se u toho hrozně bavím. Jsou to strašně vtipné knížky, které, myslím, baví i dospělí. A myslím si, že tak se pozná jako dobrá dětská knížka. Já třeba mám vzpomínky na ty nejmilovanější dětské knížky, bych si i teď s chutí přečetl. Třeba Astrid Lindgrenová.
2: Jak se žije v Dánsku našemu hostovi Danielu Bambasovi? To vám říká on sám.

0: Milí posluchači, ještě nám zbývá kousek nočního mikrofora. My si povídáme s Danielem Bambasem, hercem, momentálně o tom, jak se mu žije v jeho druhém domově v Dánsku. Dane, co jsme teď právě slyšeli?
1: No, právě jsme slyšeli dánskou píseň, takže kdybyste si nebyli jistí, tak to byla dánština a byla to píseň, se kterou Dánsko úspěšně soutěžilo v Eurovizi. Zpíval ji velmi talentovaný dánský muzikálový herec.
0: Můžu ti něco připomenout?
1: Ano.
0: Ty jsi mi říkal, když jsme se potkali po nějakém čase, že se ti v Dánsku hrozně dobře jí.
1: Ano, protože tam je nesmírný výběr fakt kvalitních potravin v biokvalitě, což já hodně v tom jedu z mnoha důvodů. A já jím v podstatě všechno, až na mé různé potravinové intolerance, které jsou známé v mém okruhu. Ale jako maso vlastně v biokvalitě, mléčné výrobky, prostě tohle si tam hrozně vždycky užívám. Já nejsem jako komplikovaný, mně stačí chleba s máslem, jo, a sýr. A no, je to tam prostě moc fajn. A miluju ryby, což nás teda mimochodem to nezdílíme s Miklem, který je nesnáší. No. Což je udána zvláštní, ale je to tak.
0: Když je to přímořský stát, ano. Ale tebe tam vlastně potkal další splněný sen. Ty jsi si tak snil o tom, kdyby jsi v tom Dánsku mohl taky zahrát divadlo. A to se stalo.
1: To se povedlo, bylo to s anglickým mluvícím souborem, profesionálním, který tam působí už přes 30 let. A byla to moc dobrá britská hra Joe Penhola Dump Show. Hrali jsme ji měsíc, každý den vlastně, kromě nedělí. Jsme ji hráli v jednom dánském divadle. A byla to obrovská zkušenost, no, protože jsem nikdy v životě divadlo v cizím jazyce nehrál a navíc to bylo s rodilými mluvčími, takže jsem musel opravdu hodně makat. No. Hmm.
0: Já vím, že máš z angličtiny státnici, ale přeci jenom je to rozdíl hrát v cizím jazyce.
1: No.
0: Taky vím, že máš skvělou paměť, ale jak jsi k tomu přistupoval, aby to nebylo jenom tak, že se dobře naspamět naučil anglický text?
1: Musel jsem opravdu, já samozřejmě jako vědomost textu je základ pro mě, ale tady jsem opravdu hodně brzo začal, takže jsem to uměl vlastně první, ten text, ale viděl jsem, že to potřebuju. A mám naštěstí hudební sluch, takže mi pomáhá, hodně mi v tom pomáhal, ale mým cílem bylo dostat se samozřejmě do pozice, kdy budu schopen v tom jazyce svobodně jednat a případně i improvizovat, což se párkrát fakt stalo, protože prostě ačkoliv hrajete představení každý den, neznamená to, že se nestávají různé jako nepředvídatelnosti. Takže já samozřejmě nemůžu hodnotit, jak se mi to povedlo, ale mám pár hrozně hezkých reakcí, kdy se mě lidé dokonce ptali, jako byla tam jedna dáma, která se mě ptala, z jaký části jako Británie jsem, co to mám jako za přízvuk, jo? No, ale a nebyl to ani můj, my jsme nepředstírali, že jsem rodilý mluvčí, ta hra je taková, navíc v Británii to je běžné, že tam samozřejmě žije spoustu cizinců, takže v tomhle jsem nemusel cítit stres, ale samozřejmě jsem nechtěl, aby diváci řešili, pro boha, kdo to tam jako žvatlá, no.
0: Jak se ti líbila tahle ta zkušenost s projektovým divadlem, že prostě něco nacvičíš a potom to hraješ měsíc v kuse?
1: Přijde mi to velmi výhodný v tom, že se můžeš tomu projektu naprosto věnovat. Je to samozřejmě náročný v tom, že jak jakákoliv třeba
0: indispozice,
1: která se nám všem stala. Vlastně jsme to všichni postupně hráli s nějakou nemocní, kterou jsme si předávali. A v tom je to hodně náročný, ale baví mě to v tom, že všichni soustředí energii na jeden projekt a během toho měsíce on samozřejmě taky někam spěje, což se u nás taky stává, že když hraješ něco dlouho, několik let, tak se to taky vyvíjí, ale přece jenom je hodně stresující hrát představení po měsíci a půl, když to je náročný. V tomhle je tenhle ten seriálový způsob hraní jako milosrdný a myslím si, že je dobrý pro tu inscenaci jako takovou. Ale chce to nepropadnout úplně jako rutině. No.
0: Prostě obojí má svoje. I ten náš systém
1: repríze. Ale řekl bych, že jako co se týče života a jeho plánování, je tento seriálový způsob trošku lepší, protože se ten život pak lépe trošku plánuje.
0: Ty rád načítáš knihy, audioknihy, tak co nejnovějšího si udělal?
1: Teď jsem zabředl, to zní, že jako ne, mám to štěstí, že mě teď potkali jako sci-fi žánr, příběhy Robokata, deník Robokata, a je to sci-fi, ale velmi chytře napsané. Je to vlastně takový monolog Robokata, který je velmi ironický, velmi vtipný a má problém s lidskými emocemi a má problém s tím dávat nebo emoce, takže to je věc. A pak často jako namlouvám spíše dramatické krimi příběhy a hrozně to baví. Nedávno jsem dotočil svoji 20. audioknihu. No.
0: Ty máš rád krimi příběhy?
1: Mám rád krimi příběhy, velmi mám rád krimi příběhy, no.
0: Temnosti?
1: Ano, ano. Já si samozřejmě úplně nevybírám to, co budu načítat, i když můžu to případně odmítnout, ale spíš asi třeba toho režiséra spojí si ten můj hlas s něčím. Takže mám štěstí spíš na krimi příběhy a sci-fi. No.
0: Byl bys tak hodný a rozloučil se s námi dánsky, že by si třeba řekl děkuji za pozvání, bylo mi s vámi velice pěkně.
1: Tak for i dag. Det var hyggeligt. Jeg er så glad, at jeg kunne tale med dig, kære Marta, og jeg håber, vi ses snart. Godnat.
0: Milí posluchači, já nevím, jestli to bylo správně, ale věřím Danovi, protože ho znám dobře, že nás netahá za nohu.
1: Já jsem se snažil, protože si vždycky představím, že tam sedí někde třeba někdo, kdo dánsky umí velmi dobře, tak...
0: A to se může snadno stát.
1: A to se může snadno stát. Snažil jsem se.
0: Tak to byl náš dnešní host v nočním mikroforu, herec Daniel Bambas. Dane, ať se ti plní sny, ať máš velice mnoho štěstí ve všech domovech, ve kterých zakotvíš, a moc ti děkuju, že jsi s námi strávil večer.
1: Já ti moc děkuju a mějte se všichni krásně.
0: Milí posluchači, dnes je pořad u konce, zítra bude samozřejmě další a pokud se vám nechce spát, je tu ještě noční proud. Od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: Dvojka pomáhá.
1: Káva o čtvrté nemusí být jen vaší každodenní inspirací, ale i pomocníkem tam, kde si nevíte rady.
0: Vymyká se vám z rukou rodinný rozpočet?
1: Nerozumíte si se svým dospívajícím potomkem?
0: Je péče o vaše seniory už nad vaše síly?
1: Dvojka pomáhá.
0: Napište nám o vašem trápení a my se vám pokusíme pomoci.
1: Za některými z vás přijedeme a váš příběh natočíme.
0: S hostem Kávy o čtvrté pak pro vás budeme hledat řešení.
1: Formulář najdete na dvojkapomáha.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Dobrý večer, milé dámy. Dobrý večer, vážení pánové. Zdravím i vás, ponocující děti. Znělka napovídá, že začíná Noční proud. Noční proud vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. A pokud se jedná o jeden ze sedmi nočních proudů, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého, to je tedy ten nedělně pondělní, tak vaším společníkem a průvodcem nocí je stejně jako dneska v noci Zdeněk Vrba. Ať se vám krásně naslouchá.

Hej Bionda, křičela na blondýnku tmavovláska Gianna Nannini, svého času nejpopulárnější italská zpěvačka, a že i v Itálii ten čas běží rychle, doplní informace o tom, že Gianna Nannini má dneska už neuvěřitelné 72. narozeniny. Tak všechno nejlepší až do Itálie od nočního proudu z dvojky. A další narozeniny budou žel nedožité, protože dneska by měl 75 ten, který se narodil 14. června 1951 v pražské Bubenči. Odešel z kraje roku 2020 ve věku 68 let a byl to bluesman tělem i duší, několikrát hostem mých nočních proudů. Velmi zajímavá osobnost. Petar Introvič se jmenoval, a když tady byl jako host, tak vyprávěl i o tom, jak ho komunisti zavřeli v kriminálu, a třeba zase až o tom, že jeden čas byl šéf pražských cyklostezek, sám také velký cyklista, nejen bluesman. Petar Introvič měl kapelu Bluesberry a mnoho hitů, jeden z nich se jmenuje Josefína.

0: ovšem to byla krásná písnička.
1: To byl Petar Introvič a jeho kapela Bluesberry ve chvíli, kdy si připomínáme jeho 75. nedožité narozeniny a připomněli jsme si to například písničkou Josefína. Velmi rád mám album Bluesberry, které se jmenuje Blues je třeba a mapuje písničky let 1971 až 2008. Vřele doporučuji. A přeji klidný spánek na Vokovickém hřbitově na území městské části Praha 6. Další narozeniny jsou žel dožité. Dneska má krásných 65 jistý Boy George.

Boy George a kapela Culture Club, kteří nám připomněli, že ode dneška je Boy George už 65. Jedeme tedy kalendárium až do půlnoci a noční proud pochopitelně pokračuje a skončí až ve 2 hodiny ráno, tak jako každou noc. Tak další narozeniny, tentokrát je nalezáme na Slovensku, jsou 42. jeden ani neřek a slaví je Zuzana Smatanová.

Len pomaly Petr Naď a spolu s ním dnešní oslavenkyně Zuzana Smatanová. Myslím na vás všechny, kteří teď jedete domů z koncertů, které před chvílí skončily, ať už je to z pražského vršovického Edenu, kde měla svůj druhý ze tří koncertů Eva Farna, k tomu se po půlnoci vrátíme, anebo ať už jedete z Rock for People z Hradce Králové z koncertu Iron Maiden. Jeďte pomaly, dávejte dobrý pozor, abyste šťastně dorazili domů. A přitom budu rád, když budete poslouchat Noční proud, ve kterém teď hlavní roli bude Roland. Ano, Rolandové dnes mají svátek, spěchám jim pogratulovat. Je jich zhruba kolem 600 v České republice a my si zahrajeme jednoho zahraničního, Roland Ozabal, který stojí v čele skupiny Tears for Fears.

Tak jsme rozsévali semena lásky v písni Sowing the Seeds of Love a poslouchali skupinu Tears for Fears, jejíž lídr a frontman Roland Orzabal tu písničku napsal a také u solového mikrofonu zpíval a právě on má také dneska svátek a my jsme tou písničkou popřáli všem Rolandům. Zatímco po půlnoci se budeme věnovat Vítům a Vítkům, vězte, že jich je taky dost i v té hudební branži. Pochopitelně se dotkneme mistrovství světa v Kopané. I když ten pravý fotbalový noční proud bude až z pondělí na úterý, kdy zaskočím za kolegu Martina Hrdinku, takže fotbalové příznivce zvu na ten pondělně úterní noční proud, ale před námi ještě valná část právě toho sobotně nedělního. Za malou chvíli tedy bude pondělí 15. června a jak lépe vstoupit do nového dne, než právě s nočním proudem, který výhradně vysílá Český rozhlas Dvojka. Tak a teď už k té poslední písničce, kterou má na starosti duo Bakara a je to jejich jediný a největší hit Yes, Sir, I Can Boogie.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru. Při srážce trajektu s Plachetnicí v Chorvatsku přišli o život tři Češi. Fotbalisté Německa vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Curaçaem 7-1. A dnes bude polojasno, postupně i oblačno, teploty do 21 stupňů. Je pondělí 15. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Spojené státy a Írán se dohodly na podmínkách uzavření míru, oznámil to pákistánský premiér Shahbaz Sharíf. Podle něj by zástupci USA a Íránu měli memorandum podepsat v pátek ve Švýcarsku. Obě strany už vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu. Uzavření dohody už na sociální síti True Social potvrdil taky americký prezident Donald Trump. Dal taky pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu. V Paříži dnes začíná summit G7. Na setkání lídrů sedmi největších ekonomik světa byla jako host přizvaná i Ukrajina. Její prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že se na akci setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
2: Naše možnosti přijít do míru budou serd hlavních tém.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení řekl, že jedním z hlavních témat summitu budou možnosti mírového ukončení války a pomoc ukrajinské obraně. V příštích dnech o tom má jednat i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, kterému včera telefonicky blahopřál k 80. Zelenský také potvrdil, že dnes začnou jednání o prvním bloku podmínek pro vstup Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V Lucemburku dnes začnou první přístupová jednání představitelů Evropské unie s Ukrajinou a Moldavskem. Ministři států 27 a obou kandidátských zemí budou mluvit o sladění základních práv nebo fungování demokratických institucí s legislativou Evropské unie.
4: První ze šesti vyjednávacích bloků se týká také bezpečnosti, veřejných zakázek, finanční kontroly a soudnictví. O jeho otevření rozhodly v pátek jednomyslně státy Evropské unie. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf Evropské rady Antoniu Košta společně prohlásili, že ve světě poznamenaném rostoucí nejistotou je rozšíření Evropské unie ve společném zájmu Evropy. Začátek přístupových rozhovorů 27 schválila už na konci roku 2023. Reálný start vyjednávání s Ukrajinou ale dlouho blokovalo Maďarsko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Tři Češi přišli o život při srážce katamaránu s Plachetnicí nedaleko chorvatského Splitu. Na palubě menšího plavidla byla osmičlenná česká posádka. Jeden člověk se stále pohřešuje. Čtveřice dalších skončila ve splitské nemocnici.
5: Katamarán soukromé společnosti převážel podle deníku Slobodna Dalmácia 118 lidí a 7 členů posádky. Plachetnice s 8 Čechy na palubě se po srážce potopila. K nehodě došlo asi půl hodinu před polednem mezi ostrovy Brač a Šolta. Její příčina je předmětem vyšetřování. Z Chorvatska Tea Veseláková, Radiožurnál.
1: Pacienti převezení do nemocnice ve Splitu nejsou v ohrožení života. Tři z nich by měli propustit. Čtvrtý zatím v nemocnici zůstane. Do pátrání po pohřešovaném Čechovi se zapojila všechna dostupná záchranná plavidla v okolí Splitu a taky vrtulníková jednotka. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura by okamžitě zrušil dočasnou ochranu uprchlíků z Ukrajiny, řekl to v televizi Prima. V Česku bylo k únoru asi 400 000 Ukrajinců v režimu dočasné ochrany.
6: I když ty Ukrajince ukončíme, rozhodně naše vláda nebude dělat to, že tady budeme schválně nechávat, aby jsme neměli tady islámské migranty. My chceme zredukovat v případě konce dočasné ochrany, být na mě taky ukončím okamžitě.
7: Řekl Tomio Okamura. Na výrok ostře reagoval předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj Ukrajinci zajišťují Česku mimo jiné výjimku z migračního paktu EU.
8: Ukončit Ukrajince, to je slovo, které vyjde z úst předsedy poslanecké sněmovny. Tak jenom dokazujete, že když vás někdo pojmenovává jako komerčního fašistu, tak opravdu to sedí.
7: Vláda plánuje pravidla pro dočasnou ochranu zpřísnit. Novelu na konci května poslala sněmovně. Podle dat ministerstva práce začaly příjmy na odvodech od uprchlíků pod dočasnou ochranou převyšovat výdaje na jejich pomoc už na začátku roku 2024. Josef Číš, Radiožurnál.
1: Švýcarsko nezavede limit na maximální počet obyvatel. V nedělním referendu návrh odmítla většina hlasujících i většina kantonů. Protiimigrační strana SVP chtěla počet obyvatel zastropovat na 10 milionech.
9: Předseda SVP Marcel Detling označil výsledek ve veřejnoprávním vysílání za prohru pro Švýcarsko. Sociální demokratka Flavia Wasserfallenová naopak uvedla, že se jí ulevilo, protože podle ní prohrála politika diskriminace a hledání obětních beránků. Počet obyvatel Švýcarska vzrostl za posledních 20 let díky migraci o 2 miliony. Podle SVP to vede mimo jiné k hustší dopravě, většímu záboru půdy zástavbou nebo nedostatku dostupného bydlení. Ostatní švýcarské politické strany naopak varovaly před zhoršením vztahů s Evropskou unií a narušením hospodářského růstu, který je do značné míry závislý právě na zahraničních pracovnicích. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V americkém státě Missouri se zřítilo malé letadlo soukromé parašutistické společnosti. Na palubě bylo 12 lidí, včetně pilota. Nehodu nikdo z nich nepřežil.
10: Letadlo se pokusilo vzlétnout z letiště Butler ve státě Missouri, asi 100 kilometrů jižně od Kansas City. Záhy po startu začalo ztrácet výšku, pilotovi se nepodařilo dosáhnout přilehlé silnice a stroj se zřítil do pole a vzápětí vzplanul. Správce letiště uvedl, že letadlo podle jeho názoru ztrácelo výkon a pilot se pokoušel přistát na silnici, ale stroj se svalil nosem dolů a začal hořet. Záchranáři označili požár za brutální a záhy ho zdolali. Příčinu nehody vyšetřuje Národní rada pro bezpečnost dopravy a federální letecký úřad. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V katedrále svatého Víta na Pražském hradě se dnes poprvé oficiálně rozezní nové varhany. Nástroj vznikl ve španělské dílně varhanáře Gerharda Grenzinga.
11: Jako poděkování všem více než 5000 dárcům, kteří přispěli na nové varhany, odpoledne začne osmidenní slavnost svatovítský varhaní oktáv. Dnes na svátek patrona katedrály svatého Víta jim požehná nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, říká zástupce nadačního fondu svatovítské varhany Jakub Skřejpek.
12: Při tom slavnostním žehnání vystoupí Česká filharmonie, obrovský sbor a taky přijede například sbor z Katalánska symbolicky, to znamená z místa, kde varhany vznikaly.
11: Poté bude následovat 6 koncertů. Na tom pátečním v katedrále vystoupí rozhlasový symfonici. Oktáv završí v pondělí 22. června děkovná mše svatá za všechny dárce a tvůrce projektu, zejména za ty, kteří se už rozeznění nového nástroje nedožili. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Nizozemska vstoupili do mistrovství světa remízou s Japonskem 1-2. Německo v úvodu šampionátu porazilo ostrovní stát Curaçao 7-1. Za necelou hodinu začne duel pobřeží slonoviny Ekvádor. Ve 4 hodiny ráno našeho času pak zápas Švédsko-Tunisko. Česká fotbalová reprezentace se v Dallasu připravuje na Jihoafrickou republiku, se kterou odehraje druhé utkání na mistrovství světa. Po prohře 1-2 s Jižní Koreou dal realizační tým v sobotu hráčům volno. Jaký měli někteří program, popisuje záložník Michal Sadílek.
13: Na pozvání vlastně města Fort Worth, tak jsme byli na rodeu, které má velký význam vlastně tady v tomhle regionu, kde jsme, a bylo to samozřejmě něco jiného než fotbal a ten den volna přišel vhod a každý přišel na jiné myšlenky a od dneška se zase soustředíme na tu Jihoafrickou republiku.
1: Národní tým čeká ve čtvrtek od 18 hodin našeho času duel s Jihoafrickou republikou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Zvěř na silnici 50 u odbočky na Kyjov a omezení na D1 na Benešovsku. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště a na Slovensko. Možné nebezpečí za odbočkou na Střílky a Kyjov a motoristem Samota se pohybuje jelen.
15: Chtěl bych upozornit řidiče na průjezdu Buchlovskými horami ve směru na Slovensko za motorestem Samota. Se pase jelen u silnice a není to žádný drobeček.
14: Dálnice plynulé, průjezdné nehody hlášeny nejsou. Na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Chocerady stojí porouchané osobní auto. 29. kilometr na Krajnici, u auta je šipka a podél jsou kužely. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, které budou k večeru ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 21 stupňů, na jižní Moravě i 24, na horách nejčastěji kolem 11 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
0: Český rozhlas 2.
16: Rádio, které vás baví. Paranoid.

Známá znělka ohlašuje, že je tady znovu pro vás Noční proud. Noční proud, založený na konci roku 1989 a s krátkou výjimkou vysílající až do roku 2026. Právě jsme s Nočním proudem zahájili nový den. Jedná se o pondělí 15. června 2026. U mikrofonu je Zdeněk Vrba, který si přeje, aby se vám ten dnešní den vydařil. A konec konců, aby se vydařil i celý kalendářní týden, který se rozprostírá před námi. A taky přeju příjemné naslouchání.

Anges Maita, Bruno Mars, rodák z Honolulu, na Havaji 40-letá celosvětová hvězda. Právě on zahájil pondělní část nedělně pondělního nočního proudu na dvojce a ve chvíli, kdy je v plném proudu probíhající mistrovství světa v Kopané, tak se budeme toho chvíli držet, ale jak už jsem říkal před půlnocí, zítra si uděláme takové větší fotbalové soaré nočního proudu na dvojce, takže tímto fanoušky zdravíme a těšíme se, že budou poslouchat a že si třeba vyberou nějakou pěknou písničku. Už na třetí světový fotbalový šampionát natočila hymnu Shakira, tu si zítra také zahrajeme, ale teď bych zůstal třeba u jednoho konkrétního utkání, které se v Torontu odehrálo o víkendu mezi Kanadou a Bosnou a Hercegovinou. Kanadskou hymnu tam zaspívala Alanis Morissette, my jsme si ji hráli před týdnem v nočním proudu, protože měla narozeniny. A dá se říci, že hlavní roli v tom ceremoniálu, který byl velmi vtipný a propracovaný, tak měl Michael Bublé, slavný kanadský zpěvák, který teď obohatí tento noční proud písní Lost.

Píseň Lost a Michael Bublé, kanadský zpěvák, který je samozřejmě i fanouškem kanadského fotbalového národního týmu, který v prvním utkání remizoval s Bosnou a Hercegovinou a myslím, že to byl vůbec zisk prvních bodů pro Kanadu v historii mistrovství světa v Kopané. Teď se poprvé po půlnoci podíváme do kalendáře, abychom zjistili, že dneska má 76. narozeniny český, moravský a slezský zpěvák Petr Němec, který nám občas vypadl ze zorného úhle, protože hodně vystupoval ve Švýcarsku, i dneska tam má zázemí, takže rozděluje svůj život mezi Českou republiku a Švýcarsko. Petr Němec dlouhá léta spolupracoval s Marií Rotrovou, předtím a skupinou Flamingo, předtím prošel i skupinou Speciál, další ostravskou modlou. Ale já teď třímám v rukou CDčko, které vyšlo v roce 1970 a které si dovolím označit jako kultovní právě skupiny Flamingo, odkud se váže řada prvních hitů Marie Rotrové a kde má také pěkné písničky Petr Němec. Jednu písničku potom zpívá Jaromír Leffler, to už vůbec mnozí z nás nevědí, kdo to je, protože ten záhy zmizel na západě a emigroval z tehdejšího komunistického Československa. No a my si teď aspoň jednu, možná i dvě písničky Petra Němce k jeho 76. narozeninám zahrajeme.

Nejprve opatruj svých 17 a potom Černý pán nám zaspíval dnešní oslavenec Petr Němec, který má 76. narozeniny. Tak pojďme za dalším, který je v kalendáři, ale o kterém bohužel musíme mluvit v minulém čase. Narodil se 15. června 1946 v Alexandrii v Egyptě a odešel 26. ledna 2015 ve věku 68 let. Přestože se narodil v Egyptě, tak se jedná o zpěváka řeckého. Jmenoval se Demis Roussos. Jeho manželky, byly celkem čtyři, se pro změnu jmenovaly Monika, Dominika, Pamela a Marie. A v každém případě to byl majitel obrovského hlasu.

Kvantžetem a Demis Roussos, který by dnes měl 80. narozeniny. Odešel do toho nejvyššího hudebního nebe 25. ledna 2015. Ještě předtím stačil navštívit Prahu a vystoupit ve velkém sále Pražské Lucerny. Stalo se v roce 2011. Jinak kromě toho, že skvěle zpíval, tak hrál také na kytaru, baskytaru, trumpetu a některé další nástroje. A zajímavý byl jeho start, protože on, dá se říci, co se týče alespoň celosvětového působení, začínal ve skupině Aphrodite's Child, kde se potkali dvě osobnosti, Demis Roussos, o kterém hovoříme, a také Vangelis. Však Aphrodite's Child jsou nazýváni coby superskupina a tahle ta superskupina teď do nočního proudu vstoupí písní Rain in the Tears.

Rain and Tears, Aphrodite's Child v nočním proudu na dvojce, a to proto, že si připomínáme dnešní nedožité 80. narozeniny, které by měl Demis Roussos. Pojďme teď za něčím veselejším, a tím bezesporu byl včerejší už druhý koncert v Pražském Edenu v Praze Vršovicích, který měla Eva Farna. Ten koncert byl skutečně světový, byl mimořádný, a věřím, že ti, kteří třeba ještě v tuto chvíli odjíždějí do některých vzdálenějších míst tohoto koncertu, i ti odjíždějí s dobrým pocitem a s příjemným zážitkem. Tvrdí mnozí, že se vyrovnal světovým show, které tady občas předvede některý ze světových zpěváků. Eva Farna nám teď v nočním proudu zaspívá písničku, která pochopitelně na tom velekoncertě nechyběla, a nechyběla ani, když v Praze zpívala Dua Lipa, a ta si ji vybrala do svého repertoáru, přestože ten název i slova jsou těžké na ostří nože, a při svém druhém pražském koncertu si pak tu písničku i s Evou Farnou zaspívala. Eva Farna dneska, nebo vlastně už včera, ve Vršovicích v Edenu bez Dua Lipy, ale s písničkou na ostří nože nechyběla.

Na ostří nože a Eva Farna, která má za sebou úspěšný sobotní koncert, která má za sebou úspěšný nedělní koncert a před sebou předpokládám, že také bude úspěšný koncert úterní. Tím třikrát vyprodá Eden, je to zhruba o 3x30 000 divácích, nějakých tedy 90 000, a tím vlastně vyrovná skóre i s Markem Ztraceným. Ovšem Marek Ztracený, ten už chystá velkou show na Lednenské pláni, a to 7. srpna. A já si myslím, že později si na tu Lednenskou pláň troufne také Eva Farna, to bude opět vyrovnáno, no a potom už jedině Wembley, o kterém se mimochodem už Marek Ztracený zmínil. Tak, takhle to je s našimi nejpopulárnějšími interprety.

Sympaťáka ze Železné Rudy musím zklamat, je teprve pondělí a to pouhých 45 minut a nějakou tu vteřinu k tomu. Takže do pátku ještě daleko, ale dá se určitě i během těch všedních dní prožít krásné věci, pokud se po vás šéf nevozí, jak se píše v písni. Pojďme dál, podíváme se znovu do kalendáře, abychom zjistili, že dneska má také krásné kulaté, a to 70. narozeniny, zpěvák skupiny Uriah Heep, Bernie Shaw, který je členem od roku 1986 a který je také Kanaďan, jako třeba Michael Bublé nebo Bryan Adams, a který se díky Uriah Heep přestěhoval do Anglie. Uriah Heep a jejich zásadní hit Lady in Black.

Paní v černém, Lady in Black, skupina Uriah Heep, a to ve chvíli, kdy její zpěvák už od roku 1986, tedy Bernie Shaw, má kulaté 70. narozeniny. Další pohled do kalendáře nás zavede za skupinou, která se jmenuje stejně jako jeden z amerických států, za skupinou Kansas. A zahrajeme si ji také proto, jednak, že je dobrá, a jednak, že její klavesák Steve Walsh, známý americký muzikant, má dneska 75. narozeniny. Zásadní hit skupiny Kansas se jmenuje Dust in the Wind.

Dust in the Wind a skupina Kansas. A to také proto, že její klávesák Steve Walsh má dneska 75. narozeniny. Pokud by vás zajímalo, kdy dneska vyjde slunce, tak vám to mohu říct naprosto přesně. Ve 4 hodiny a 51 minutu. 4 hodiny 51 minut východ slunce. Předtím ještě dochází k rozbřeskům, ke svítání, tak mimochodem astronomický rozbřesk, ten takřka 2 hodiny probíhá už od 1. Nautický rozbřesk mezi 3. a 4. a 27. minutou k tomu, to znamená jednoduše řečeno mezi 3. a 4:30, a občanský rozbřesk, který také patří do svítání, je od 4 hodin 7 minut právě až do toho východu slunce 4:51. My ovšem v nočním proudu si můžeme dovolit to svítání zahrát kdykoliv, třeba proto, že tu máme takovou písničku, kterou napsal, co se týče hudby, Vašek Vašák, co se týče textu, nedávný jubilant Jan Krůta, zpívá ji Iva Hajnová a jmenuje se to Svítá.

Tak to byla písnička Svítá, která souvisí s východem slunce dneska ve 4 hodiny a 51 minut. A mimochodem potom nastává zlatá hodina od 4:51 minut do 5:41, tedy bezmála 50 minut. No a potom už jsou to nezajímavé údaje, protože patří do odpoledne a západ slunce je na snadě ve 21 hodinu a 13 minut. Tak takhle to je. A teď už vzhůru na terapie s Ksindlem X.

Je to tak, radilů, expertů, kaučů a podobných máme plnou republiku. Všichni vědí, jak by to mělo být, jak na to, a snaží se to říct i těm ostatním. Jestli se to daří, to si netroufám tvrdit. Já se radši podívám na 15. červen, který prožíváme už hodinu a bezmála 4 minuty k tomu, jaké další osobnosti se váží k tomuto datu, a jednu už hned vidím na první pohled. Je to muž, který se narodil 15. června 1943 v Paříži. Jmenoval se Jean-Philippe Smet. Pokud vám to nic neříká, tak se nedivím. Když napovím po druhé francouzský Elvis Presley, tak už si myslím, že hodně z vás, nebo spíš drtivá většina, budou vědět, že to je ten, který používal umělecké jméno Johnny Hallyday. Johnny Hallyday nás opustil bohužel na Mikuláše roku 2017 ve věku 74 let, a byl to skutečně mimořádný francouzský zpěvák a herec, nesmírně populární v celé západní Evropě, což se dělo hlavně také třeba v 80. a 70. letech, a my jsme se toho mnoho nedozvěděli, protože i Johnny Hallyday byl pro naše vládce tehdy příliš západní, a ještě na to francouzský Elvis Presley, nevemte si. Bylo mu uděleno 39 zlatých a 17 platinových desek. A Johnny Hallyday je tady v tuto chvíli jenom pro vás.

Alimer, Lefeu a Johnny Hallyday, 83 let in memoriam, to je údaj, který se váže k jeho jménu a k dnešnímu datu. 15. června, ale roku 1941, se také narodil v Brooklynu v New Yorku americký zpěvák, skladatel, písničkář, dá se říci, Harry Nilsson. Harry Nilsson tady zanechal několik krásných a nesmrtelných hitů a jeden z nich se jmenuje Without You, copyright 1971.

Without You a Harry Nilsson, který by dneska měl 85. narozeniny a odešel do hudebního nebe 15. ledna 1994 příliš brzo, už ve 52 letech mu selhalo srdíčko. Tak to byl další velikán a velká postava i v tomto nočním proudu. A je nutné také už se pomalu od těch narozenin podívat, kdo má dneska svátek. Koukám a vidím, že to je Vít, takže všichni pánové, kteří se takhle jmenují, ať už Vít anebo Vítek, tak nechť si berou za své všechny další písničky, které zazní v tomto nočním proudu až do druhé hodiny raní. Ona také většina těch písniček bude právě skloňována s vaším jménem, pánové. Tak první, koho bych vzpomněl, je Vít Tučný, starší bratr Michala Tučného, který zhruba po roce, co odešel Michal, tak odešel také, a to konkrétně 26. listopadu 2006 ve 62 letech. Vítek Tučný byl muzikant, a s bráchou Michalem Tučným se mimochodem potkali ve skupině Greenhorns.

Když náš táta hrál skupina Greenhorns a mimo jiné také vzpomínka na Vítka Tučného. Vítkům se budu věnovat i nadále, ale ještě jedny narozeniny a ty jsou také z oblasti country music, patří americkému písničkáři a slavnému countryovému zpěvákovi i skladateli. Jmenoval se Waylon Jennings. Odešel 13. února 2002 ve 64 letech, což když rychle spočítáte, tak se dostanete k tomu, že dneska by měl 89. narozeniny. Waylon Jennings a Dream Baby.

0: chrám svatého Víta.
1: Ano, tak po stínu katedrál musel přijít také svatovítský chrám, a to zejména, když Vít je v kalendáři a platí to i na svaté Víty. Tak to byl dvakrát Václav Neckář a poté už jenom jednou zpěvačka, která ještě přece jenom patří k těm narozeninovým. Málem bych na ní zapomněla, přitom má dneska krásné 30. narozeniny. Vystupovala už několikrát u nás v České republice, a to v letech 2019, 2022, 2023 a 2024. A není to nikdo jiný než norská zpěvačka Aurora, takové je její umělecké jméno, a píseň, kterou nám předloží, to je Animal, zvíře.

Animal a Aurora, tak se jmenuje norská zpěvačka, která osobitě zpívá a už několikrát vystupovala v České republice a má tady velkou fanouškovskou obec a to jí samozřejmě přejeme. Tak Vítek je v hlavní roli a tak pojďme třeba za jedním konkrétním. To by mohl být Vít Sázavský, kterého známe z kapel Neres a Neřeš, ale i z některých solových projektů. Mimochodem je to jeden z prvních absolventů oddělení populární hudby Konzervatoře Praha a nám se do nočního proudu krásně vejde s písničkou Vlci. Už jdou.

dnes v noci každý z nás si zvolí vlastní part a hlas. Pak už to půjde samo hrát svoje koncertino a mol. Umřít či žít, umřít či žít. Dnes v noci každý z nás, buď to, že vlkům zláme vás,

Humoru je stále málo, díky za další, který přinesl do nočního proudu Vít Sázavský. Další Vít, který teď zazní, je Vít, který vlastně zastavil kariéru úspěšné skupiny Mandraže. Vítek starý, tak si připomeňme tu krásnou chvíli, kdy to všechno fungovalo a bylo zalité sluncem. Mandraže a Šrouby a Matice.

matice, šrouby a matice a plzeňská skupina Mandraže, kde u solového mikrofonu stával Vít Starý. Ještě jednoho Vítka mám v záloze a předtím vám řeknu i kolik jich u nás je, ale teď bych rád zmínil, že v pražské galerii Leica Gallery Prague od 19. června bude výstava fotografií Juliana Lennona, syna Johna Lennona, kterého měl se svojí první manželkou Cynthia. Ta výstava fotografií bude zejména znamenat snímky z muziky a z cest. Mimochodem, Julian Lennon je ve velkém styku třeba se skupinou U2, která si dokonce pronajala jeho dům, aby v něm natáčela. Takhle blízko jsou k sobě a U2 je kapela, která naopak sobě moc lidi nepouští, takže o to zajímavější fotografie to mohou být. A mimochodem, ještě jsem měl říci, anebo upozornit, už jsem to řekl, ale upozornit, že 19.6. začíná výstava fotografií Juliana Lennona Leica Gallery Prague.

Too Late for Goodbye a Julian Lennon, který zdaleka svoji hudební kariéru nepověsil na hřebík, stále se hudbě věnuje, ale kromě toho se věnuje také fotografování, je i výtvarník, je to prostě všeuměl, který bydlí na jihu Francie. V Praze má mimochodem kamaráda, takže už tady nesčetněkrát byl. No a nebude chybět ani 19. června na zahájení své výstavy fotografií v Leica Gallery Prague. A například nedávno prý vyfotil velmi zajímavé fotografie na koncertu v kanadském Montrealu, který byl uspořádán jako pocta Leonardu Cohenovi. Hráli tam i Sting, Elvis Costello, K.D. Lang a další. Takže je to činorodý umělec a i ta muzika, která zazněla, určitě zpříjemnila tento noční proud. A ještě jednoho Vítka tu mám, tak si předtím řekněme, že v roce 2016, kdy se to naposledy u nás zveřejňovalo, napočítali mužů, kteří ve svém občanském průkazu mají Vít, 18444. A těch, kteří tam mají Vítek, tak těch potom 1940. Všem těm Vítkům a zejména těm, kteří poslouchají noční proud, zahraje i skupina Marien, se kterou spolupracuje Vít Troníček. Jeho pořady znáte i z regionálních studií Českého rozhlasu a skupina Marien nám zaspívá píseň A bylo léto.

Skupina Marien s odkazem na Víta Troníčka, který nám doplnil tu sestavu Vítu a Vítku, kteří dnes mají svátek, a ještě nám zbývá čas na další dvě písničky, které budou součástí tohoto nedělně pondělního, teď už daleko více pondělního dne, a konkrétně máme pondělí 15. června 1 hodinu 48 minut a 18 vteřin k tomu v tuto chvíli přesně. Měli byste také vědět, že Noční proud výhradně vysílá Český rozhlas Dvojka. Noční proudy uvádějí Martin Hrdinka, Jitka Benešová, Miloš Skalka, ten už od sklonku roku 1989, potom Ilja Kučera mladší, Robin Šalamón a také Zdeněk Vrba, který začal s Milošem Skalkou a který se těší, že tento Noční proud nebude můj poslední v tomto týdnu, protože zaskočíme už dneska večer za kolegu Martina Hrdinku, který je na tenisové akademii v Přerově, tak se těším i na posluchače toho pondělně úterního Nočního proudu, který je jinak doménou zmíněného kolegy. No a ta písnička, která bude předposlední, je písnička kanadské pompézní rockové skupiny Styx. Mimochodem, dneska se hodně Kanada promítla do tohoto Nočního proudu. Je to ale náhoda, nebyl to žádný záměr. No a tahle ta kapela má jeden úžasný hit, já už to pustím, protože tam je taková dlouhá předehra. I když i ta předehra stojí za to. Píseň z filmu a jmenuje se Mr. Roboto. Noční proud.

Kilroy na konci písně Mr. Roboto skupiny Styx. Ta píseň byla předposlední nedělně pondělního nočního proudu a před tou úplně poslední vám řeknu rekordní teploty v pražském Klementinu. Nejchladněji, a to 6,8 stupňů Celsia, bylo v roce 1941. Nejtepleji potom v roce 2019 33,7 stupňů Celsia. My budeme dneska pěkně přes 20 stupňů, takže myslím, že nás čeká příjemné pondělí 15. června. Přehánky by býti neměly. A ještě bych vás měl pozvat na ten další proud, který začíná už dneska večer ve 23 hodiny a 30 minut. No a teď už k té poslední písni, ale ještě předtím mi to nedá, abych neřekl, že probíhá stále mistrovství světa v Kopané, ten příští noční proud bude částečně také tomuto podniku patřit a v tuto chvíli hrají proti sobě Pobřeží slonoviny a Ekvádor a je to 0-0 na konci prvního poločasu. A za malou chvíli nastoupí Tomáš Hertl v dresu Las Vegas proti Caroline v šestém zápasu finále Stanley Cupu. Na zápasy vede Carolina 3-2, takže pokud vyhraje, už bude mít Stanley Cup, pokud nikoliv, Vegasy vynutí sedmý zápas. Krásný zbytek této noci vám přeje Zdeněk Vrba.

0: Stále vám společnost dělá dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Asi každý z nás v životě už luštil nějakou křížovku. Napadlo vás ale někdy, kolik za obyčejnou osmisměrkou stojí práce? Jsou to často desítky hodin času stráveného skládáním slov, tak, aby se všechna provázala a ještě vznikla požadovaná tajenka. Hostem dnešního pořadu Kdo umí, ten umí je Jiří Zvolánek, který je pod mnoha křížovkami jako autor podepsaný. Jejich tvorba má svá pravidla. I když řada časopisů a novin generuje křížovky s pomocí počítačových programů, Jiří Zvolánek to nemá rád. Tvrdí, že je to poznat a že takové křížovce potom chybí duše. Počkejte se na jeho povídání. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Milena Potůčková.
3: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne